0: že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Chtěl bych napsat báseň,

doby ti šla k duhu, jednoduchou, prostou.

Začíná pravidelná ostravská hodinka Oldies, letošní už 30. a protože je poslední neděle v měsíci, nabídne vám pohled do historických hudebních žebříčků. Dnes do roku 1967, tedy přesně 54 let zpět, postarají se o to mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Playlist obsahuje 18 hitů, začínáme jako vždy pohledem do horké stovky Billboardu.

Připomínám, že letos se věnují sudým příčkám Top Ten, Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, Nemohu od tebe otrhnout oči, byla to přesně před 54 lety pozice druhá. A přidám šestou a desátou. Stevie Wonder zaspívá v podobném duchu I Was Made to Love Her, New Yorkský kvintet Every Mother's Son přidá Come On Down to My Boat.

stále Billboard, teď žebříček country. Do playlistu jsem vybral místo 6. a 10. zpívat budou Jim Edward Brown a Loretta Lynn. Jim už je 6 let po smrti, Loretě táhne na 90. a stále zpívá. Pop It Up je pijácká hra a také zvuk, který se ozve, když se otevírá nápoj v plechovce. Ta druhá v pořadí má název If You Are Not Gone Too Long.

Podíval jsem se do statistik, Loretta Lynn má v country žebříčku celkem 79 zápisů, píseň, která dozněla, je 15. v pořadí. Jako vždy také žebříček rhythm and bluesový, mojí volbou je čtyřka, duet legendární dvojice Marvin Gaye, Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, a desítka u nás málo známý The Parliaments, I Wanna Testify.

Kdyby vás z hudebních žebříčků zajímal nějaký detail, můžete si samozřejmě napsat. Bude-li to jen trochu možné, rád odpovím a když bude nahrávka ve fonotéce, tak ji zařadím. Teď Británie, v top 10 EP desek byly dva tituly skupiny The Seekers, tak jsem si řekl, že ji dám do playlistu také dvakrát. The Carnival is Over a potom Morning Town Ride.

Pamětníkům se možná vybaví, že hit Carnival is Over byl i v Houpačce. Ano, je to skutečně tak. A na legendární pořad manželů černých nám dá zavzpomínat i pohled do žebříčků britských singlů podle týdeníku New Musical Express. Vybral jsem totiž místo druhé do Monkees Alternate Title a do dvojice před 54 lety právě osmičku Pink Floyd See Emily Play.

See Emily Play to byl první zásah Pink Floyd do singlové Top Ten. Vysvětlit text si sám netroufám, ocituji internet. Píseň je o dívce, která jde z hravé svobody dětství do zajetí dospělého ženství. A teď Itálie, dvojka je předělávka, čtyřka takový líný song, volím tedy šestku, Giulio Cinquetti, La Rosa Nera a osmičku Bobbyho Sola, Non c'è più niente da fare.

Italsky neumím, překladač mi název písně a smysl textu přeložil jako už není co řešit, nezbývá nic jiného, než se rozejít. My se ale ještě rozcházet nemusíme, je dost času zahrát si třeba ze singlové desítky německé. Dvojku hit skupiny Manfred Mann, Haha, Said the Clown, známe také z houpačky, OK, Dave'a D a ostatních, to byla tehdy šestka.

Byla jsi tu pro mě, já pro tebe, měli jsme se rádi, všechno bylo OK. Dostal se mezi nás, tak si za ním běž. OK. Já doufám, že se jednoho dne vrátíš a že to mezi námi opět bude OK. Z Francie to bude šestka, Joe Dassin a jeho píseň o zlých bratrech Daltonových. A potom osmička, Claude François, píseň o noční bázni a úzkosti Mes Collbatins.

Připomínám elektronickou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMS-kový kontakt, ten má číslo 723 102 513. Zavírák jsem vybral z holandské Top Ten. Dívka Gloria má 1,63 m a ve stejnojmenné písni skupiny Dem se o ní zpívá She make me feel all right. Tak se, dámy, snažte, aby o vás vaši partneři říkali to samé a oldies s vámi se všemi.

0: Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera. Naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, trošku se ochladilo, ale já se těším, že ještě bude možnost se jít vykoupat na nejkrásnější české koupaliště, a to je Kamencové jezero u Chomutova.
1: Tam se koupe Angelika? A další. A i dnes víme, že vás v Humoriádě obšťastníme.
0: Humoriáda.

0: Tak tolik Václav Neckář a písnička Mídlový princ. Libuše Švormová s námi ve studiu už nám naznačila, kdy ji můžeme potkat v létě, co se týká koupání. Co jinak provozujete v létě?
1: No právě, že už jenom plavání. A tak už na nějaké ty sporty jsem přece jenom trošku věkovitější.
0: No a co, ale... houbaření nebo vychnářky nebo turistika?
1: No to, turistika, no chození, to jo, do lesa, no tak bez lesa já si nedovedu představit krajinu. Víte, že někdo jede třeba na nějaký ostrovy kanárský, dobře, ale když tam není les, tak to pro mě není. Do lesa.
0: Dobře, takže i v lese se můžete potkat s touto naší hereckou legendou,
1: ale
0: dá se
1: houby
0: tak říct.
1: Bych nenašla, protože bych je neviděla.
0: Aha, no tak máte sebou muže svého života, ten vás určitě nasměruje. Podívej se tamhle, a není to mochomůrka.
1: A jinak teda musím říct, že smaženici to zase miluju. Jo.
0: Dobře, tak co si vybereme z našeho menu humorníků?
1: Tak my si dáme ta Nikdy nesklame Stelinku Zázvorkovou a sice se nás zeptá, jestli mají ženy smysl pro humor.
2: Sehnul se ke mně na bobek a povídá, co pak? Co pak bude k večeři? No, že jsi odpověděla, jsem ale zuben. Konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jídla se mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny se mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6., tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju. Protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednost a on to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto ať žije humor, já jedu, papa.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tolik ještě s mladým hlasem Stella Zázvorková a má s Libuší Švormovou společnou tu rekreaci v lese, jak jsme slyšeli.
1: Tak to slyším teď.
0: A nejenom to.
1: No, já jsem se Stelinkou byla svým způsobem v angažmá, protože v městských divadlech, v divadle ABC jsme byli spolu a ona byla, já jsem se teda nezúčastňovala těch jejich slavných žroucích večírků, kde prý Jani Kroháč dostal kdysi kolaps z jídla.
0: Až tak?
1: No, ona skvěle vařila a lidi k ní chodili na ty jídla a byli. Tam já jsem nechodívala. Ale Stelu jsem měla ráda a hlavně jsem vždycky žasla, jak ona řídila auto.
0: To, jak?
1: Ona, no strašně. No. Ona u toho seděla trošku jak u šicího stroje, aha, takhle blízko u toho volantu. A hlavně já jsem seděla za ní a ona se neustále otáčela, když mě chtěla něco říct. Já říkám, Stelinko, já tě slyším, dívej se před sebe, prosím tě. Ale ona vždycky, když mě chtěla něco říct, tak se otočila. No tak to je pro člověka taky. Ona byla roztomilá, taková, no svá, úžasně.
0: Jasně, takže se Stelou raději pěšky bylo bezpečnější. S kým budeme dál, to už je otázka na dámy a pány u rádia. Stela Zázvorková bude pokračovat, anebo nastoupí Alena Vránová. Vyberte si z těchto hvězd SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: S vámi je právě teď dnešní posádka humoriády Libuše Švormová a Pavel Kučera. Aktuální výběr pro vás, další vystoupení z archivu Stella Zázvorková nebo Alena Vránová. Co vy na to? Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, dáma pana. Jde vás Petr Zelhoty. Přál bych si pokračování s paní Zázvorkou.
4: Děkujeme, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Breno z Martina.
7: Dobrý den.
6: Hlasujem za Bčko a prajem vám príjemný zvyšok dňa.
7: Děkuji.
4: Děkujeme nápodobně. Dobrý den.
8: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Špermová.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Stele Zázvorkové.
4: Mm-hmm. Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
9: Dobrý den, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou. Dobrý den, Libuško, moc vás zdravím.
7: Moc děkuju.
9: Přeji vám krásné léto, ať jste šťastná a zdravá, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný letní večer či příjemné čtvrteční ráno všem posluchačům. Přeje humoriádnice Růža z Liknovska. Naschledanou.
7: Naschledanou, naslyšenou.
4: Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuju.
7: Děkuji.
10: A přeju paní Švormový hezký léto, jak se ráda koupe.
7: No.
10: A zatřála bych si Bčko.
4: Děkujeme, Ireno, mějte se hezky, dobré odpoledne vám.
11: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví je i paní Švormovou.
7: Dobrý den.
11: Ať si nedělá starosti zoubama, já jsem taky houvoslepej, mě to nosí zeťák. A přeju si paní Stalinku.
7: Děkuji.
4: Dobře, máme zapsáno a mějte se hezky, naslyšenou. Koho pozveme dál, dobrý den.
12: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Jaká je ta druhá možnost?
4: Alena Vránová, paní Alena Vránová by tam byla.
12: No, tak zdravím paní Libuši Švormovou.
7: Děkuji.
12: A Pavla Kučeru a pejskař ze Dvora Králové nad Labem dává možnost Bčko.
4: Máme zapsáno, děkujeme za pozdravení, naslyšenou.
12: Naschle, ahoj, naschle.
4: Dobrý den, ještě vy přidejte svůj
13: dobrý
4: hlas,
13: den.
4: Prosím.
13: U telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás. A chtěl bych hlasovat pro Bčko, jo? Přeju hezký den. Naschledanou.
4: Děkujeme, máme zapsáno. Tak Alena Vránová teoreticky dýchala na záda Stele Zázvorkové, ale nedodýchala. Takže Stela v tuto chvíli bude pokračovat, Alenu si necháváme ještě
7: v rezervě.
4: Pro jistotu v rezervě, v rezervaci naší humoriádnické. O humoru s panem Bernáškem Stela Zázvorková.
14: Vy jste herečka, smíchy jsou různé, zkuste se zasmát dramaticky. A teď zkuste se zasmát jako po vynikajícím vtipu. A teď už vlastně si ty vtipy nemusíme vykládat.
15: No, já myslím, že smích pro některé lidi je v genech jako mnoho jiných charakteristických vlastností, které si ten nebo onen člověk přináší sebou na svět. To skutečně nejde se naučit. Pochopitelně, technicky se můžete naučit smát, ale jsou lidi, kteří se nikdy v životě pořádně nesmějou. Víte, co bylo strašně zajímavé? Že například Petr Čepek měl takový prazvláštní smích, který využívali režiséři třeba, dejme tomu, v Plynových lampách nebo v různých takových těch postavách, kdy on, když se zasmál, tak já, která jsem věděla, že je to velice ušlechtilý člověk, báječný, ačkoliv měl teda výzor démona, že? Ale jeho povaha byla poměrně velmi veselá, on měl smysl pro humor, ohromný. Ale když se smál, tak i mně šel mráz po zádech.
14: Takže smíchy jsou opravdu různé.
15: Jsou
14: ale
15: různé, ale ten smích, který se ozývá v hledišti divadla, když teda je komedie dobrá, tak ten myslím, že se nikdo učit nemusí.
14: Takže vy jste se, paní Zázorková, nemusela učit smát, to jste uměla.
15: Já jsem se musela odnaučit smát, protože já myslím, že to zažil každý a zejména teda děvčata. Já jsem to u mládenců neviděla, ani za mých mladých let, i když třeba už si to nepamatuju, že jo, v tom šerým dávno věku, ale u děvčat to bylo takové zvláštní. My, jak jsme se ocitli 3 nebo 4 a obyčejně při nějakých závažných záležitostech, tak nás popadaly hysterie, téměř to byla hysterie, víte, že jsme se smáli a nebyli jsme k zadržení, vyhazovali nás odevšuť, z tramvaje odevšuť nás vyhazovali a my jsme se smáli. A já to skutečně teďko někdy vidím taky, když se dostanu do takové situace, že je tam pár mladých dívek, tak jak jdou ze školy, že propadají tomu smíchu, když se mou mlátěj téměř o zem. Člověk neví, čemu se smějou. Já si vždycky říkám, že asi mě, že? A tak radši jdu za roh a vidím, jak oni tam ty vrstičce nosy mají a smějou se a nevědí už čemu.
14: No, my jsme se smáli ve škole taky jsem měl to dívčí chování. Jednou jsem měl recitovat Zemřela matka do hrobu dána.
15: No to je právě ta příjemčitost.
14: A já jsem to dělal jako smutný muž, dokonce jsem si vytáhl kapesník a ta učitelka tleskala: děti, klid, děti! A skončilo to tak, že mě poslala na chodbu, až se uklidím, abych se vrátil. Já vždycky po 5 minutách jsem se snažil vrátit a zase jsem vybuch, ale se mnou celá ta třída. Navíc pak jsme měli učitele a ten nosil zuby v kapse, vyndával jenom družině mládeže na oběd. Takže v té škole nesmát se je velice těžké. Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnešní humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta, a to je Libuše Švormová. A ptám se, koho pošleme za posluchače, aby je pobavil.
2: Tak určitě Václava Lohnického. Jo? Hmm. Bylo by to žádost na úřadě, se to snad jmenuje. Tak.
1: Mm-hmm. Z roku 1975, jenom dodám, spoluúčinkuje František Filipovský a je to nahrávka Československé televize.
3: Dobrý den. Klaním se. Hluboce se klaním.
4: Ale už přestává všechno.
3: Já jsem prosím přišel v úředních hodinách a slušně jsem pozdravil.
4: Takový škandál, prosím, což to dovolujou? Tady v Digobroze nás napalujou, že my vyřizujeme žádosti našich občanů nedbale. Taková lež, prosím, taková drzost, takový vtipálek si napíše, že průměrný občan se spíš dočká paterčat, než opravy v bytě.
3: No jo, jenomže na paterčata si nemusí podávat žádost, prosím. Ta si může udělat, abych tak řekl, jaksi po domácku, že? A je takovou opravu.
4: Co, takovou opravu? Vy taky chcete tvrdit, že my opravujeme nedbale?
3: To ne, prosím, to já říct nemůžu, protože já jsem si teprve před 5 měsíci k vám podal žádost, že mi prší ze stropu.
4: No,
3: já sem chodím teprve 5 měsíců a do bytu mi prší jenom, když prší i venku, ale na té stěně, co je ta Niagara, mám hodiny s kukačkou. Vzácné hodiny, vážený pane, starožitnost. A ta kukačka dostala z toho vlhka rýmu, nebo co pořád ještě kuká, ale tak nějak divně, jako by kýchala, nebo co, takhle asi, prosím, nepší asi tak, prosím.
4: Vidět, pane, co mi tady vykládáte, takovýhle pitomosti, co pak já jsem nějaký ptáčník? Koukejte, zkrátka, dobře, teče vám ze střech, je to tak?
3: Doby tu přesně tak, prosím.
4: Prosím, tak jste to měl říct hned, posaďte se. A vyjadřujte se stručně a jasně, místo vyprávění vtipu o kukačce na střeše. Vaše jméno?
3: Šimšík, prosím. Šimšík. Tady mám, když dovolíte, opisy všech žádostí a přílohy. Všechno sepsané, prosím, pěkně, jako v románě.
4: Tohle je v pořádku. Tohle taky. No jo, moment, ale kde má... Aha, to je tady. No, tak to by bylo všechno v pořádku. Tak si přijďte asi za měsíc.
3: Za měsíc? Ale to mi se ani neříkejte, pane referente.
4: Cože, tak vy si myslíte, že by to mělo být dřív, jo? Vy jste taky jeden z těch, co si myslí, že my tady nic neděláme. Že my jsme teď čekali, až vy si přijdete s tou svou nachlazenou kukačkou, já?
3: To prosím, ne, já přece dobře vím, že máte plné ruce práce.
4: Poprosím.
3: Jak byste mohl při všech těch poradách, konzultacích, služebních cestách a co já vím, co ještě vyřídit za měsíc mou žádost? Řekněme, že si přijdu tak s vaším laskavým dovolením za 3 měsíce.
4: Dokujte se, vy mě budete učit, jak já mám dlouho vyřizovat vaši žádost, pane. Zkrátka řekl jsem za měsíc, tak si přijďte za měsíc. A je to.
3: Neukvapujte se, pane referente. Vy to nestačíte. Vsadím se s vámi u lahev šampaňského, že to nestačíte. To ne.
4: Koukejte se, nechte toho, pane, já tady 20 let úřaduju, rozumíte? A všechno, jak to tady vidíte kolem, mám v maličku, v tomhle. Vidíte ho?
3: Vidím. No. Tak dobře, pane referente, řekněte mi laskavě, že to bude za 2 měsíce a já vám budu věřit.
4: Tak abyste věděl, já vám tu žádost vyřídím za 2 týdny. Přijďte za 14 dní.
3: Děláte si ze mě blázni, pane referente? Na světě neexistuje úředník, který by takovou žádost vyřídil za mizerných 14 dní.
4: Ne? Tak si přijďte za týden.
3: Aha! To je snad sen? A co vaše konzultace, porady a tak dále?
4: Člověče, my jsme sraní mrtvice. Přijďte zkrátka za 3 dny. Ode dneška za 3 dny, ať jste tady.
3: To je vtip, pane referente, vy mi tu vypravujete vtipy jako v kabaretu, ale tady je vysoce vážený úřad.
4: Pokyte se, pane, já vám ukážu. Já vám ukážu, co já dokážu. Jak já dovedu vyřizovat žádosti tady, když chci. Dívejte se dobře. Haló? Je tam Žňůva? Jo, pošlete i hned komplexní brigádu řemeslníků k Florianu Šimšíkovi, ulice...
3: Tichá 12.
4: Tichá 12. Cože? No samozřejmě, okamžitě. Dobrý, tak nashledanou. Pane, a je to, tam loukáte, co? Tak milý pane, tak tadyhle je... Vyřízená ta vaše žádost, prosím. A tady máte objednávku. Hotovo, prosím.
3: Mnohokrát vám děkuji, pane vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když se chce, tak to jde, to platí i do dneška na těch možná úřadech a jinde. Tak to byla rok 75. František Filipovský s Václavem Lohnickým. Mm-hmm.

0: Nejbezle, nejbe.
1: Vy jste vyřizovala ten vzkaz, kdy Jiří Sovák omylem poslal vzkaz paní Jančurové.
0: Sejdeme se na hřbitově.
1: A přitom to psal jeho syn vlastně v té škole.
0: No, když to byly hezký, že jo? To byly roztomilý zápletky a ty veselohry byly tenkrát opravdu rozkošní.
1: Dobře, tak dáme si Marečku, podejte mi pero i s Václavem Lohnickým i Libuší Švormou, anebo nastoupí Václav Kopta s Karlem Šípem a budou v Lázních. Tak si vyberte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro SMS, pro telefonáty máme 731 800 900.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere

0: vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak připomínáme aktuální zápas o posluchačský smích. Bude to Václav Lohnický a další s Marečku Podejte mi pero, anebo Václav Kopta s Karlem Šípem v Lázních. Tak co by vás lákalo, ptáme se i vás. Dobrý den. Haló.
2: Já vás zdravím, teda jste Králové, tady Magdalena, a na otázku spíšně, co bych si mohl více psát, prosím B, jako bík.
1: Výborně, děkujeme pěkně, hezký den.
2: Hezký den.
1: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza Svrkavý, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
4: Dobrý den.
3: A i pro ní hlasuji.
1: Dobře, děkujeme. Díky. Píšu si Ačko, mějte se, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý odpoledne, tady Pepa Štětí a přál bych si Bčko.
1: Dobře.
5: A zdravím paní Angeliku.
4: Je, děkuju.
1: Paní Angelika děkuje, Žofre taky.
5: A hezký den.
1: Mějte se, naslyšenou. Pozveme dalšího do našeho hlasování. Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavlíku, Božena ze Žatce, zdravím vás a srdečně zdravím paní Libušku Švormovou.
4: Já vám děkuju.
6: Samozřejmě, že jí také přeji hlavně hodně zdraví, krásné léto, ať si dobře zaplave, a byla bych pro Ačko a přeji vám krásný zbytek dne a celé léto.
4: Vám také, děkujem.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Míla, ale jak tak poslouchám, tak je to samý známý hlas, zejména vy dva ve studiu, samozřejmě jste tam fantastický.
1: Děkujeme.
7: Ale já nejsem z Prahy 8, jak to jste asi možná zvyklí, já jsem ze Přehovozí a i odsud volím Ačko. Děkuju.
1: Děkujeme krásně a naslyšenou. Užívejte léta a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Chtěl bych pozdravit paní Libušku i Pavla.
4: Děkujeme.
8: A chtěl bych říct, že jsem se v neděli vrátil z Kamenčáku a ve čtvrtek 30. tam zase odjíždím na týden.
4: No, tak...
8: Takže máte pravdu, je to bezvadný koupání.
4: To je skvělý. To se mi
8: ten dřevák je škoda, že nám schořel. No.
4: No, to tam někdo jim asi nepřál, se mi zdá. No,
1: ale koupání zůstává, to je hlavní. A kdo pak nám volal?
8: Pavel, a ještě bych chtěl, že jsme spolu byli před časem na Soláni na dovolený taky.
1: No.
8: Vzpomínáte, že jste tam byla.
4: No, na Soláni jsem byla, ale nevím, bohužel teda to...
8: No, to je jasný, že teda nevím. A přeju si, Marečku, podejte mi pero.
1: Ano. Děkujeme pěkně, a mějte se hezky. Pěkné letní dny, naslyšenou, Pavle. Tak, Marečku, podejte mi pero, to vyhrálo, takže Václav Lohnický a další všechny uslyšíme ve scénách ze slavného filmu, který důvěrně známe.
9: Potom na straně 46 vypočítáte příklad 7 A, B, C a na straně 32 příklady 10 D, E, F. To je úkol na příští hodinu. Můžete jít. Sednout. Děkuji, mám svoje. Tabuli prosím kroupu. Máte úhel beta?
10: No to nemám.
9: Máte úhel beta, stranu A a B. Sestrojte trojúhelník.
11: Strana A. A teď narysujeme na stranu... stranu B. Strana B.
9: Jak můžete vědět, že strana B vede právě takhle? Úhel gama není přece dán.
12: Plhá, se hlásí.
13: Mám dotaz. Jak on může vědět, že strana B půjde zrovna takhle?
9: Prosím tě, sedni si. Soudruhu kroupu, to jsou základní věci. To musíte bezpodmínečně znát. Mimochodem, abych nezapomněl. Včera se na poradě dohodlo, že ti žáci, kteří cítí, že je studium nad jejich síly, tím samozřejmě nemyslím přímo vás, mají možnost pololetí na vlastní žádost opustit školu, aby se tak vyhnuli nepříjemnému faktu propadnutí. Dále. Dále.
14: Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit.
9: No a co?
14: Že už začne hodina.
9: Ano.
14: Ano, už je čas, musíme jít.
9: Poslyšte, Hujere, já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
14: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak rozhlas hlásí 16.45. Právě teď probíhá humoriáda. Jaké jsou vzpomínky další, když jste slyšela, paní Libuše, ty ukázky? Vybavilo se vám něco kolem filmu? Marečku, dejte mi peru ještě dalšího.
4: No jo, já jsem obdivovala, jak si Iva tam našla takový úplně jiný hlas, že jo, aby zase byla trošku jiná. No. A jak se jmenoval ten brouk, ten...
1: Který... Hrdobec?
4: No, Hrdobec, to bylo úžasné, jak jsme všichni jako...
1: Řešili Hrdobce.
4: Řešili Hrdobce. Mm-hmm. Byla krásná, veselá hra.
1: Tak, posluchači nám teď vyřeší závěrečný souboj, vracíme vám do hry Alenu Vránovou a nebo Václava Koptu. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Ještě telefon připomínám 731 800 900. A myslím si, že paní Libuše by volila kolegyni Vránovou.
4: No tak už proto, že jsme byli kamarádky, jsme snad stále ještě pořád, i když už spolu nehrajem. Takže Alenku bych ráda, no ale uvidíme, co dozvolí posluchači.
1: No a když jste byli kamarádky, tak jste měli hodně společného, no povězte ježiš, něco víc.
4: My jsme za ní jezdívali, ona měla tehdy mlýn takový, ona měla nádherný statek, který sama obhospodařovala a jednou se rozhodla, že tam na tom takovém návsi bude mít lípu a my jsme jí pomáhali s tou lípou, ona ji někde vykopala v lese, malou lípu a dala ji do kufru kořenama a my jsme za ní utíkali a tu lípu jsme za tím auto jelo pomalu, ona jela pomalu autem a my jsme tu lípu za ní nesli. Jako. Mm-hmm. A tam skutečně tu lípu zasadila, no ona byla úžasná.
1: Tak to teda všechno dovedla. Vyváděli.
4: No ježišmarja, ona spolu byla nesmírně zručná takhle a to. A jinak jsme spolu hráli, i v divadle ve Viole jsme hráli hru, která se jmenovala Duel. Mm-hmm. To bylo hra Nataše Tanské, taková zajímavá komedie. To jsme zase hráli ve Viole. A v šatně jsme byli v ABC, my jsme měli skvělou šatnu. My jsme neměli šatnu, kde si závidějí. My jsme všichni hráli hodně. Tam byla Květa Fialová, Alenka Vránová, já, Stella Zázvorková. Krásná dámská šatna.
1: Dovedu si to živě představit. Tolik jinak o přátelství Angeliky s Pyšnou princeznou v podstatě. Tak teď Miroš Birka z archivu zaspívá a pak pokračujeme dalším hlasováním v Humoriádě.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A už je to tady, už známe výsledek hlasování. Bude to kámoška, dá se v uvozovkách, můžu to tak říct, ano. Libuše Švormové, Alena Vránová, o které byla řeč. A navíc s Lubomírem Lipským, Chci se rozvést, se to jmenuje.
2: To neznám, tak si to ráda poslechnu.
1: Jdem na to.
3: Já ti přišla něco oznámit.
4: Prosím, poslouchám.
3: Já se s tebou asi rozvedu.
4: A kdy?
3: Co kdy? To přece není jen tak. To se napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
4: Hele, mně je to fuk.
3: Fuk? Jak to fuk?
4: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
3: Počkej, počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
4: Počkej ty, mám anebo nemám? No,
3: to přece musíš vědět ty.
4: Ale jak to, že já? Ty přece od jak živa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
3: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
4: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
3: A to řekneš jen tak? To ti to vůbec nic nedělá?
4: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
3: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
4: No tak trošku mi to vadí, no.
3: Ano?
4: Ano.
3: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
4: Tak fajn, no.
3: No pochop, Roman mě strašně chce.
4: No, co se dá dělat?
3: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
4: Ano, samozřejmě.
3: Kruci, kruci, co ty seš za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
4: A to mám přitom cvičit, nebo co?
3: Jozefe, ty už mě nemiluješ,
4: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád. Tak řekni jasně, jestli tě mám milovat, nebo ne.
3: Co pak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
4: Tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor, nebo ne.
3: Jozefe, ty už mě tedy nemiluješ.
4: No tak teda nemiluju.
3: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
4: No tak teda miluju.
3: Zdrtilo tě to moc?
4: Hrnáš se už zase. Řekni jasně, jo anebo ne.
3: No jasně, že jo.
4: No tak jo.
3: Moc tě to muselo zdrtit.
4: No, moc mě to zdrtilo, no.
3: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
4: Já jsem nekňuba.
3: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe bychom šoupli na pohovku do obýváku.
4: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyspím rád. Jak budeš jít?
3: Já jsem nešťastná ženská. Co je to za novou lásku, když můžu úplně všechno? Zakaž mi to. Řekni, že musím milovat jen tebe. Křič mi to do obličeje. Ukaž, že jsi chlap.
4: A co mám křičet?
3: Já nevím. Nenič mě. Přece musíš ty sám nejlíp vědět, co křičet.
4: Krucinál Himmeldonnerwetter Laudon. Je 7 hodin. Já mám hlad. Ty už jdi konečně do kuchyně a udělej něco k večeři. Děkuju. Já ti ze srdce děkuju.
1: Večeře je přece důležitější než nějaký rozvod, rozchod, že ano. Tak my se rozejdeme, ale jenom dočasně tady
2: já
1: s naším hostem.
2: Jsem jenom chtěla říct, že posvícení v Hudlicích je krásná hra, ale já tam mám švagra a on má dneska narozeniny, tak mu přeju všecko nejlepší.
1: Do Hudly zdravíme narozeninově. Byla s námi v Humoriádě Libuše Švormová, přejeme krásné koupání i pobyty v lese.
2: Děkuju.
1: Prostě hezké léto i posluchačům. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

jsem populiční akrobat a černý pasažér, co jedná.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Svitavy dokončují nové ateliéry pro základní uměleckou školu. V Dolní Černé na Orlicko-Ústecku dokončili stavbu prvního dřevobetonového mostu v Pardubickém kraji. Prezident Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. A dnes čekáme v Pardubickém kraji proměnlivou oblačnost, přehánky a teploty do 21 stupňů. Zprávy a Věra Přibylová. Dobré čtvrteční ráno. Žáci základní umělecké školy ve Svitavách budou mít od nového školního roku nové výtvarné ateliéry. Vznikají přestavbou části kaple vedle senior centra a město za ně zaplatí zhruba 13 milionů korun. Stavební práce míří do finále a hotovo by mělo být do konce prázdnin, říká mluvčí radnice Kateřina Kotasová.
2: V současné době již probíhají spíše dokončovací práce. Fasáda by měla být kompletně hotová během 14 dnů, je hotová přístavba. Do konce srpna by mělo být vše hotovo po stavební stránce. Během podzimu dojde k doplnění vybavení a žáci by zde mohli začít studovat na začátku kalendářního roku.
0: Nový dřevobetonový most v Dolní Černé na Orlicko-Ústecku už je průjezdný. Pardubický kraj za stavbu zaplatil víc než 33 milionů korun. Jedná se o první přemostění svého druhu v kraji. Do budoucna by ale mohla vzniknout další podobná, říká náměstek hejtmana Ladislav Walter z ODS.
3: V případě, že se tato nová technologie skutečně osvědčí i v reálném provozu, mohli bychom podobný projekt využít i na dalších místech Pardubického kraje. Jednou z příhodných lokalit se jeví třeba obec Chornice na Svitavsku.
0: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Zákon se tak teď vrátí do sněmovny. Poslanci vládní koalice budou muset veto přehlasovat 101 hlasy. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby mimo běžné rozpočtové limity. Podle prezidenta ale zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Čínská vláda kritizuje pokutu, kterou od Evropské unie dostalo internetové tržiště AliExpress. Sankce ve výši 550 milionů eur přepočtu přes 13 miliard korun je dosud nejvyšší, jakou Evropská komise podle této legislativy udělila. Podle komise AliExpress nedostatečně bránil prodeji nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům. Čínské ministerstvo obchodu tvrdí, že Evropská unie pod záminkou regulace vytváří obchodní bariéry a omezuje podnikání čínských internetových obchodů v Evropě. Zároveň slíbilo, že Peking bude čínským podnikům pomáhat při ochraně jejich práv.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekáme převážně velkou proměnlivou oblačnost. Zpočátku na horách, během dne i na ostatním území od severozápadu vyskytnou se přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřka. Na horách budou srážky četnější. Večer budou srážky slábnout, později ustávat a oblačnost začne ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách bude kolem 13. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky ty budou velmi dobré až dobré, tlak slabě klesne a bio je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Připomínáme uzavírku na hlavním tahu z Pardubic do Holic. Silnice číslo 36 je mezi odbočkou na Spojil a Sezemicemi neprůjezdná. Důvodem je stavba obchvatu Sezemic. Řidiči musí místo objet přes Staročernsko nebo Dašice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Pět hodin, čtyři minuty k tomu a přejeme dobré ráno ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Společně opět můžeme vstoupit do nového pracovního dne, tak doufám, že ten první krok bude úspěšný jako celý dnešek. No a co vám nabídneme? Z muziky to budou Žlutý pes, Věra Martinová nebo Bonnie Tyler a věnovat se budeme komárům. Tak to je asi nejméně příjemný společník pro každou letní noc. Nicméně komáří kalamity jsou třeba na Břeclavsku skoro každoročním problémem, letos je ale situace úplně jiná. Podle hygieniků je to kvůli tomu, že dlouho nenapršelo na komáří vajíčka ukrytá v půdě v oblasti soutoku řek Moravy a Dyje. Na další podrobnosti rozebereme už za malou chvíli. Jinak dnes je čtvrtek 23. července, na to bych úplně zapomněl, a svátek slaví Liborové a také Liboslavové, tak k svátku posíláme gratulaci a přání všeho nejlepšího a ještě jednou dobré ráno.
1: Dobré.

0: O pane náš, zpívala Věra Martinová, je 5 hodin, 11 minut k tomu, s vámi Český rozhlas Pardubice a vyrážíme na Břeclavsko, kde letos komáři skoro vymizeli. V krajině lužních lesů, kde běžně po větších deštích hrozí komáří kalamity, jich letos hygienici napočítali jen zlomek oproti předchozím rokům. Jak se dozvěděla reportérka Aneška Hlávková, zatímco teď hygienici v pastích v břeclavských lesích chytnou za odběrový den asi 20 komárů, v kalamitním roce jich pochytali denně i několik tisíc.
1: Tady toto místo je důležité, že komáři, kteří tady vyléhnou, tak létají přímo do Břeclavy.
2: Kančí obora je podle Oldřicha Šebesty z krajské hygienické stanice jedním z hlavních míst u soutoku řek Moravy a Dyje, kde se mohou komáři líhnout.
1: My tady dáváme pasti, to znamená, že pokud tady je zvýšený výskyt komárů, tak během několika dní se to objeví v Břeclavě. Když se podíváte tam, tak to vidíte sníženinu.
2: Takový průleh je jedním z míst, kde v půdě čekají tisíce komářích vajíček. Stačí, aby ho zaplavila voda a během několika dní se z nich líhnou komáři. Letos se to ale zatím neděje.
1: No, letos to vypadá, že je tak zhruba 20krát méně komáru chytáme než v loňském roce, a to byl rok, kde nebylo ještě moc komáru. Ale ve srovnání třeba s kalamitním rokem 2010 je to tak 200-300krát méně.
2: Podle hygieniků za to může dlouhodobé půdní sucho.
1: Museli by nastat výdatné deště, a to plošně, po obou řekách, to znamená po Dyji nebo po Moravě.
2: Poslední větší komáří kalamita udeřila na podzim roku 2024. Od té doby komáři oblast skoro netrápí, potvrzují i místní.
3: Tento rok opravdu bydlím ve třetím poschodí a ani jeden komár vůbec nejsou. Asi je to tím, že neprší.
2: Stejně jako Marie Gasnárová bojovala každoročně s komáry v Břeclavě i paní Marcelína.
4: Letos je to perfektní. Na to, co jsme tady zvyklí, že se komáři rojí zvlášť podvečer, tak letos je to bezvadné.
2: Podobnou zkušenost má i Hana Strnadová z Lančota, která přijela nakoupit do Břeclavy.
5: Komárů jsem měla dvoch, takových mrňavých, a ty už jsou zabití. Takže my jsme spokojení, protože když je ta invaze, to je něco hrozného. Ale předloni jsme nevyšli ani do humna.
2: Břeclavsko patří k oblastem, kde se komáří kalamity objevují nejčastěji. Podle hygieniků stačí vydatné plošné deště a kalamita se může rychle vrátit. I proto město společně s vědci připravuje chytrý monitorovací systém pro včasné odhalování nových komářích líhnišť. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice,

0: Pokračuje čtvrteční dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice a také to nabídne v průběhu společně stráveného času několik nejrůznějších typů, kam dnes můžete vyrazit užívat volný čas. Teď tu mám pozvánku na Veselý kopec do Muzea v přírodě Vysočina. Prázdninové středy a čtvrtky jsou tam určené dílničkám, které obohatí návštěvu Veselého kopce, a to nejenom dětem, ale i hravým dospělým. V letošním roce můžete vybírat rovnou ze dvou dílniček. Ta první se jmenuje Lepší veselokopecká chaloupka nežli smutný zámek, kdy si můžete společně se zaměstnanci muzea poskládat vlastní chaloupku, a to v usedlosti u Pilných. No a ve statku z mokré lhoty v půdním prostoru, tam si zase můžete v dílničce nazvané Hurá na pastvu vyrobit svoje domácí zvířátko. Tyhle dílničky jsou otevřené až do 17 hodin, a to, jak jsem říkal, každou středu a čtvrtek během prázdnin, tedy i dnes.
1: Počasí.
0: Dneska nás podle meteorologů čeká převážně velká proměnlivá oblačnost. Zpočátku na horách, během dne i na ostatním území se od severozápadu vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Ojediněle by mohlo i zabouřit, na horách budou srážky četnější. Večer ale budou slábnout, později ustávat a oblačnost začne ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 11 až 15 stupňů Celsia a vítr povane mírný, západní až severozápadní, rychlosti do 7 metrů za sekundu. V českomoravské vrchovině bude trochu víc foukat, tam počítejte místy i s nárazy okolo 15 metrů za sekundu a později večer bude vítr částečně slábnout.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Tak 23. července na hodinách 5.23 a my si připomínáme 155 let, dneska na den přesně, kdy byl v Rakousku-Uhersku přijat zákon, který nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu metrických měr a váh. No a s dětmi si povídala redaktorka Petra Beránková.
1: Co je to váha?
2: Tam může změřit, jak jste těžký.
3: Tam může změřit, jak jste těžký.
4: Tam můžete změřit, co je těžký. Kdo je těžký a kdo třeba není.
1: Na čem vážíme?
5: Na váze.
1: Jaké druhy váhy znáte?
5: Kuchyňskou.
1: Co vážíme na kuchyňské váze?
5: Třeba kuchyně.
6: Můžeme třeba normální váhou můžeme změřit třeba tisíce lidí.
7: Já neznám žádnou váhu.
8: Máme váhu, který ještě vážíme se sebe.
1: Jak se říká téhle váze, když vážíme sebe?
9: Osobní a podle mě i Berťová.
1: A kolik vy třeba vážíte?
10: 19,4 kilo.
11: Já 100 metrů 26.
12: 1000 kilo.
13: 90 tisíc.

0: 6.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Historická budova pardubického pivovaru z 19. století může získat památkovou ochranu. Návrh podalo město Pardubice na ministerstvo kultury, aby zabránilo její demolici. Areál bývalého pivovaru patří soukromému investorovi, který tam chce postavit bytové domy nebo obchody. Firma už dříve požádala o povolení k demolici. Do rozhodnutí ministerstva se ale budova nesmí bourat ani přestavovat. Mechová stezka vzniká v rekreačním areálu Brand ve Svitavách. V těchto dnech je hotová první část projektu. Návštěvníci se po ní už dostanou od rybníka Rosnička k pramenům řeky Svitavy po fialové turistické trase dlouhé 2,5 kilometru. Více vám řekneme ve zprávách v 6 hodin. Správa státních hmotných rezerv se zbavuje nepotřebných

0: Praze, kde už překonali hranici 160 tisíc korun za metr čtvereční. Podobný růst cen potvrzuje i portál bezrealitky.cz. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude v Pekingu jednat s představiteli ministerstva kultury nebo cestovního ruchu. Mimo jiné o zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny. Pokračuje tak čtvrtý den Okamurovy oficiální návštěvy asijské země. Odpoledne se sejde se svým čínským protějškem. Delegace chce taky řešit případ Čecha zadrženého v Číně. A počasí? V Pardubickém kraji dnes čekáme převážně velkou proměnlivou oblačnost. Zpočátku na horách během dne i na ostatním území se od severozápadu vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Ojediněla i bouřka. Na horách budou srážky pak četnější. Večer budou srážky slábnout, později ustávat a oblačnost začne ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů. Na horách bude kolem 13. Tlak slabě klesne a biopředpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Na silnicích Pardubického kraje je teď brzy ráno klid a nehody hlášené nemáme.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy s Věrou Přibylovou, s vámi je Český rozhlas Pardubice a pokračuje čtvrteční Dobré ráno. Tak a co nabídneme? Z muziky Argima Michal Tučný, za chvilku také prolistujeme dnešní tisk, koukneme na oblohu, jaké počasí nás bude provázet dnešním dnem. Pozveme k poslechu Alex a host, tak se těšte a zůstaňte s námi.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Já si ten tah jen tak s celtou. To byl Michal Tučný, je 5 hodin 40 minut k tomu. Věra Přibylová stále ve studiu, jdeme se podívat, co se píše v novinách. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: V Klenovce u Přelouče odstartovala kompletní oprava mostu na silnici 3. třídy číslo 34216. Stávající konstrukci nahradí nový železobetonový most, který bude bezpečnější a také lépe odolá povodním. Součástí investice je i oprava navazující komunikace v délce zhruba 130 metrů a úprava koryta vodního toku. Doprava je vedena po vyznačených objízdných trasách. Pro pěší a cyklisty je připravena samostatná trasa v blízkosti staveniště, píše Pardubický deník.
1: A v regionální Mladé frontě dnes se píše o večerní exkurzi po visutém mostě Skybridge 721 a osvětlené stezce v oblacích. Zprostředkuje zájemcům o událost s názvem Magic Sky Night. Ta se uskuteční ve dvou termínech, a to v sobotu 25. července a následně 1. srpna, pokaždé od 20 hodin. Návštěvníci se za 790 korun podívají až do výšky 95 metrů nad zemí za doprovodu hudební kulisy. Program navíc doplňuje pozorování oblohy s odborným výkladem hvězdáře a také speciální animační program určený pro děti.
0: Také Hospodářské noviny si dnes všímají, že prezident Petr Pavel vetoval novelu, která má změnit zákony upravující sestavování veřejných rozpočtů. Oznámil to ve středu ve vyjádření zveřejněném na webu Hradu. Novelu tak dostane k novému projednání sněmovna, která může veto hlavy státu přehlasovat. Pavel ve svém odůvodnění uvedl, že zákon podstatně mění způsob, jakým stát, tedy současná vláda i vlády budoucí, bude hospodařit s veřejnými penězi. Byl by podle něj ohrožením dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a zároveň by oslabil kontrolu veřejných peněz ze strany sněmovny ve prospěch vlády, píšou Hospodářské noviny.

0: Tři čtvrtě na šest přesně, čtvrtek 23. července, s vámi je Český rozhlas Pardubice. Mám tady pozvánku na jeden z letních promenádních koncertů, které během července a srpna, myslím si, zaplňují melodiemi a skvělou atmosférou náměstí Přemysla Otakara II. Ve Vysokém Mýtě. Dnes vás tedy čeká další z nich, tentokrát vystoupí Dolnovanka. Začátek je v 17 hodin. Počasí. Dnes nás podle meteorologů čeká převážně velká proměnlivá oblačnost. Zpočátku na horách, během dne i na ostatním území se od severozápadu vyskytnou přeháníky nebo občasný déšť. Ojediněle také bouřka. Na horách by srážky měly být četnější. Večer ale budou slábnout, později ustávat, oblačnost začne ubývat. Co se teplot týká, tak maxima budou někde mezi 18 a 21 stupni Celsia. Na horách v 1000 metrech naměříme 11 až 15 stupňů. A vítr, ten povane mírný, západní až severozápadní rychlostí do 7 metrů za sekundu. Na Českomoravské vrchovině je potřeba místy počítat i s nárazy okolo 15 metrů za sekundu. Později večer bude vítr částečně slábnout.
1: Zálety Aleny Zahrybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Mým hostem bude mořeplavec Richard Konkolský.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Yeah.

0: 13. hodina každého všedního dne patří v našem vysílání pořadu Alex a host. Tentokrát dorazí k mikrofonu režisér, herec a scénárista Vít Olmer. Dozvíte se například i to, jakým je režisérem. Je klidný, anebo se rozčiluje?
1: Já nekřičím, já, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil, to se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodný a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
2: Tak, ale bylo to i díky tomu tedy té vaší zkušenosti, co by herce, ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem?
1: Určitě. Ta zkušenost byla dobrá i vlastně to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma lidima významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole.
0: Celý rozhovor s Vítem Olmerem si ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice můžete poslechnout dnes po 13. hodině. Teď posíláme další muziku, tohle je Iveta Bartošová, je 5.52, no a úderem 6. tady budou další čerstvé zprávy. Zůstaňte s námi a hezké čtvrteční ráno.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Svitavy dokončili první část projektu Mechová stezka. Správa nemovitostí v Hradci Králové mění kvůli rekordnímu podvodu ředitele. Nejlepším hráčem a trenérem uplynulé sezóny fotbalové šance ligy jsou slávisti Provod a Trpišovský. Na východě Čech dnes bude velká oblačnost, teploty čekejte do 21 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Věra Přibylová. Mechová stezka vzniká v rekreačním areálu Brand ve Svitavách. V těchto dnech je hotová první část projektu. Návštěvníci se po ní už dostanou od rybníka Rosnička k pramenům řeky Svitavy po fialové turistické trase dlouhé 2,5 kilometru. Vysvětluje mluvčí města Kateřina Kotasová.
2: Do konce léta na ní přibudou také fotopoint a dřevěný přístřešek přímo u zastavení pramen řeky Svitavy. Do konce roku se počítá ještě s vybudováním parkoviště u vstupního prostoru do celého areálu, které umožní parkovací stání pro 20 vozidel.
0: Přes 11 000 studentů už využilo čtvrteční vstupy zdarma do muzeí a galerií v Pardubickém kraji. Nabídka platí pro držitele žákovských a studentských průkazů. Kraj je zavedl před 4 lety. Správu nemovitostí v Hradci Králové dočasně povede ředitel hradeckých technických služeb Tomáš Pospíšil. Ve funkci nahradí dosavadní ředitelku Jaroslavu Bernhardovou. Na mimořádném jednání o tom rozhodli radní města. Bernhardová rezignovala poté, co městská organizace minulý týden přišla podvodem o přibližně 46 milionů korun. K odchodu ředitelku vyzvala primátorka Pavlína Springerová z Hradeckého demokratického klubu.
3: Jedním z důležitých kroků je vyvození personálních důsledků. Ředitelka správy nemovitostí se proto po mé výzvě rozhodla rezignovat. Vnímám to jako nutné převzetí manažerské odpovědnosti, protože správa nemovitostí je samostatná příspěvková organizace s vlastním vedením a také s vlastní odpovědností za hospodaření.
0: Peníze podvodníkům, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky, poslala minulý týden zaměstnankyně městské organizace. Pracovně právní důsledky v jejím případě město vyvodí do konce týdne. Řidiči městské hromadné dopravy můžou po nehodách nebo srážkách schodce využít psychologickou pomoc přímo u svých zaměstnavatelů. Nabízejí ji dopravní podniky například v Praze, Brně nebo Plzni. Psychologové pomáhají řidičům zvládat úzkost, strach nebo pocity viny po mimořádných událostech. Sport. Nejlepším hráčem minulé sezóny fotbalové šance ligy je Lukáš Provod z mistrovské Slavie. Anketu Ligové fotbalové asociace vyhrál po druhé v kariéře. Už po páté mezi trenéry zvítězil Jindřich Trpišovský. Kouč Slavie si toho váží hlavně proto, že hlasují i trenéři a kapitáni ligových týmů.
4: Já to z mýho pohledu beru jako hodně prestižně, jsem za to hodně rád, že ta konkurence je velká v lize. Myslím si, že tam jako nerozhoduje to, v jakém místě jste v tabulce, ale že spousta těch trenérů ve svých podmínkách odvádí vlastně skvělou práci, takže pro mě je to vždycky vlastně taková další jako trošku energie do té práce a moc si to vážím. Počasí.
0: V Pardubickém kraji bude dnes převážně velká proměnlivá oblačnost. Zpočátku na horách, během dne i na ostatním území se od severozápadu vyskytnou přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřka. Na horách budou srážky četnější. Večer pak budou srážky slábnout, později ustávat a oblačnost začne ubývat. Denní teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách bude kolem 13 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr, rozptylové podmínky ty budou velmi dobré až dobré, tlak slabě klesne a biopředpověď bude na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Aktuálně nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A kromě šťastné cesty přejeme také dobrý poslech Českého rozhlasu Pardubice, dobrou chuť, pokud třeba právě snídáte. Doufám, že si dopřáváte nějakou vydatnou snídaní, tak jak to má po ránu být. No my vám k tomu dopřejeme muziku. Turbo Hana Zagorová, také Olivia Newton-John nám zaspívá. A na co se ještě těšit, tak třeba tipy na to, kde můžete strávit pomalu se blížící víkend, jestli ještě nemáte žádné plány. Za malý moment nabídneme trochu inspirace. Je čtvrtek 23. července, 4 minuty po 6. přejeme hezké ráno a gratulaci posíláme k svátku Liborům.

0: Je čtvrtek, den, kdy mnozí z vás spřádají plány na víkend, možná, že také něco podobného chystáte, nějakou akci, nějakou kulturu. No a pokud nevíte, tak vám s tím poradíme právě teď. Tipy na nejrůznější akce připravila Barbora Bláhová.
1: Jako první tu mám pozvánku do areálu Cihelka u Hlinska, kde dnes začíná Studnice Fest. Až do soboty jsou připravená různá vystoupení. Zítra od 14.30 zahraje kapela Byt číslo 4, Volant, Midi lidi, Xavier Baumaxa a další. A v sobotu zahraje a zaspívá Barbora Poláková, David Koller, Mucha, kapela Mňága a Šťorp, Prago Union nebo Skyline. A nebo můžete zítra v sobotu oslavit 100 let od založení místní skupiny Masarykovy letecké ligy v České Třebové. Čekají vás komentované ukázky historických letadel, seskoky parašutistů, modelářský letecký den, sled ultralightů i jízdy velorexem. A nebude chybět ani výstava o dějinách létání v České Třebové, replika historického letounu na Starém náměstí a koncerty kapel Madame, Sifon a Kabát Revival. Další tip je na tradiční anenskou pouť, která bude od zítřka do neděle u Společenského domu v Radiměři. Letošní ročník bude výjimečný tím, že oslaví 250 let od vysvěcení kostela svaté Anny. Připravená jsou hudební vystoupení, pouťové atrakce zdarma, projížďky kočárem, ukázka útoku malých hasičů i ohňová show. Hlavní program začne v sobotu ve 13.30. Dál se přesouváme na fotbalové hřiště do Cerekvice nad Loučnou, kde bude v sobotu druhý ročník charitativní sportovně kulturní akce Memoriál Martina Kusého. Součástí bude fotbalový turnaj v minikopané, show Petra Švancary s autogramiádou, akrobatické vystoupení Dominika Stržálka, barber show Jonáše Pávka a dražba fotbalových dresů. Vstupné je dobrovolné a výtěžek získá spolek Aténa na podporu onkologických pacientů. A nevynecháme ani staročeský pouťový jarmark, který bude v sobotu od 9.30 do 14 hodin v Českých Heřmanicích. U kostela svatého Jakuba budou stánky s tradičními ručními výrobky a regionálními dobrotami. Těšit se můžete na dílničky, řemeslníky nebo prohlídku kostela a vyhlídku z kostelní věže. No a spolek vojenské historie Zátiší a obec České Petrovice zvou v sobotu od 10 do 18 hodin na vzpomínkovou akci Půlení prázdnin v Zátiší. Na návštěvníky čeká ukázka střelby z protitankového kanónu, boje a potyčky mezi armádou a sudetskými Němci nebo prohlídka vybaveného objektu československého opevnění. Předposlední tip je na slavnosti v Hilváckém parku v Ústí nad Orlicí. Naplánovaná jsou hudební vystoupení, jarmark a pouťové atrakce. Slavnosti začnou v sobotu v 10 hodin a vyvrcholí v neděli v 11 hodin slavnostním svěcením nového zvonu a poutní mší svatou. No a na hrad Kunětická hora v neděli přijede král Vladislav Jagellonský. Připomene tak událost z roku 1497, kdy v severním křídle hradního paláce pasoval na rytíře malé syny Viléma z Pernštejna. Dobové prohlídky hradu začnou v 11 hodin, 13.30, 15 hodin a 16.30. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.

0: Chtěli byste poznat Bali z trochu jiného úhlu pohledu? Jaké to je zamilovat se do někoho z druhého konce světa, spojit svůj život s člověkem z úplně jiné kultury? Zveme vás na talk show s Češkou Míšou Andiány, která našla svůj druhý domov po boku balijského partnera. Tedy dnes taková přednáška nebo beseda, řekl bych, večer na téma život s Balícem na terase Paláce Hybský. Začátek v 18 hodin.
1: Počasí.
0: Čerstvá předpověď nám dorazila od meteorologů. Oblačno až zataženo bude dnes. Místy se budou objevovat přeháníky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřka. Na horách budou přeháníky četnější a večer by srážky měly ubývat. Teploty v maximech dosáhnou někam mezi 18 a 21 stupňů. Na horách v 1000 metrech naměříme 10 až 14 stupňů Celsia a vítr bude foukat mírný západní až severozápadní. Rychlostí do 7 metrů za sekundu v přeháníkách nebo bouřkách bude přechodně čerstvý s nárazy až okolo 15 metrů za sekundu a večer by měl částečně slábnout.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Navštivte s námi tajemný Kunwald, městy pod Orlickými horami. Vezmeme vás do míst, kde byl v roce 1457 založen první sbor jednoty bratrské. Podíváme se k bratrské lípě a naučnou stezkou po stopách jednoty bratrské dojdeme až k Jordánu, tedy k místu, kde kdysi bratři křtili své nové stoupence. Do Kunwaldu vás doprovodí Šárka Kuchtová.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: byly Black Milk, Modrej dým ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice je 6.24 přesně. A připomínám e-mailovou adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Právě sem můžete posílat dotazy pro našeho spotřebitelského odborníka. Jeho čas přichází v tuto chvíli a opět se budeme věnovat reklamacím. Pokud reklamujete zboží písemně, jak se počítá reklamační lhůta? Na to se dnes ptáte ve spotřebitelském servisu a opět odpoví náš odborník Josef Černý.
1: Pan Luboš reklamoval mailem hodinky, jenomže mu přišla automatická odpověď, že čerpají dovolenou. Pan Luboš teď neví, jak je to se lhůtou na vyřízení reklamace, protože počítá s tím, že se prodejce bude na tu dovolenou vymlouvat. Pane posluchači, je to klidně možné, dokonce i pravděpodobné, ale dovolená ani jiné důvody nebo výmluvy prodejce vás nemusí zajímat. 30-denní lhůta na vyřízení běží ode dne následujícího, když jste reklamaci uplatnil.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Pardubickém kraji zůstávají stovky rizikových hydrogeologických vrtů. Na mnoha místech stále existují sondy z období komunismu, které představují ohrožení pro podzemní vody. Plošný průzkum si zadalo hejtmanství společně s obcemi. Více se dozvíte ve zprávách v 7 hodin. Po 3 letech skončily úpravy zámku v Litomyšli. Stát za to dohromady zaplatí asi 600 milionů korun a z toho zhruba třetinu pokryje dotace z evropských peněz. Dělníci vyměnili střešní krytinu, opravili vybrané interiéry a restaurátoři obnovili z grafita na fasádě. Svitavy dokončují stavební práce na frekventovaných ulicích Kapitána Jaroše a Bezručova v jižní části města. S omezením při průjezdu tam musí řidiči počítat do konce tohoto měsíce. Na Pražském hradě se dnes sejde prezident Petr Pavel s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem z SPD. Hlavním tématem budou významné dopravní stavby, které stát připravuje. Jednání začne ve 14 hodin a podle hradu potrvá přibližně hodinu. Prezident chce s ministrem řešit další rozvoj dopravní infrastruktury v Česku. České sbírky na pomoc po zemětřesení ve Venezuele zatím vynesly přes 19 milionů korun. Humanitární organizace z nich zajistí hlavně základní pomoc lidem zasaženým katastrofou. Podle fóra dárců lidé přispívají i přesto, že jsou letní prázdniny. Do pomoci se zapojili například Adra, Charita nebo Člověk v tísni. A počasí, dnes

0: iRozhlas.cz Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Pomalu jedoucí vozidlo se pohybuje na silnici první třídy číslo 35 mezi 135. a 150. kilometrem mezi obcemi Jaroslav a Cerekvice nad Loučnou. A pozor, dejte na dálnici D11 na 109. kilometru ve směru na Polsko, stojí tam dodávka s defektem.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Zprávy připravila Věra Přibylová, 6.32, Český rozhlas Pardubice, stále vaším společníkem. A před námi jsou Rangers, Gypsy Kings, také Jarek Nohavica se skupinou Čechomor. To je naše hudební nabídka. Za chvilku prolistujeme dnešní tisk, tak i dál zůstaňte s námi a přejeme pohodový poslech.
3: Dobré ráno.

0: Gypsy Kings, Bamboleo ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Nevím jak vás, ale nás tady ve studiu roztančilo. S Věrou Přibylovou otvíráme dnešní tisk. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Už pátým rokem nabízí Pardubický kraj studentům možnost navštěvovat krajské kulturní instituce každý čtvrtek zcela zdarma. Statistiky návštěvnosti ukazují, že tato nabídka nachází u mladých lidí silnou odezvu. Od zavedení projektu v roce 2022 do konce června zaznamenalo 5 klíčových krajských organizací celkem 11 123 volných studentských vstupů. Mladí lidé nejčastěji míří za uměním a historií do Pardubic, ale vysokou návštěvnost vykazují i regionální muzea. V průměru každoročně využije volného vstupu přes 2,5 tisíce studentů. Nejvíce jich přišlo do Gočárovy, dříve Východočeské galerie v Pardubicích, pak následuje Východočeské muzeum a poté regionální muzea v Litomyšli, Chrudimi a Krajské technické muzeum, dříve regionální muzeum ve Vysoké Mýtě. Volný vstup platí pro všechny držitele žákovských a studentských průkazů a více čtěte v právu příloze pro Severovýchod.
0: Plavecký bazén, wellness, fitness i samotný pardubický akvapark zdobila po rekonstrukci před 15 lety celá řada moderních prvků, včetně protiskluzové skleněné mozaiky okolo bazénu. Ta se ale z dnešní perspektivy příliš neosvědčila. Časem totiž začala ztrácet své protiskluzové vlastnosti. Mozaikové kostičky se také brzy začaly odlupovat a jejich obnova byla s každým rokem složitější. Část s akvazónou je proto v pardubickém plaveckém areálu od minulého týdne zavřená kvůli rekonstrukci. 50-metrový a 25-metrový bazén a nebo sluneční pláž jsou otevřené v běžných návštěvnických časech, píše regionální příloha Mladé fronty Dnes.
1: A v Mladé frontě se píše, že vláda Andreje Babiše v týdnu doručila ústavnímu soudu své vyjádření, ve kterém se brání kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. V 80-stránkovém dokumentu mu například vyčítá, že nekomunikuje s ministrem zahraničí Petrem Macinkou nebo že v zahraničí opakovaně překračuje kompetence. Na pomoc vypůjčila i hypotetický scénář, ve kterém by chtěl neodpovědný prezident navštívit Severní Koreu.

mi zmizela, zmizela jako laň u lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Karlu Cihelka nedaleko Hlinska. Dnes startuje Studnice Fest. Na jubilejním 20. ročníku hudebního festivalu vystoupí krom jiných třeba skupina Mňága a Žďorp, David Koller, Bára Poláková, Nikola Mucha, Skyline, Midi lidi tam budou, Pragonion a spousta dalších. Takže tam si můžete užít opravdu spoustu muziky, spoustu skvělé atmosféry. Počasí. Dneska má být oblačno až zataženo, místy se budou objevovat přehánky anebo občasný déšť. Ojediněle by mohlo také zabouřit. Na horách budou přehánky četnější, ale večer by měly srážky ubývat. Nejvyšší teploty dnes 18 až 21 stupňů Celsia, na horách v 1000 metrech budeme měřit 10 až 14 stupňů a vítr vane mírný západní až severozápadní, zatím rychlostí do 7 metrů za sekundu. V přehánkách nebo bouřkách bude přechodně čerstvý, místy s nárazy do 15 metrů za sekundu, ale k večeru by měl částečně slábnout.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: už ale nespěte, je 6.50, čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice pokračuje a my vyrážíme za sportem. Fotbalisté Pardubic ladí formu na start nového ročníku první ligy. Ten zahájí východočeským derby na hřišti Hradce Králové. Na trávníku u toho bude chybět teď už bývalý záložník Kamil Vacek, který ukončil aktivní kariéru, ale přesto se s týmem do Hradce vypraví. Ovšem už v jiné roli, pokračuje redaktor Otaku Twirt.
1: Kamil Vacek byl jednoznačně oporou pardubických fotbalistů. Hráč, který patřil na hřišti mezi ty starší, ale svoji zkušenost dokázal prodat. Vedl mladé, dával jim příklad, jak se na hřišti chovat a řešit situace. Aktivní kariéru měl bohatou. Zahrál si doma i v zahraničí.
2: Když jsem slyšel, že to bylo 21 sezon, tak jsem tomu nechtěl věřit v profesionálním fotbale. Uteklo to rychle a paradoxně já jsem kluk, co nerad mění týmy, ale hold tomu ten fotbalový osud takhle chtěl. A všechny ty štace byly hodně zajímavé, ale pro mě osobně nejpovedenější nebo takový, na co nejvíc vzpomínám, tak byla určitě Itálie, pak Izrael. V Polsku mě zase zaujal to, jak jsou Poláci na tu fotbalovou ligu hrdí a kolik chodí lidí i na menší týmy.
1: Svou aktivní kariéru zakončil na východě Čech, kde si prožil taky svoji rozlučku. A přiznává, že poslední štace pro něj byla výjimečná.
2: Na co jsem nejvíc pyšnej, je to, že jsem se těšil na každý trénink a i když jsme se připravovali ve skrvných podmínkách na Vinici, cestovali do Dělíčku na Bohemku, tak opravdu jsem vždycky cítil, že ten klub se buduje, že tady vzniká něco opravdu hezkého a našel jsem tady domov a jsem opravdu rád, že jsme se tady usadili.
1: V klubu a u A týmu ale dál zůstává. Do nové sezóny půjde v pozici vedoucího mužstva. A nejen do nadcházejícího ročníku je optimista.
2: Já věřím tomu, že Pardubice budou stabilním týmem v lize, kam bude chodit čím dál tím víc lidí a všichni z tohohle sportovního města si to tady budou užívat a vím, že nás čeká dlouhá cesta, ale že se v K Pardubice vybudujeme značku, na kterou bude celé město hrdý.
1: Řekl bývalý hráč a teď vedoucí mužstva pardubických fotbalistů Kamil Vacek. Z Pardubic, Otaku Twirt, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1, Spartakiáda, Barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Quixote ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedosažitelným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: 7 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V kraji jsou stovky rizikových vrtů z období totality. Nemovitosti v Česku dál zdražují. Největší meziroční zdražení zaznamenal Pardubický kraj. Předseda vlády Andrej Babiš a vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO vedou podnikatelskou misi v srbském Bělehradu. Dnes bude deštivý den, ojediněle čekejte bouřky, teploty do 21 stupňů. Zprávy připravila Věra Přibylová. Hezké ráno. V Pardubickém kraji zůstávají stovky rizikových hydrogeologických vrtů. Na mnoha místech stále existují sondy z období komunismu, které představují ohrožení pro podzemní vody. Plošný průzkum si zadalo hejtmanství společně s obcemi.
4: Zmapovaných je 600 vrtů především v oblasti kolem Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí. Zhruba polovina z nich není nijak zajištěná. Využívaly je zaniklé státní podniky, zemědělská družstva, ale patří mezi ně třeba i 200 metrů hluboké ložiskové sondy, které můžou zásadně ohrozit zdroje podzemní vody. Součástí průzkumu bude i návrh řešení, jak rizikové vrty zlikvidovat. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Polička zkouší nový způsob třídění gastroodpadu. Pilotní projekt spustila na sídlišti Hegerova, kde rozmístila hnědé kontejnery na zbytky potravin. Pokud se systém osvědčí a lidé se do třídění zapojí, rozšíří ho město i do dalších částí. Společnost Lázně Bělohrad uvažuje o možné výstavbě rodinných domů a bytů. Proti záměru provozovatele lázeňského komplexu se postavila část obyvatel města, která v petici vyjadřuje obavy o životní a lázeňské prostředí nebo kvalitu života. Podle společnosti i radnice je ale všechno zatím jen ve fázi úvah.
5: Společnost představila své vize na červencovém zasedání zastupitelstva, zatím ale bez dalších konkrétních kroků. Podle nezávislé starostky Aleny Kuželové bylo smyslem prezentace otevřít diskuzi a třeba si i vyslechnout obavy a připomínky. Provozovatelé lázní uvažují o výstavbě rodinných domů pro lékaře, lázeňský personál nebo management, ale zatím podle radnice ještě ani nepožádali o změnu územního plánu. Společnost zvažuje dvě lokality, v Dubech u Bažantnice a u rybníku Pardoubek. Z Lázní Bělohrad Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
2: Ceny starších bytů v Česku, tedy těch kromě novostaveb, dál zdražují. Podle dat portálu S-Reality cena středně velkých starších bytů byla letos na konci druhého čtvrtletí o zhruba 13% vyšší než ve stejném období loňského roku. Podobný trend potvrzuje třeba portál bezrealitky.cz. Ten vyčíslil, že v Praze už cena překročila hranici 160 tisíc korun za metr čtvereční. Největší meziroční zdražení zaznamenal Pardubický kraj, kde ceny vzrostly přibližně o 18%. Metr čtvereční teď stojí podle S-Realit asi 97 tisíc korun. 50-metrový byt tak vyjde zhruba na 5 milionů korun. Předseda vlády Andrej Babiš a vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO vedou podnikatelskou misi v srbském Bělehradu. Cesta má mimo jiné podpořit uzavírání obchodních kontraktů nebo vstup českých firm na tamní trh. Na programu je i podnikatelské fórum, kterého se zúčastní zástupci 30 českých firm.
3: Počasí.
2: V Pardubickém kraji bude dnes oblačno až zataženo, místy se budou objevovat přehánky nebo občasný déšť. Ojediněle nás čekají také bouřky. Na horách budou přehánky četnější, večer budou srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách čekejte teploty do 14 stupňů. Vítr bude foukat mírný západní až severozápadní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Večer pak bude částečně slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, tlak přes den slabě klesá a večer slabě stoupne. Biopředpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Řidičům připomínáme uzavírku na hlavním tahu z Pardubic do Holic. Silnice číslo 36 je mezi odbočkou na Spojil a Sezemicemi neprůjezdná. Důvodem je stavba obchvatu Sezemic. Řidiči musí místo objet přes Staročernsko nebo Dašice. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zprávy jsou za námi a 4 minuty po 7 pokračuje čtvrteční Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Staré německé náhrobky na Svitavském hřbitově čeká obnova. Město poprvé získalo dotaci Ministerstva pro místní rozvoj na jejich opravu. Co všechno se díky ní podaří zachránit, jsme zjišťovali přímo na hřbitově. Reportáž nabídneme už za chvíli. Také budeme soutěžit v Bleskovce. Připomínám, celý tento týden hrajeme o parádní kapesní, klidně můžu říct i houbařský nožík s logem Českého rozhlasu Pardubice. A také můžu říct, že je o ně veliký zájem. Tak uvidíme, kdo dnes bude tím šťastným výhercem nebo výherkyní. Samozřejmě držíme palce. Co se muziky týká, před námi jsou Bad Boys Blue, Olympic a nebo také Jelen s Míšou Tučnou. A dál přejeme pohodový čtvrtek s datem 23. července. Liborům posíláme gratulaci.

0: Na Svitavském hřbitově dostávají některé staré německé náhrobky druhou šanci. Poprvé s tím pomáhá i dotace Ministerstva pro místní rozvoj, které podpořilo obnovu historických hrobů. Ve Svitavách přitom město dosud jejich opravy platilo výhradně ze svého rozpočtu. K jednomu z náhrobků, na jehož obnovu stát přispěl, se vypravila reportérka Věra Pavlasová společně s historičkou Monikou Němcovou.
1: My se nacházíme u hrobu rodiny Wernerů, kteří byli v Svitavách velmi významní. My právě jsme získali finanční prostředky, které použijeme na opravu této hrobky.
2: Já když se na ní podívám, tak vidím jeden nápis na zdi a tady nějaký prostor. Co s tím všechno budete dělat?
1: Musíme upravit i tu zeď. Vidíte, že ty barvy a ten porost, který na tom je, že je potřeba to očistit. Také tam jsou desky. Vidíte, že tam jsou dvě ze tří. Ta třetí už je sundaná. Tak je potřeba to zrestaurovat a vrátit, aby bylo vůbec čitelné, kdo v tom hrobě je.
2: Hned vedle je další hrob, který jste opravovali, to už je známější jméno Otendorfer.
1: Ten hrob jsme dělali na přelomu loňského letošního roku, protože Valentin Oswald Otendorfer je svitavský rodák, mecenáš a od jeho narození uběhlo 200 let, tak z toho důvodu my jsme se rozhodli tu hrobku opravit a vidíte, že je opravdu krásná.
2: Svitavy měly převážně německé obyvatelstvo ještě do roku 1945. Tady kolem je určitě spousta německých hrobů. Staráte se o všechny?
1: Je to pravda, je jich tady opravdu hodně. O všechny ne. Řešíme, kdo je tam pohřben, jestli je to nějaký významný člověk, třeba starostové a podobně. Nebo řešíme architekturu toho hrobu. Kolikrát nevíme, kdo v něm leží, ale ten hrob je neuvěřitelný tím, že je tam třeba nějaká socha a podobně. Takže se snažíme starat o ty hroby, které jsou významné nejen tím, kdo tam leží, ale taky tím, jak vypadají.
2: Dostáváte od Ministerstva pro místní rozvoj každý rok nějaký příspěvek na opravy hrobu?
1: My jsme ty opravy dělali do této doby vlastně z rozpočtu města a ta dotace, která byla teďka vypsána poprvé. Takže já doufám, že v tom ministerstvo bude pokračovat a pakliže bude, tak budeme každý rok spravovat hroby i nadále. My to děláme i tak, ale tohle je pro nás opravdu pomoc.
2: Hrobka, na kterou město dostalo dotaci, bude zrestaurovaná do konce letošního roku. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.

0: Hledáte pro děti ještě nějaké smysluplné aktivity na léto? Pokud ano, tak Městské muzeum na Lanškrounském zámku připravilo zábavný a poučný program. Děti se hravou formou ponoří do historie i umění, poznají práci archeologa a vyzkouší si, jaké to bylo žít v dávných dobách. Program nazvaný Dotek pravěkého umělce můžete užívat dnes od 9 do 12 hodin.
1: Počasí.
0: Čtvrtek bude oblačný až zatažený, místy se budou objevovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle by mohlo také zabouřit, na horách budou ty přehánky četnější, večer by každopádně srážky měly ubývat. Co se teplot týká, tak před námi je asi nejchladnější den tohoto týdne, znamená to, že maxima budou někde mezi 18 a 21 stupni, v 1000 metrech budeme měřit 10 až 14 stupňů Celsia. Vítr vane mírný, západní až severozápadní, rychlostí do 7 metrů za sekundu, s tím, že v přehánkách nebo bouřkách zesílí na čerství. Místy bude dosahovat v nárazech i 15 metrů za sekundu a večer by měl částečně zeslábnout. Toliko počasí, za chvilinku Mňága a Žďorp a pak už si zasoutěžíme v Bleskovce, takže kdo chce hrát s námi, už by měl pomalu chystat telefon.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Valašsko-meziříčská skupina Mňága až Ďorb zpříjemnila čtvrteční dobré ráno, to stále trávíte s Českým rozhlasem Pardubice, a kdo si chce zasoutěžit o kapesní nožík s naším logem, tak teď by měl skočit po mobilu nebo po pevné lince, na tom asi nezáleží, hlavně vytáčet 726 46 48 48.
1: Bleskovka.
0: Který nůž je spojený s Tureckem? Tak zní dnešní otázka. Mám tady tři pojmy a schválně, jestli si vyberete ten správný. Za A je to nůž zvaný Tanto, nebo za B nůž zvaný Yatagan, a nebo za C nůž zvaný Bowie. Tak se zamyslete, a jestli vám některý z těch pojmů něco říká, a až budete vědět, nebo tušit, nebo typovat, tak volejte naší telefonní linku, kterou jsem zmiňoval před chvílí, a už by tam někdo měl být. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak, kdo pak se dozvonil?
2: Posluchačka Věra.
0: Paní Věro, jaká je správná odpověď? A, B nebo C?
2: Já bych si typla Bčko.
0: Typujete nebo víte?
2: Typuju.
0: No a váš tip je správný.
2: Jupi.
0: No tak gratuluju, kapesní nožík s logem Českého rozhlasu Pardubice je váš, nemáte vůbec za co, poprosím, vydržte na telefonu, ať se domluvíme.
2: Ano.
0: Zatím hezký den, naslyšenou.
2: Vám taky.
0: Tak a já ještě doplním Tanto, japonský nůž nebo Dika, nejkratší ze samurajských mečů. Bowie, to je zase typický nůž do obyvatel amerického divokého západu, a co se týče tedy tureckého nebo chcete-li osmanského nože Yatagan, tak to je buď to nůž nebo taková krátká šavlička, který se používaly od poloviny 16. století do konce 19. století. No a Yatagan je typický takovým výrazným zakřivením čepele dopředu a také zakončením rukojeti ve tvaru velkých uší. Tak, teď to něco vzdělanější. Paní Věra je zase šťastná, že vyhrála, a ostatním jako cenu útěchy posílám Lenku Filipovou, tedy písničku od Lenky Filipové.

0: jsme.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Historická budova pardubického pivovaru z 19. století může získat památkovou ochranu. Návrh podalo město Pardubice na ministerstvo kultury, aby zabránilo její demolici. Areál bývalého pivovaru patří soukromému investorovi, který tam chce postavit bytové domy nebo obchody. Firma už dříve požádala o povolení k demolici. Do rozhodnutí ministerstva se ale budova nesmí bourat ani přestavovat. Mechová stezka vzniká v rekreačním areálu Brand ve Svitavách. V těchto dnech je hotová první část projektu. Návštěvníci se po ní už dostanou od rybníka Rosnička k pramenům řeky Svitavy po fialové turistické trase dlouhé 2,5 kilometru. Více vám řekneme ve zprávách. Správa státních hmotných rezerv se zbavuje nepotřebných železničních cistern. K prodeji jsou určené 4 vyřazené vozy ze skladů v Kostelci u Heřmanova Městce. Organizace je zájemcům nabízí formou elektronické aukce. Kvůli opravě silnice bude uzavřený průjezd centrem Hlinska. Práce tam začaly včera a potrvají týden. Uzavřená bude silnice 34 v úseku u Poděbradova náměstí až po Městské muzeum. Starší byty v Česku dál zdražují. Podle dat realitního portálu S-Reality byly na konci druhého čtvrtletí zhruba o 13% dražší než před rokem. Nejvyšší ceny jsou dál v Praze, kde už překonaly hranici 160 tisíc korun za metr čtvereční. Podobný růst cen potvrzuje i portál bezrealitky.cz. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude v Pekingu jednat s představiteli ministerstva kultury nebo cestovního ruchu. Mimo jiné o zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny. Pokračuje tak čtvrtý den Okamurovy oficiální návštěvy asijské země. Odpoledne se sejde se svým čínským protějškem. Delegace chce také řešit případ Čecha zadrženého v Číně. A počasí. Na východě Čech bude dnes oblačno až zataženo a bude pršet. Na horách budou přehánky četnější. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách 10 až 14 stupňů.

0: vlakového nádraží. V Trhové Kamenici silničáři pracují na údržbě mostu. Provoz je sice obousměrný, ale jízdní pruhy jsou tam zúžené. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy s Věrou Přibylovou. Hladíte Český rozhlas Pardubice, 7.33 ukazují hodiny. A co nabídneme z muziky? Vaby Daněk, Lucie Vondráčková s Josefem Wagnerem, také třeba František Nedvěd. A za chvilku ještě jednou koukneme do dnešních novin, abychom zjistili, co zajímavého se píše.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě.

0: Denní tisk.
1: Ještě jednou ve čtvrtečním Dobrém ráno Českého rozhlasu Pardubice s Věrou Přibylovou otvíráme noviny a přeju hezké ráno v první řadě.
2: Hezké dobré ráno.
1: A první, do čeho se začneme, je Chrudimský deník. Spor kolem autobusového terminálu v Heřmanově Městci se dál vyostřuje. Bývalý starosta Josef Kozel obvinil na Facebooku současného starostu Aleše Jiroutka ze lži a žádá po něm veřejnou omluvu. Důvodem jsou Jiroutkovy výroky z nedávného zastupitelstva, kde několikrát tvrdil, že konečné podklady počítali s 8 nástupišti, zatímco ve schválené projektové dokumentaci jich bylo pouze 6. Právě kvůli tomu prohlásil, že za takových podmínek měla být stavba vyloučena. Kozel ale zveřejnil část finální studie, ze které vyplývá, že počítala právě se 6 nástupními ostrůvky. Stejnou informaci deníku potvrdil také autor studie Marek Lehmann. Na Kozlovu stranu se následně postavili i další místní politici. Deník se pokusil Aleše Jiroutka opakovaně kontaktovat, na telefonáty ani SMS zprávy, ale zatím nereagoval.
2: A o pardubickém pivovaru Čtěte v regionální Mladé frontě. Společnost Koncek zadala odborné posouzení podnětu na prohlášení bývalého pivovaru v Pardubicích za kulturní památku. Podnět podalo město, které se tím snaží zabránit případné demolici nejstarší části areálu. Podle investora k tomu zatím nepředložilo relevantní podklady. Do dalšího vývoje zasáhlo Ministerstvo kultury, které do vydání rozhodnutí o případné památkové ochraně zakázalo s objektem nakládat. Investor dlouhodobě upozorňuje, že historická budova pivovaru je ve velmi špatném technickém stavu. Město znovu jednalo se zástupcem majitele areálu a přistoupilo i na možnost repliky.
1: Vláda by mohla vyplatit důchodcům jednorázový příspěvek. Podle premiéra Babiše by posloužil k nápravě minulých křivd. Co tím myslí, neupřesnil. Dřívější Babišova vláda v době pandemie COVID-19 penzistům mimořádně přilepšovala. Nemůžu vyloučit, že bychom mohli v budoucnu vyplatit jednorázovou částku všem důchodcům, protože historicky tam můžou být nějaké nespravedlnosti, prohlásil Babiš po pondělním jednání vlády. Úřad vlády na dotaz Babišova slova neupřesnil a odkázal na Ministerstvo práce. To pak odpovědělo, že na příspěvku nepracuje, píše Právo.

0: Franta Nedvěd, Karel Zich, interpreti, které jsem sliboval, kteří budou ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice už za pár okamžiků.
1: Počasí.
0: Ale ještě předtím přivítáme meteorologa z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, Jaroslava Tučka. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Vy nám asi nezaspíváte, nebo?
2: Jestli chcete ztratit posluchače, tak klidně.
0: Nebudem to riskovat. Pojďme kouknout na počasí. Vaši kolegové říkali, že dnešek má být asi nejchladnějším dnem v tomto týdnu. Platí to?
2: Platí to a de facto i nejsrážkovějším. Počasí tady u nás ovlivňuje tlaková níže, která je nad Polskem a tlačí k nám takový chladnější, vlhčí vzduch. Takže dneska očekáváme hodně oblačnosti, oblačno, přechodně až zataženo a místy se budou objevovat přehánky nebo občasný déšť. Výjimečně se může v průběhu dne objevit i bouřka. Na horách tam ty srážky budou trošku četnější, no a pak večer postupně budou ubývat. Maximální teploty 18 až 21 stupňů. Na horách tam to bude trošku jinak, tam ty teploty budou od 10 do 14 a vítr ten bude foukat od západu až severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu s tím, že v přehánkách nebo bouřkách přechodně zesílí na čerství a rychlost bude mít 5 až 8 metrů za sekundu s tím, že nárazy tam budou i do 15 metrů, což je 55 km za hodinu. Večer pak ten vítr bude částečně slábnout. Co se týká rostlových podmínek, tak ty budou velmi dobré a biologická předpověď, tak tu máme na jedničce mírná zátěž.
0: Tak a ode dneška se to bude zlepšovat, zase se budeme vracet k létu, už zítra bude líp?
2: Už zítra bude líp, ano.
0: Myslím počasí.
2: Ano. Na nic jiného jsem nemyslel. No, v noci zpočátku ještě oblačno, výjimečně nějaká přehánka, ale v průběhu noci pak bude oblačnost ubývat na polojasno až skoro jasno. Ty nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů Celsia a vítr od severozápadu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a přes den bude docela slunečno, polojasno až oblačno, výjimečně se může objevit přehánka, pravděpodobnost je velmi malá. K večeru pak se bude vyjasňovat, oblačnost bude ubývat. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na horách 14 až 18 a vítr mírný od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer pak zeslábne.
0: Tak a ještě v rychlosti koukneme na víkend.
2: Víkend, sobota bude nádherná, tam budeme mít polojasnou až jasnou oblohu, ranní teploty 11,7, maxima 25 až 29 stupňů Celsia, vítr je jenom slabý, proměnlivý od jihu do 4 metrů. No a neděle, tam budeme mít po ránu polojasno, jasno, v průběhu dne pak začne přibývat oblačnost, zatím bez srážek, ty nejnižší noční teploty od 17 do 12 stupňů, maxima se budou pohybovat od 26 do 30 stupňů a vítr stále z jižních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: To byl meteorolog Jaroslav Tuček. Díky moc a hezký den do Hradce, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.
1: Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pavouka.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 23. července, svátek má Libor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Metrický systém měr a vah byl v celé habsburské monarchii zaveden před 155 lety v roce 1871. Zákon nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu. Plně platil od 1. ledna 1876, kdy definitivně zmizely lokty, stopy, palce, pinty a podobné. Pětinásobná držitelka Grammy, zpěvačka Amy Winehouse, byla nalezena mrtvá ve svém londýnském bytě před 15 lety. Bylo jí 27, stejně jako mnoha dalším legendám. Osudnou se jí také jako v mnoha dalších případech tajemného klubu 27 stala závislost na drogách a alkoholu. Světový rekord v solovém obletu země balónem bez zastávky drží Rus Fjodor Konjuchov. Přesně před 10 lety přeletěl nad letištěm v australském Northamu, kde odstartoval. 33 000 kilometrů zvládnul za 11 dní a 6 hodin. 32. letní olympijské hry v japonském Tokiu začaly přesně před 5 lety.
3: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
2: Konaly se v roce 2021, přesto nesli název Tokio 2020.
4: Jsou to dva kamarádi, kteří prostě spolu půjí o olympijské zlato.
2: Kvůli pandemii koronaviru byly poprvé v historii o rok odloženy.
5: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
2: Z her prakticky bez diváků přivezli naši 11 medailí.
6: Je to zlato!
2: 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové.
7: Nasazený pár číslo 1 Kateřina Syňaková a Barbora Krejčíková.
2: Před 100 lety se narodil spisovatel Ludvík Vaculík. 75 má herec, podnikatel, producent, zakladatel divadla Ta Fantastika Petr Kratochvíl. A 45 má rodačka z Hradce Králové, herečka Kristýna Boková. Já přeju hezký den.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Broučci.
2: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
3: Budu.
1: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
2: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
1: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Muzeum v Ležákách zůstane kvůli opravě zavřené do jara. Odbahnění rybníka Malý Chobot u Vysokého Mýta má asi 2 měsíce zpoždění. Důvodem je ochrana obojživelníků. Prezidentovo veto zákona o rozpočtové odpovědnosti je podle Babiše aktivistické a nezodpovědné. Dnes nás čeká deštivý den, denní teplotní maxima do 21 stupňů. Zprávy má Věra Přibylová. Dobré ráno. Oprava muzea v Ležákách na Chrudimsku potrvá 10 měsíců. V památníku začala hlavní část rekonstrukce budovy ze 70. let minulého století. Přestavba bude stát 13 milionů korun. Pietní území zůstává přístupné, stejně jako minigalerie nebo zázemí pro turisty. Součástí úprav bude i nová muzejní expozice, dodává ředitel památníku Lidice a Ležáky Eduard Stehlík.
6: Která by měla být i daleko víc multimediální. Pracujeme na novém filmu, který tady bude, řešíme vlastně zapojení i celého toho pietního území se speciálními body, kde budou si lidé moci načíst vlastně informace, kde se nacházejí, o místech, o lidech, kteří tam žili.
5: Odbahnění rybníka Malý Chobot u Vysokého Mýta má asi 2 měsíce zpoždění. Důvodem je ochrana obojživelníků, kteří se v nádrži rozmnožují, a také podmáčený terén, který v zimě neumožnil pohyb těžké techniky. Odborná firma dohromady odstraní přes 6 000 kubíků bahna. Práce by měly skončit na konci léta. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše je prezidentovo veto aktivistické.
7: To rozhodnutí je velice nezodpovědné. Nezodpovědné vůči našim spoluobčanům, a tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země, ohrožuje výstavbu škol, ohrožuje bezpečnost našich spoluobčanů.
5: Zákon se tak teď vrátí do sněmovny. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO poslanci prezidentské veto přehlasují. Ministerstvo obrany přesunulo pod armádu oddělení, které připravuje lidi na krizové situace a obranu státu. Zjistil to server i rozhlas. Změna platí od začátku července. Rezorty ale na jaře při představování reorganizace veřejně nezmínil. Ministerstvo tvrdí, že přesun fungování agendy zjednoduší a zlepší spolupráci s armádou. Podle ale jednoho z vysokých úředníků byly hlavním důvodem úspory. Přesunem oddělení totiž ministerstvo zrušilo 5 tabulkových míst. Ministerstvo zároveň opouští polovina týmu tiskového oddělení. Sport. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí večer od 19 hodin v druhém předkole Evropské ligy v Norsku proti Tromsø. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos, stejně jako z duelu Jablonce v chorvatském Varaždínu o hodinu později v druhém předkole konferenční ligy. Čeští vodní slalomáři mají na mistrovství světa 3. medaili a znovu stříbrnou. V americké Oklahomě ji vybojovali kanoistky Kneblová, Morenová a Sadková v soutěži týmů. V tom českém je oproti loňskému zlatému šampionátu zpátky Tereza Kneblová.
8: Já jsem z toho nadšená, já jsem ráda, že se nám to s holkama povedlo. Myslím, že jsme jeli dobrou jízdu a hlavně mě bavily i ty tréninky a celý ten proces, takže myslím, že ty týmové závody jsou v tom hrozně speciální. Já jsem ráda, že jsem to s holkama mohla zažít. Počasí.
5: V Pardubickém kraji dnes bude oblačno až zataženo, čekejte přehánky a déšť, ojediněle i bouřky. Na horách budou přehánky četnější, večer pak budou srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 10 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky te budou velmi dobré, tlak přes den slabě klesne, večer slabě stoupne a biopředpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlasu.
0: rozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Dejte pozor, přímo v centru Pardubic nehoda se stala v ulici náměstí Jana Pernera. Nákladní auto se střetlo s osobním. Nehoda je bez zranění, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krátce po osmé, stále posloucháte Český rozhlas Pardubice, stále také čtvrtek 23. července a my vám přejeme nádherné ráno, Liborům obzvlášť. Ti dnes mají svátek, tak posíláme gratulaci. Pošleme i muziku, Phil Collins je před námi, Jiří Kor nám zaspívá, dáme si i skupinu Reddy Kirken. No a pak téma, které už jsme zmiňovali v našem vysílání. V Pardubickém kraji jsou stovky starých vrtů, které znamenají riziko pro zdroje vody. To je výsledek plošného průzkumu zaměřeného hlavně na oblast kolem Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí. Podrobnosti se od nás dozvíte už za pár minut.
0: Dobré.

0: Na území Pardubického kraje zůstávají stovky rizikových vrtů. Průzkum Pardubického environmentálního institutu potvrdil, že na mnoha místech stále existují sondy z období komunismu, které představují ohrožení pro podzemní vody. Podrobnosti má redaktor Josef Kopecký. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Na které části regionu byl průzkum zaměřený?
1: Odborníci mapovali území Vysokomítské a Orlické synklinály. Jak už ten název napovídá, jsou to oblasti hlavně kolem Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí. Hydrogeologické rajony ale zasahují poměrně daleko. Patří tam třeba i okolí Poličky, Svitav, Luže, Proseče nebo Chocně. Ten průzkum byl zaměřený na staré vrty po zaniklých státních podnicích, zemědělských družstev nebo třeba průzkumné ložiskové sondy i šachty, které zůstaly po sanaci bývalých skládek.
0: Co hydrogeologové v terénu zjistili?
1: Podle Pardubického kraje výsledky dobré nejsou a mapování ukázalo na závažný problém. Ze 600 nalezených vrtů je jich zajištěných jen polovina. To znamená, že vlastníci mají zabezpečené nebo je dál využívají. Patří sem třeba i body pozorovací sítě ČHMÚ. Dalších 300 vrtů ale může znamenat ohrožení pro zdroje podzemní vody. Extrémní riziko pak znamenají ložiskové vrty ze 70. let, které sahají do hloubky až 200 metrů. Některé z nich jsou volně přístupné a případná kontaminace by zasáhla zdroje vody na 10 kilometrech.
0: Jaký bude další postup? Co se s těmi rizikovými vrty bude dál dít?
1: Průzkum byl první krok a výsledky určí další postup. Některé vrty bude nutné zlikvidovat, jenže na to budou potřeba peníze. Takže následovat mají jednání s vlastníky pozemků, kde se vrty nacházejí, o nějaké formě zabezpečení. A zároveň s tím i hledání případných dotací na náročnější zásahy.
0: Říká Josef Kopecký, my děkujeme za informace a hezký den, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Pardubice stále s vámi, stejně jako čtvrteční dobré ráno. Za chvilku to bude dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tentokrát se v něm Martin Písařík zaměří na vlasy.
1: Počasí.
0: Oblačno až zataženo, místy se dnes budou objevovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle zabouří, na horách budou přehánky četnější, ale večer by srážky měly ubývat. Teploty 18 až 21 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 10 až 14 stupňů Celsia. No a teď ten vítr, zatím fouká mírný západní až severozápadní, má rychlost do 7 metrů za sekundu, ale v těch přehánkách a bouřkách zesílí na čerství, v nárazech dosáhne rychlosti až do 15 metrů za sekundu a večer pak bude částečně slábnout. Tak, to byly informace o počasí a Jitka Slezáková ve studiu, to znamená, že dobré dopoledne bude?
2: Bude a opět budeme zvát, protože počasí, až přestane pršet po našem kraji, tak si myslím, že opět vybídne k nějaké pěkné procházce nebo k výletu. Zámecké léto ve 3/4 na 10, to je taková pravidelná story. Každý všední den to vám nabídneme rozlet po celé republice, na nějaký pěkný zámek se podíváme, ale jinak se hned potom vrátíme zase na Chrudimsko do muzea v přírodě na Veselém kopci u Hlinska, protože i tam mají speciální program a jmenuje se Veselý kopec patří dětem a jejich rodičům. Co se tam děje, to nám řekne regionální stopař. Například.
0: Tak jo, je na co se těšit. A ještě něco?
2: A zase ten prstíček.
0: No.
2: No ráda bych pozvala ještě třeba na Petra Horálka, protože tento význačný astrofotograf bude dnes naším hostem v radioporadně. Teď oblétli republiku jeho snímky těch červených skřítků, té bouřky. Tak si o tom budeme povídat. Takhle jsme si ho odchytli my zase toho Petra, dokud je tady na Seči, kde žije. No a taky se chystá do Španělska na zatmění slunce.
0: Ano.
2: Taky o tom bude řeč.
0: Tak, teď už můžeme pustit Dalibora.
2: Pojď na to, pojď na to.
0: Hezké dopoledne přeju, ať se vysílá dobře.
2: Děkuju moc a krásné ráno všem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: děláte?
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Okresní soud v Pardubicích dnes bude rozhodovat o případném prodloužení vazby u 4 obviněných z březnového žhářského útoku na zbrojovku v Pardubicích. Uskuteční se formou videokonference bez fyzické přítomnosti obviněných. Z 11 zadržených je 8 lidí ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. Policie je podezírá z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině, píše ČTK. Mechová stezka vzniká v rekreačním areálu Brand ve Svitavách. V těchto dnech je hotová první část projektu. Návštěvníci se po ní už dostanou od rybníka Rosnička k pramenům řeky Svitavy po fialové turistické trase dlouhé 2,5 kilometru. Správa státních hmotných rezerv se zbavuje nepotřebných železničních cisteren. K prodeji jsou určené 4 vyřazené vozy ze skladů v Kostelci u Heřmanova městce. Organizace je zájemcům nabízí formou elektronické aukce. Kvůli opravě silnice bude uzavřený průjezd centrem Hlinska. Práce tam začaly včera a potrvají týden. Uzavřená bude silnice 34 v úseku u Poděbradova náměstí až po městské muzeum. Starší byty v Česku dál zdražují. Podle dat realitního portálu S-Reality byly na konci druhého čtvrtletí zhruba o 13% dražší než před rokem. Nejvyšší ceny jsou dál v Praze, kde už překonaly hranici 160 tisíc korun na metr čtvereční. Podobný růst cen potvrzuje i portál bezrealitky.cz. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD dnes bude v Pekingu jednat s představiteli ministerstva kultury nebo cestovního ruchu. Mimo jiné o zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny. Pokračuje tak 4. den Okamurovy oficiální návštěvy asijské země. Odpoledne se sejde se svým čínským protějškem. Delegace chce taky řešit případ Čecha zadrženého v Číně. A počasí na východě Čech bude dnes oblačno až zataženo a bude pršet. Na horách budou přeháňky četnější. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách 10 až 14 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky ty budou velmi dobré, tlak přes den slabě klesne, večer slabě stoupne a biopředpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Silnější provoz očekávejte u Masarykova náměstí v Pardubice.

0: bedna od whisky. To byl Micky Rivola, také Nezmaři ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Naším dnešním hostem je zpěvák, skladatel a kytarista Petr Perk. Přestože je na hudební scéně stále poměrně mladým jménem, má za sebou spolupráci s celou řadou známých osobností, také koncerty na velkých festivalech i vlastní autorskou tvorbu, která se pohybuje někde na pomezí popu, rocku a také folku. Nelžu, nevymýšlím si.
1: Nevymýšlíte si.
0: Je to tak. Nedávno představil také nové EP Uprostřed duše, vydává další singly a koncertuje po celé republice. Dobré ráno, díky, že jste přišel.
1: Dobré ráno vám i všem posluchačům.
0: Vás ta hudba provází, jak jsem zjišťoval, už od útlého dětství, ještě tady útlejšího. Pamatujete si okamžik, kdy jste si řekl, že to nebude jenom koníček, ale vaše životní cesta?
1: Asi od prvního vystoupení, ještě možná ve školce, kdy mě bavil ten potlesk a reakce diváků, tak to jsem si řekl, že to by stálo za to potom jít.
0: Vy jste začínal u lidových písní, u cymbálové muziky. Co z té doby ve své tvorbě ctíte dodnes?
1: No tak dodnes občas s cymbálkou hraju, takže vlastně takový ten základ. Silné melodie, rytmus a vlastně něco, co jde přímo od srdce, o tom jsou lidovky, takže to se snažím promítat i do té své tvorby.
0: Uh-huh. Už jsem říkal, že jste vystřídal několik hudebních stylů a žánrů, měl jste někdy období, kdy jste si říkal, tak tohle jo, to jsem našel, tohle jsem já, a pak jste zjistil, že vás to táhne zase trošku někam jinam?
1: To spíš ne, spíš teď jsem přišel na to, ano, teď to jsem já. v rámci toho posledního projektu, doteď si myslím, že jsem tak nějak jako tápal. Střídal jsem několik projektů, i vlastně, když jsem vystupoval solo, tak i ten projekt měl takové svoje úskalí, nebo prostě pro mě to nebylo úplně ten správný směr, kterým jsem chtěl jít, a až teď to poslední EPčko Uprostřed duše.
0: To je ten projekt, o kterém mluvíte.
1: Ano. Tak to je to, co jsem já.
0: Takže co je podle vás uprostřed té vaší duše právě teď?
1: Uprostřed té mojí duše je samozřejmě spousta věcí, ale obecně píšu hlavně o tom, co se ve mně odehrává v každodenním životě, ve vztahu, v práci, mezi přáteli a obecně nad čím přemýšlím, nad čím si lámu hlavu.
0: Když tvoříte muziku, je to od A až do Z vaše práce nebo s někým spolupracujete, a když teda vzniká písnička pod vaší taktovkou, je to nejdřív hudba, pak text, nebo jak to máte?
1: Snažím se s tím docela experimentovat, protože většinou to bylo tak, že jsem přišel s nějakým hudebním nápadem i námětem na text nebo s celým textem a potom jsme s producentem nebo s klukama z kapely tvořili vlastně tu písničku jako takovou. Mm-hmm. A v tuhle chvíli se snažím i víc spolupracovat s dalšími lidmi, kteří mají otevřenou mysl a kteří jsou schopni ty moje myšlenky a melodie posouvat ještě na jinou úroveň. Teď třeba s Natálí Míšovou píšu nějaké texty, s Lukášem Chromkem, s producentem taky, s kytaristou Tomášem Pikou, uh-huh. Takže snažím se do toho vnášet i něco svěžího, něco, co není úplně tak moje, protože to bývá potom takové to kořeníčko.
0: No a když vzniká takhle nová písnička, nová práce, nový projekt, víte už od začátku, že to bude silná záležitost? Poznáte to? Nebo to pak necháváte jenom tak jako plynout a čekáte, co z toho bude?
1: Většinou to poznám, uh-huh. A potom jsem překvapen, že to tak není. Ne, jako mám samozřejmě vždycky představu, která ta písnička může být silná, ale to prostě člověk nikdy neví. Hmm.
0: Hrál jste třeba, nebo zpíval jste s Petrou Janu, Karlem Holasem z Čechomoru nebo Richardem Millerem, to jsou velká jména. Co vás tihle lidé naučili, kromě samotné muziky?
1: Tak pokoru. To jsem vždycky jako neskutečně překvapený, jakým způsobem, že to jsou lidi, na které si můžete normálně sáhnout, protože pro mě to je vždycky takový jako... Občas mám tendence prostě být takový ten fanoušek, to je ten a to úplně zbožuju a poslouchám jeho písničky už od dětství a tak podobně. A vlastně, když se s nima jako setkáte, tak to jsou fakt velmi příjemní lidé, a neřekli byste na první dobrou, že to jsou hvězdy, ale vlastně jakým způsobem jako vystupují a jaké mají to charisma obrovské, tak to je dělá velkými.
0: Teda platí tím pádem to, že čím větší hvězda, tím skromnější člověk? Dá se tak říct.
1: Přesně tak.
0: Mm-hmm. No a když jsme u těch vystoupení, tak vy jste vystupoval třeba na Colors of Ostrava před velikým publikem. Je to lepší takhle před těmi lidmi, kde to je neosobní, nebo máte raději komornější publikum, kde si vidíte z očí do očí a co je pro vás tak jako příjemnější?
1: Já se snažím každý ten koncert dělat trochu osobní. I jako v rámci té komunikace s těmi lidmi. A přiznám se úplně, že na tom prostoru mi až tak nezáleží. Mm-hmm. Záleží mi hlavně na té atmosféře.
0: Dobře.
1: Protože může být skvělý koncert pro pět lidí, kteří jsou pod pódiem, takzvaná přesilovka. Když kapela hraje přesilovku, tak i tohle to bývají jako skvělé koncerty, když je tam ta skvělá nálada. To je to nejdůležitější.
0: My tady máme připravenou vaši písničku, která se jmenuje To se ti zdálo. Co byste o ní řekl?
1: Je to poslední vydaná písnička, je to první vlaštovka z chystaného EPčka, které vyjde 3.9. v Malostranské besedě. A je to odraz mého nitra.
0: Tak se jdeme zaposlouchat.

žasnou světla poslední, tak rychle než se rozední. Chceš zažít přece něco víc,

0: To se ti zdálo, Petr Perk, jednak tedy co se týká muziky, která dozněla a také stále hostem ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. To byla zatím poslední věc, ale vy jste mi před chvílí říkal, že chystáte už další písničku, která vyjde velmi brzy.
1: Ta vyjde už zítra, jmenuje se Tak, jak to máš ráda a vlastně dneska o půlnoci v podstatě, takže hned po půlnoci i posluchači můžou slyšet.
0: Mm-hmm. O čem bude?
1: A je to o hádce, je to písnička o hádce a následném usmíření, respektive to, jak to usmíření může být krásné.
0: Mm-hmm. My jsme se tady povídali, že není úplně snadné dostat se do médií s muzikou v dnešní době. Máte pocit, že dnes posluchači víc ocení upřímné autorské písně než dokonalé vyrobené hity?
1: Myslím si, že určitě posluchači umí ocenit ty dobré autorské písně, takže jako určitě.
0: Když zrovna nehrajete, neskládáte, tak co děláte? Čím si čistíte hlavu? Jak relaxujete?
1: No tak úplně ten nejlepší relax je, když si teda zajdu na houby.
0: No tak to letos moc nerelaxujete, co?
1: Ne, ale už jsem se díval na mapu hydrometeorologického ústavu, kde by měli už začít růst, takže už se chystám, už jsem netrpělivý.
0: Jo, dobře, tak já to chápu, že jako člověk má jakýsi absťák v tom letošním roce, že to nejde úplně. Podle našich houbařských představ nedá se nic dělat, no když tvoříte muziku, se pořád k tomu vracím k tomhle tématu, protože to je určitě krásné, když vám pod rukama v hlavě vzniká něco nového, čím se inspirujete, co vás tak jako nabudí, když třeba dojdou nápady?
1: A v podstatě to může být úplně všechno, může to být dobrý film, může to být situace, která z ničeho nic nastane, může to být krásný okamžik a spoustu takových jako spíš drobných věcí a prožitků, které si člověk potom umí jakoby v sobě uchovat a nějak na ně vzpomínat, myslet na ně a přemýlet si je pořád dokola, přehrávat si je pořád dokola a z toho vznikají potom ty nejlepší nápady.
0: Takže jsou to situace ze života, vašeho života?
1: Ano.
0: A co třeba jiní interpreti?
1: Jiní interpreti určitě taky.
0: Jo.
1: Když mám nějakou jako fakt zamilovanou písničku, kterou poslouchám 100x dokola, na to jsem úplně blázen. Já když si zamiluju nějakou písničku, tak fakt ji prostě poslouchám klidně 40 minut cestou do práce a 40 minut cestou v práci. Takže z práce. Takže jo, určitě jako dobré písničky, které ve vás vzbudí nějakou emoci.
0: Aha. Já se takhle oklikou dostávám k tomu, kde je vaším vzorem hudebním.
1: No, řekl bych, že David Koller, skupina Lucie. Tady tohle, jako to je můj silný hudební vzor tady v Čechách. A kdybych to měl říct jako ze světového formátu, tak mě hrozně z těch starších třeba baví Johnny Cash.
0: No a ta písnička, kterou jste si teď naposledy přehrával pořád dokola těch 40 minut cestou do práce, která to byla?
1: Jo, tak to už se mi dlouho nestalo, že bych si přehrával. Proto je to pro mě tak výjimečné, že když nějakou takovou najdu. Ale poslední, která to byla, no nevzpomenu si.
0: To nevadí, já vás nebudu trápit. Posloucháte i svoji vlastní muziku?
1: Jenom předtím, než vyjde.
0: Jestli se to povedlo.
1: Protože pořád ve mně drží ta emoce z té písničky, z to nadšení, ale potom, když už to slyší všichni ostatní, tak od toho utíkám.
0: Na čem momentálně pracujete? Na co se můžou v nejbližší době třeba vaši fanoušci nebo budoucí fanoušci i těšit?
1: No zrovna dneska vlastně po dnešním rozhovoru jedu do Prahy nahrávat poslední písničku na chystané EPčko, které právě vyjde 3.9. v Malostranské besedě. A takže chystám tady tohle EPčko a už mám v hlavě, že ten další rok se pustím do celého alba.
0: Tak a teď si vás vyzkouším, vy budete několikrát koncertovat i v našem kraji.
1: Je to tak.
0: Kdy a kde to bude, když tak napovím?
1: Tak výborně, já jsem si tady udělal na lísteček poznámky.
0: Aha, tak nic.
1: Ale vím naprosto přesně, že budu tady v Pardubicích 10.10. na podzimních městských slavnostech.
0: Mm-hmm.
1: A potom dokonce bych tady měl hrát i 28.11. na Adventu. A tam budu hrát teda akusticky, ten první koncert bude s celou kapelou, takže úplná show. klasickou a potom akusticky to bude takové komornější.
0: Mm-hmm. No a ještě 27. srpna, kdo by vás chtěl vidět, může vyrazit do České Třebové, to je taky náš kraj, v parku Javorka, tam bude s kapelou.
1: Ano.
0: Zapište si to do diáře, abyste tam
1: zapíšu.
0: Petr Perk byl naším dnešním hostem. Moc díky, že jste dorazil a ať se vám daří. Naslyšenou.
1: Děkuju za pozvání, mějte se krásně, hezký den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Na Novohradce jsou vyhlášená nová záplavová území. Moravská Třebová dokončila první část inženýrských sítí v lokalitě Švestkový sad. O víkendu se vrátí do Česka letní teploty, v neděli ale může pršet. A počasí v Pardubickém kraji dnes bude oblačno až zataženo s teplotami do 21 stupňů. Dobré dopoledne, u zpráv vám přeje Věra Přibylová. Na řece Novohradce jsou vyhlášené nové záplavové zóny. Vyhláška krajského úřadu upřesňuje místa, která může povodeň ohrozit. Oproti původní verzi se toto území mírně rozšířilo.
3: Vyhláška stanovuje zóny v oblasti Hrochovatýnce, Dvakačovic, Vejvanovic, Úhřetic a dalších obcí. Dokument zásadně omezuje novou výstavbu, třeba liniové objekty nebo budovy typu škol a domovů pro seniory. V záplavovém území také není možné skladovat látky, které by při povodni mohly vodu kontaminovat. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Moravská Třebová dokončila výstavbu inženýrských sítí pro 30 rodinných domů na jeho západním okraji města. V lokalitě Švestkový sad chce město s přípravou stavebních parcel pokračovat, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
4: Lokalita je samozřejmě územním plánem a studií podstatně větší a umožní výstavbu dalších rodinných domků poté, co město vybuduje další infrastrukturu.
2: Křižovatka u Medlešic v létě hotová nebude. Stavba za 50 milionů korun na hlavní trase mezi Pardubicemi a Chrudimí měla skončit v srpnu. Dodavatelé ale požádali o prodloužení dopravních omezení až do konce října. Více času potřebují na usazení násypů pro nová ramena křižovatky. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout až 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jeho západu budou přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku.
5: Sport.
2: Nejlepším hráčem minulé sezony fotbalové šance ligy byl zvolen záložník Slavie Lukáš Provod. 29-letý český reprezentant pomohl Pražanům k obhajobě titulu. V anketě zvítězil po druhé v kariéře. Ocenění si Provod váží, ale dodává, že myšlenkami už je v nové sezóně. Ta bude podle něj ještě vyrovnanější.
6: Už to není tak, že by tady byly tři týmy, které by bojovali o titul, ale celkově ty týmy se strašně zkvalitňují, takže veškeré ty zápasy v té minulé sezóně jsme cítili, že to není jako v těch minulých letech a že to budou jednoduchý tři body, tak to teď už není podle mě žádný zápas v podstatě, takže všechny ty týmy mají svoji velkou kvalitu. Fanouškovské je to zajímavější a věřím tomu, že ta sezona určitě bude náročnější než ta minulá.
2: Nejlepším trenérem se po páté stal Jindřich Trpišovský ze Slavie. V anketě hlasovali trenéři, kapitáni a novináři. Nový ročník šance ligy začne v sobotu.
1: Počasí.
2: Na východě Čech bude dnes oblačno až zataženo, místy se budou objevovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Na horách budou přehánky četnější, večer pak budou srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů Celsia, na horách čekejte teploty od 10 do 14 stupňů. Vítr bude foukat mírný západní až severozápadní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. V přehánkách nebo bouřkách zesílí a večer bude částečně slábnout. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak přes den slabě klesne, večer slabě stoupne a biopředpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Aktuálně nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Jsou 4 minuty po 9 hodině a to znamená, že opět startuje dobré dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Pardubice a máme čtvrtek 23. července. Zdravíme svátečníky Libory a budeme se hodně v této hodině věnovat dětem. Tak třeba se podíváme do pohádkové zahrady, protože tam děti dobrovolně odkládají mobily a věnují se péči o zvířata. Pohádkovou zahradu máme tady v Pardubicích. Nahlédneme, co je tam nového. No a ještě předtím se podíváme na Veselý kopec, kde také mají program vylučení vyloženě pro rodiny s dětmi. Počkejte si na to, přejeme vám krásný letní den, i když dneska trošku podmračený.
0: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Ráno, místo vyspávání lopata, vodítko a krmení pro zvířata. Tak vypadají prázdniny dětí v pardubické pohádkové zahradě. Na příměstském táboře se starají o kozy, psy i další zvířata a učí se, že péče o ně znamená každodenní zodpovědnost. Zájem je přitom obrovský. Všechny čtyři letošní turnusy se zaplnily během chvíle. A jak zjistila reportérka Šárka Rusnáková, děti si odtud neodnášejí jen zážitky, ale také blížší vztah k přírodě a nové sociální dovednosti.
1: Líbí se mi tady na táboře, jako hrajeme tady různé aktivity a staráme se o zvířátka, doporučoval by sem.
2: Líbí se mi tady, protože tady jsou hezký zvířátka, ale nelíbí se mi, že jsem skoro celá poškrábaná od koček.
3: Mám tady nový kamarádky, moc se mi tady líbí a moje nejoblíbenější zvířátko je mýval.
4: Takové jsou reakce dětí z příměstského tábora v pardubické pohádkové zahradě. Azyl pro opuštěná a handicapovaná zvířata letos vypsal 4 turnusy a všechny se velmi rychle zaplnily, potvrzuje jeho zakladatelka Romana Vojířová.
5: Aktuálně máme na táboře v pohádkové zahradě 22 dětí, což je maximum, většinou bereme míň, ale nám se ty turnusy stihly naplnit takovou rychlostí, že jsme nestihli zareagovat a včas zarazit přihlašování, protože většina těch dětí, nebo v podstatě skoro všichni, jezdí k nám pravidelně, jsou tady třeba po čtvrtý, po pátý, hodně z nich jde třeba na 2 turnusy, no tak my jim nemůžeme říct, že je nevezmeme, že jo. Oni tady mají své zvířecí kamarády, mají tady svoje lidský kamarády a asi chtějí trávit čas nejvíc tady.
4: Příměstský tábor v pohádkové zahradě není ale jen o hraní se zvířaty. Děti se o ně učí správně pečovat a také chránit přírodu.
5: Děláme s dětmi ptačí budky, hmyzí hotely, učí se o ekologii, o zvířátkách, o tom, jak to funguje v přírodě. To všechno se jim snažíme během toho jednoho turnusu předat.
4: Kontakt se zvířaty může být pro děti i určitou formou terapie, dodává dobrovolník Martin Lukáš.
6: Ty děti tady mají tu terapeutickou část, kde oni se můžou libovolně mazlit s těmi zvířátky. Můžou jim třeba říkat nějaké svoje problémy bez toho, aby jim ty zvířátka reagovaly jinak než pomazlením a tou láskou. A samozřejmě velký problém dnešní doby jsou technologie a přístup k technologiím, kde děti trošičku zapomínají na sociální část, bavit se svými vrstevníky, chodit na to hřiště hrát si. Tak tady u nás to je úplným opakem, vlastně my telefony nezakazujeme, ale děti nemají tu potřebu vůbec je sem brát. Naopak, oni tady dělají to, co my jsme dělali, když jsme byli malí, staví si bunkry, hrajou mezi sebou různé zápasy, hrajeme i deskové hry, takže děti se učí komunikovat, učí se spolu vycházet, docházet ke kompromisům, takže to nemá jenom podpořit ten vztah mezi zvířetem a člověkem, ale i mezi těmi lidmi jako takovými.
4: Příští rok chce pohádková zahrada vedle tradičních turnusů otevřít také anglický příměstský tábor. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je 9 hodin a 17 minut a pokud jste poslouchali včerejší pozvánky našeho regionálního stopaře, pak víte, že jsme vám jako tip na prázdninové dobrodružství nabídli večerní prohlídky piaristického chrámu v Litomyšli. A taky jsme mluvili o programech pro děti. U nejmenších zůstaneme i dnes a přesuneme se na Chrudimsko do muzea v přírodě na Veselém kopci u Hlinska. Po celé prázdniny tam mají speciální program, jmenuje se Veselý kopec patří dětem a jejich rodičům. A podrobnosti by teď měla připojit reportérka Tereza Brázdová. Hezký den.
2: Hezké dopoledne.
1: Terezo, na Veselém kopci je asi krásně, nehledě na počasí, vlastně až pohádkově, protože tamní roubenky si už v mnoha pohádkách zahrály, že?
2: Je to tak, Veselý kopec je veselý, i když prší, a kdo na Veselém kopci fyzicky nikdy nebyl, určitě nějakou roubenku nebo světničku viděl v televizi nebo ve filmu. Natáčela se tu nespočet pohádek a filmových příběhů, například Nesmrtelná teta, Tři životy, Sedmero krkavců nebo Krakonošovo tajemství. A kdo by neznal rodnou chalupu Antonína a Vaška Karase v seriálu Cirkus Humberto. Fiktivně byla sice na Šumově, ale natáčelo se tady.
1: No tak teď už k tomu tvořivému programu pro děti. Co pro ně Veselý kopec připravil?
2: Prázdninové středy a čtvrtky jsou tu pro děti připravené dílničky, ale samozřejmě tvořit s nimi můžou i rodiče. Ideální je si celý areál projít, prohlédnout si chalupy, mlýn, hospodářské objekty a pak si sednout ve statku u Pilných, kde teď právě jsem. Co tu na děti čeká, tak to mi teď přiblíží Nikola Pospíšilová, kurátorka muzea v přírodě. Tak co tu děti mohou vytvářet?
3: Dobrý den. Tak pro děti jsme připravili malé chaloupky. Oni si je můžou sami sestavit z papíru a z dřívek. Z papíru si udělají střížku, kterou si můžou vyzdobit štítem, jakým třeba viděli u nás na Veselém kopci, nebo si můžou vymyslet svůj vlastní. Udělají si roubení, které se jim líbí, okýnka, do kterých si můžou vymalovat, co se jim zalíbí. Můžou tam být kytičky, můžou tam být rodiči, s prarodiči a pak si to odnesou sebou domů. A nebo některé děti si jich udělají třeba víc a nechávají nám tady i na výstavu nějaké.
2: Já tady vidím tady okolo mě spoustu toho materiálu, jste připraveni na hodně dětí. Kdy ty programy probíhají? Je to v průběhu celého dne nebo jak to je?
3: Tak ty programy jsou po celé léto, vždy ve středu a ve čtvrtek a probíhají vlastně po celou otevírací dobu muzea. Takže když se budete procházet Veselý kopec, tak se můžete právě zastavit, jak jste říkala, v chalupě u Pilných. Tam na vás bude čekat jeden z našich kolegů, všechno vám vysvětlí, pomůže, pokud bude potřeba a vy se můžete zdržet, jak dlouho budete chtít.
2: Další program pro děti je připravený ve statku z Mokré lhoty. Co tam se děje?
3: Tak, tam jsme pro děti připravili takovou veselou dílničku, kde si můžou vytvořit vlastní zvířátka. My tam totiž máme od letošního roku novou výstavu, jmenuje se Když obyčeje kvetou. A jeden z těch obyčejů nebo z těch zvyků bylo právě vyhánění zvířátek na pastvu na jaře. Takže děti si můžou vytvořit kozu, krabičku, prasátko, na to máme šablony, ale můžou si vymyslet i svoje vlastní. Takže se vlastně sestaví barevně, jaké zvířátko se jim bude líbit a pak je tam pro ně prostor, kde si s ním můžou hrát anebo si ho můžou právě vzít domů.
2: Novinkou letošního roku, která je tady pro děti, je herní průvodce formou mobilní aplikace. Jmenuje se Myšáci z Veselého kopce. Proč?
3: Tak, my jsme dlouho přemýšleli, jakou formou to udělat a myšáky jsme si vybrali proto, protože to jsou tady naši stálí, už bych skoro mohla říct, kolegové. Myšáků tady máme opravdu mnoho a hlavně ti myšáci se dostanou úplně všude. Takže můžou těm dětem říct, co všechno tady viděli a co tady vlastně můžou zažít.
2: S Nikolou Pospíšilovou se vám ozveme ještě v další hodině vysílání, ale tentokrát z jiného krásného místa, které patří pod Národní muzeum v přírodě Vysočina, a to z památkové rezervace Betlem v Hlinsku, protože tam taky o prázdninách na děti myslí.
1: Už teď se na vás moc těšíme a děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Víte, co mají společného herečka Petra Nesvačilová a módní návrhářka Andrea Vytlačilová? Dozvíte se to v dalším díle našeho magazínu. Taky nahlédneme do letního šatníku a povíme, jak se obléci na společenské události, například garden party. V seriálu o etiketě probereme cestování o dovolené a v kosmetickém rádci poradíme, jak pečovat o nohy v létě.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Navštivte s námi tajemný Kunwald, městy pod Orlickými horami. Vezmeme vás do míst, kde byl v roce 1457 založen první sbor jednoty bratrské. Podíváme se k bratrské lípě a naučnou stezkou po stopách jednoty bratrské dojdeme až k Jordánu, tedy k místu, kde kdysi bratři křtili své nové stoupence. Do Kunwaldu vás doprovodí Šárka Kuchtová.
2: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Nádherná Toni Braxton, americká zpěvačka, romantika na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. A správný čas 9 hodin 31 minut. A řekneme si, co je to olovrant. Jak tohle slovo vzniklo? Vysvětlí nám to jako vždy jazykovědkyně Dagmar Magincová.
1: Když jsme v našem cyklu probrali svačinu a její různá nářeční pojmenování, přidejme k ním dnes ještě olovrant. Nabízí nám ho ostatně jako nářeční variantu příruční slovník jazyka českého a dokládá ho užitím v pohádce Boženy Němcové, v té, kde drak nabízí na olovrant Valibukovi olověný chléb. Jenže ta pohádka je ze Slovenska a olovrant je dnes spisovné slovenské slovo, které má samozřejmě i nářeční varianty, jako holevrant, lovrant nebo harvánka. Nejspíš jde o přejímku z němčiny podle slov halb, půl, poloviční a abend, večer. Ale uvažuje se i o souvislosti s latinským hora prandii, čas jídla.
0: Dagmar si opět pohrála se slovy, jak to umí jen ona. A příště si řekneme o původu a významu slova tesil, tesilové kalhoty, možná si vzpomínáte.

0: Vízejí jednoduché tipy, jak udržet déle čistou nádobu s dešťovou vodou. Pomůže prý sláma nebo dřevěné uhlí.
1: Babské rady.
2: Dešťová voda je pro zahradu poklad. Nestojí vás peníze, neobsahuje chlor a rostlinám svědčí víc než voda z kohoutku. Většinou stéká ze střechy do sudu, přináší sebou i prach, pyl, drobné nečistoty nebo zbytky listí. Tyto organické látky se ve vodě postupně rozkládají. Voda pak může zapáchat nebo být zakalená. Platí tady i to, že čím je voda teplejší, tím rychleji podléhá zkáze. Dalším ohrožením jsou komáři. Nejúčinnějším opatřením proti nim je pevné víko, ale dobře poslouží i jemná síťovina nebo netkaná textilie. Další vychytávkou je pravidelné rozpohybovávání hladiny. Dešťovku stačí občas promíchat, nabrat ji do konví a přelít zpět. Můžete zkusit i kousek dřevěného uhlí. Dalším pomocníkem je větvička jehličnanu. Obsahuje látky s mírně dezinfekčními účinky, které mohou zpomalit rozkladu.

0: Příklad. Zkušení zahrádkáři přidávají do vody na zalévání i malé množství slámy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: A před námi už zámecké léto. Někteří se těšíte, tak můžete zkusit soutěžit. Nezapomeňte číslo 731 800 900.
3: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přes to všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přes to všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Liberecké léto.
1: Úspěšný čtvrtek vám všem přeje Pavel Kudrna. Tak nám teploty klesly, díval jsem se na satelitní mapu, tak na většině území je pod mrakem, někde prší nebo mírně mrholí, snad jenom ta jižní Morava má opět trochu výjimku. No je to ideální počasí k návštěvě nějakých, řekněme, památek, objektů, hradů, zámků. Na koupaliště si počkáme do víkendu, tam zase přijdou vysoké teploty. No a podle našich tipů můžete klidně i cestovat a znám řadu posluchačů, kteří už se také ohlásili, že navštívili dokonce 3 zámecké objekty od začátku prázdnin. Takže máme z toho radost, že nevysíláme, jak se říká, zbytečně a hned se dáme do další pozvánky. František Kinský s ní přichází.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Prostějovsko, kde stojí nedokončený záměr architekta teoretika knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna, zámek Plumlov. Původně měl být 4x větší než dnes. Více vám už řekne Petra Ševců.
3: Na nádvoří Plumlovského zámku stojíme s kastelánem Pavlem Zástěrou. Stojíme tu zároveň u zbytku stavby, která zámek předcházela. Byl to hrad, který byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století. My už tady vidíme jenom takový náznak skály a kopeček, kde ten původní hrad stával. Kdy byl vystavěn samotný zámek Plumlov?
4: Po 30. válce hrad byl dobýván Švédy a trošku pomlácený. Jakési základní opravy se staly, nicméně to bylo v 17. století a v té době už hrady nebyly nutné, protože pevnosti vypadaly jinak a byly snadno dobývatelné, takže šlechta si budovala výrazně pohodlnější bydlení a tehdy Jan Adam I. z Lichtenštejnu dostal od svého otce Karla Eusebia projekt a peníze a řekl prostě najdi si místo nejkrásnější, které se ti líbí a tam si postav tento zámek. A právě Jan Adam si vybral Plumlovsko a Plumlov a zde na hradě 2 roky dozoroval stavbu, která vyrostla do výšky, kterou vidíme před sebou. Je to vlastně 6 nadzemních podlaží. Bohužel projekt nebyl dokončen ze 4křídlého zámku, který měl být vlastně do čtverce. Bylo do své velikosti dobudováno pouze 1 křídlo a to ještě neúplně, protože užití jsou pouze 4 nadzemní podlaží nejnižší, 2 poslední nebyla nikdy dokončena. Zámek je zastřešen a nikdy nesloužil pansky, vždy jenom jako správní místo, kanceláře, byty zaměstnanců a tak dále. Byl zde i soudní dvůr a v jednom, v tomto případě v druhém patře byly 4 pokoje, které byly zařízeny pro šlechtu, kdyby přijela na návštěvu zhlédnout si své panství.
3: To, že zámek nebyl dostavěn, ho učinilo velmi specifickým. Ten pohled na to jedno křídlo tyčící se nad podhradským rybníkem je ikonický. My ale v tuhle chvíli jednak slyšíme nějaké zvuky, nářadí a nástrojů a vidíme také, že fasáda, před kterou stojíme, je pod lešením. Co tady probíhá za práce?
4: Po velice dlouhé přípravě, kdy mimo jiné jsme se stali z normální kulturní památky, národní kulturní památkou, loni začaly velké opravy právě nejkrásnější části zámku, a to je ta nádvorní fasáda, sloupová.
3: Nicméně zámek je přístupný pro veřejnost.
4: Prohlídky pokračují, bohužel jsou omezeny, máme normálně 3 okruhy, ale právě kvůli opravám k dispozici pro návštěvníky je pouze 1. okruh. Teď stoupáme vlastně do posledního, 4. podlaží zámku. Tento prostor je velice oblíbený u profesorů a studentů architektury právě proto, že nebyl dokončen stavebně. Prvky zazdění oken, členění zdí jsou vlastně takovou otevřenou knihou ze 17. století. To nejzajímavější tady je ta nástropní výzdoba. Člení se zámek vždycky vyšší, nižší patro. My jsme tedy v tom vyšším patře. Ty byly vybaveny štukami Jana Baptisty Brentanyho, skvělého štukatéra, a obrazy Jana Jiřího Greinera. Ale hlavně taky, což neuvidíte možná nikde v Evropě, je to, že tím, že zde se šetřilo i na oknech, byly zde vždycky okenice. To znamená, že sem nešlo ani světlo. Takže tak, jak si světlo vždycky veme svůj díl z barevnosti, tak tady se to nestalo. My to máme v podstatě v původní barevnosti 17. století.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Plumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, tak poznáváme zámecké objekty, ale také jejich majitele třeba o víkendu, když po 13. hodině v sobotu a v neděli máme delší návštěvy. Kastelány samozřejmě velmi zajímavé poznání, protože zjišťujeme, jak se třeba liší v tom výkladu. A když se najde dobrý kastelán, dobrý průvodce, tak ta procházka tím objektem je skutečně příjemná. No, já doufám, že pro vás bude příjemná dnešní soutěž. Opět hrajeme o cestovatelský zámecký balíček, jenom připomínka. Brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek losujeme z těch 5 výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku na zámku v Kostelci nad Orlicí. V tomto týdnu to budou 4 pouze, protože jednou se nám, to byla taková výjimka, nedařilo, ani první posluchač, ani náhradník neuhodli. Takže větší šance na výhru. Přidáte se, budete čtvrtí, nebo budete mít 4, vlastně nebudeme to měnit některak, takže dnes je čtvrtek, 4. Kdo ji dostane, tak bude, myslím, rád.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Rozdíly, Petr Rezek, tak rozdíly na těch zámcích rozhodně jsou, ale mají jedno společné, vždycky takovou tu příjemnou atmosféru. Já mám pocit, že jsme zatím nenarazili na nějaké nadpřirozené síly na zámku, nebo alespoň jsem si nevšiml. Tak uvidíme. No, doufám, že teď bude naprostá realita a správná realita v soutěži. Pan František z Vilémovic je u telefonu. Dobrý den, pane Františku.
1: Dobrý den, zdravím vás všecky.
0: Tak vy jste ten zámecký typ, nebo máte raději nějakou třeba jinou procházku na nějaké jiné místo?
1: No, při procházkách zámkama nepohrnu. Takže...
0: Kdy jste byl naposledy? Tak teď zkouška.
1: Teď jsem naposled v květnu.
0: A kde jste byl?
1: Byli jsme v Českém Krase, Hrubá Skála. Uh-huh. A pak ještě jeden takový, já jsem zapomněl jméno, taková okrouhlá stavba na kopečku u Sobotky.
0: Ano, já vím, byli jsme tam na návštěvě, teď jste mě rychle zaskočil, já budu vzpomínat, ale vím, ano. Pojďme soutěžit, já vám dám soutěžní otázku, bude se týkat zámku Plumlov. Kolik ano. Podlaží má zámek Plumlov? 4, 6 nebo 8?
1: 6 podlaží.
0: 6 podlaží.
1: Ano.
0: Tak nejenom, že jsem si nevzpomněl na ten kopeček, ale teď jsem trochu zesmutněl, protože se nepovedlo. Popřeji vám hezký den. Zkuste zítra zase a další dny. Mějte se hezky, pane Františku.
1: Ano, tak děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a teď paní Hana ze Světnova. Dobrý den, paní Hano.
2: Dobrý den, přeji.
0: Tak stejná otázka pro vás. Kolik podlaží má zámek Plumlov? 4, 6 nebo 8?
2: Původně bylo plánováno 6, ale vystavěno byly 4.
0: Takže odpověď je 4. Je to tak, cestovatelský balíček je váš, postup do pátečního losování rovněž. Gratuluju, mějte se hezky a naslyšenou. No a my se vydáme zítra na zámek Veltrusy a budu přemýšlet nad tím zámkem, když tak mi napověste pavel.kudna@rozhlas.cz, jakmile teď zazní písnička, já si vzpomenu a třeba zítra připomenu. Mějte se krásně, ať se daří.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Okresní soud v Pardubicích dnes rozhodne, zda prodlouží vazbu čtyřem obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku. V Pardubickém kraji jsou stovky rizikových vrtů z období totality. Vládní poslanci chtějí přehlasovat prezidentovo veto novely rozpočtových zákonů v posledním srpnovém týdnu. Na východě Čech bude dnes oblačno až zataženo s deštěm. Nejvyšší denní teploty do 21 stupňů. Zprávy a Věra Přibylová. Dobré dopoledne. Okresní soud v Pardubicích dnes rozhodne, zda prodlouží vazbu čtyřem obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Jednání se uskuteční formou videokonference bez jejich osobní účasti. Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají zadrženi v Polsku. Požár výrobní haly letos v březnu způsobil škodu za 100 milionů korun. V Pardubickém kraji zůstávají stovky rizikových hydrogeologických vrtů. Na mnoha místech stále existují sondy z období komunismu, které představují ohrožení pro podzemní vody. Plošný průzkum se zadalo hejtmanství společně s obcemi.
2: Zmapovaných je 600 vrtů především v oblasti kolem Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí. Zhruba polovina z nich není nijak zajištěná. Využívaly je zaniklé státní podniky, zemědělská družstva, ale patří mezi ně třeba i 200 metrů hluboké ložiskové sondy, které můžou zásadně ohrozit zdroje podzemní vody. Součástí průzkumu bude i návrh řešení, jak rizikové vrty zlikvidovat. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Ministr zahraničí a místopředseda vlády Petr Macinka z motoristů dnes navštíví Chorvatsko. Ve Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří zahynuli při červnové srážce plachetnice s dopravním katamaránem.
3: Ve Splitu se Petr Macinka také setká s českými policisty, kteří pomáhají chorvatským kolegům v oblíbených destinacích českých turistů. Pak zamíří do Záhřebu, kde ho večer čeká setkání s tamními chorvatskými Čechy. V pátek se ministr zahraničí sejde se svým chorvatským protějškem Gordanem Grlićem Radmanem a na programu má také schůzku s premiérem chorvatské vlády Andrejem Plenkovičem. Ze Splitu Téa Veseláková, Český rozhlas.
0: Vládní poslanci chtějí svolat schůzi k přehlasování veta prezidenta Petra Pavla na poslední srpnový týden. Českému rozhlasu to potvrdila předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá. Pavel včera vetoval novelu zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany sněmovny. Vláda to odmítá a tvrdí, že bez novely by příští rok musel být schodek státního rozpočtu o 160 miliard korun nižší, což by podle ní devastovalo ekonomiku. K prolomení prezidentského veta je potřeba 101 hlasů poslanců. Sport. Fotbalisté Hradce Králové odehrají po necelých 31 letech evropský zápas. Na úvod druhého předkola Evropské ligy nastoupí v Norsku proti domácímu Tromsø. Premiérové utkání v některé z evropských soutěží čeká velkou část východočeského týmu, včetně trenéra Davida Horejše.
4: Je to prostě příležitost ukázat, že prostě Hradec sem patří zaslouženě, protože jsme si to v té sezóně prostě uhráli. Nechceme tady být z toho nervózní na této úrovni, prostě si myslíme, že už to sem nepatří, tak se snažíme i s těma klukama prostě mluvit, a naopak to bereme jako obrovskou motivaci.
0: Úvodní zápas druhého předkola Evropské ligy mezi Tromsø a Hradcem Králové začne v 19 hodin, stejně jako přímý přenos radiožurnálu Sport. Počasí. Dnes bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, místy se budou objevovat přehánky nebo občasný déšť, ojedinělé i bouřky. Na horách budou přehánky četnější, večer budou srážky ubývat. Denní teplotní maxima 18 až 21 stupňů, na horách pak 10 až 14 stupňů. Vítr bude foukat mírný západní až severozápadní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dnes velmi dobré, tlak přes den slabě klesne, večer pak slabě stoupne a předpověď je na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Na dálnici D11, konkrétně na 53. kilometru ve směru na Hradec Králové, je uzavřený pravý jízdní pruh a to z důvodu údržby povrchové kanalizace.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A my jedeme dále, a to doslova. Náš regionální stopař popojíždí z Veselého kopce směrem do Betléma a ten je v Hlinsku, takže to má pár kilometrů. Tereza Brázdová už by tam měla být a říct nám, co nového v Hlinsku, na Betlémě, opět jaké tam jsou programy pro rodiny s dětmi, to je naše dnešní téma. A také se vydáme například do Ložnice. Podívejte se schválně, jak jsou na tom vaše matrace. My si řekneme, jak bychom o ně měli pečovat v krátkém příspěvku. No a taky pro vás máme soutěž Věřte, nevěřte, soutěžíme o dvě vstupenky, čestné vstupenky na úžasný festival, který se jmenuje Lugnasad a bude na přelomu července a srpna v Nasavrkách. Tak dobrý poslech a hodně štěstí při soutěži.

0: Taková dovolená prožitá v obytném autě může být velmi příjemným zpestřením. Jaké druhy bydlíků existují a kolik stojí, to si můžete poslechnout na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Měli jsme tu tento týden odborníka na tohle téma Lukáše Janouška. Ten se půjčováním obytných aut živí, zároveň ale tomuto životnímu stylu, tedy obýváku na kolečkách, úplně propadl. A kam jezdí nejraději?
1: Já třeba miluju Šumavu nebo jižní Čechy. Oblast kolem Lipna, super, na kempování, nebo třeba jsou i jako různý, jo? Je třeba krásný kemp ve Dvoře Králové v Safari Parku, můžete spát a vedle vás vlastně chodí žirafy třeba. Vinaři si dělají svoje karavanové stání, kde to máte spojený s degustací. Farmáři si dělají svoje stání, kde vlastně máte zážitek, že vlastně se můžete zapojit jako do života tam.
0: Takže už to je opravdu tak dané, že s tím počítají ti podnikatelé a že dávají ten prostor.
1: Ano, například každoroční anketa Kemp Roku oceňuje kemp popularity, tak nejrychleji rostoucí jsou ty kempy, které vybavují svoje kempy infrastrukturou pro obytné vozy. Hmm. Takže je to jako skutečně trend a co určitě jako je fajn, že jsou různý způsoby, jak vlastně se k tomu dá přistoupit.
0: Jediná nevýhoda, že je to poměrně drahé cestování, ale jak jsem říkala, více se dozvíte na našem webu pardubice.rozhlas.cz a popojedeme dál.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Před hodinou jsme pozvali vás a vaše děti na prázdninový program na Veselý kopec u Hlinska do Muzea v přírodě a jeho roubenek. A další roubenky na nás teď čekají, ale jinde. Reportérka Tereza Brázdová se totiž z Veselého kopce přesunula do Hlinska, do tamní památkové rezervace Betlém, což je soubor domků z 18. a 19. století, ve kterých kdysi žili rodiny hrnčířů, tkalců a dalších drobných řemeslníků. Terezo, jsi teď v některé z chalup nebo se prochází areálem?
2: Hezké dopoledne, já jsem teď ve Stodole, přesněji řečeno ve Stodole domku číslo popisné 161, což je přízemní roubené stavení z druhé poloviny 18. století. Je tu umístěná kovotlačitelská dílna a každý prázdninový čtvrtek tady ve Stodole můžete navštívit speciální loutkový program v rámci loutkohrátek na Betlémě. Víc už mi o tom řekne kurátorka Muzea v přírodě Vysočina Nikola Pospíšilová.
3: Tak, my jsme si pro děti letos už čtvrtým rokem dokonce připravili ve spolupráci s kolegy z Muzea loutkářských kultur dílničky. Každý rok vymýšlíme něco jiného a v letošním roce si tady děti můžou zahrát marionetové divadlo, můžou si zahrát spaňásky, anebo si právě vyrobit i vlastní loutku, se kterou pak rodičům nebo prarodičům můžou sehrát vlastní divadlo. A my vlastně k tomu máme i loutková představení, která jsou každý druhý čtvrtek, takže na to vychází zrovna dneska, takže dneska o 2:30 bude i loutkové představení.
2: Tak to nesmí pršet.
3: Určitě nebude pršet.
2: Jak to věřím, probíhá to představení?
3: Tak na Betlémské návsi probíhá a jsou tam připravené pro návštěvníky lavičky, deky nebo podsedáky pro děti a kdo přijde na tu 2:30, tak se může posadit a užít si divadlo. Dneska to bude o 3 neposlušných kůzlátkách.
2: Dílnu tady vede Alena Němcová. Já se teď dívám na ten stůl, kde je spousta materiálu a nůžek, propisek, fixek. Jsem překvapená, jaké krásné věci se dají ze starých ruliček od utěrek připravit.
4: Ano, připravují si to děti sami, udělají si dírky, protáhnou si vlnu, namalují si obličejček a můžou být panenky, zvířátka. Asi se jim tady líbí, protože tady děti jsou. Jo, a ještě taky máme šikovného pana kolegu, který nám tady vytvořil krásnou loutku. Je to pirát a má obrovitánský fousy.
2: Já vidím i Pipi Punčocha, toho nějakého Hastermana. A tamhle máte takové malé divadelko, takže tam se děti mohou posadit nebo naopak se stát děti, herci.
4: Ano, děti hrajou s loutkama divadlo pro maminky, tatínky, babičky, dědečky, anebo se ještě můžou hrát divadílko Maňáskovi.
2: Se Starinkou z Proseče, která tady teď tvoří, nevím, jestli nám to poví. Starinko, co pak teď vytváříš? Pokrčí rameny jenom Starinka, tak se zeptáme babičky.
5: Starinka tvoří nějakou panenku s růžovými vlásky asi. Jestli to bude růženka, nevím.
2: Vy jste místní, vy jste dílnu objevili.
5: My jsme místní, my jsme se vydali hledat heslo do Dčka a při té příležitosti jsme narazili tady na tu dílničku, tak jsme to hned využili.
2: Tak teď v létě o prázdninách, tak to možná pro vás bylo prima překvapení.
5: Prima překvapení, protože tady mám na prázdninách a využili jsme to i loni. A loni jsme to věděli, že tady budou ty dílničky, ale letos jsme to nějak nesledovali.
2: Nikoli Pospíšilové, se ještě zeptám, jaký je o loutkohrádky na Betlémě zájem?
3: Tak, my musíme říct, že je poměrně veliký. Každý ten čtvrtek tu máme kolem 60-70 dětí s rodiči, takže jsme rádi, že to využívají, buď to nás objeví náhodou, což je taky fajn, anebo cíleně přijdou třeba na to představení, nebo si zahrát rovnou.
2: Takže zveme všechny posluchače o 2:30 odpoledne na náves tady na Betlémě v Hlinsku.
1: A my moc děkujeme za informace. Dnes těch lidí bude určitě víc než 100, když jsme to takhle pěkně mohli i v rozhlase vysílat. A zdravíme vás všechny do Stodoly. Užívejte si to tam a naslyšenou zase z nějakého jiného místa, Terezo.
2: Děkujeme, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Při téhle písničce by se jí krásně usínalo a kvalitní spánek je základem dobrého zdraví a chuti do života. A samozřejmě v tom hraje důležitou roli dobrá matrace, na které spíme. Ať už jste si vybrali pružinovou nebo pěnovou matraci, je potřeba se o ní taky starat, aby dlouho vydržela. Jak? Tak na to jsem se ptala odborníka Martina Kořínka.
1: Je velice důležité po každé, když ráno vstaneme, hned nestlat postel, ale nechat ji třeba 15 až 30 minut rozestlanou, tak aby se nám z postele odvětrala nahromaděná vlhkost, která vzniká s odpařováním vlastně tělesné vlhkosti. No. A ta vlhkost potom může zapříčinit to, že v ní vznikají právě živné půdy pro množení různých mikroorganismů, jako jsou právě roztoči, houby, bakterie, viry a plísně.
0: Takže necháme vydýchat.
1: Necháme ji vydýchat, zároveň tím i prodlužujeme životnost matrace, protože nahromaděná vlhkost, představme si to jako houbičku na nádobí, když si ji koupíme, krásně drží tvar. V případě, že s ní párkrát to nádobí umyjeme, tak nám úplně změkne a je jako bahno. Tak. To samé se samozřejmě děje v té matraci, i když je to samozřejmě mnohonásobně kvalitnější materiál, tak ale z principu to vychází stejně, takže proto to větrání je důležité. Mhm. Následně je dobré třeba i na 15 až 30 minut prudce vyvětrat v místnosti, čímž právě snížíme i tu vlhkost v ložnici. Je dobré také jednou za čas matrace otáčet, takzvaně rotovat.
0: To jsem se právě chtěla zeptat. I vím, že se některé matrace vyrábějí tak ty partnerské, že žena má třeba radši měkčí pohodlíčko, muž tvrdší povrch a stačí jenom obrátit ty matrace, že ji má každý jinak, ale nevím, jestli to je běžné nebo spíše výjimečné.
1: Ano, stává se to. Partnerské matrace jsou právě proto přímo určeny. Někdy třeba přímo se doporučuje po nějakých vyšších fyzických aktivitách zvolit tvrdší stranu matrace, kdy dochází k promasírování vlastně cévního systému, naše tělo se potom lépe prokrví a zregeneruje a měkčí strana zase potom nám zaručuje větší pohodlí, pokud jsme vlastně unavení a potřebujeme opravdu krásně jakoby obejmout.
0: Jo, takže si to můžu otočit podle toho, jak se mi to zrovna hodí.
1: Mimo to se doporučuje vlastně i rotovat matraci, to znamená část, kde mám hlavu, vlastně prohodit za tu část, kde mám nohy. Tím vlastně zajistím rovnoměrné rozložení té matrace, kdy vlastně dochází ke stejnému tlaku na celé ploše matrace a ta matrace potom déle slouží.
0: Takže třeba jednou za 2 měsíce to udělá, nebo jednou za půl roku?
1: Stačí jednou za 2 měsíce, je to úplně ideální.
0: Dobře. Co se týká nějaké pokrývky té matrace, aby právě jak se potíme, abychom tam neměli mapy a podobně, co byste doporučil?
1: Vřele doporučuju všem uživatelům matrace matracový chránič, je to skvělá věc. Zároveň je matrace chráněna před různými skvrnami, které můžou vzniknout třeba od krve nebo například i od potu. Matrace potom zůstává třeba i po 10 letech používání krásně zářivě bílá a zároveň je snaží i údržba. Mm-hmm. Matracový chránič sejmeme jednoduše z matrace, dáme ho vyprat na 60 stupňů.
0: Je takové silnější prostěradlo.
1: Přesně
0: vlastně,
1: tak. Že? Používáme několik typů, můžou to být přírodní chrániče z bavlny nebo například i nepropustné chrániče třeba pro starší uživatele. Mm-hmm.
0: To otáčení matrace, to nevím, jestli všichni děláme takhle často, jednou za 2 měsíce, můžeme vyzkoušet, jestli to potom bude lepší. V každém případě za chvíli už se vydáváme do Archeoskanzenu v Nasavrkách, máme pro vás 2 vstupenky a soutěž, věřte, nevěřte.

0: Další z letních písniček na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. A jestli máte chuť si zasoutěžit, teď je ten správný čas.
1: Věřte, nevěřte.
0: Máme pro vás dvě čestné vstupenky na Mezinárodní festival keltské kultury Lugnasad 2026. Je to jeden z nejhezčích festivalů keltských, které jsou známé po republice a také největších. Koná se přes noc, začíná 31. července a končí 1. srpna a rozhodně to stojí za to, protože tam budou rekonstrukce bitev, ukázky keltských, germánských a římských zbraní, živá prezentace různých řemesel. Podíváte se, jak to vypadá v zemnici a hlavně koncerty keltského folku, výuka tradičních irských a skotských tanců, kdybyste se chtěli ještě i naučit tančit po vzoru Keltů a tak dále a tak dále. Vstupenky rozesíláme elektronicky, takže kdo má zájem, může vyzkoušet štěstí. Teď právě v soutěži, v čem vynikali Keltové. Tak to, co je jasné, to vás asi nemusím z toho ani zkoušet, to budete vědět, že Keltové perfektně ovládali zpracování železa a oceli, taky masově používali hrnčířský kruh. Byli to silní, stateční a obávaní válečníci. Ale teď pozor, věřte, nevěřte, Keltové jako první na našem území ještě v době před naším letopočtem razili mince z ryzího zlata, takzvané duhovky. Tak to je dnes naše věta, které buď můžete nebo nemusíte věřit. Já ji ještě jednou přečtu, aby bylo zase ve všem úplně jasno. Dnes tvrdím, že Keltové jako

0: jako první na našem území ještě v době před naším letopočtem razili mince z ryzího zlata a říká se jim duhovky těmto mincím. 726 46 48 48, to je naše linka a jenom ještě musím podotknout, že ten festival nebude teď o víkendu, ale až příští týden, to znamená začíná 31. července a trvá do soboty 1. srpna. Tak a teď už můžeme zkusit prvního z vás. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý den,
0: pane Zdeňku. Napjatá jsem celá, poslouchám, jestli budete nebo nebudete věřit těm duhovkám.
1: Já tomu věřím.
0: Dobře, a jenom mi řekněte, pokud byste náhodou měl pravdu a dostal se na ten festival, bude to poprvé nebo už to tam znáte?
1: Znám to tam, ale festival bude poprvé.
0: Ano, takže ten celý Archeoskansen znáte, byl jste se podívat, ale na festivalu jste ještě nebyl. Tak vřele doporučuju, bohužel to spojení se nám tam trošku zkazilo, tak nevadí, ale důležité je, že se nám dovolal jako první pan Zdeněk a že věří té informaci. A jak jste na tom vy? Pěkný den.
1: No, já vám věřím.
0: Taky. A kdo pak je tam?
1: Prosím.
0: Kdo volá?
1: Pavel.
0: Dobře, pane Pavle, k tomu ještě nějaký dodatek? Co byste měl?
1: Že to bylo nalezené, ty duhovky byly nalezeny někde v západních Čechách.
0: Duhovky, Keltové jako první na našem území razili zlaté mince, duhovky a bylo to ještě v době před naším letopočtem. Takže něco jste o tom zaslechl a věříte?
1: Věřím, ano.
0: Dobře, tak i vám děkuju za váš tip. Naschledanou.
1: Taky naschledanou.
0: A ještě do třetice se probojoval na naše vlny kdo? Dobrý den.
2: Krásný dobrý den, tady Andrea.
0: Dobrý den.
2: Já si myslím, že máte pravdu.
0: Mm-hmm.
2: Protože oni tomu říkali, jako, že padali z nebe jako z duhy, proto byli zlatý, že jo?
0: Ještě takhle si myslíte, takhle jste si to přibásnila? Nebo jste to někde slyšela? Tohle?
2: Já jsem tam byla se podívat na dětským dnu.
0: Na Savrkách, přímo v Archeoskansenu jste byla. Takže jste tam byla s dětma, užili jste si to.
2: Ano, ano, určitě.
0: No tahle ta akce, ta si myslím, že já jsem se tam byla loni podívat úplně poprvé a byla jsem velmi překvapená, jak to je takové, i když velké, mnoho akcí najednou, nevíte kam dřív, ale přitom takové rodinné, všichni se tam na vás usmívají, hodně tam jsou lidi v tom keltském oblečení, takže i když já jsem
2: bylo
0: nebyla v keltském oblečení, ale připadá se tam člověk moc fajn.
2: Děti si zkoušeli střílet z kuše, prostě podívali se všude, hráli tam ty její hry. Bylo to hezký, no.
0: Proto jste taky zavolala, že byste ráda na festival Lugnasa. Tak uvidíme, jestli to vyjde, Andreo. Díky za zavolání, pěkný den.
2: Já taky, vám také.
0: Naschledanou. Ještě můžete tipovat, kdo máte zájem o dvě čestné vstupenky na Lugnasat. Tak napište na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Ještě jednou připomínám, co tady dnes vlastně je ve hře. Tvrdím, že Keltové jako první na našem území ještě v době před naším letopočtem razili mince z ryzího zlata a říká se jim duhovky těm mincím.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude mořeplavec Richard Konkolský.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Máme tady dnes takové keltské téma v soutěži Věřte, nevěřte. Pavel nám píše, zrovna poslouchám, zaujalo mě toto téma a vzpomněl jsem si na svá studentská léta, kdy jsem na tohle téma dělal prezentaci. A jestli si to dobře vybavuji, tak ano, je to pravda. My jsme v dnešní soutěži Věřte, nevěřte tvrdili, že Keltové jako první na našem území ještě v době před naším letopočtem razili mince z ryzího zlata, takzvané duhovky. No, posluchačka Anna, ta naprosto upřímně napsala, dnes mě přesvědčili telefonáty, tak budu věřit. Martina z Pardubic, věřím vám, byli jsme v archeoskanzenu s vnoučaty a ten název duhovky si pamatuji. Tak dneska tam opravdu nebyl vůbec žádný chyták, i když někteří z vás nevěděli, mysleli si, že chyták může být ta doba před naším letopočtem. Ne, je to opravdu všechno tak. Mince zvané duhovky razili Keltové, především kmen bohojů, na našem území výhradně z ryzího zlata. Tyhle proslulé keltské mince, odborně zvané statéry, dosahovaly téměř 100% čistoty. Keltové drahý kov získávali rýžováním ze zlatonosných řek, zejména ze zlatonosné Otavy v jižních Čechách. No a ten název duhovka, lidově nazývaný statér miskovitého tvaru, keltská starověká mince, ražená v období od 3. do 1. století před naším letopočtem. Lidé začali tyto mince nazývat duhovkami, ale až mnohem později, když je nacházeli na polích, hlavně po dešti, někdy v 17. století. A ten déšť z nich smyl nánosy špíny a skutečně se krásně třpitili ve slunci, jak říkala, myslím, paní Andrea, která telefonovala. Původně je měli lidé tedy spjaté s duhou, která, jak je známo, se po dešti objevuje a mysleli si, že padají právě z ní. Takže to má takový romantický podtext. Pojďme vylosovat jednoho z vás, kdo pojede příští týden, zpátka na sobotu je to, do Nasavrk na tento úžasný festival. Hodně papírku tady mám, hodně zájemců. A vyhrává posluchačka Andrea. Tak, vidíte, myslím, že si to paní Andrea velmi zaslouží, i když i vy ostatní, kteří jste věděli, byla jsem velmi překvapená, že mnoho z vás skutečně tohle znalo a že mnoho z vás přímo v Nasavrkách bylo, navštívilo a mluvilo se tam o tom. Takže paní Andrea, gratulace. Prosím, zavolejte ještě jednou, ať si doplníme všechny informace, které jsou k tomu potřeba. Teď už je tady kapela Elán, písnička Člověčina a jestli máte rádi hvězdy a astronomii, tak si nenechte ujít naši radioporadnu po 11. hodině. Hostem bude astrofotograf, už teď světově známý,

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Proč má být sínem? Proč harletínem? Proč míhat má?
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Historická budova pardubického pivovaru z 19. století může získat památkovou ochranu. Svitavy dokončili první část projektu Mechová stezka. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra dopravy Ivana Bednárika. Obloha v Pardubickém kraji dnes bude oblačná až zatažená, denní teplotní maxima do 21 stupňů. Zprávy má Věra Přibylová. Dobré dopoledne. Historická budova pardubického pivovaru z 19. století může získat památkovou ochranu. Návrh podalo město Pardubice na ministerstvo kultury, aby zabránilo její demolici. Areál bývalého pivovaru patří soukromému investorovi, který tam chce postavit bytové domy nebo obchody. Firma už dříve požádala o povolení k demolici. Do rozhodnutí ministerstva se ale budova nesmí bourat ani přestavovat. Mechová stezka vzniká v rekreačním areálu Brand ve Svitavách. V těchto dnech je hotová první část projektu. Návštěvníci se po ní už dostanou od rybníka Rosnička k pramenům řeky Svitavy po fialové turistické trase dlouhé 2,5 kilometru. Vysvětluje mluvčí města Kateřina Kotesová.
2: Do konce léta na ní přibudou také fotopoint a dřevěný přístřešek přímo u zastavení pramen řeky Svitavy. Do konce roku se počítá ještě s vybudováním parkoviště u vstupního prostoru do celého areálu, které umožní parkovací stání pro 20 vozidel.
0: Společnost Lázně Bělohrad uvažuje o možné výstavbě rodinných domů a bytů. Proti záměru provozovatele lázeňského komplexu se postavila část obyvatel města, která v petici vyjadřuje obavy o životní a lázeňské prostředí nebo kvalitu života. Podle společnosti i radnice je ale všechno zatím jen ve fázi úvah.
3: Společnost představila své vize na červencovém zasedání zastupitelstva, zatím ale bez dalších konkrétních kroků. Podle nezávislé starostky Aleny Kuželové bylo smyslem prezentace otevřít diskuzi a třeba si i vyslechnout obavy a připomínky. Provozovatelé lázní uvažují o výstavbě rodinných domů pro lékaře, lázeňský personál nebo management, ale zatím podle radnice ještě ani nepožádali o změnu územního plánu. Společnost zvažuje dvě lokality, v Dubech u Bažantnice a u rybníku Pardoubek. Z Lázní Bělohrad Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
0: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD. Mluvit spolu mají o připravovaných dopravních stavbách a dalších prioritách rezortu. Schůzka začne ve 14:00 a potrvá zhruba hodinu. Společně proberou hlavně klíčové infrastrukturní projekty. Francouzské úřady preventivně evakuovaly víc než 10 000 lidí města Bordeaux. Na pobřeží Atlantiku bojují hasiči se silným požárem. Žádní zranění zatím nejsou hlášeni. Oheň se rozšířil poblíž zátoky Arcachon, oblíbené turistické destinace. Část evakuovaných jsou proto turisti z okolních kempů.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude dnes oblačno až zataženo, místy se budou objevovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Na horách budou přehánky četnější. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách do 14 stupňů. Rozptylové podmínky, ty budou dnes velmi dobré, tlak přes den slabě klesne, večer slabě stoupne a biopředpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Aktuálně nemáme ze silnic Pardubického kraje hlášené dopravní nehody. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A my pokračujeme v našem pohodovém prázdninovém dopoledním vysílání. Taková noční letní obloha přímo vybízí k pozorování. Musí být samozřejmě jasno, jaké úkazy jsou k vidění v těchto dnech. I to se dozvíme od známého astrofotografa Petra Horálka. Taky si povíme, co je k tomu potřeba, když chcete pozorovat noční oblohu a co je potřeba k tomu, když jedete do Španělska například za zatměním slunce. To všechno Petr v současné době prožívá, my už se na něj těšíme. A pokud budete mít na tohoto známého astrofotografa jakýkoliv dotaz, nebojte se, volejte, pište, budeme jenom rádi.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáko.

0: Rádio Poradna.
1: Astrofotograf Petr Horálek je tady s námi ve studiu v krásném hvězdném tričku, tak to má být. Vítej u nás, krásný den.
2: Děkuji moc za pozvání.
1: Musím začít těmi skřítky červenými, nedá se nic dělat, protože to rozvířilo hladinu pozornosti lidí v celé zemi. Mnoho serverů se toho také chytilo a ty fotky obletěly skutečně, nechci říct celý svět, ale určitě Českou republiku. Jsi rád, když takhle něco virálně funguje?
2: No, mě to jako trošku zaujalo, že někteří na to reagovali, že to je zajímavější než, nebo zajímavější ne, ale virálnější než některé příspěvky pana prezidenta, což mě trošku i zamrzelo, protože jeho příspěvky jsou velice důležité v současné době, ale bylo to hezké i z toho důvodu, že opravdu v těchto těch upřímně trošku tíživých dobách, bůh ví, co všechno se stalo dneska, obecně teď je dost jako taková podivná doba, taky zaujal zrovna ukaz, který se stal na obloze a který byť ho nikdo neviděl, protože to je velice krátký ukaz, tak minimálně rozvířil vody, tak říkajíc, zájmu o fotografování třeba noční oblohy nebo pozorování těchto vzácnějších jevů.
1: Převyprávej nám to ještě tak v rychlosti, aspoň jak to bylo, protože ono je něco jiného, když si to přečteš v ČTK a když tě tady mám takhle pěkně naživo a můžeš říct, jak to bylo, protože to byla vlastně taková náhoda nebo díl okamžiku, kdy si přijížděl z velkého festivalu v Ostravě.
2: Ano. Ze kterého ještě pořád mám rýmu, protože jsem jel vlakem a ve vlaku nevypli klimatizaci a že pořád ještě to ve mně takhle jako buří. No, tak to, ten úkaz není nějak významně vzácný. To musím přesně hned na začátku, že mnoho lidí teda si to vnímá, že to bylo něco mimořádného, nic takového v životě neviděli. A ono se to děje celkem běžně. Děje se to nad velkými bouřkami a protože ty bouřky teď jsou poměrně často, no tak se to dá zachytit. Problém ale je, že ten úkaz, takzvaný nadoblačný blesk, je to takový výboj, který není pod mrakem, ale nad ním a je k tomu potřeba hodně velká energie, která je právě při těch velkých bouřkách, tak trvá strašně krátce. Trvá jenom třeba setinu sekundy a nelze dopředu odhadnout, kde k němu dojde. Jde to do jisté míry tak, že člověk ví, v jaké výšce se má objevit, protože ten takzvaný nadoblačný blesk tohoto typu, tedy červený skřítek, ono to je celá zoologická, je mnohem více, tak ten se objeví ve výšce mezi 50 a 95 km nad zemí.
1: A počkej, to tě zastavím. Červený skřítek a je toho celá zoologická, takže jsou i jiné blesky, mají jiné názvy.
2: Červený skřítek je jenom jedno zvířátko z celé zoologické zahrady nadoblačných blesků. Elfové, jety, hala a tak dále. A ty se zaznamenávají ještě mnohem vzácněji.
1: Takové pohádkové bytosti.
2: Takové pohádkové bytosti, no, skutečně. A tady v tom případě teda je to ten, řekněme, lépe zachytitelný, protože on bývá, když teda nastane, jasný, ale trvá hrozně krátce. Mm-hmm. No a my, kteří teda se to snažíme lovit, já nejsem daleka sám, tak odhadujeme, kam máme namířit ten foťák s ohledem na to, kde je teda ta bouřka, či tady jsem věděl, že to byla bouře někde nad Ostravou, ona už putovala směrem nad Polsko a Slovensko a v mém případě to teda bylo asi 240 km ode mě. Já jsem byl nad Prasečí, nad Sečí, že nad Sečskou přehradou a z toho mýho místa jsem viděl, že ta bouře je asi 240 km nad zemí, takže jsem foťák zvednul o ten úhel, který jsem věděl, že je potřeba, protože vím, v jaké výšce ty skříci mohou být a pak jsem jenom čekal, jestli tam něco nebude.
1: A tam necháš ten foťák, ať si fotí a dělá třeba stovky těch snímků.
2: Tak, já opravdu ale tohle nedělal jenom teď, těch pár dní zpátky, ale už třeba od konce od konce května, kdy už první bouřky byly, takže já už jsem nafotil třeba 10 000 obrázků a nakonec se mi to podařilo jenom třikrát. Takže to jo, není
1: to je,
2: jako, že...
1: To je opravdu setina vteřiny, třeba když
2: setina
1: se to...
2: Setina vteřiny,
1: a ty máš to štěstí a pak teprve, když jdeš domů a díváš se na ty snímky, tak se modlíš, aby to tam bylo.
2: Tak, ale tady to bylo to zajímavější, že tenhle jsem prostě viděl. Jo? A já jsem ji v životě viděl... Když se, jako nafotil jsem jich mnohem více, ale v životě jsem jich viděl, myslím, že 6 nebo 7, s tím, že ne všechny jsem i vyfotil. V těch 7 případech pouze 3 jsem zaznamenal a v těch ostatních jsem jenom jako to viděl a říkám do prčic a foťák zrovna mířil někam jinam a nebo zrovna nefotil. A tady v tom případě fotil
1: se
2: zrovna.
1: Se to povedlo, zkrátka.
2: Tam fotil, ježišmarja, teď jsem rychle naběhnul k tomu foťáku, jestli to tam je a on tam byl, tak jsem byl nadšený a samozřejmě vizuálně to bylo jiný, ale i tak to bylo krásný.

0: Hostem ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je Petr Horálek, astrofotograf, který žije na Seči a v kousíček od Seče je vesnička Proseč. Není to ta velká obec Proseč na Chrudimsku, ale kousek od Seče je Proseč a tam právě vyfotil toho červeného skřítka, o kterém teď mluvíme, a jenom bych to zakončila barevností, ano. Protože ty si říkal, že pouhým okem, když si viděl na té noční obloze ten záblesk, tak ten je bílý, ale na fotkách jsou potom červené ty blesky.
1: Je to tak, ale ono to není jenom o tom skřítku. Prostě obecně všechno, co na té obloze je, a není to vysloveně extrémně jasné, což většina věcí na noční obloze není, tak se nám zdá, že vlastně je bezbarvá. A je to dáno tím, že naše oči v noci používají světlačivné buňky, které barvy nevidí. Tím pádem všechny fotografie budou vždycky hezčí, barevnější než to, co vidíme očima. A ti skřítci, angličtině red sprites, což je taky trošku jako neúplně dobrý překlad, protože by se to mohlo spíš říkat červení přízraci, přízrakové sprite je přízrak taky, tak ty mají velice silnou emisi dusíku, to je vlastně to, co je způsobí, je velice překotné krátkodobé záření dusíkových kost vysoko v atmosféře, a to je červená. To je v sítě červená barva a na to prostě lidské oči v noci jsou citlivé u slabých zdrojů, takže se jim to zdá bělavé.
0: No a jak je to s hvězdami? Také jsou barevné, jenom je nevidíme, my je vidíme maximálně trošku do červená nebo do žluta nebo do běla.
1: No je to tak. Asi můžeme prozradit, že ty si to taky nedávno zažila.
0: My jsme si užili právě, můžeme klidně posluchačům říct, že jsme si užili noc u Petra právě s pozorováním a s dalekohledem.
1: Tak, takže a právě přes ten dalekohled mohli jsme se o tom přesvědčit, že vlastně při pohledu pohýma očima většina těch hvězd je opravdu jen taková bělavá, ale ten dalekohled má mnohem větší sběrnou plochu, že dokáže sebrat víc světla než to oko, a když namíříme na jakoukoliv hvězdu, tak se nám najednou ukáže, že má nějaký odstín. A ten odstín je daný tím, že na jejím povrchu je nějaká teplota, každá hvězda má nějakou jinou teplotu, čím ta teplota je vyšší, tím to přechází do třeba takových zelených, fialových, modrých odstínů, zatímco ta nižší teplota na povrchu jsou teploty kolem ty barvy kolem té oranžové, červené, a opravdu co hvězda, tak jiný odstín.
0: A co se týká těch červených trpaslíků, o tom jsme si taky povídali, že to jsou takové málo energické hvězdy, které dá se říct, že živoří, a protože tam mají málo tepla, ale vydrží zase strašně dlouho, že jo?
1: No, teď akorát pozor, jsme trošku udělali takové faux pas, protože se bavíme o červených skřítcích, což je nadoblačný blesk. A teď jsme přešli ke hvězdám. A mezi hvězdami skutečně existují takzvaný červení trpaslíci, a to je něco úplně jiného. To jsou opravdu hvězdy.
0: Já ti do toho skočím, protože naši posluchači jsou velmi vzdělaní v tomto, protože to bylo v naší soutěži Věřte, nevěřte, na základě těch skřítků někdy v pondělí nebo v úterý jsme to měli. A tam jsem ten chyták dal a málo kdo se nechal nachytat.
1: Fakt? No, tak to je krásný.
0: Máme vzdělané posluchače. Dobře, tak k těm hvězdám trpaslíkům.
1: A hvězdy trpaslíci, to jsou vlastně takové v podstatě nedodělané hvězdy. Jsou to malinké hvězdy, které neměly to štěstí nazbírat dostatek hmoty, aby se z nich zrodily takové ty plnohodnotné zářivé stálice. A oni vlastně ani pořádně nesvítí. Oni svítí jenom takovým doutnavým zářením a jsou to mnohdy takový nomádi. Nejsou kolikrát ani začleněni do nějaké velké rodiny. A tyhle ty červení trpaslíci jsou velice obtížně pozorovatelní, protože jsou jednak slabí a jednak jsou malí. Oni řádově jsou velcí, zhruba jako zeměkoule nebo něco větší. Ale ukazuje se, že třeba díky červeným trpaslíkům máme možnost občas vidět komety. Protože jak takhle proletí kolem okraje sluneční soustavy, tak jejich gravitace způsobí, že ta tělízka, která způsobují komety, tedy ty ledoprachové kameny, tak jako se vychýlí z jejich původních drah a začnou putovat směrem ke slunci a způsobí třeba kometární show. Takže gravitace malých červených trpaslíků, mimo jiné teda těchto hvězd, tak červených trpaslíků, jak dokáže způsobit, že máme na obloze občas nějakou kometu.
0: No tak díky nim vydá. Takže díky za to, ale co mě zaujalo, ta jejich životnost, že v podstatě žijí, dá se říct, nevím, na věky?
1: Ano.
0: V našem hledisku lidském.
1: Je to takový zvláštní paradox, čím je hvězda zářivější, hmotnější a zářivější, tak tím, že je kratší dobu. Ono se tak trošku jako metaforicky tohle používá i na samozřejmě celebrity, že když nějaká hvězda zazáří velice, tak velice rychle pohasne, ale fyzicky to taky opravdu s hvězdami ve vesmíru, s tím, že jak hvězda vzniká ve nějakém tom prachoplynném oblaku, tak nazbírá nějaké množství hmoty, a čím ji nabírá víc, tím je hmotnější, tím je zářivější, ale tím pádem její život je divočejší a tím pádem i žije kratší dobu. A ta kratší doba je řádově i třeba jenom několik stovek milionů nebo právě pár miliard roků. Zatímco u těch červených trpaslíků to může být mnohem déle a dokonce i déle, než jak kolik trvá současný vesmír.
0: Tak to jsou biliony, biliony.
1: Tak, tak.
0: Neuvěřitelné. No za chvíli se budeme věnovat ještě hvězdě, na které si, tuším, Indiáni si říkal, trénovali zrak, jestli ji uvidí nebo neuvidí na letní obloze, tak o tom bude řeč za chvíli a jak jsem říkala, můžete se na cokoliv zeptat našeho dnešního hosta, kterým je astrofotograf Petr Horálek.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: přát a nám stačí... Tak pojďme dále povídat. Máme tady taky vzkaz od paní posluchačky. Já se pokusím to tady vylovit z těch mailů. Píše, znala jsem z práce inženýra Horálka, otce vašeho hosta, a ten byl excelentní chemik. Horálkovi jsou evidentně šikovní kluci. Takový pozdrav pro Petra Horálka.
1: Tak to moc děkuju. A teď byl skutečně excelentní chemik, už bohužel není mezi námi. On se věnoval makrochemii a vlastně zvládal některé věci takovým převratným způsobem, že měl i několik patentů. A pokud vím, tak nejméně významným, jako bych řekl, ve vědních oblastech byl i děda, který byl zase mimořádným lékařem v Chrudimi tedy. A do dneška, když potkávám vlastně někoho z jeho generace, tak říkám, no to byl úžasný pan doktor, ten měl takový neskutečný přehled. Takže asi se to tak nějak dědí, ty geny. Jsem zvědavý, co potom bude další generace moje, že jo.
0: No, máš dvouletého syna, takže se uvidí.
1: A snad se tam ty geny zase chvilku udrží a něco nového teda třeba objeví. No.
0: Já jsem o tom přesvědčena. Ale pojďme teď k té hvězdě. Slíbili jsme posluchačům, když se podíváme na letní oblohu, až bude jasno, a to, že bude teď o víkendu, bychom měli mít krásně, minimálně v sobotu. Čím si procvičit zrak? Kam se podívat, jestli tu hvězdičku uvidíme nebo ne?
1: Takhle, záleží na tom, kde, ale pochopitelně nejoblíbenější je uskupení hvězd. Záměrně říkám uskupení, nikoli v souhvězdí velký vůz, protože to není souhvězdí, jak už někteří víte, je to jenom součást mnohem většího souhvězdí. A ve velkém voze, když si ho představíte jako kočár, tak ten držák, že jo, jsou takové tři hvězdičky do oblouků, tak jednu z nich, tu prostřední, tvoří ve skutečnosti dvojhvězda. Když se na ní podíváte zrakem, tak se vám může zdát, že v tom oblouku ta prostřední je taková podvojná, jmenuje se to Alcor a Mizar. A zajímavostí je, že ve skutečnosti ta jasnější Mizar je taky ještě sama o sobě dvojhvězdou, ale to už je vidět v dalekohledu, je velice těsně. A co je nejvtipnější, že ve skutečnosti to je ještě více hvězda, protože každá z těch složek má ještě další jako souputníka, ale ten už ani v dalekohledu není vidět. To hvězdáři objevili spektroskopicky. Takže očima vidíte dvojhvězdu, v dalekohledu se vám to najednou rozloží na tři hvězdičky.
0: Poslední věc, na kterou nesmíme zapomenout, protože asi tady zřejmě v srpnu žádného hvězdáře mít nebudeme, tak jenom abychom nalákali v rychlosti naše posluchače na...
1: Zatmění slunce.
0: Zatmění slunce.
1: 12. srpna, je to středa, myslím, tak nastane zatmění slunce, které teda u nás bude velice výrazné. Nejvýraznější částečné zatmění slunce až do roku 2075 a nejvýraznější svého druhu, tedy způsobené úplným zatměním, které teda na našem území nebude, ale bude o něco dál, tak až do roku 2081. A z našeho území spatříme tedy ve večerních hodinách před 8:45, tedy 20:11, tuším to vychází, velice výrazný zákrys sluníčka, velice nízko nad obzorem, takže zapotřebí být na nějakém místě vyvýšeném, odkud teda ten západ bude vidět. A to slunce bude zakryto z více jak 85%, takže velice úzký sluneční jako srpeček, který jako srpeček ještě bude zapadat. On ani to zatmění neskončí nad obzorem.
0: A to bude krásné.
1: To bude krásné. A navíc v době toho ukazu už bude poměrně šero, nebude úplně jako velká zatměňová tma, ale bude cítit, že bude jako trošku šero. Pak slunce zapadne, ještě zatměle, pak pod obzorem zatmění skončí, takže se ještě mírně jakoby rození a pak přijde druhý soumrak, takže budou dva soumraky z večera. A po tom druhém soumraku na to naváží Perseidy. Takže to bude opravdu hvězdná noc.
0: A pokud bude jasno, tak to se budeme modlit, aby zrovna toho 12. srpna, kdy se to stane, bylo jasno, protože jinak s tím nic nenaděláme, nic neuvidíme. Že?
1: No pokud byste chtěli úplně tu stejnou, jaksi jako... kompozici, nebo jak to nazvat, tak si musíte počkat až do roku 2045, ale tehdy se musíte vycestovat do Ameriky. Tam nastane 12. srpna znova zatmění slunce a k tomu Perseidy za 19 let.
0: A to by to ale nestačí pozorovat tady z Česka, ty se chystáš do Španělska, kde bude 100% to zatmění.
1: Ano, tím, že ten ukaz je pozorovatelný z Evropy po strašně dlouhé době, naposledy to bylo v 99. roce a teď máme rok 26, tak je to velká událost. Ten ukaz jako úplné zatmění slunce bude vidět na Islandu a ve Španělsku a ještě trošku z Grónska, ale tam asi nikdo moc nepojede. A do toho Španělska určitě se vydá obrovské množství lidí, včetně těch Čechů, kteří by třeba měli zájem vědět, na co se tam mohou těšit.
0: A včetně Petra Horálka, jeho rodiny, za chvíli řekneme ještě víc.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: 12. srpna, napište si do kalendářů, je to den D, bude zatmění slunce a navíc na to navážou Perseidy. U nás, jak si říkal Petře, z kolika ti procent?
1: Více jak 85%.
0: Více jak 85%.
1: Bude to veliká záležitost a opravdu až do roku 2075 většího částečného zatmění slunce se nedočkáme. Mm-hmm. Úplného se nedočkáme v našich končinách dříve jak v roce 2135, takže to už jsou velké dálky, čili rozhodně si tohle to nenechte ujít. Mm-hmm.
0: Kolem 20. hodiny 11. minuty si říkal.
1: Tak.
0: Nějak přibližně. Tak. Ono se o tom bude potom za těch 14 dní všude psát. Takže...
1: To jednoznačně, dokonce já sám si pravuju zprávu, kterou teda potom rozešlu novinářům, takže oni se toho budou moci vycházet a lidé se dovědí velké podrobnosti, ale ty podrobnosti už teď jsou na různých serverech, například astro-novinky.eu, kde je přímo speciální stránka a tak dále. Jako není to něco, co se nedá najít, píše se o tom už teď docela dost.
0: A ty se chystáš do toho Španělska, jak jsme tady mluvili, kde bude 100% zatmění slunce, chystáš se tam s rodinou, říkal si, že to budou tisíce lidí. Máte nějaké místo vybrané, kde to už znáte, kde si myslíš, že by to mohlo klapnout?
1: Ne, protože tam je mnoho neznámých. Samozřejmě teď hlavně se člověk bojí těch požárů, které teda ve Španělsku mohou být, bo jsou tam bouřky, přecházejí tam různé masy prachu, takže my jedeme jednak ještě dalšími přáteli a ještě jako větší skupina do, řekněme, nějaké obecnější lokality do toho španělského vnitrozemí a tam se budeme rozhodovat až den před zatměním, kam popojet podle toho vývoje počasí, s tím, že naštěstí jako síť těch silnic je tam velká, dá se tam vybrat, ale je podstatné hlavně, aby jsme našli místo, kde bude výhled, protože i tam to bude nízko nad obzorem.
0: Co nesmí chybět ve tvé výbavě? Bez čeho opravdu by ses tam neobešel?
1: No tady v tom případě pro mě je to úžasné v tom, že tam můžu jet autem. To už se asi nikdy jako nepoštěstí v životě, takže si vezmu velký dalekohled. A konečně poprvé a vlastně naposled ho uvidím, to zatmím se z velký dalekohled, vždycky si beru jenom malý cestovní, ale jinak fotografická technika, speciální brýle, protože i když to úplné zatmění, no to potřeba není, tak na částečné, kde teda pořád kousek sluníčka svítí, je potřeba mít speciální vybavení na zrak, že jo, speciální filtr, takže to si beru. To je tak všechno, no. Ale já se spíš těším i na ty Perseidy, takže já si beru i fotovýbavu potom na fotografování těch Perseid, které budou následovat, což mimochodem, jestli to tady vlastně můžu ještě dneska říct.
0: Můžeš.
1: Pokud byste náhodou někdo měl podobný plán a třeba nevěděli jste, jak to dělat, jak to fotit a tak dále, tak dneska v 16.30, na 3 hodiny to bude, poběží takový online kurz fotografický, pořádá ho Fotoškoda, můžete se přihlásit právě přes jejich stránky a tam budeme probírat velmi detailně, jak fotit zatmění slunce, potom samozřejmě jak fotit ty Perseidy, ale jak pozorovat. A ještě, aby to nebylo málo, to jsme ani nezmínili, tak v srpnu všechno zakončí zatmění měsíce, které bude 28. srpna. A v tom kurzu bude i jak fotografovat to zatmění měsíce, takže to bude takový nabitý kurz na všechny tři úkazy.
0: Tak to ještě jednou upřesní, v kolik hodin?
1: Dneska v 16.30 online, přihlásíte se tam přes web Fotoškoda, že to je známý prodejce fotografické techniky, dělají i kurzy, takže tam to najdete.
0: Takže přesto se tam
1: a přesto,
0: dostaneme
1: přesto
0: k tobě.
1: Potom dostanete odkaz na Zoom a budete se učit, budeme si povídat a budeme se učit, jak to všechno zaznamenat a budu odpovídat na všechny dotazy, na které třeba ani tady vlastně teď nemáme ani trošku času.
0: Jenom co se týká těch Perseid 12. srpna, to bude taky už vrcholit ten roj.
1: Je to tak. Tam je to právě v tom krásné, že oni budou vrcholit právě hned po tom zatmění slunce. Ono to spolu nesouvisí, ale vyšlo to datově krásně. Čili lidé mohou večer kouknout na zatmění slunce, pak si ještě dát nějakou pozdní večeři a pak přejít znova na místo pozorování, lehnout si třeba do lehátek a kochat se a celou noc prostě ještě budou padat Perseidy, které teda budou vrcholit vlastně další den časně ráno a před úsvitem. Takže opravdu to bude taková hvězdná nebo astronomická noc. Ten 12. srpen bude tentokrát velice výjimečný. 12. na 13. srpna doporučuji nespat, bude toho vidět hodně.
0: Děkujeme moc za tyhle všechny informace a poslední otázka, která je od našeho posluchače z Horního Jelení. No, na to se tě asi ptají všichni mi během pozorování, jestli si někdy zaznamená nějakou mimozemskou civilizaci během toho svého pozorování a jestli věříš na to, že někde taková civilizace existuje.
1: Takhle, podle jednoho modelu jako biologického to vypadá, že jsme všichni svědky mimozemské civilizace, když se podíváme do zrcadla, jo, protože skutečně lidi nepocházejí ze Země.

0: ale to je složitější. No a jako vysloveně, že bych potkal mimozemskou civilizaci, to ne, ale tady se mě lidé, jestli jsem třeba někdy viděl něco, co nebylo vysvětleno. Viděl jsem mnoho, ale potom se to vysvětlilo. Jeden takový okamžik jsem zažil na Maledivách, kdy se objevila taková mlhavá skvrna na obloze a vypadalo to jako nová kometa. A pak se ukázalo, že jde o část rakety Elona Muska během výpravy, kterou zrovna jako té části výpravy o ní nemluvil, a díky tomu, že jsem to zaznamenal, tak pak se to muselo ještě znova jako objasnit.
1: Díky tobě se to muselo odtajnit celé.
0: Takže to bylo docela vtipné, ale jinak tím, že jsem pod tou oblohou často, tak už většinou vím, na co koukám, a když nevím, tak se to dá potom později dohledat.
1: Mm-hmm. Petře, moc děkuju za krásné povídání, šťastnou cestu a těšíme se na ty snímky, které určitě ze Španělska pošleš přes svoje weby a různé sociální sítě.
0: Já děkuji taky moc za pozvání, budu se těšit případně na workshop a nebo na nejbližších přednáškách, které začínají už v září.
1: A o tom zase třeba v září.
0: Naschledanou.

0: Jak už je naším zvykem, díváme se v tomto čase do kalendáře a já tam dneska vidím, že je to 155 let na den přesně, kdy byl v Rakousku-Uhersku přijatý zákon, který nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu metrických měr a vah. S dětmi si o tom bude povídat Petra Beránková.
1: Co je to váha?
2: Tam může změřit, jak jste těžký.
3: Tam může změřit, jak jste těžký.
4: Tam můžete změřit, co je těžký. Kdo je těžký a kdo třeba není.
1: Na čem vážíme?
5: Na váze.
1: Jaké druhy váhy znáte?
5: Kuchyňskou.
1: Co vážíme na kuchyňské váze?
5: Třeba kuchyně.
6: Můžeme třeba normální váhou můžeme změřit třeba tisíce lidí.
7: Já neznám žádnou váhu.
8: Máme váhu, který ještě vážíme se sebe.
1: Jak se říká téhle váze, když vážíme sebe?
9: Osobní a podle mě i Berťová.
1: A kolik vy třeba vážíte?
10: 19,4 kilo.
11: Já 100 metrů 26.
12: 1000 kilo.
13: 90 000.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si tentokrát připravíme lososa se zapečenými bramborami. Opět to bude rychlé, chutné a navíc uděláme všechno v jednom pekáči. Což je dobré nejen proto, že máme méně nádobí k mytí, ale především proto, že se ty chutě nádherně propojí. O tom se můžete přesvědčit i vy, pokud budete vařit s námi.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Bola jedna z rytmických písní v podání Karla Zicha, teď už Honza Vamberský ve studiu. Vítej.
1: Ano, v rytmu Karla Zicha jsem vplul.
0: Jo.
1: No, co nás čeká? Červeňák, to je teďka téma, které hodně rezonuje Pardubicemi, tak se podíváme, jak to tam vypadá. Studenti na letních brigádách i dobrovolníci samozřejmě pomáhají s obnovou pardubického červeňáku, tak podrobnosti přinese Anna Kuchařová a chybět nebudou ani písničky od srdce a také shrnutí všeho zajímavého a aktuálního z dnešního dne po 17. hodině.
0: Užijte si s námi takové dnes podmračené, ale stále letní odpoledne. O víkendu možná budeme říkat, je, to je vedro. Jak bylo hezky ve čtvrtek.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Muzeum v Ležákách zůstane kvůli opravě zavřené do jara. Vláda se pokusí přehlasovat Pavlovo veto rozpočtové novely na konci prázdnin. Fotbalisté Hradce Králové vstoupí v norském Tromze do evropského poháru. A odpoledne bude oblačno i zataženo, občas přehánky teploty do 21 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Oprava muzea v Ležákách na Chrudimsku potrvá 10 měsíců. V památníku začala hlavní část rekonstrukce budovy ze 70. let minulého století. Přestavba bude stát 13 milionů korun. Pietní území zůstává přístupné stejně jako minigalerie nebo zázemí pro turisty. Součástí úprav bude i nová muzejní expozice, dodává ředitel památníku Lidice a Ležáky Eduard Stehlík.
4: Která by měla být i daleko víc multimediální. Pracujeme na novém filmu, který tady bude, řešíme vlastně zapojení i celého toho pietního území se speciálními body, kde budou si lidé moci načíst vlastně informace, kde se nacházejí, o místech, o lidech, kteří tam žili.
3: Křižovatka u Medlešic v létě hotová nebude. Stavba za 50 milionů korun na hlavní trase mezi Pardubicemi a Chrudimí měla skončit v srpnu. Dodavatelé ale požádali o prodloužení dopravních omezení až do konce října. Víc času potřebují na usazení násypů pro nová ramena křižovatky. Vládní koalice chce prezidentské veto novely rozpočtového zákona přehlasovat na konci srpna, řekl to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Předloha má umožnit vládě navýšit třeba výdaje na obranu nad rámec schváleného rozpočtu. Novelu vetoval prezident Petr Pavel včera. Podle něj ohrožuje veřejné finance. S tím vláda nesouhlasí. Koalice potřebuje k přehlasování veta 101 poslanců, ve sněmovně jich má 108. Opoziční ODS bude proti prolomení veta bojovat, říká předseda strany Martin Kupka.
5: Reakce pana prezidenta v tomto směru je zcela pochopitelná a my pochopitelně na konci srpna budeme připraveni znovu čelit snaze současné vládní většině rozprášit odpovědné hospodaření v České republice.
3: O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout až na 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jihozápadu budou přes Česko přecházet přehánky, místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. Sport. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v norském Tromze k prvnímu utkání druhého předkola Evropské ligy. Východočeši se musí popasovat nejen se soupeřem na hřišti. Na severu Evropy je čekaly nižší teploty a taky polární den. Hradecký kapitán Vladimír Darida v tom ale problém nevidí.
6: Asi to bude lehčí pro nás do chladnějšího podnebí, než naopak, kdybychom přijížděli z chladna někam do tepla. To si myslím, že vládneme stejně tak i to, že v noci bude světlo. Počasí.
3: Odpoledne bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo, místy přehánky nebo občasný déšť, objevit se mohou i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď, ta je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. S kolonou počítejte na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré čtvrteční poledne přejeme. Tak, co nás čeká v této hodině? No jako každý všední den, vaše vzkazy a pozdravy a taky gratulace, moc se na ní těšíme. A na výběr dáváme z písníček Petra Spáleného, Zdeňka Rytíře, Věry Špinarové, taky si můžete vybrat Pavla Bobka, Damienc, Vabyho Daňka, Davida Stypku s Evou Farnou, Roberta Křesťana, kapelu Projektil, Hanu Zakorovou a nebo Kabáty tu máme.
1: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: můžete začít telefonovat vaše vzkazy a pozdravy. Na telefonní linku 726 46 48 48 můžete ale i psát, pokud se stydíte vstoupit do živého vysílání. Adresa buď e-mailová je studio.pardubice@rozhlas.cz a nebo SMSková 90 01 04. Stále platí tvar zprávy Pardubice Mezera. Krátký text vašeho pozdravu.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: A věřím, že Liboru je hodně a dneska nebudete mít možnost zase po 17. hodině nechat zahrát písničku, protože jako každý všední den bude opět den v kraji. Tak, ale teď první z vašich pozdravů. Dobrý den Liborovi Gloserovi. Zdraví, spokojenost a pěknou oslavu s manželkou Eliškou, Anetkou a maminkou přeje Boženka.

Českěny, Petr Spálený, Zdeněk Rytíř. Písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice ve stavu vašich poledních písničkových pozdravů, tak pojďme se podívat, co pěkného dál budeme vzkazovat. Tentokrát máme zahrát Zdeničce Martincové nějakou pěknou písničku, zdraví jí a hezký den a pěkné prázdniny přeje Láďa z Toulovcové. Tak zdravíme Toulovcovi Maštale a tady jsou Modrý tanky, jak jsme přezdívali téhle kapele.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: Tak a pojďme na další z vašich pozdravů. Konečně bliká telefon. Kdo pak volá? Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Magerský.
1: Tak poprosím vypnout rádio.
2: Já jsem tady u stolu. Když budete tak hodně
1: Tak, to je základní pravidlo, které bych prosil, abyste dodržovali všichni, netelefonovat u nahlas hrajícího rádia. Tak, už to vypadá, že by to mohlo být v pořádku.
2: Haló?
1: Ano, už je to dobré.
2: Pane Bombarský, když bude to tak hodnej, krásné je žít, jestli mě můžete dát.
1: Nemůžu, nemáme ji v playlistu, dáme vám Věru Špinarovou.
2: Pomáte.
1: Jo?
2: Pro mě,
1: tak. Tak písnička je pro vás připravená. Mějte se moc hezky, děkujeme za zavolání.
2: Je, pane Bombarský, umřela 22. Dubna.
1: Dobře, tak děkujeme za zprávu a posíláme Věru Špinarovou. Naslyšenou.

Grand Hotel u Tří strun navštívili jsme s Věrou Špinarovou v poledních písničkách Od srdce. Pokračuje vyřizování vašich poledních vzkazů a pozdravů a jeden ze vzkazů dorazil od Boži, která píše: Dobrý den, přála bych si nějakou písničku pro mého manžela Libora k dnešnímu svátku. Tak zpívat bude Pavel Bobek.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Který má teď pro vás jednu pozvánku, hlavně pro vás milovníky dechovky z Bystřete, protože oblíbená Dolnovanka dnes zahraje na náměstí Přemysla Otakara II. V Litomyšli, tedy ve Vysokém Mýtě, už se mi to plete ty města, ve Vysokém Mýtě samozřejmě, a to v rámci tradičních promenádních koncertů. Začátek vystoupení je v 17 hodin.

Damiens, bratři Křížkové, mám tě rád. Tak i tohle můžete vzkázat v poledních písničkách od srdce. Konec konců proč ne, od toho jsou od srdce, abyste tady posílali pozdravy pěkně srdečné, zdvořilé a třeba i trošku laškovné. To je na vás, jak tuto hodinu ještě využijete do 13. Teď pozdrav od Simony a Simona píše: pro Míšu Horátka s Chrudimi prosím jenom tak, že na něj myslím. Zpívat bude Vaby Daněk.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A někdo na telefonu, kdo volá? Dobrý den.
2: Dobrý den, kdo pak jiný by to byl?
1: Ta Česká Třebová, ano.
2: Přesně tak. Zase poslouchám a zase vás nikdo nevolá.
1: Mezulání, přesně tak.
2: Mezi písničkama a pěknýma písničkama. A tak bych chtěla pozdravit ty moje babky ve Třebový. Já musím být odkázaná na tom mým Tahiti.
1: Ano.
2: Když k nám nejezdí autobus, protože opravujou silnici, kéž by jim to šlo šikovně těm chlapům. A tak je pozdravuju, aby o mě věděli, že ještě žiju a taky by mohli zavolat občas.
1: Dobře.
2: Jak babky z Červeňáku, tak ostatní, který znám a oni mě znají taky.
1: Tak, tak.
2: Mějte se tam hezky, musím jim domluvit.
1: Ano, přesně tak.
2: Jo.
1: Ano.
2: Kdyby věděli, jakých písniček tam máte krásných, celý seznam, tak by koukali.
1: No. A možná by je zavolali. Tak, Zahradou ticha taky. Se teď projdeme.
2: Mějte se,
1: děkuju. Naslyšenou.
2: Na

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Mým hostem bude mořeplavec Richard Konkolský.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Minutu po 12:45, opět zvedáme telefonní sluchátko, ptáme se, kdo volá. Dobrý den.
2: Hlavná Krýtka.
1: Tak, Jitko, komu pošleme pozdrav?
2: Já bych tam pozdrav Láďovi, protože je to na Melouku.
1: Ano.
2: A vám jde rozpásu.
1: Dobře, děkujeme. Robert Křesťan je tady, mějte se hezky, naslyšenou.

Tak to byly Rangers spolu s Robertem Křesťanem, zpívali písničku Vím, vím. Máme 3,5 minuty po 3/4 na 1. Další z vašich písničkových pozdravů, už to vypadá, že bude pro dnešek poslední. Píšete, zahrajte písničku Věrce Němcové, Alici Burgetové a Pavle Trmačové. K narozeninám hodně zdraví, štěstí a zase to zdraví přejí babička s dědou.

0: písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A teď už jenom pozvánka k poslechu našeho dalšího programu, jako vždycky. Po zprávách Koty Gutwirta ve 13 hodin uslyšíte pořad Alex a host a dnes se můžete těšit na povídání Alex Minářové s režisérem Vítem Olmerem. Ale stihneme ještě kapelu Kabát do 13. jejich malou dámu a taky bude zpívat Sheena Easton.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Broučci.
2: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
3: Budu.
1: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
2: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
1: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Soud v Pardubicích prodloužil 3 měsíce vazbu 4 obviněným z březnového žhářského útoku. Moravská Třebová dokončila první část inženýrských sítí v lokalitě Švestkový sad. Ceny benzínu a nafty vzrostly a odpoledne bude převážně oblačné, objevit se mohou přehánky. Teploty do 21 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otogu Tvěrt. Okresní soud v Pardubicích prodloužil o další 3 měsíce vazbu 4 obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. O jejich dalším setrvání ve vazbě rozhodl při jednání, které bylo prostřednictvím videokonference, bez osobní účasti obviněných. Ti svou vinu odmítají. Soudce Karel Gobernac prodloužení vazby zdůvodnil těmito skutečnostmi.
6: Rozhodl jsem takto proto, že u obviněných trvá vazební důvod z hlediska obavy z jejich útěku a z hlediska pokračování v trestné činnosti. Obava z ovlivňování svědků, tedy vazební důvod podle písmene B, odpadl po 3 měsících ze zákona. Rozhodnutí dosud nejsou pravomocná a všichni obvinění si ponechali lhůtu k podání stížnosti.
5: Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Porodnice v Orlicko-Ústecké nemocnici opět přijímá rodičky. Provoz nemocnice včera na několik hodin omezila porucha rozvaděče vysokého napětí. Technici závadu odstranili a zdravotnické zařízení se postupně vrací k běžnému provozu. V Moravské Třebové dokončili výstavbu inženýrských sítí pro 30 rodinných domů na jihozápadním okraji města. V lokalitě Švestkový sad chce město s přípravou stavebních parcel pokračovat, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
7: Lokalita je samozřejmě územním plánem a studií podstatně větší a umožní výstavbu dalších rodinných domků poté, co město vybuduje další infrastrukturu.
5: Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se zřítil armádní vrtulník jenom s 5 vojáky na palubě, uvedla popolední na síti X armáda. Na místě jsou záchranáři, bližší informace nejsou známy. Armáda uvedla, že je zveřejní, až to situace umožní. Pohonné hmoty v Česku zdražují. Litr benzínu teď průměrně stojí 42 korun a 4 haléře, to je o korunu 80 víc než minulý týden. Průměrná cena nafty stoupla ještě víc. Průměrně teď stojí 42,20, vyplývá to z údajů společnosti CCS. Moskva i Washington chtějí dál jednat o ukončení války na Ukrajině. Shodli se na tom ministři zahraničí obou států, Marco Rubio a Sergej Lavrov ve filipínské Manile. Moskva podle Lavrova i nadále podporuje návrhy na ukončení konfliktu diskutované prezidenty obou zemí na summitu na Aljašce v roce 2025. Ten ale žádné zásadní řešení nepřinesl.
1: Počasí.
5: Odpoledne bude v Pardubickém kraji převážně oblačno až zataženo. Místy se mohou objevovat přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Na horách budou srážky četnější, večer pak budou ubývat. Nejvyšší teploty dnes 18 až 21 stupňů. Tlak slabě klesne, biopředpověď je na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Nehody v Pardubickém kraji hlášené nejsou, sklonou stále počítejte na příjezdu do Litomyšle odmíta a pozor na neprůjezdnou silnici mezi Pardubicemi a Sezemicemi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
8: Je ikonou československého filmového světa. Mezi jeho režisérské počiny patří třeba kultovní snímky Tankový prapor či Bony a klid. Režisér Vít Olmer je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, taky přeju.
1: Alex a host.

0: Pořadu Alex a host je Vít Olmer, režisér filmů Bonnie a Clyde, Tankový prapor, Nahota na prodej a mohla bych pokračovat. Pane režisére, kdy jste viděl opravdu dobrý film? Vybavíte si to?
1: Myslíte svůj nebo cizí?
0: Cizí. Vaše filmy jsou skvělé všechny, ne?
1: No, tak já poslední době se spíš vracím ke starší kinematografii, protože se mi zdá, že teď, jako v současné době, i u nás, i venku vzniká míň filmů dobrých, i když jsou výjimky, že jo. Mě například uchvátili dva české filmy. Jeden se jmenoval Vlastníci a druhý Zahradníkův rok. Tak to si myslím, že to jsou filmy opravdu na, nechci říkat světový, ale evropský úrovni. No jinak já miluju filmy Scorseseho, prostě celý tyhle ty plejády těch mistrů, který už jsou to starý páni jako já. Snad starší je Clint Eastwood ještě. A ještě chce točit.
0: A vy?
1: A já pozor, já jsem nejstarší točící režisér v Čechách.
0: Tak, to je úžasné, je to úctyhodné a je to dobře. A pane režisére, když se tak díváte na ty filmy, umíte se vlastně podívat na film jako divák, nebo je to prostě nemyslitelné, nemožné? Díváte se na ně očima toho režiséra?
1: Já se dívám jako divák, jo. Já to moc neposuzuju ani tak po ty stránce profesionální, v to jsem se naučil od pana režiséra Kršky, který mě objevil do filmu, který taky říkal, že vždycky zapomene na to, že je režisér a na tu profesi a spíš se do toho vžívá jako divák. No tak samozřejmě, když ten film nestrhne, tak člověk vidí ty profesionální chyby, no tak pochopitelně potom to, ale když vás to veme a opravdu zaujme, tak to je krása. Už to se stává málo kdy, to tež s komediem, ale komedie to vůbec, že jo, ten humor, který dneska teda se pěstuje, tak mě moc nesedí, protože já mám radši takový ten intelektuální, jako bejval, že jo, třeba Woody Allen, nebo takhle, no. Ale diváci chtějí to, co chtějí, tak to mají, že jo.
0: A skutečně myslíte, že lidem nechybí ten intelektuální humor, o kterém vy mluvíte?
1: Já si myslím, že lidi, tak vidíme to i podle návštěvností, že jo, tak tady prostě, já nevím, když to srovnám, tak třeba Zahradníkův rok vidělo poměrně málo lidí, ale pak takový film Ženy v běhu nebo podobný, že jo, tak to má milion sledovanost. Takže svědčí to o vkusu lidí a o celkový situaci v kultuře tady u nás.
0: A o jakési nenáročnosti?
1: Já si myslím, že lidé dneska jsou pod velkým tlakem většinou, že jo, ať už pracovním, nebo je to vlivem politické situace, která není dobrá. Lidi hodně musí makat, aby teda si udrželi životní úroveň. No a tak potřebují se prostě bavit, že jo, já to chápu. Prostě, že přijdou domů a potřebují se pustit něco veselého. Hmm. Je to jasný, já už to mám taky teď. Mám tablet, posteli, ležím a říkám si, tak já nebudu si sejívat na politické zprávy, nebudu politické podcasty a pustím si třeba Mistra Bína.
0: Zkrátka pobavím se. Vít Olmer je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova.

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

0: čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Vít Olmer, režisér notoricky známých filmů jako třeba Tankový prapor, Bonnie a Clyde, Ještě větší blbec, než jsme doufali a tak dále. Vy jste v minulém vstupu, pokud bych to měla shrnout, řekl, že pokud shlédnete film jako divák, tak to byl dobrý film a jakmile tam začnete hledat chyby nebo nacházet chyby a díváte se na něj už těma režisérskýma očima, tak to nebyl dobrý film. Je to, dá se to tak říci?
2: Já myslím, že jste to vyjádřila přesně. Přesně. Protože u silného emotivně silného filmu prostě zapomenete na to, jak třeba je to stříhaný, hraje kamera a tak dále. Že? Je to prostě, ten vjem je takový, že prostě na tohle to zapomínáte.
1: Nicméně,
2: na tu filmářskou kuchyň.
1: Jak se to uvařilo, upeklo. No. Nicméně, než jste začal točit, tak jste i hrál, herectví jste vystudoval. Proč nakonec potom zvítězila režie? Co vám chybělo na herectví?
2: Já v podstatě, teda jsem hrál už v dětství v ochotnických souborech, protože můj táta byl ochotník zarytej, ale loutkovýho divadla v Českým Brodě, jo. Pozor, to bylo na vysoký úrovni, jo. A on chtěl, abych hrál, jo, tak třeba dělali broučci, hráli se broučci a já jsem nechtěl moc. A on mě přinutil, dal mi pár facek a musel jsem mluvit broučka, jo. No a pak se mi to trošku zalíbilo a pak teda jsem to zkusil na Damu, kde mě nevzali první rok, protože mě přinutili zaspívat písničku nějakou a já s tím hudebním sluchem jsem na štíru, jo. Tak mě trošičku vyhodili, ale já jsem šel jako elév do divadla v Mostě. A to bylo výborný, to byla výborná škola. A za rok potom už jsem šel na tu Damu. Pan profesor Nedbal říkal, abych teda zaspíval, jestli jsem se trošku polepšil. Tak já jsem začal zpívat a on uprostřed písničky říkal, no tak to lepší nebude, dobrý, berem.
1: Tak tím jste se dostal na Damu, ale stále jste měl nakročeno k tomu herectví a hrál jste dál. Tak kdy přišel pak ten zájem o režii?
2: Já jsem spíš tíhnul vždycky k filmu. No tak bylo to logický, protože už na ty Damu mě obsazovali režiséři významných jmen, Krška, Kachyňa, mě obsazovali do filmů. No a mně se strašně to zalíbilo koukat těm režisérům přes rameno, jak to dělají. A začalo mě to bavit víc než divadlo. Takže jsem potom přešel na filmovou fakultu a věnoval jsem se výhradně filmový režii, i když jsem ještě hrál občas nějaký role ve filmu. A v divadle jsem ještě hostoval, to bylo poslední, Ze života hmyzu, režii Macháčka, naproti FAMU hned. Národním divadle mám takovou hezkou vzpomínku na to, pan režisér Macháček byl takový zuřivec a strašně křičel na ty herce, jo, tejdel je. Já jsem říkal, dobře, pane režisér, já to vemu, tu roli toho Felixe, ale jestli na mě jednou zakřičíte, tak jdu tadyhle za roh na FAMU, kde studuju.
1: A zakřičel?
2: A nezakřičel.
1: Vít Olmer je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s režisérem kultovního snímku Tankový prapor a spousty dalších samozřejmě, Vítem Olmerem. Vy jste v minulém vstupu popisoval ještě dobu, kdy jste hrál pod vedením režisérů Krška, Kachyně, také jste zmiňoval Macháčka, který prý hodně křičel na herce. Jaký jste byl a jaký stále jste vy, režisér? Křičíte?
1: Já nekřičím, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil mít pro ty herce porozumění a být na ně hodný. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil. To se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodný a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
0: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce, ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem?
1: Určitě. Ta zkušenost byla dobrá i vlastně to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole. Ve škole se člověk nic nenaučí.
0: Za minulého režimu byl přísný dohled nad tím, co se natáčelo, co se pouštilo ven. Měl některý z vašich filmů na mále?
1: No tak nejenže na mále, že jo. Já jsem zažil krásný 60. léta, to bylo fantastický, jo. To byl takový obrovský vzestup, kdy já už jsem natočil takový drzý dokumenty, třeba Občané s RBM, a to bylo ještě na škole, ale už se to odvysílalo, a to bylo o tom, co se děje s potomkama české šlechty, co se děje v současnosti, že musí dělat kopáče a jeden dělá kulisáka a tak dále, jenom proto, že mají takzvaně modrou krev. My jsme tam pak udělali žert, že jsme jednoho vzali na odběr krve, aby se ukázalo, že ta krev je červená. No takže ty 60. leta, tak to jsem stačil natočit pár takových dokumentů, který vrtali do toho režimu, ale tenkrát to ještě jakž tak šlo, ovšem po 68. mi to dali sežrat. Takže si mě zavolal ředitel Barandová, řekl tak a nebudeš ani hrát, ani režírovat. Proto bylo ještě spojení, že já jsem psal taky takový články a povídky a tak dále. Vždycky se tak vrtal prostě do...
0: Nedalo vám to?
1: Nedalo mi to, no. A tak to jsem si potom odskákal, takže jsem potom strávil skoro 10 let v dabingu. Což by ještě, taková... Ale to by ještě šlo, ale oni mě za trest dávali dabovat sovětský filmy, východoněmecký a vietnamský.
0: Kdy pak nastala změna, kdy ten trest pominul?
1: Potom koncem 70. let já jsem dělal něco pro Slováky. Slováci byli v té době takový drsnější, jak odbojnější, jo. A dělali jsme tam takový recesistický pořad pro televizi, který se jmenoval Ráč tě vstoupiť. A to byly takový prostě portréty, ale dělaný způsobem recese. Odvysílali se vždycky v 5 hodin odpoledne, pak to dostalo mezinárodní cenu Dunaje a pak to zakázali. To byla klasika, že jo. No ale já už se ta doba tak mírnila, že koncem těch 70. let, 80. let, tak mi nabídli ze Zlína, jsem dostal nabídku točit dětský film Sonáta pro Zuzku, no a ten dostal paradoxně hlavní cenu. Tomu jsem já ani nechtěl věřit, jo, že prostě to. No a pak už se to teda rozjelo, pak už mě povolili točit i na Barandově a stal jsem se tam kmenovým režisérem.
0: Tak, a pak přišel rok 89, no. 90. léta, rok 91, Tankový prapor a o něm budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je režisér Vít Olmer.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Žár. V Alex a host si povídám s režisérem Vítem Olmerem. Jmenovala jsem několik vašich notoricky známých filmů, ale které období vy považujete za nejplodnější?
1: Právě potom, když jsem natočil dětský film ve Zlíně a pak ještě jeden a dostal jsem šanci na Barrandově, tak jsem měl možnost dostat do ruky výborný scénáře a natočil jsem, myslím, nejlepší filmy vůbec, jak si ty kariéry, Co je vám, doktore, a Jako jet. Oba dva byli se Svěrákem. Půvabný je, že u toho prvního, Co je vám, doktore, měl hlavní roli hrát Menzel, ale oni řekli, tak to teda ne, takovýhle spojení Menzel, Olmer, a ještě autor Máša, ten byl taky trošku na černý listině. No a Menzel říkal, víš co, půjdeme za Svěrákem, řekneme, jestli by to nevzal. No a Svěrák to vzal a to bylo štěstí, protože si myslím s odstupem, že byl lepší, než by byl býval Menzel. Navíc tam přinesl do toho spoustu svých nápadů, vtipů a hlášek. Takže to pokládám za krásnou dobu.
0: Konec 80. let, přišel rok 89, sametová revoluce a počátek 90. let, začaly se točit komerční filmy. V 91. jste natočil svůj legendární Tankový prapor, který se vysílá vlastně dodnes a je stále velmi, velmi oblíben. Kolem jeho vzniku se tradují různé legendy. Mám tady přímo pana režiséra Víta Olmera, takže se vás můžu zeptat, co je třeba pravdy na tom, že na premiéře byl pan Škvorecký, nebo že jste museli opravovat tanky, které dorazily, aby byly pojízdné, nebo tu vojenskou techniku?
1: Já bych chtěl jenom zmínit, že já jsem měl původně dělat obecnou školu, ale současně jsem dostal nabídku na Tankový prapor. A ten Tankový prapor mému natyrelu, jak si vyhovoval víc, jo, taková ta drstost, inteligentní humor, že jo, a prostě naplno, tak jsem vzal Tankový prapor. No a to byla úžasná práce, protože to bylo hned po té revoluci, takže všichni pracovali s takovým obrovským nadšením. Ta firma neměla peníze, Bonton, pozor, ty si se zadlužili všichni, že jo, honoráře se hned neproplácely, že jo, některý lidi do toho dávali třeba rekvizitáři svoje věci a tak dále, bylo to velmi to, ale bylo takový nadšení, jo, že i ty herci, všichni hráli naplno a myslím si, že už toto se asi nebude opakovat.
0: A teď se vrátím k té své otázce, zda na premiéře byl tedy pan Škvorecký, údajně s manželkou přiletěli ruským vrtulníkem, měli jste prý opravovat nepojízdné tanky, které dorazily na natáčení, tak co je na tom pravdy?
1: No tak já bych začal tím natáčením těma tankama, že jo?
0: Ano.
1: To se přivezli ze Slovenska tanky, ale pak se ukázalo, že se musí popravit a tak. A tam byl takový major na tom tankodromu, který byl takový ten zelený mozek, ale ty tanky popravili, takže se s nima točilo, jo, což je, no, možná, že dneska jsou ještě ve válce teď na Ukrajině, že jo.
0: Se dostat...
1: Ale Škvorecký byl sám taky vlastně na vojně, on byl velitel tanku, pozor. Takže o tom je všechno odpozorovaný fantasticky, jo. Proto je to tak výborný ta předloha, že jo. No a ten scénář, oni mu napsali jiní autoři verzi scénáře, která nebyla dobrá, protože to začali předělávat, tak my jsme potom s Radkem Jónem udělali svoji verzi, kdy jsme vycházeli dost

0: sranda, že já prostě přivítávám sovětskou helikoptéru. Ještě staro mohl spadnout taky, že jo? A bylo by po legraci. Byla to krásná doba.
1: Říká Vít Olmer, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: S režisérem Vítem Olmerem teď probíráme detaily vzniku jeho kultovního snímku Tankový prapor. Také se traduje, pane režisére, že jste během Tankového praporu poznal svoji budoucí ženu, herečku paní Simonu Chytrovou, ale vy jste ji poznal už dříve. To už jste o ní věděl, když šla na casting?
1: Já jsem Simonu poznal ještě před natáčením. My jsme se potkali v Moskvě, kde byl týden jako takového to kulturního přátelství, že od nás tam jeli divadla, semafor a různý další. A já jsem tam měl s filmem Bonnie a Clyde, kterýmu tam samozřejmě vůbec nikdo nerozuměl. Na to koukali jak bulíci. A tak já jsem tam neměl v podstatě co dělat, ale Simona tam hrála se semaforem a tam jsme prostě setkali. No a slovo dalo slovo, jak to tak bývá, zamilovali jsme se do sebe. No a potom vlastně, když jsem dělal Tankový prapor, no tak se mi samozřejmě, to bylo logický, že logický, ona se na to hodila, ale prostě to mi obsadil, že vyčítali mi to potom kritici, že obsazuju manželku, jako kdyby na celém světě to nebylo běžný, když se podíváme, tak většina režisérů obsazuje svoje milenky a svoje manželky a já myslím, že to je dobře, protože je znají, jo, prostě a ta spolupráce je dobrá, protože od rána do večera prostě o tom diskutujou a tak dále a je to potom pozor na tom výsledku.
0: Tak a posouvají ku předu. Dobrou věc. Vy jste zmiňoval svůj další legendární film Bonnie a Clyde. Potom jste vlastně po více než 25 letech, protože Bonnie a Clyde se natočil v roce 87, tak jste potom po 25 letech natáčel vlastně dvojku. Většinou bývá to pokračování mnohem jako náročnější, jsou od toho velká očekávání. Tak zvažoval jste dlouho, zda točit pokračování filmu Bonnie a Clyde?
1: Tak takhle, já jsem vlastně to dostal jako nabídku, abych udělal Bonnie a Clyde 2. No, samozřejmě nedopadlo to tak, jak jsem si představoval, ale bylo hodně, hodně takových překážek, jo. Těm producentům šlo jenom o prachy, jo. Takže prostě se tomu nevěnovalo to, co mělo. Jo. A film bez peněz a bez takového nadšení, myslím nadšení ze strany těch vedoucích a těch, co o tom rozhodovali, jo. Takže si myslím, že už to nemělo ten prostě drive jako ta jednička. Bohužel nedá se nic dělat.
0: A mrzelo vás tam, zvažoval jste, říkal jste si, kdyby se to točilo, bývalo hned třeba 2 roky po té jedničce, tak by to dopadlo jinak?
1: Je to možný, ale ta nabídka nebyla. Nabídka přišla až v určitý době. Vůbec byl problém finanční, že? Protože najednou lidi přestali chodit do kina. Na Tankový prapor byla obrovská návštěvnost. Ještě na Nahoutu na prodej byla taky velká návštěvnost. Ale potom to začalo trošku klesat, lidi začali chodit méně do kina. Hmm. Tím pádem se špatně scháněli sponzoři. Třeba my jsme měli dělat Smrt na prodej, což bylo pokračování Nahoty na prodej, a na to už jsme s Pepíkem Klímou a s Krampolem už nesehnali peníze, jo. Takže jsme si nemohli vybírat. Je to prostě, člověk je v rukou těch, co mají prachy.
0: Tak, Jan Potněšil, Josef Nedorost, Tomáš Hanák, Veronika Jeníková, to byly hlavní tváře nebo hlavní hvězdy jedničky Bonnie a Clyde. Když jste je oslovil, aby znovu natáčeli tedy dvojku, tak všichni kývli, nebo jste musel třeba je přesvědčovat?
1: Já myslím, že když jsme začali dělat dvojku, tak jsme samozřejmě počítali s tím, že všichni z jedničky budou hrát a oni byli nadšený, že byli rádi, kdo by nebyl, že někdy tam byly i trošku problémy, protože někteří už byli nemocní a ty tady jmenovat dost těžce, ale prostě točili, no ale jak říkám, už to prostě nemělo ten.
0: S námi ve studiu zůstává Vít Olmer.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Režisér Vít Olmer je hostem pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Pane režisére, někde jsem zaznamenala, že vy teď trochu koketujete s umělou inteligencí. Tak na co se jí tak vyptáváte? Co vás zajímá?
1: Tak to je opravdu takový, jako jenom, protože Sejt Bumi, který se v tom vyzná, tak já jsem říkal, hele, ukaž mi, jak se to dělá, já to taky zkusím. A tak jsem to trošku zkusil, já nejsem technický typ, jo, takže na rozdíl od tvý ženy, která paradoxně vyhrála kdysi matematickou olympiádu, tak já jsem z matematiky vždycky propadal, jo. To je takovýhle to. No, tak já jsem si zkusil tu umělou inteligenci a když jsem se zeptal sám na sebe, tak mi to tam vyplivilo, že jsem natočil film, který natočil Jurej jako Bisko a takhle, jo. Tak,
0: jsou tam mezery, zkrátka.
1: Tak mě to přestalo bavit, no.
0: Vy jste vzpomněl v tom našem povídání legendární režiséry, jako třeba pan Kachyňa, pan Krška. S kým se vám dobře spolupracovalo? Myslím tím, na kterého třeba hereckého barda rád vzpomínáte, kterého jste obsadil ve svém filmu?
1: Tak samozřejmě už jsem tady jmenoval, že Zdeněk Svěrák, že jo, to jsem velice zavázaný, protože těm filmům pomohl. Potměšil, vynikající, Jeníková, Hřmánek třeba mi rád, výborný. To jsou takový herci, který nejsou jenom herci, že by odříkávali texty, ale že si i vymýšlejí. A já to dělám s chutí, jo. Já je nechám, aby říkám, jak bys to třeba řekl jinak. A to strašně pomáhá, jo. Proto já taky rád jsem dělal s nehercema. Protože neherci mají takový kouzlo opravdovosti, jo. Když teda mají talent, to se může třeba objevit v 60. Forman taky objevil, že to kapelníka, já nevím, kolik mu bylo toho Kolínskýho, jo. Tak a ty neherci, a nebo úplně nejlepší ze všeho je kombinace, jo. Dělat s nehercema a kombinovat je s hercema. A zase s tím začal Forman, kdy taky měl neherce, že, a pak Hvězdu třeba. No v podstatě Kůkačí hnízdo, když si vemete, tak to byly málo známí herci a Nicholson tam prostě vevodil.
0: Měl jste šťastnou ruku na herce? Vycítil jste nějak ten talent nebo to, že se pro tu roli hodí?
1: Tohle je dobrá otázka. Já si myslím, že to je věc chemie, že to je opravdu věc takového nějakého instinktu. Jo. Jako pro mě třeba jít do divadla se povádat na herce mě moc nedává, protože tam se stylizujou, že, a tak dále. Ale já potřebuji si s tím člověkem posedět. A musím říct, že už během 5 minut tak trošku tuším, co to je za člověka. A jestli by se na tou roli hodil. Taky to samozřejmě nemusí být vždycky. A musí se postavit před kameru a natočit ho, jo. Protože kamera odhalí všecko. To je prostě úžasné. Kamera se nedá ošidit. Divadlo tam můžete se nalíčit a já všecko, ale kamera je rentgen.
0: Tak já moc děkuju, ať jste u toho rentgenu ještě hodně dlouho. Vít Olmer byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: V Klenovci u Přelouče rekonstruují most, řidiči musí po objízdné trase. Jeden člověk zemřel při pádu armádního vrtulníku na Vysočině. Fotbalisté Hradce Králové chtějí v Tromze navázat na vydařené jaro. A zítřek bude polojasný až oblačný, teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Most v Klenovce u Přelouče je kvůli opravám zavřený. Řidiči musí po dobu rekonstrukce využívat vyznačenou objízdnou trasu. Práce mají být hotové do konce letošního roku, říká ředitel správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.
4: Původní konstrukce se odstraní a na jejím místě vznikne nový, bezpečnější most. Součástí stavby je také úprava navazující silnice a koryta vodního toku. Nový most bude mít větší průtoční otvor, takže lépe zvládne i případné povodňové situace. Po dobu prací musí být silnice uzavřená a doprava je vedena po objízdných trasách.
3: Historická budova Pardubického pivovaru z 19. století může získat památkovou ochranu. Návrh podalo město Pardubice na Ministerstvo kultury, aby zabránilo její demolici. Areál bývalého pivovaru patří soukromému investorovi, který tam chce postavit bytové domy nebo obchody. Firma už dříve požádala o povolení k demolici. Do rozhodnutí ministerstva se ale budova nesmí bourat ani přestavovat. Při pádu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku zemřel jeden člověk. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí záchranné služby na Vysočině Petr Janáček. Na palubě bylo celkem 5 lidí. Na místě zasahují 2 záchranářské vrtulníky z Jihlavy a Olomouckého kraje a taky 4 pozemní posádky záchranářů. Poslanci by se mohli znovu vrátit k novele rozpočtového zákona 25. srpna. Potvrdil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Předlohu, která umožní vládě navýšit výdaje třeba na obranu nad rámec schváleného rozpočtu, včera vetoval prezident Petr Pavel. Podle něj ohrožuje veřejné finance. Na to upozorňuje i opozice. S tím ale vládní koalice nesouhlasí a pokusí se veto přehlasovat. Pokračuje ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů.
5: Pro nás je důležitý ten trend, to znamená letos se s tím rozpočtem nic moc dělat nedalo, protože jsme nastoupili 15. prosince. Příští rok to bude ještě bolestivé, ale ty další 2 roky už budeme chtít, aby se nastavil nějaký postupně snižující se trend. Sport.
3: Hradečtí fotbalisté nastoupí v 19 hodin v norském Tromze k prvnímu utkání druhého předkola Evropské ligy. Proti silnému soupeři se podle kapitána Vladimíra Daridy budou snažit navázat na úspěšný závěr minulé sezóny, který Východočechům zajistil účast v evropských pohárech.
6: My to v kabině bereme tak, že se nechceme jenom té soutěže zúčastnit, ale že chceme ukázat to, co se nám dařilo a celou minulou sezonu a hlavně na jaře na konci. To, že jsme velmi silný mužstvo, rozhodně máme ambice, aby to nezůstalo jenom třeba u 2 předkol.
3: Útočník Tomáš Chorý zůstává ve fotbalové slávii. Nejlepší střelec minulé ligové sezóny, který byl po květnovém derby vyřazený z kádru, se vrací do týmu. Počasí. Zítra bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, výjimečně se objeví přehánky, k večeru se bude vyjasňovat. Teploty 20 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty budou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Pozor na zavřenou silnici mezi Pardubicemi a Sezemicemi, která se musí objíždět.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Na pardubickém Červeňáku pomáhají s údržbou vzácné lesostepy také lesní brigádníci. Tak podrobnosti k tématu přineseme a chybět nebudou ani písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Jiřího Schellingera, na Boniem, také na Michala Tučného a nebo Martina Maxu.
2: Dobré odpoledne

Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.

Kdyby Jiří Schillinger stanul na stupních vítězů ankety Šarmantní osobnost, to je velmi populární anketa. Český rozhlas letos vyhlásil 30. ročník, už taky víme desítku finalistů. V desítce je František Kinský, také Jakub Kvášovský, Miroslav Hanuš, Martin Mišička, Jaroslav Svěcený, Daniel Stach, Naďa Konvalinková, Lucie Výborná, Tatiana Medvecká a také Saskie Budešová. A právě pro ně můžete hlasovat až do konce září. Stačí k tomu buď poslat e-mail na adresu sarm@rozhlas.cz, případně SMS-ku ve tvaru SARM, mezera jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti na číslo 736 30 40 30 a také můžete hlasovat ještě klasicky poštou, a to na adrese Český rozhlas Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové. Hlasující můžou jako každý rok vyhrát zajímavé ceny, tou hlavní je barevný televizor, máme také digitální rádia, mobilní telefon a nebo další drobnosti, kterými vás obměníme. Slavnostní gala večer bude už 23. října v 19 hodin v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

0: Záchranný bod. 4 minuty po 14:15 Český rozhlas Pardubice. Zdravíme vás. Bývalý vojenský prostor na pardubickém Červeňáku se postupně mění zpátky na vzácnou lesostep. Rozsáhlou revitalizaci lokality má na starosti spolek Pestré Polabí, kterému s údržbou pomáhají také letní brigádníci. Červeňák je teď kvůli bezpečnosti pro veřejnost samozřejmě dočasně uzavřený, ale redaktorka Anna Svobodová se tam dostala a za odborného dozoru se jela podívat a brigádníky zrovna zastihla při sečení trávy.
1: Klaudie Dobsová, studuju veterinární univerzitu v Brně. Já jsem tady vlastně začala, když jsem chodila na gymnázium Mozartova a můj spolužák sem chodil a povídal mi o tom, že tady to takový jako hodně pestrý a nikdy neví pořádně, co se bude dít. Člověk vypne hlavu trochu, tak jsem si říkala, proč ne.
2: Vy máte teď v ruce hrábě, tak co máte tady na starosti?
1: No tak já jsem vlastně celý dopoledne sekala křovinořezem a teď si to po sobě zase hrabu nebo i po ostatních.
3: Já jsem tady až Svoboda. Dostudoval jsem střední školu na Gimplu a dostal jsem se na vysokou školu do Olomouce.
2: Jak dlouho brigádničíš u Pestrého Polabí?
3: Teďka to bude už druhým rokem. Jsem rád, že tím mohu pomáhat přírodě a že ta moje práce je nějakým způsobem prospěšná.
2: Doporučil bys brigádu někomu dalšímu?
3: Určitě ano. Tahle ta brigáda mi přijde skvělá pro lidi jako jsem já, který rádi tráví čas venku. Samozřejmě je to fyzicky náročnější, ale pokud vás baví pracovat na čerstvém vzduchu, tak je to úplně skvělý.
4: Teďka tady probíhají letní seče. Sekáme tady rozsahem něco přes 2 hektary.
2: Předseda spolku Pestré Polabí Martin Trávníček.
4: A právě ty brigádníci, který vlastně přes léto hlavně z řad studentů, tak nám tady pomáhají s tou aktivní péčí.
2: Revitalizace Červeňáku je pro lidi z Pardubic poměrně citlivé téma. Proč se vlastně neobejde bez těch větších zásahů?
4: Tady máme rozsáhlý porost asi 1,5 hektaru akátu, což je vlastně nepůvodní druh ze Severní Ameriky. Nám tady vlastně zarůstají jak ty louky, zarůstají nám ty polovotevřený lesy. Postupně nám vlastně vytlačují ty naše původní druhy, hlavně dřevy na rostlin, což je velký problém. Jo? A taky vlastně na něm třeba nejsou housenky našich motýlů. Řezalo se i do původních druhů, když to byly v podstatě probírky a bylo to žádoucí. I nějaký doubek se tady pochopitelně vyříct, ale vybrali se ty, který tady vytvořili ty cený solitéry. A teď tady přece uvidíme krajinu takovou jako lesostepního rázu, což je dneska v té České republice strašně vzácný jev. A to tady na Červeňáku nám zbylo díky té armádě. A potom nějakého následnému zarůstání. A teď my si to snažíme tou revitalizací podpořit.
2: My jsme tady stojíme na trávě, tady sucho, tak se vlastně ta lesostep v těch stoupajících teplotách udržuje. Není právě to zalesnění lepší na to udržení té vody v krajině?
4: Paradoxně třeba ty duby, ty právě když mají mezi sebou větší jako rozestupy, tak jsou daleko víc jako odolnější vůči suchu, než když jsou nahusto vysázený v řádku. Vlastně teď tady nějaká lesostepní mozaika, dáme do ní ty zvířata, oni nějak budou udržovat, něco ožerou, někde nějaký stromy vyplotíme, tak někde něco dosadíme, někde zase něco pak budeme kácet a furt vlastně si tady s tím budeme hrát a vidíme, jak se nám tady šíří různý druhy. Tak se nám tady podařilo namnožit třeba orchidej kruštík širolistý, která tady byla na jednom bodovém místě a motýly nám tady přibývají. Třeba modrásek jetelový, ten se sem rozšířil z Moravy postupně, otakárek ovocný tady před chvilkou proletěl a mají tady to stanoviště.
2: Pardubický Červeňák by se veřejnosti měl otevřít příští rok na jaře. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme.

Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je čtvrtek, to znamená, zítra už bude pátek a mnozí teď už přemýšlíte o tom, jak naložit s víkendem. Mělo by se o víkendu celkem značně oteplit, tak jestli ještě váháte nad víkendovými plány, pomůže vám s nimi Barbora Bláhová.
1: Jako první tu mám pozvánku do areálu Cihelka u Hlinska, kde dnes začíná Studnice Fest. Až do soboty jsou připravená různá vystoupení. Zítra od 14.30 zahraje kapela Byt číslo 4, Volant, Midi lidi, Xavier Baumaxa a další. A v sobotu zahraje a zaspívá Barbora Poláková, David Koller, Mucha, kapela Mňága a Šťorp, Prago Union nebo Skyline. A nebo můžete zítra a v sobotu oslavit 100 let od založení místní skupiny Masarykovy letecké ligy v České Třebové. Čekají vás komentované ukázky historických letadel, se skoky parašutistů, modelářský letecký den, sled ultralightů, jízdy velorexem. A nebude chybět ani výstava o dějinách létání v České Třebové, replika historického letounu na Starém náměstí a koncerty kapel Madame, Sifon a Kabát Revival. Další tip je na tradiční anenskou pouť, která bude od zítřka do neděle u Společenského domu v Radiměři. Letošní ročník bude výjimečný tím, že oslaví 250 let od vysvěcení kostela svaté Anny. Připravená jsou hudební vystoupení, pouťové atrakce zdarma, projížďky kočárem, ukázka útoku malých hasičů i ohňová show. Hlavní program začne v sobotu ve 13.30. Dál se přesouváme na fotbalové hřiště do Cerekvice nad Loučnou, kde bude v sobotu druhý ročník charitativní sportovně-kulturní akce Memoriál Martina Kusého. Součástí bude fotbalový turnaj v Minikopané, show Petra Švancary s autogramiádou, akrobatické vystoupení Dominika Stržálka, barbershow Jonáše Pávka a dražba fotbalových dresů. Vstupné je dobrovolné a výtěžek získá spolek Aténa na podporu onkologických pacientů. A nevynecháme ani staročeský pouťový jarmark, který bude v sobotu od 9.30 do 14 hodin v Českých Heřmanicích. U kostela svatého Jakuba budou stánky s tradičními ručními výrobky a regionálními dobrotami. Těšit se můžete na dílničky, řemeslníky nebo prohlídku kostela a vyhlídku z kostelní věže. No a spolek vojenské historie Zátiší a obec České Petrovice zvou v sobotu od 10 do 18 hodin na vzpomínkovou akci Půlení prázdnin v Zátiší. Na návštěvníky čeká ukázka střelby z protitankového kanónu, boje a potyčky mezi armádou a sudetskými Němci nebo prohlídka vybaveného objektu československého opevnění. Předposlední tip je na slavnosti v Hilváckém parku v Ústí nad Orlicí. Naplánovaná jsou hudební vystoupení, jarmark a pouťové atrakce. Slavnosti začnou v sobotu v 10 hodin a vyvrcholí v neděli v 11 hodin slavnostním svěcením nového zvonu a poutní mší svatou. No a na hrad Kunětická hora v neděli přijede král Vladislav Jagellonský. Připomene tak událost z roku 1497, kdy v severním křídle hradního paláce pasoval na rytíře malé syny Viléma z Pernštejna. Dobové prohlídky hradu začnou v 11 hodin, 13.30, 15 hodin a 16.30. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.

0: Se narodíme, Jitka Zelenková, 6 minut před 3:45 ve čtvrtečním dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli David Dale a taky Ricky Martin a Livin' La Vida Loca, hit letních parketů 90. let bude znít naším dobrým odpolednem, ale ještě předtím. Je to zámecké léto, které opět prožíváme stejně tak jako loni, tak i letos putujeme po více než 50 krásných památkách vlasti naší milé a průvodcem je nám opět hradní a hlavně zámecký pán František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Prostějovsko, kde stojí nedokončený záměr architekta teoretika knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna, zámek Plumlov. Původně měl být 4x větší než dnes. Více vám už řekne Petra Ševců.
3: Na nádvoří Plumlovského zámku stojíme s kastelánem Pavlem Zástěrou. Stojíme tu zároveň u zbytku stavby, která zámek předcházela. Byl to hrad, který byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století. My už tady vidíme jenom takový náznak skály a kopeček, kde ten původní hrad stával. Kdy byl vystavěn samotný zámek Plumlov?
4: Po 30. válce hrad byl dobýván Švédy a trošku pomlácený. Jakési základní opravy se staly, nicméně to bylo v 17. století a v té době už hrady nebyly nutné, protože pevnosti vypadaly jinak a byly snadno dobývatelné, takže šlechta si budovala výrazně pohodlnější bydlení a tehdy Jan Adam I. z Lichtenštejnu dostal od svého otce Karla Eusebia projekt a peníze a řekl prostě najdi si místo nejkrásnější, které se ti líbí a tam si postav tento zámek. A právě Jan Adam si vybral Plumlovsko a Plumlov a zde na hradě 2 roky dozoroval stavbu, která vyrostla do výšky, kterou vidíme před sebou. Je to vlastně 6 nadzemních podlaží. Bohužel projekt nebyl dokončen ze 4křídlého zámku, který měl být vlastně do čtverce. Bylo do své velikosti dobudováno pouze 1 křídlo a to ještě neúplně, protože užití jsou pouze 4 nadzemní podlaží nejnižší, 2 poslední nebyla nikdy dokončena. Zámek je zastřešen a nikdy nesloužil pansky, vždy jenom jako správní místo, kanceláře, byty zaměstnanců a tak dále. Byl zde i soudní dvůr a v jednom, v tomto případě v druhém patře byly 4 pokoje, které byly zařízeny pro šlechtu, kdyby přijela na návštěvu zhlédnout si své panství.
3: To, že zámek nebyl dostavěn, ho učinilo velmi specifickým. Ten pohled na to jedno křídlo tyčící se nad podhradským rybníkem je ikonický. My ale v tuhle chvíli jednak slyšíme nějaké zvuky, nářadí a nástrojů a vidíme také, že fasáda, před kterou stojíme, je pod lešením. Co tady probíhá za práce?
4: Po velice dlouhé přípravě, kdy mimo jiné jsme se stali

0: Je normální kulturní památky, národní kulturní památkou. Loni začaly velké opravy právě nejkrásnější části zámku, a to je ta nádvorní fasáda, sloupová.
1: Nicméně zámek je přístupný pro veřejnost.
0: Prohlídky pokračují, bohužel jsou omezeny, máme normálně 3 okruhy, ale právě kvůli opravám k dispozici pro návštěvníky je pouze 1. okruh. Teď stoupáme vlastně do posledního, 4. podlaží zámku. Tento prostor je velice oblíbený u profesorů a studentů architektury právě proto, že nebyl dokončen stavebně. Prvky zazdění oken, členění zdí jsou vlastně takovou otevřenou knihou ze 17. století. To nejzajímavější, tady je ta nástropní výzdoba. Člení se zámek vždycky vyšší, nižší patro. My jsme tedy v tom vyšším patře. Ty byly vybaveny štukami Jana Baptisty Brentanyho, skvělého štukatéra, a obrazy Jana Jiřího Greinera. Ale hlavně taky, což neuvidíte možná nikde v Evropě, je to, že tím, že zde se šetřilo i na oknech, byly zde vždycky okenice. To znamená, že sem nešlo ani světlo. Takže tak, jak si světlo vždycky veme svůj díl z barevnosti, tak tady se to nestalo. My to máme v podstatě v původní barevnosti 17. století.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Plumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zameckeleto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Středočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Navštivte s námi tajemný Kunwald, městy pod Orlickými horami. Vezmeme vás do míst, kde byl v roce 1457 založen první sbor jednoty bratrské. Podíváme se k bratrské lípě a naučnou stezkou po stopách jednoty bratrské dojdeme až k Jordánu, tedy k místu, kde kdysi bratři křtili své nové stoupence. Do Kunwaldu vás doprovodí Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

52, Český rozhlas Pardubice, čtvrteční dobré odpoledne je v plném proudu, za chvíli Lenka Filipová nebo Michal David, další písničky, které nestárnou, ale teď pozvánka k poslechu našeho zítřejšího ranního programu. Já jsem se zakoktal, jsem tady četl tu pozvánku, protože hostem zítřejšího dobrého rána bude Playmate časopisu Playboy, kterou se stala teprve 18-letá studentka gymnázia z České Třebové, Kristýna Anna Škodová. Co jí třeba díky úspěchu v castingu pánského magazínu čeká, proč se vlastně klání zúčastnila, anebo jak to celé probíhalo. Nejenom to se dozvíte, budete-li poslouchat zítra v 8.40.

0: představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Odvahnění rybníku Malý Chobot u Vysokého Mýta potrvá o 2 měsíce déle. Nemovitosti v Česku dál zdražují. Metr čtvereční staršího bytu v Praze už stojí přes 160 tisíc korun. Ceny benzínu a nafty vzrostly. A zítřek bude polojasný až oblačný, teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otto Gutwirth. Odvahnění rybníku Malý Chobot u Vysokého Mýta má asi 2 měsíce zpoždění. Důvodem je ochrana obojživelníků, kteří se v nádrži rozmnožují, a taky podmáčený terén, který v zimě neumožnil pohyb těžké techniky. Odborná firma dohromady odstraní přes 6 tisíc kubíků bahna. Práce by měly skončit na konci léta, říká starosta František Jiraský ze sdružení Nestraníci. Křižovatka u Medlešic v létě hotová nebude. Stavba za 50 milionů korun na hlavní trase mezi Pardubicemi a Chrudimí měla skončit v srpnu. Dodavatelé ale požádali o prodloužení dopravních omezení až do konce října. Víc času potřebují na usazení násypů pro nová ramena křižovatky. O příměstské tábory v pardubické pohádkové zahradě je letos velký zájem. Všechny 4 turnusy, které vedení azylu pro opuštěná a handicapovaná zvířata vypsalo, se rychle naplnily. Děti se během nich učí pečovat o zvířata, získávají blížší vztah k přírodě a podle organizátorů pro ně pobyt může mít i terapeutický přínos. Potvrzuje to dobrovolník Martin Lukáš.
4: Ty děti tady mají tu terapeutickou část, kde oni se můžou libovolně mazlit s těmi zvířátky, můžou jim třeba říkat nějaké svoje problémy bez toho, aby jim ty zvířátka reagovaly jinak než pomazlením a tou láskou.
3: Ceny starších bytů v Česku, tedy těch kromě novostaveb, dál zdražují. Podle dat portálu S-Reality cena středně velkých starších bytů byla letos na konci druhého čtvrtletí o zhruba 13% vyšší než ve stejném období loňského roku. Podobný trend potvrzuje třeba portál bezrealitky.cz. Ten vyčíslil, že v Praze už cena překročila 160 tisíc korun za metr čtvereční. Největší meziroční zdražení zaznamenal Pardubický kraj, kde ceny vzrostly přibližně o 18%. Metr čtvereční tam teď podle S-Realit stojí asi 97 tisíc korun. 50-metrový byt tak vyjde zhruba na 5 milionů. Pohonné hmoty v Česku zdražují. Litr benzínu teď průměrně stojí 42 korun a 4 haléře. To je o korunu a 80 haléřů víc než minulý týden. Průměrná cena nafty stoupla ještě víc, skoro o 5 korun. Litr teď řidiči natankují za 42,20. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Se zdražením souvisí i to, že v neděli skončila vládní regulace cen pohonných hmot. Částku proto můžou od pondělí čerpací stanice určovat volně.
2: Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, výjimečně. Možnost přehánky, k večeru se bude projasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Mírné zdržení na příjezdu do Pardubic ve směru od Přelouče, ale s velmi dlouhou kolonou a zdržením počítejte na silnici 1/35 a to na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: V Pardubickém kraji jsou stovky starých vrtů, které znamenají riziko pro vodní zdroje. Podrobnosti, kde je najdete a co s nimi bude, přineseme v této hodině, přinese redaktor Josef Kopecký. No a nabídneme vám i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Václava Neckáře, Lucii Vondráčkovou, její tetu Helenu, taky na Věru Martinovou a nebo Roda Stewarta.
2: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.
6: Náš svět
0: promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: Václav Neckář nám přinesl dobrou zprávu a zdali budou dobré zprávy i z nebes, to uvidíme.
1: Počasí.
0: No a respektive uslyšíme. Začneme pranostikou, ale až přivítáme Jaroslava Tučka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak, pane Tučku, pranostika pro dnešní den říkala a říká, že prší-li o Apolináři, dlouho se z lesů páří. Tak dneska by se pářit mohlo, vidíte, bylo toho deště celkem hojně.
2: Určitě.
0: Tak, a jak to bude dál?
2: No a ještě dneska budeme pokračovat v tom nastálým trendu, to znamená ještě odpoledne a k večeru musíme počítat s tím, že se nějaká přeháňka může objevit a až vlastně v průběhu večera ty srážky budou ubývat. Ty teploty by měly vystoupat až k 21 stupňům. V současné chvíli máme asi nejtepleji doteď bylo v Pardubicích 19,3. Takže jako ty teploty zatím ještě stoupají dál, takže uvidíme, kam až dolezou, ale maximum by mělo být 21 stupňů. Vítr, ten trošku nás trápí, ten fouká od západu až severozápadu, rychlost má 3 až 7 metrů, ale jak se objeví přeháňka, tak trošku zesílí na čerstvý 5 až 8 z nárazy do 15 metrů za sekundu. Večer potom ten vítr bude částečně slábnout.
0: Tak každopádně ty teploty, jste říkal 19,3, nebudou tak vysoké jako v roce 2009, to bylo přes 34 stupňů Celsia, ale přece jenom mělo by se začít oteplovat, vidíte, od zítřka.
2: Určitě, od zítřka se začne oteplovat, zítra to ještě nebude až tak markantní. V noci, z počátku té noci ještě oblačno, výjimečná přeháňka, ale v průběhu noci pak ta oblačnost bude ubývat na polojasno až skoro jasno. 11 až 8, to budou nejčastější minimální teploty. No a vítr ten bude foukat od severozápadu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a přes den polojasno až oblačno, s tím, že výjimečně se může objevit i nějaká přeháňka, pravděpodobnost je malá, a k večeru ta oblačnost bude mizet a postupně se bude vyjasňovat. Teploty budou už trošku vyšší, jak jsme zmiňovali, od 20 do 24 stupňů Celsia, na horách od 14 do 18 a vítr ten bude foukat od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer potom zeslábne.
0: A o víkendu?
2: Víkend, tam už se to oteplí razantněji. V sobotu hodně slunce, jasno až polojasno, bez srážek. Minima 12 až 8, ale ty maximální teploty by měly vystoupat na 25 až 29 stupňů Celsia. Jenom slabý vítr jižních směrů po rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a v neděli po ránu polojasno, takže slunce nás zbudí, ale v průběhu toho dopoledne potom od jeho západu začne přibývat oblačnost a odpoledne a večer se výjimečně budou objevovat přeháňky. 17, 13 to budou minima a 26 až 30 stupňů to budou maximální teploty. Vítr mírný od jihu i východu po rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Říká Jaroslav Tuček, děkujeme za aktuální informace, zdravíme do Hradce Králové, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Tak ještě bude zpívat teta Lucie Vondráčkové, Helena. Ještě bude mít písničku Sprint, ale před námi teď další z informací. Na území Pardubického kraje zůstávají stovky rizikových vrtů. Průzkum Pardubického environmentálního institutu totiž potvrdil, že na mnoha místech stále existují sondy z období komunismu, které představují ohrožení pro podzemní vody. Podrobnosti má pro nás redaktor Josef Kopecký. Josefe, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak prosím tě, na které části regionu tedy byl průzkum zaměřený?
1: Odborníci mapovali území Vysokomícké a Orlické synklinály. Jak už ten název napovídá, jsou to oblasti hlavně kolem Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí. Hydrogeologické rajony ale zasahují poměrně daleko, patří tam třeba okolí Poličky, Svita, Fluže, Proseče nebo Chocně. Ten průzkum byl zaměřený na staré vrty po zaniklých státních podnicích, zemědělských družstvech nebo třeba průzkumné ložiskové sondy i šachty, které zůstaly po sanaci bývalých skládek.
0: A co tedy hydrologové v terénu zjistili?
1: Podle Pardubického kraje výsledky dobré nejsou a mapování ukázalo na závažný problém. Ze 600 nalezených vrtů je jich zajištěných jen polovina. To znamená, že vlastníci mají zabezpečené nebo je dál využívají, patří sem třeba i body pozorovací sítě ČHMÚ. Dalších 300 vrtů ale může znamenat ohrožení pro zdroje podzemní vody. Extrémní riziko pak znamenají ložiskové vrty ze 70. let, které sahají do hloubky až 200 metrů. Některé z nich jsou volně přístupné a případná kontaminace by zasáhla zdroje vody na 10 kilometrech.
0: A jaký tady bude další postup? Co se tady s těmi rizikovými vrty bude dál dít?
1: Průzkum byl první krok a výsledky určí právě ten další postup. Některé vrty bude nutné zlikvidovat, jenže na to budou potřeba peníze. Takže následovat mají jednání s vlastníky pozemků, kde se vrty nacházejí, o nějaké formě zabezpečení a zároveň s tím i hledání případných dotací na ty náročnější zásahy.
0: Říká Josef Kopecký, mluvili jsme o rizikových vrtech, které zbyly jako pozůstatek komunistického režimu v našem kraji a jsou nebezpečné pro spodní vody. Josefe, děkujeme, hezký den, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: byla pravda a láska. Yes, we
1: can. Čtvrtek 23. července, svátek má Libor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Metrický systém měr a vah byl v celé habsburské monarchii zaveden před 155 lety v roce 1871. Zákon nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu. Plně platil od 1. ledna 1876, kdy definitivně zmizely lokty, stopy, palce, pinty a podobné. Pětinásobná držitelka Grammy, zpěvačka Amy Winehouse, byla nalezena mrtvá ve svém londýnském bytě před 15 lety. Bylo jí 27, stejně jako mnoha dalším legendám. Osudnou se jí také jako v mnoha dalších případech tajemného klubu 27 stala závislost na drogách a alkoholu. Světový rekord v solovém obletu země balónem bez zastávky drží Rus Fjodor Konjuchov. Přesně před 10 lety přeletěl nad letištěm v australském Northamu, kde odstartoval. 33 000 kilometrů zvládnul za 11 dní a 6 hodin. 32. letní olympijské hry v japonském Tokiu začaly přesně před 5 lety.
2: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
1: Konaly se v roce 2021, přesto nesli název Tokio 2020.
3: Jsou to dva kamarádi, kteří prostě spolu plují o olympijské zlato.
1: Kvůli pandemii koronaviru byly poprvé v historii o rok odloženy.
2: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
1: Z her prakticky bez diváků přivezli naši 11 medailí.
4: Je to zlato!
1: 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové.
5: Nasazený pár číslo 1 Kateřina Syňaková a Barbora Krejčíková.
1: Před 100 lety se narodil spisovatel Ludvík Vaculík. 75 má herec, podnikatel, producent, zakladatel divadla Ta Fantastika Petr Kratochvíl. A 45 má rodačka z Hradce Králové, herečka Kristýna Boková. Já přeju hezký den.

0: Sprint jsme si dali s Helenou Vondráčkovou a stihli jsme ho 6 minut před 3:15. Nejvyšší čas dorazit na Drábské světničky u Mnichova Hradiště. Po 5 letech začala rekonstrukce skalního ochozu. Lidé, kteří trpí závratěmi, tak budou mít díky tomu cestu nahoru mnohem volnější. Všude bude nové zábradlí a bude se chodit po lávkách. Materiál na úpravy ale musel nahoru dopravovat vrtulník a opravy za 18 milionů korun zkomplikovalo i hnízdění sokola stěhovavého. Redaktorka Johana Tománková se dozvěděla, že i tak na skalní hrad by se mohli lidé dostat ještě letos na podzim.
1: Ne, my jsme šli červenou tam a teď se modrou vracíme zpátky. Jako.
2: Ale je to tam ten.
3: Dokud tady nebyly ty latě, tak tady to bylo zvrhnutý nahoru, tam to bylo sešlapaný dolů.
4: Popisuje Jan Ježek, se kterým jsme vystoupali nahoru pod skalní hrad.
3: A když to chlapi zabezpečovali prknama, tak tady sklouzal chlap po zadku z horní skály. No.
4: Tady před stavbou na Drábských světničkách, před tím skalním hradem, tak je to opravdu velmi bytelně zabezpečené, aby se sam opravdu nikdo nedostal.
3: Taky původně bylo takový ty pochozí lávky víceméně na terénu, tak ty jsou v této fázi odstraněny. Dodavatel stavby zřizuje přístupy vlastně k hradu, na vlastním hradu ještě práce nezačaly.
4: Ano, tady to schodiště už taky bylo mírně dožilé.
3: Ten materiál z toho dožilého vybouraného schodiště je naskladněný tady na straně a bude použitý potom dodatečně po dokončení stavby na nějaký palisády nebo protierozní opatření. Jo, protože tady v tom skalním sedle dochází neustálý erozi půdy dolů a v podstatě obnažování toho původního skalního hradu, kdy podle archeologů terén, po kterým teďka šlapeme, byl před desítkami let o několik pater, jako vejš, no to jde vidět i na vysoko umístěných těch turistických značkách, které tenkrát byly v úrovni očí malovaný ručně a dneska jsou ve výšce jako několika metrů.
4: Lesy České republiky právě zahájily rekonstrukci ochozu na skalním hradu. Budou tady nové lávky, nové schodiště a úplně nový přístup pro turisty.
3: Ten tam nebude tady ty spodní vstupní budky, ale takovou šikmou rampou, jak jsou ty geodetem vyznačeny oranžové kolíky, tak šikmou vstupní rampou zhruba tam k tomu polámanému stromu.
4: Práce mají 3měsíční zpoždění kvůli zahnízdění rodinky sokola stěhovavého.
3: Nakladl vejce, z vejce vylíhli malí sokolici pak odletěli. Tento proces trval 3 měsíce, až poté bylo se schválením zprávy HKO Český ráj možno v pracích pokračovat.
4: Turisté se na skalní hrad budou

by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dneska se mi o jedné takové slečně v červeném zdálo, jako kdybych věděl, že Chris DeBarge bude zpívat právě o Lady in Red v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. 10 minut zbývá, budou 4, Ota Gutwirth přinese další zprávy a po zprávách už humoriáda a v ní pro vás dnes scénky budou nabízet a servírovat Iva Hitnerová s Patrikem Rozehnalem. Po 17. hodině už vše důležité z dnešního dne shrneme v pořadu Den v kraji, ale ještě z dobrého odpoledne zbývá samo sebou, jasně, spotřebitelský servis. Jestli reklamujete zboží písemně, jak se počítá reklamační lhůta, tak na to se dnes ptáte ve spotřebitelském servisu a odpověď má pro vás opět Josef Černý.
1: Pan Luboš reklamoval mailem hodinky, jenomže mu přišla automatická odpověď, že čerpají dovolenou. Pan Luboš teď neví, jak je to se lhůtou na vyřízení reklamace, protože počítá s tím, že se prodejce bude na tu dovolenou vymlouvat. Pane posluchači, je to klidně možné, dokonce i pravděpodobné, ale dovolená ani jiné důvody nebo výmluvy prodejce vás nemusí zajímat. 30-denní lhůta na vyřízení běží ode dne následujícího, kdy jste reklamaci uplatnil.
2: Český rozhlas

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: 4 obvinění z březnového útoku na pardubickou zbrojovku LVP Holding zůstávají ve vazbě. Na Novohradce jsou vyhlášená nová záplavová území. Na místo pádu vrtulníku v náměšti nad Oslavou dorazil ministr obrany Zuna. A zítřek bude polojasný až oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Okresní soud v Pardubicích prodloužil o další 3 měsíce vazbu 4 obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Dnešní jednání bylo prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněných. Ti svou vinu odmítají. Soudce Karel Gobernac řekl, proč obviněným vazbu prodloužil.
3: Rozhodl jsem takto proto, že u obviněných trvá vazební důvod z hlediska obavy z jejich útěku a z hlediska pokračování v trestné činnosti. Obava z ovlivňování svědků, tedy vazební důvod podle písmene B, odpadl po 3 měsících ze zákona. Rozhodnutí dosud nejsou pravomocná a všichni obvinění si ponechali lhůtu k podání stížnosti.
2: Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Porodnice v Orlicko-Ústecké nemocnici opět přijímá rodičky. Provoz nemocnice včera na několik hodin omezila porucha rozvaděče vysokého napětí. Technici závadu odstranili a zdravotnické zařízení se postupně vrací k běžnému provozu. Na řece Novohradce jsou vyhlášené nové záplavové zóny. Vyhláška krajského úřadu upřesňuje místa, která může povodeň ohrozit. Oproti původní verzi se toto území mírně rozšířilo.
4: Vyhláška stanovuje zóny v oblasti Hrochovatýnce, Dvakačovic, Vejvanovic, Úhřetic a dalších obcí. Dokument zásadně omezuje novou výstavbu, třeba liniové objekty nebo budovy typu škol a domovů pro seniory. V záplavovém území také není možné skladovat látky, které by při povodni mohly vodu kontaminovat. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Armáda až do ukončení vyšetřování dnešní nehody vrtulníku na Třebíčsku nebude používat vrtulníky systému H1. Patří mezi ně stroje Venom i Viper. Česká armáda jich má dohromady 12. Na místo nehody dorazil taky ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Po dnešním pádu vrtulníku zemřel jeden voják, dalších 7 lidí je zraněných. 2 z nich jsou ve vážném stavu. Armáda pozůstalým poskytuje veškerou potřebnou pomoc. Sněmovna má projednat prezidentské veto novely rozpočtového zákona 25. srpna, řekl to ministr a šéf poslanců motoristů sobě Boris Šťastný. Petr Pavel své včerejší veto zdůvodnil mimo jiné tím, že podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují. Na jeho prolomení potřebují nejméně 101 hlasů, koalice jich má 108. Schůzi v posledním srpnovém termínu bude muset svolat organizační výbor jako řádnou, protože vrácené zákony nelze projednat na mimořádné schůzi.
0: Počasí.
2: Zítra bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, výjimečně hrozí přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Pozor na nehody v Pardubicích, jedna na silnici číslo 36 na příjezdu do města a druhá nehoda je v Pražské ulici u Pardubického hrostihového závodiště. Počítejte tam s tvorbou kolon a zdržením.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Já myslím, že i vy se přidáte a budete vysílat s námi, vybírat si ukázky, které pomůže dnes do éteru dostat i Iva Hitnerová. Už se na mě usmívá. Ahoj,
6: hezké
5: Ivo.
6: Hezké odpoledne.
5: Dobrou náladu. Jaké je léto pro tebe?
6: Krásné, krásné. Teď jsem se vrátila z dovolené. Minulý týden jsme byli týden na Baltu, na Rujáně, kde jsem byla naposled před 60 lety na pionýrském táboře a pamatovala jsem si, že se mi to tam hrozně líbilo, tak jsem chtěla vědět, jestli se mi to tam pořád bude líbit. A po těch 60 letech a přišlo mi to krásný a bylo příjemné počasí 25 stupňů, žádný vedra, koupat se dalo, já teda ne, ale moje parta, můj vnuk a manžel, ty byli v moři často a bylo to tam hrozně příjemné.
7: Vyvěšovali jste vlajku jako na táboře?
6: To jsem nevyvěšovala.
7: Tak už si nespomínala. Dobře, pustíme se do Humoriády za malou chvíli. Humoriáda.

0: Valdemar Matuška na úvod dnešní humoriády, kde je hostem Iva Hitnerová. Tak Ivo, co si vybereš za ukázku?
1: Já bych pro začátek dala svoji nejvtipnější přítelkyni Halinu Pavlovskou, protože i téma se mi zdá krásné a stále aktuální, jak přežít žárlivost.
2: Jedna má přítelkyně byla pověstná svou žárlivostí. Její partner jí dokonce jednou řekl, že když ho bude pořád podezírat, že ji opustí. Přítelkyně se proto velice krotila. Pak s milencem odjela za jeho slovenskou tetičkou. Vypili s ní asi 4 lahve vína, snědli husu a slastně usnuli. Pak se přítelkyně probudila žízní a všimla si, že její přítel má na kufru položený diář a telefonní seznam, do kterého se nikdy nesměla ani juknout. Taky si přítelkyně všimla, že na stole stojí láhev s husím sádlem a s husími játry. A pak se to mé přítelkyni v ovíněné hlavě všechno pomotalo a rozhodla se, že ochutná játra a přitom se přesvědčí, že její milý nemá v notýsku žádná telefonní čísla tajných milenek. K realizaci této báječné myšlenky chyběla přítelkyni vidlička. A protože nechtěla bloudit v cizím domě, tak svou, díky alkoholu nepřesnou, ale chtivou pracičku, strčila do husího sádla až po loket, nahmátla játra a konzumovala. A lustrovala diář. Ráno se probudila sténáním. Sténal její milý. Sténal, protože si vymkl kotník a kotník si vymkl proto, že podlaha celého pokoje byla od sádla jako kluziště. Pak nakonec uviděl svůj notes, cákancí jater. Pak uviděl, jak kamarádka mastníma packama proštrachla jeho značkové košile. Poznamenala jeho elegantní trička a husí stopu našel dokonce i v náprsní kapse svého nejoblíbenějšího saka. A co udělal milenec, který vyhrožoval, že nesnáší slídění, odposlechy a kontrolování? Milenec se pod tíhou poživačné lásky své přítelkyně zhroutil. A byla svatba. A já z toho příběhu vyvodila důležitou radu. A ta zní. Pracujte bez rukaviček.
0: Ty jsi někdy také něco smastila? Nebo třeba zadělala svými barvami třeba tam, kde to nemělo být?
1: To určitě jsem z toho zmasil. Já jsem měla takovou zajímavou příhodu, že na začátku mé výtvarné kariéry jsem se seznámila s velmi okouzlujícím malířem Christiánem Kodetem. A jeho obrazy byly takové jako temné, takové patinované. A já jsem se ptala, jako jak to dělá. A ten Christián mi vysvětloval, jak se patinuje obraz, aby vypadal jako, že je mnohem starší a vlastně, aby byl takovou jako takovou tajemnější atmosféru a on tu patinu dělal často z krému na boty. Prostě roztíral velmi pečlivě různé druhy krému na boty, který se jenom vlastně vlili do těch žilek nebo tak a musí se to dělat velmi opatrně a zkušeně. A já v okouzlení nejen z toho patinování, ale i ten Christián mi připadal takový úžasný.
0: Patinovaný.
1: Tak jsem přišla do pozvan, byl velmi okouzlující ano. Muž, který to je otázka 50 let nebo tato vzpomínka. A přišla jsem domů a vzala jsem všecko, co jsem do té doby namalovala, takovou tu krabici, jak je kartáč na boty a všecky ty krémy a všecky svoje obrázky jsem hrozným způsobem zapatlala tím krémem na boty, protože jsem to neuměla a neměla jsem tu trpě, chtěla jsem to mít rychle a neměla jsem tu trpělivost, tak jsem je prostě přetřela těma krémama a zvlášť na obličejích těch mých naivních obrázků, když jsem to vzala černým krémem, tak jsem takhle zničila asi 10 obrázků, tak pak už
0: ten nenávratně.
1: Myslím, že velmi nenávratně.
0: Takže ty nikdy nikdo neviděl?
1: Někde budou, někde na půdě je mám schovaný, ale ty jsou hodně patinovaný. Ještě se na ten krém určitě nalepili všelijaký mouchy a pavouci. A tak.
0: No ale takže, ty přece nemáš ty obrázky dneska, jako že by měla
1: ne,
0: tu patenty. Naopak září tak jako.
1: To se opravdu nehodí ke každému obrázku, ano, to ano. Jenom jsem to chtěla zkusit, jak se to dělá.
0: Takže cesta slepá ulička, opustila jsi to ano, a ty ano. Obrázky teda uklidila si a namalovala si nové místo některé, které by byly bez patiny.
1: Pak už jsem malovala jenom bez patiny.
0: Ale ty samé, že bys ten samý motiv třeba, jako protože zničila jsem, já si ty vymyslím, zničila ano. jsem si babičku u stolu, udělám ji znova bez patiny, protože jsem si to prostě pokazila, jedu znova stejný obrázek.
1: To asi ne, to ne. Jsem, já vlastně nikdy neumím namalovat naprosto totožný obrázek, vždycky, já mám vždycky touhu ten obrázek namalovat lépe, že mám pocit, že jsem jako nevystihla to, co jsem ano. chtěla a z 99% nikdy to není tak povedený jako
0: to první.
1: Jako to první. Ano. Takže já vlastně ty obrázky, když dělám jakoby repliku nebo tak, tak vždycky je tam něco jinak. Ale pořád mám tu touhu, že jsem něco tam zapomněla, že tohle jsem měla udělat větší, menší. Hlavně si to nerozmyslím, pořádně nerozkreslím, čili maluju a strašně často se mi stane, že se mi tam třeba nevejde. Já nevím, malovala jsem pro Áju Vrzáňovou krasobruslařku, mistryni světa v krasobruslení, tak jsem malovala takovou bruslařku na rybníce. A teď jsem se tak nějak víc rozmáchla s tou velikostí a zjistila jsem, pro ní byla charakteristická taková ta holubička. Jo? To ona se proslavila prostě v tom 48., kdy vyhrála to zlato na mistrovství. Tak jsem jí malovala v té holubičce a zjistila jsem, že se mi tam v žádném případě nevejde ta noha od té holubičky. A tak jsem tu nohu, a já nemám ráda, když mi to jde mimo formát, jo? Že, tak jsem tu nohu zalamovala směrem jo. nahoru, což
0: ne,
1: vypadalo to divně.
0: A takhle maloval už Rubens, že zjistil, že lampa mu tam stínila, tak udělal ten stín kratší třeba, tak. To jsou podvody.
1: Ano.
0: A pak to stejně ten, kdo se dívá, nepozná, protože je stržen tím hlavním, co tam je. A to
1: ano,
0: je určitě
1: ona
0: obličej.
1: Z toho měla radost a taky nepoznala, že je ta noha divně zalomená.
0: Iva Hitnerová, náš dnešní host, vybrala si Halinu Pavlovskou. Vyberete ji i vy v prvním souboji. Máme pro ní Ačkov právě v tomto boji. A Bčko si nese do souboje trojice Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a taky Jiří Korn. No, tak myslím, že tam je ale pozor, čtveřice, možná i Eva Holubová. Tak co vyberete vy? Ačko nebo Bčko? Jak přežít žárlivost anebo v protialkoholní léčebně se můžeme ocitnout? Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo Humor mezera B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
5: laskavá

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
5: Iva Hitnerová, Patrik Rozehnal ve studiu, na telefonu vy, co rozhodujete v Humoriádě, jakou ukázkou, jakým povídáním budeme pokračovat, zda s Helenou Pavlovskou nebo s Jiřím Lábusem, když to zjednoduším. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Patriku, s paní Ivenku Hitnerovou. Její obrázky jsem teda neviděla, ale se musí být krásné.
7: Ano.
5: To je zvláštní, že ani jeden k vám nedorazil nikdy, nikde jako
6: a
5: před oči.
6: A nejlepší byla Čere v ulice.
5: Dobře, a co vybíráte?
6: Vybírám Patriku Bčko. Mějte se moc hezky, na shledanou.
5: Děkujeme za hlasování, přepujeme na dalšího.
8: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
5: Dobře, protialkoholní léčebná, poprosím všechny, a když se dovolají, nebo už když volají, tak ať raději stiší telefon, abychom si dobře rozuměli. Vítejte u nás v Humoriádě.
9: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty. Prosila bych Bčko a chtěla jsem se paní Hitnerové zeptat. Malujete i kočičí krasavce, protože já jsem taková ochránkyně kočičích zvířátek. Děkuji.
5: Koček určitě je hodně na obrázcích.
7: Koček, ano, ano, když mi zbyde místo, tak buď je tam pes nebo kočka. Ale myslím, že psům trochu nadržuju.
5: Jo, jo, jo. Dobrý den, kdo volá teď a vybírá?
10: Dobrý den, Karel Zbojkovic, zdravím vás, Patriku i paní Hitnerovou, a já bych si přál Bčko.
5: Dobře, děkuju. Děkujeme moc, tak na začátku to vypadalo na vítězství Heleny Pavlovské, nakonec vaše hlasy i ty telefonní rozhodly, že uděláme změnu a půjdeme do šuplíčku se jménem Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a další, ocitáme se v protialkoholní léčebně.
11: Dobrý den, pane doktore, prosím vás, musíte urgentně přijmout tady toho pacienta.
12: Ale bohužel já už...
11: Ne, já jsem řekla, že to je urgentní, Jirko, běž, nebo dopadneš jako Kaiser, běž. Tak,
12: promiňte, já...
11: Děkuji, pane doktore, děkuji.
12: Ale teď.
13: Tak vy si myslíte, že máte problémy s pitím? To jste si tak jistý?
14: No, zaručeně, to je...
13: Podívejte se, tohle je státní instituce. My nemáme čas se s Grekem zadejvat. To by sem taky mohl přijít každý, kdo si dá pár skleniček. Pijete denně?
14: Ano, denně.
13: Od rána?
14: No, tak od rána přímo ne,
13: ale... No tak vidíte, tak co tady děláte?
14: No, ale já pak strašně vyvádím.
13: Ale prosím vás, každý chlastá, každý.
14: No, ale jsem... Několikrát za poslední rok napadl svoji ženu. No to už...
13: Přímo? No a... Neříká si ona taky trošku, no to... Víte, pane, vy se příliš zaobíráte sám sebou. Vy chyby hledáte v sobě, víte. Chodíte do práce.
14: No, právě z práce mě vyhodili právě.
13: No. No tak teď je řada na vaší ženě. Teď je řada na ní, aby vás živila. A ona vás přivezla sem jako žok, jako pytel vás sem. Odhodil má člověče. A vy jste ji na to skočil. Vy jste taky.
14: No, já musel být zase střízlivý.
13: Bože, pane, vy nevíte, co vůbec říkám. Nuda. Ano. Nuda. Od rána do večera nuda, člověče. Každý den stejný. Všechno si pamatujete. Ty sestřičky. Z růda vedle z růdy. Ale když si dáte s paničkou, no, tak rozkvete. Krasavice. No tak vidíte.
4: Ale alkoholismus je nemoc.
13: Ale abstinence taky. No.
4: A já pak dělám strašné věci. No.
13: Jak jiná příklad?
4: No tak co to? Třeba tancuju na stole.
13: No, tak v našem věku budete rád, no. Máte pohyb. To je zdravý.
4: No, tak potom taky třeba ožávám prsa cizích žen, třeba se střednice nebo tety, no to je trapas. To bylo zrovna smysl.
13: Jo, no. Vidíte, no, to, kdo by si nešel, že jo.
4: No, no, ale viděl jste jí.
13: No, na moji tetu zrovna, to bych si nevěděl. To bych si asi nechal zajít, kučma. No, to je jedno, to se nepletme.
4: No tak. No a potom vidíte, třeba taky urážím lidi, víte?
13: No tak to je ta vaše pravdomluvnost. Víte? Ono taky bejt dneska upřímný, to je vzácnost.
4: No to je vlastně pravda. A někdy se i rvu, a to je potom mazec. To je mazec.
13: Kdo nemá nepřátelé, nemá charakter.
4: No ale já jsem alkoholik. Alkoholik.
13: Podle mýho vyšetření jste naprosto normální, průměrný Čech.
4: Ale moje žena říká, že jsem alkoholik.
13: Ale vaše žena, je vaše žena doktor? No. No tak vidíte. Já jsem doktor. A já vás nepřijmu.
4: No a to se mám vrátit zase do toho strašného světa.
13: Pojďte. Dám vám několik rad. Nespěchejte sám někam, kam vás stejně jednou nedobrovolně přivezou.
4: No, a další radu?
13: Co?
4: Jste říkal několik rad, já čekám na další rady, pane doktore.
13: No, to je jedna za všechny rady.
4: No jo, mě strašně zle, víte.
13: Fakt?
4: No, jo.
13: Je tě blbě, jo?
4: No, strašně. Nedovedete představit.
13: Ale dovedu. Ale víš co? Co? Tamhle za léčebnou je prýmá smutka. No, co tě rozloží, to tě dá dohromady, to znáš, ne? No tak neboj, vždyť se stejně setkáš.
4: Ale co říš, já to tam už to znám.
13: No co, to už to poznáš, co víš, rozumíš, když si něco dáš, tak to víš, ta švatoze se rozej, to znáš, to tak.
4: Ne, co, bych radši, ale, co? Já bych radši sem tady, jsem...
13: Ale, ne, ale, to stojí za pendry, běž.
4: Ale tam už taky, když to jsem to poznal.
13: Víš, že tam ještě objevíš světy, dej si jedno za mě.
4: Sestičko, prosím.
13: Ale ne, neboli sestičku, to je kráva stejně, běž, dej si jedno za mě, nebo dvě, nebo tři. Božel se na zdraví. Jak já mu závidím.
12: Pane Kajzere.
13: Pane doktore.
12: Vy jste mi zase sebral můj plášť.
13: Neříkejte.
12: Ty váš?
13: Rád se bývají. Vím, že ty barvy pletou.
12: Už po třetí tento týden.
13: Vážně, jo.
12: Kdo to byl?
13: Však on se vrátí. To nemusíte zamykat, pane doktore, mě můžete důvěřovat.
12: Pane Ulřichu, vám se u nás nelíbí, co?
13: Pane doktore,
12: ne, nelíbí. Vždyť je to tu hezké, věřte mi.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ivo, kdy jsi poprvé si dal nějakou skleničku alkoholu? Bylo to tajně, nebo to bylo třeba, že babička věděla, nebo někdo z rodičů, nebo z rodiny?
7: To jsou takové chvíle v životě, na který člověk opravdu nezapomene. Bylo to na chatě a udělalo se mi velmi, velmi špatně a můj tatínek se strašlivě zlobil a já jsem mu řekla, že jsem si koupila něco špatného k obědu v nějakém bife a tatínek, protože byl takový ten nejserióznější člověk na světě, který si dal dvojku bílého výhradně na Štědrý den nebo tak a pak dlouze zpíval Kladno mé drahé Kladno, tak to už jsme znali tu chvíli, co ta jedna dvojka s ním udělala, nikdy nekouřil, sportoval a tak byl ten jeho přístup tak naivní, že mi chudák říkal, to už nesmíš si kupovat jídla v těch a vůbec nepochopil, o co jde, ale pamatuju si to do dneška, on tam měl spoustu, to bylo to na chatě a tam měl Afrikány vypěstovaný a já jsem všecky mu zničila ty Afrikány. Jako.
5: Že by ta láska k té zahradě byla jako léčbou z toho, co si provedla
7: ne,
5: v dětství?
7: Ne, to nesouvisí, to nesouvisí.
5: Ne. A máš to mimochodem po někom z rodiny? Byl taky někdo takhle jako vášnivý zahrádkář?
7: Tatínek byl vášnivý zahrádkář, ale zcela jiného typu. On pěstoval jenom užitečné věci. Třeba pěstoval řekvičky, které měly třeba metr a v průměru asi 3 mm, takový dlouhý štíhlý řekvičky, saláty zase do velikosti 10letého dítěte. A hlavně zaměstnával, že chtěl pořád, aby to někdo zalejval a takový, že a já jsem vždycky věděla, že nikdy nic takového nechci dělat, pěstovat něco užitečného, takže jsem dělala svoji zahradu jenom na krásu, ale to jsem se odvážila, my jsme měli společnou zahradu s tátou na chalupě, on tam měl takový svůj, jeho svůj část a pořád i do pokročilého věku pěstoval ty vysoké
5: ano,
7: saláty.
5: Nevzdal to.
7: Ano, a já jsem to dělal, až když táta odešel, tak jsem teprve rozjela zahradu podle svých představ, aby byla krásná, nikoliv užitečná.
5: Změna.
7: Ale teď jsem trochu v pasti, protože jak mám spoustu těch vnuků, tak ten poslední se neustále dožaduje, aby tam se dalo na té zahradě něco zobat, takže už jsem ubrala, už tam mám maliny, teď jsem mě donutil koupit angrešt, chlapeček, tak si tam pěstuje angrešt a takže za chvíli možná tam budu dělat i ty vysoké saláty.
5: To je to střídání generací, víš, ono se to zase přelije potom někam zase tam, kde to bylo původně. Iva Hitnerová, tak vybrali jste Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Může být Jiří Lábus ještě s Jaroslavou Hanušovou, nabízím já teď. Proti tohle je varianta. A proti Ivo, co kdybychom dali Helenu Vondráčku, Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Jiřího Krampola ve scénce proti? Zkusíme?
7: Jistě.
5: Dobře, tak varianta B, vážení, poslední rozloučení s těmi jmenovanými, anebo A, právě ukázka z Kouzelníka s Jiřím Lábusem a Jaroslavou Hanušovou. Vybírejte na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04.
15: Když jeme...

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu. Iva Hitnerová je dnes ve studiu, vybrala na úvod Hanu Pavlovskou. Vy jste pak udělali změnu s Jiřím Lábusem a tak teď proti němu nabízíme v tom boji ještě Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Helenu Vondráčkovou a Jiřího Krampola. Takže Jiří Lábus s Jaroslavou Hnušovou nebo ta čtveřice. Telefon 731 800
2: Ačko, 900. Ačko.
1: Píšu Ačko, dobře, rychlé hlasování. Děkujeme a tak další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ačko, Jiří Lábus.
1: Dobře, zapisuju i tohle rozhodnutí a přepujeme na dalšího.
3: Dobrý den, hláckého ufoukaný odpoledne.
1: Ano.
3: Zdravím paní Ivu, moc pěkný obrázky, jasné, krásné. A to domácí štěstí bych chtěl mít Evičko po 25 letech. Tak, a dávám Ačko.
1: Dobrá, Jiří Lábus, Jaroslava Hanušová získali bod od vás. Další telefonát, dobrý den.
4: Haló, no Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba.
1: Děkuji.
4: Vás Patriku i paní Ivu a já bych si přála také Ačko.
1: Dobře, zapsáno, moc díky a máme, myslím, rozhodnuto v téhle chvíli. Těch Aček už je dost, takže tady zůstáváme u Jiřího Lábuse a Jaroslavy Hanušové. Scénka, kterou si možná pamatujete všichni, Jsem to já.
5: Stává. Tak teď je to opravdu napínavé, teď skutečně nevím. Teď jsem opravdu ale napnut. Jaroslava Hanušová za stvárnění písně A ty se ptáš, co já.
6: Děkuju vám. Udělali jste mi radost. To jsem opravdu nečekala. Já jenom tak náhodou jdu kolem divadla, vidím, že je tady nějaká sláva, nakouknu dovnitř a najednou slyším svoje jméno. Jdu dál, teď se ptám, jsem to já? Nejsem to já?
5: Jste to vy.
6: Jsem to já? Ale promiňte, ani na to.

0: Matuješ, na to, když tohle běželo vlastně poprvé v televizi?
1: Velice dobře si to pamatuju a i když to docela často reprízuju, tak si to nikdy nenechám ujít. To jsou takový perly legendární, který opravdu pobaví. Já třeba miluju scénku s Jiřinou Bohdalovou, Aneška Lídlová.
0: Ano.
1: Ne Lídlová, Lídlová, Aneška ano. Lídlová, ano.
0: Tak Antonín Mlčoch, předseda MNV.
1: A já tohle můžu slyšet opravdu, už nejmín 100krát jsem to slyšela a vždycky se směju jak blázen a vždycky mě to potěší, protože když se něco takhle zadaří, tak to je tak výjimečné a tak úžasné, že kdyby nic jiného paní Bohdalová neudělala, tak
0: tak tohle stačí.
1: Její
0: řekla
1: život,
0: jsi to někdy?
1: Asi jo, jsem jí to říkala. že to miluju, tu scénku. Mm-hmm.
0: V tom divadle, kde se odehrával Kouzelník, převážně se točilo tedy v Táboře, v Táborském divadle. Hrála jsi tam?
1: V Táboře ano, tam jsem hrála, hostovali jsme tam několikrát, velmi líbezný divadýlko a znám ho dokonce docela dobře, protože už je to hodně let, se tam točil seriál, francouzský seriál Největší z Pierrotů. Mm-hmm. Dělali to Francouzi, hlavní roli Debiroa hrál Javorský Vladimír, fantasticky, a já jsem tam hrála jednu z té herecké skupiny a zpívali jsme Marseillaisu jsme zpívali a od té doby umím, kdykoliv jí hraju, tak se postavím a zpívám s nimi.
0: Kdykoliv vyhraje Francie, ty se postavíš tomu a
1: zpíváš. Zpívám. A tím, že jsme točili přímo v tom divadle, tam se odehrávalo, to bylo jakoby to francouzské divadlo, kde ten Debiro hrál, tak jsem měla čas si to divadýlko prohlídnout a v Táboře to je taková velmi příjemná štace, není to daleko a jsou tam lidi zvyklí chodit do divadla a senzační publiku.
0: Říká a vlastně poklonu takhle sklání tedy Táborským Iva Hitnerová a za malou chvíli nám vybere další ukázku. Do té doby ještě muzika. Písnička Ivety Bartošové Málo mě zná. Posloucháte Humoriáru a jsme rádi, že

0: Vánecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Návrat do humoriády a výběr ukázky číslo 4. Ano, počítám dobře. Tu vybírá Iva Hitnerová. S kým to bude?
3: Já bych se opět na jistotu obrátila ke svým kamarádům a jedním z nich je můj oblíbený moderátor Aleš Cibulka. Tak jestli tam něco od něj bude, tak...
2: Co by nebylo, máme samozřejmě, i tak navíc kolega taky z humoriády, tak Tobogán 2007 o práci garderobiérky a o jedné děkovačce s jeho hosty s Velmou Motlovou. Dáme si ukázku, vy pak rozhodnete, jestli budeme pokračovat.
4: Pokud chodíte na Vinohrady, tak její práci určitě dobře znáte. Paní Vilma Motlová, hezké dobré dopoledne vám přeji, paní Vilmo. Můžu se netaktně zeptat, kdy jste poprvé do téhle budovy přišla vy?
5: 1954, v lednu. Externě.
4: A já myslím, že to můžeme odtajnit. Začala jste tady pracovat jako?
5: Jako jenom pomocná síla garderobírka, protože onemocněla jedna garderobírka, tak mě vzali externě jenom na to. Ale pak mě zavolal pan Štrov na ředitelství a v té době soudružko, my bychom tě tady chtěli mít, protože jsi velice šikovná.
4: Tak to byl rok 1954 a jestli se můžu zeptat, soudružko, jak dlouho tohle vaše angažmá na Vinohradech vydrželo?
5: No až do dneška. V lednu to bude 54 roky.
4: Mě tohle fascinovalo, když jsem se ptal, a kde seženu tu paní Motlovou, která tam kdysi pracovávala? Oni řekli, no je tady, my vám ji přepojíme. Celá ta, vás nenapadlo ani jít do důchodu vůbec? Dá se to?
5: Už půjdu. Teď odcházím.
4: To je krásný. Já vím, že to je velmi složité po těch letech, ale která chvíle, kdo se vám vybaví v den z těch narozenin tady na Vinohradech?
5: Jak, co myslíte?
4: Na koho ráda vzpomínáte? Koho jste ráda oblékala?
5: No, vzpomínám na to, jak jsem se místo pana Kopeckýho poděkovala.
4: Tak to mi vyprávějte, to mě zajímá.
5: No, pan Kopecký měl hlavní roli a já si měla sebrat na jevišti 5 věcí. A opona šla dolů a oni mi řekli, že to musím rychle sebrat, protože potom půjde opona nahoru a bude mít solový děkování pan Kopecký. Tak já jsem vlítla na jeviště v bílým pláštičku, pojmenovala jsem si, co všecko mám sebrat. Ano. A najednou obrovský aplaus. Opona byla nahoře, pan Kopecký byl v portálu na druhé straně. A já jsem se takhle otočila k těm divákům a udělala jsem... A vlítla jsem do portálu a pan Kopecký neměl děkovačku. No a pan Remunda, režisér, mě vyčet, že jsem to panu Kopeckému zkazila, tak já jsem říkala, pane Remunda, přece po tolika letech mám taky nárok, aby mě lidi aplauzovali.
6: Výborně, Vilmičko.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ivo, ty jsi někdy byla na jevišti, když tam neměla být? Přišla jsi někdy dřív, později, nebo takhle někomu něco ukradla?
3: My jsme hráli představení podle knihy Jiřího Šotoly Kuře na rožni a hráli jsme to na takovým molu, jako který byl udělaný mezi diváky. Ano. A já jsem tam hrála hraběnku a hráli jsme v Brně, kde jsem to neznala a já vůbec nevidím ve tmě. Už já třeba nemůžu řídit, když je tma a tak, i když si myslím, že řídím dobře a ráda a tak, ale jak prostě tma mě ohrožuje. A já jsem byla na tom molu a oni zhasli tak, že v Domovském Rubínu jsem to znala, protože jsem to tam měla naskoušený, ano. Ale hráli jsme to v Brně na sídlišti Lešná a já jsem zůstala na tom mole a oni zhasli tak černou tmou, že jsem nevěděla, kterým směrem se vydat. A tak jsem zůstala stát a v absolutně občanským zmatku jsem říkala, když rozsvítili a já už jsem tam neměla být. Já jsem říkala, já vím, že tady nemám být, já jsem nevěděla, kudy. A tak až za světla jsem vypadla. No, jakože to je dobré u režisérů velmi oblíbené, že ve tmě se ztratit, ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. A pak jsem se jednou rozhodla, to začínaly vůbec kontaktní čočky a někdo mi to dohodil a to byl ještě takový ze skla nebo já nevím z čeho. A já jsem si pořídila, když to ještě vůbec nebylo obvyklé, ty kontaktní čočky a hned na první dobrou jsem si je vzala na jeviště v Karlovarském divadle a po dvou minutách jsem zjistila, že mi ty čočky příšerně řežou, že nejen, že nic nevidím, ale ještě mi proudem tečou slzy a za jevištěm ve tmě jsem si je vydloubávala z očí. Já jsem ještě neměla ten grif, to se naučíš pak časem, že toto, tak jsem je vyndavala, že jsem se hrabala v těch otevřených očích a bylo to tak strašný, že od té doby jsem na čočky zanevřela a
2: brýle zůstaly.
3: Brýle nedám na ně dopustit.
2: Iva Hitnerová, a teď nám řekněte, čím budeme pokračovat. Aleš Cibulka ještě jednou s Pepou Dvořákem, tedy v jeho pořadu, anebo Homolka a Tobolka, ukázka filmová. Vybíráte na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že máme rozhodnuto. Je to vlastně téměř 100% vítězství varianty A Aleše Cibulky. Tak nebudu zdržovat a dáme si povídání o Hastrmanovi při Arabele z úst Josefa Dvořáka. Byl hostem Aleše Cibulky.
2: Máte nějakou hezkou hastrmanskou povídku?
3: No, mám, protože jsem s Hastrmanama strávil kus života. To jich byla obrovská spousta. Dodneska maminky chodí a drží děťátko za ruku a říkají, hele, Hastrman, Hastrman. A děti už ty pohádky neznají a tak na mě koukají a říkají, tohle? Takhle, že vypadá Hastrman. Maminky si vzpomínají. Ale my jsme točili, když jsme točili Arabelu, tak tam já jsem hrál toho Hastrmana, to byl takový příšerný, vošklivý.
2: A to byl sympatický. Ne?
3: Jo.
2: No. Byl sympatický,
3: no tak sympatický, ale vošklivý, šarený.
2: Vošklivý, jo.
3: Že jo?
2: No.
3: Ty maskéři si s tím dali obrovskou práci, oni mi udělali pleš, oni umějí z latexu, taková v podstatě koupací čepice z latexu vyrobená, oni vám vlasy natřou vazelínou, takhle stáhnou to dozadu a přesto natáhnou tu čepici a udělají to prostě. A teď mi udělal takový kachní rypák a vypadalo to strašně. Teď to nalíčili, ten obličej toho sitou zelenou barvou, já měl blány mezi prstama, no teď mě narvali do kostýmu a já jsem čekal na záběr. A abych si někde odpočinul a abych neskazil tím maskérům práci, protože si to člověk považuje, to jejich dílo, tak jsem si vlez za dekoraci a tam bylo křesílko takhle a usednul jsem si a tak jsem se rozložil, abych nic nezmačkal ani na obličeji nic a seděl jsem a stuhnul jsem. A odpočívám, tam bylo takový šero a najednou koukám a tam šla bába se smetákem u klizečka a metla. A teď mě zahlídla. Co to? A teď já jí pozoroval. Nehnul jsem ani brvou, sledoval jsem. A teď jsem viděl, jaký to v té hlavě šrotuje. Je to živý, není to živý? To vypadá jak živý tohle. Čela až ke mně. A teď měla furt respekt. A vzala ten smeták a teď do mě píchala takhle. A já jsem pod tím smetákem uhybal takhle dozadu. A ona už jí to nedalo a tak vlezla až ke mně. A když jsme měli nos na nos, tak já jsem udělal baf! Babu jsme chytli až pod Barandovem. Různý drobnosti.
0: Humoriáda.
1: Tu dnešní jsme si užili s vámi, moc děkujeme za pomoc a taky s Ivou Hitnerovou, ta hodina pro nás končí a těšíme se zase někdy příště. Ivo, krásné léto na zahradě nebo kdekoliv.
4: Taky přeju a krásné počasí, ani moc vedro, ani déšť, ideální.
1: Ano, a s humorem a taky dobrou náladou, snad se o to postará i ta zítřejší humoriáda opět po 16. hodině nebo po té 4. ráno, jestli nás posloucháte v repríze. Těším se na vás společně s Jitkou Němcovou. Posílám ještě písničku a poslouchejte další pořady hned po zprávách, které pro vás máme. Tak dobrou náladu.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Odvahnění rybníku Malých Chobot u Vysokého Mýta potrvá o 2 měsíce déle. O víkendu se vrátí do Česka letní teploty, v neděli může pršet. Neodkladné odstranění budovy 34 ve Zlíně dnes nařídil stavební úřad. A zítřek bude polojasný až oblačný, teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Odvahnění rybníka Malý Chobot u Vysokého Mýta má asi 2 měsíce zpoždění. Důvodem je ochrana obojživelníků, kteří se v nádrži rozmnožují, a taky podmáčený terén, který v zimě neumožnil pohyb těžké techniky. Odborná firma dohromady odstraní přes 6 tisíc kubíků bahna. Práce by měly skončit na konci léta, říká starosta František Jiraský ze sdružení Nestranici.
4: Cílem vlastně revitalizace toho Malého Chobotu je vrátit tomu rybníku charakter přírodního biotopu. Rozpočtová cena revitalizace byla kolem 15 milionů korun. Soutěží, do které se přihlásilo 10 uchazečů, se nám podařilo ty náklady snížit pod 10 milionů korun.
3: Oprava muzea v Ležákách na Chrudimsku potrvá 10 měsíců. V památníku začala hlavní část rekonstrukce budovy ze 70. let minulého století. Přestavba bude stát 13 milionů korun. Pietní území zůstává přístupné stejně jako minigalerie nebo zázemí pro turisty. Součástí úprav bude i nová muzejní expozice, dodává ředitel památníku Lidice a Ležáky Eduard Stehlík.
5: Která by měla být i daleko víc multimediální. Pracujeme na novém filmu, který tady bude, řešíme vlastně zapojení i celého toho pietního území se speciálními body, kde budou si lidé moci načíst vlastně informace, kde se nacházejí, o místech, o lidech, kteří tam žili.
3: O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout až 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jihozápadu budou přes Česko přecházet přehánky. Oblačné a deštivé počasí bude podle předpovědi i v pondělí, v průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí města Tomáš Melcer. Ten uvedl, že rozhodnutí bylo zasláno společnosti Krým do datové schránky. Výškovou budovu 34 poničil požár, který začal 9. července a hasiči ho likvidovali 15 dnů. Budova se z velké části zřítila. Pohonné hmoty v Česku zdražují. Litr benzínu teď stojí průměrně 42 korun a 4 haléře. To je o korunu 80 víc než minulý týden. Průměrná cena nafty stoupla skoro o 5 korun. Průměrně stojí teď 42,20. Vyplývá to z údajů společnosti CCS.
2: Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno. Výjimečně přehánky, k večeru se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehodu máme hlášenou z Pardubic, ulice Demokratické mládeže, je tam nehoda motorky a osobního auta.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Na pardubickém Červeňáku pomáhají s obnovou lesostepy také letní brigádníci. Přineseme podrobnosti, uslyšíte i rozhovor se zpěvákem Petrem Perkem a také se zaměříme na prázdniny, kdy děti dobrovolně odloží mobil a věnují se péči o zvířata a přidáme tipy na víkend a písničky, které nestárnou, od Vítězslava Vávry, Jiřího Korna, Maggie Reilly a nebo Miro Žbírky.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji. A Jan Vamberský.

0: Citronová holka Víti Bavre na začátek čtvrtečního pořadu Den v kraji a před námi samozřejmě každodenní pravidelný souhrn aktuálních událostí. Dnešek sledoval Ota Kutvirt.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Okresní soud v Pardubicích prodloužil o další 3 měsíce vazbu 4 obviněným z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Dnešní jednání bylo prostřednictvím videokonference a bez osobní účasti obviněných. Ti svou vinu odmítají. Bývalý vojenský prostor na Pardubickém Červeňáku se postupně mění zpět na vzácnou lesostep. Rozsáhlou revitalizaci lokality má na starosti spolek Pestré Polabí, kterému s údržbou místa pomáhají taky letní brigádníci. Červeňák je teď kvůli bezpečnosti pro veřejnost dočasně uzavřený a víc uslyšíte za chvíli. Na řece Novohradce jsou vyhlášené nové záplavové zóny. Vyhláška krajského úřadu upřesňuje místa, která může povodeň ohrozit. Oproti původní verzi se toto území mírně rozšířilo.
3: Vyhláška stanovuje zóny v oblasti Hrochovatýnce, Dvakačovic, Vejvanovic, Úhřetic a dalších obcí. Dokument zásadně omezuje novou výstavbu, třeba liniové objekty nebo budovy typu škol a domovů pro seniory. V záplavovém území také není možné skladovat látky, které by při povodni mohly vodu kontaminovat. Z Chrudimska Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: V Pardubickém kraji zůstávají stovky rizikových hydrogeologických vrtů. Na mnoha místech stále existují sondy z období komunismu, které představují ohrožení pro podzemní vody. Plošný průzkum si zadalo hejtmanství společně s obcemi. Křižovatka u Medlešic v létě hotová nebude. Stavba za 50 milionů na hlavní trase mezi Pardubicemi a Chrudimí měla skončit v srpnu. Dodavatelé ale požádali o prodloužení dopravních omezení až do konce října. Víc času potřebují na usazení násypů pro nová ramena křižovatky. Moravská Třebová dokončila výstavbu inženýrských sítí pro 30 rodinných domů na jihozápadním okraji města. V lokalitě Švestkový sad chce město s přípravou stavebních parcel pokračovat. O příměstské tábory v Pardubické pohádkové zahradě je letos velký zájem. Všechny 4 turnusy, které vedení azylu pro opuštěná a handicapovaná zvířata vypsalo, se rychle zaplnily. Děti se během nich učí pečovat o zvířata, získávají bližší vztah k přírodě a podle organizátorů pro ně pobyt může mít i terapeutický přínos. I o tomto tématu uslyšíte v této hodině.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: stárnoucí letní písničky patří do playlistu Českého rozhlasu Pardubice, hlavně teď o prázdninách, ji hrajeme do sytosti a vydáme se teď do bývalého vojenského prostoru Červeňák v Pardubicích. Postupně se totiž mění zpátky na vzácnou lesostep. Rozsáhlou revitalizaci lokality má na starosti spolek Pestré Polabí, kterému s údržbou místa pomáhají i letní brigádníci. Červeňák je teď kvůli bezpečnosti pro veřejnost dočasně uzavřený, ale reportérka Anna Svobodová se tam za odborného dozoru jela podívat a brigádníky zrovna zastihla při sečení trávy.
1: Klaudie Dobsová, studuju veterinární univerzitu v Brně. Já jsem tady vlastně začala, když jsem chodila na gymnázium Mozartova a můj spolužák sem chodil a povídal mi o tom, že tady to takový jako hodně pestrý a nikdy neví pořádně, co se bude dít. Člověk vypne hlavu trochu, tak jsem si říkala, proč ne.
2: Vy máte teď v ruce hrábě, tak co máte tady na starosti?
1: No tak já jsem vlastně celý dopoledne sekala křovinořezem a teď si to po sobě zase hrabu nebo i po ostatních.
3: Já jsem tady až Svoboda. Dostudoval jsem střední školu na Gimplu a dostal jsem se na vysokou školu do Olomouce.
2: Jak dlouho brigádničíš u Pestrého Polabí?
3: Teďka to bude už druhým rokem. Jsem rád, že tím mohu pomáhat přírodě a že ta moje práce je nějakým způsobem prospěšná.
2: Doporučil bys brigádu někomu dalšímu?
3: Určitě ano. Tahle ta brigáda mi přijde skvělá pro lidi jako jsem já, který rádi tráví čas venku. Samozřejmě je to fyzicky náročnější, ale pokud vás baví pracovat na čerstvém vzduchu, tak je to úplně skvělý.
4: Teďka tady probíhají letní seče. Sekáme tady rozsahem něco přes 2 hektary.
2: Předseda spolku Pestré Polabí Martin Trávníček.
4: A právě ty brigádníci, který vlastně přes léto hlavně z řad studentů, tak nám tady pomáhají s tou aktivní péčí.
2: Revitalizace Červeňáku je pro lidi z Pardubic poměrně citlivé téma. Proč se vlastně neobejde bez těch větších zásahů?
4: Tady máme rozsáhlý porost asi 1,5 hektaru akátu, což je vlastně nepůvodní druh ze Severní Ameriky. Nám tady vlastně zarůstají jak ty louky, zarůstají nám ty polovotevřený lesy. Postupně nám vlastně vytlačují ty naše původní druhy, hlavně dřevy na rostlin, což je velký problém. Jo? A taky vlastně na něm třeba nejsou housenky našich motýlů. Řezalo se i do původních druhů, když to byly v podstatě probírky a bylo to žádoucí. I nějaký doubek se tady pochopitelně vyříct, ale vybrali se ty, který tady vytvoří ty cenný solitéry. A teď tady přece uvidíme krajinu takovou jako lesostepního rázu, což je dneska v té České republice strašně vzácný jev. A to tady na Červeňáku nám zbylo díky té armádě. A potom nějakého následnému zarůstání. A teď my si to snažíme tou revitalizací podpořit.
2: My jsme tady, stojíme na trávě, je tady sucho, tak se vlastně ta lesostep v těch stoupajících teplotách udržuje. Není právě to zalesnění lepší na to udržení té vody v krajině?
4: Paradoxně třeba ty duby, ty právě když mají mezi sebou větší jako rozestupy, tak jsou daleko víc jako odolnější vůči suchu, než když jsou nahusto vysázený v řádku. Vlastně teď tady nějaká lesostepní mozaika, dáme do ní ty zvířata, oni nějak budou udržovat, něco ožerou, někde nějaký stromy vyplotíme, tak někde něco dosadíme, někde zase něco pak budeme kácet a furt vlastně si tady s tím budeme hrát a vidíme, jak se nám tady šíří různý druhy. Tak se nám tady podařilo namnožit třeba orchidej kruštík širolistý, která tady byla na jednom bodovém místě a motýly nám tady přibývají. Třeba modrásek jetelový, ten se sem rozšířil z Moravy postupně, otakárek ovocný tady před chvilkou proletěl a mají tady to stanoviště.
2: Pardubický červeňák by se veřejnosti měl otevřít příští rok na jaře. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Víte, co mají společného herečka Petra Nesvačilová a módní návrhářka Andrea Vytlačilová? Dozvíte se to v dalším díle našeho magazínu. Taky nahlédneme do letního šatníku a povíme, jak se obléci na společenské události, například Garden Party. V seriálu o etiketě probereme cestování o dovolené a v kosmetickém rádci poradíme, jak pečovat o nohy v létě.
0: Charm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice, den v kraji. A Jan Vamberský.

0: Já nic, já muzikant, ano. Kapela Divoký byl a jich čmelák. Teď trocha meteorologie, pravidelný to prvek. Chvíli před půl šestou ve dni v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Tak nejteplejší 23. červenec zatím z roku 2009 má hodnotu 34,1 stupně Celsia. Nejchladnější den s tímto datem je zatím meteorologicky datován k roku 1978. To bylo jenom lehce přes 9 stupňů.
1: Počasí.
0: A co nás čeká ve dnech následujících, budeme vyzvídat od Jaroslava Tučka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pane Tučku, dobré odpoledne. My jsme slyšeli i ve zprávách, to říkal Ota Gutwirth, že se má oteplit. Je to pravda?
2: Určitě. Od zítřka se začne oteplovat. Zítra to ještě nebude až tak markantní. V noci, z počátku té noci ještě oblačno, výjimečná přehánka, ale v průběhu noci pak ta oblačnost bude ubývat na polojasno až skoro jasno, 11 až 8, to budou nejčastější minimální teploty, no a vítr ten bude foukat od severozápadu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. No a přes den polojasno až oblačno, s tím, že výjimečně se může objevit i nějaká přehánka, pravděpodobnost je malá, a k večeru ta oblačnost bude mizet a postupně se bude vyjasňovat. Teploty budou už trošku teda vyšší, jak jsme zmiňovali, od 20 do 24 stupňů Celsia, na horách od 14 do 18 a vítr ten bude foukat od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer potom zeslábne. Víkend, tam už se to oteplí razantněji, v sobotu hodně slunce, jasno až polojasno, bez srážek. Minima 12 až 8, ale ty maximální teploty by měly vystoupat na 25 až 29 stupňů Celsia, jenom slabý vítr jižních směrů po rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a v neděli po ránu polojasno, takže slunce nás zbudí, ale v průběhu toho dopoledne potom od jeho západu začne přibývat oblačnost a odpoledne a večer se výjimečně budou objevovat přehánky. 17, 13 to budou minima a 26 až 30 stupňů to budou maximální teploty. Vítr mírný od jihu i východu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tak jste to slyšeli, léto se zase vrací s plnou parádou, stejně jako písničky, které nestárnou, do playlistu Českého rozhlasu Pardubice. Tady je Miroš Birka.

0: Petr Perk, tak to je zpěvák, skladatel a kytarista, který je původem z Opavy. Přestože je na hudební scéně stále poměrně mladým jménem, má za sebou spolupráci s řadou známých osobností, koncerty na velkých festivalech i vlastní autorskou tvorbu, která se pohybuje na pomezí popu, rocku a folku. Nedávno představil také nové EP Uprostřed duše. Vydává i další singly a koncertuje po celé republice. V našem vysílání mluvil o tom, jak tvoří. Celý rozhovor najdete na webu pardubice.rozhlas.cz a nejprve tedy mluvil o tom, jestli skládá hudbu a pak píše text, a nebo jestli to dělá naopak.
1: Snažím se s tím docela experimentovat, protože většinou to bylo tak, že jsem přišel s nějakým hudebním nápadem i námětem na text nebo s celým textem a potom jsme s producentem nebo s klukama z kapely tvořili vlastně tu písničku jako takovou. A v tuhle chvíli se snažím i víc spolupracovat s dalšími lidmi, kteří mají otevřenou mysl a kteří jsou schopni ty moje myšlenky a melodie posouvat ještě na jinou úroveň. Teď třeba s Natálí Míšovou píšu nějaké texty, s Lukášem Chromkem, s producentem taky, s kytaristou Tomášem Pikou, takže snažím se do toho vnášet i něco svěžího, něco, co není úplně tak moje, protože to bývá potom takové to kořeníčko.
2: No a když vzniká takhle nová písnička, nová práce, nový projekt, víte už od začátku, že to bude silná záležitost? Poznáte to?
1: Většinou to poznám a potom jsem překvapen, že to tak není. Ne, jako mám samozřejmě vždycky představu, která ta písnička může být silná, ale to prostě člověk nikdy neví.
2: Zpíval jste s Petrou Janu, Karlem Holasem z Čechomoru nebo Richardem Millerem, to jsou velká jména. Co vás tihle lidé naučili, kromě samotné muziky?
1: Pokoru. To jsem vždycky jako neskutečně překvapený, že to jsou lidi, na které si můžete normálně sáhnout, protože občas mám tendence prostě být takový ten fanoušek. To je ten a ten a to úplně zbožuju a poslouchám jeho písničky už od dětství a tak podobně. A vlastně, když se s nima jako setkáte, tak to jsou fakt velmi příjemní lidé a neřekli byste na první dobrou, že to jsou hvězdy, ale vlastně jakým způsobem jako vystupují a jaké mají to charisma obrovské, tak to je dělá velkými.
2: Když zrovna nehrajete, neskládáte, tak co děláte? Čím si čistíte hlavu? Jak relaxujete?
1: No tak úplně ten nejlepší relax je, když si teda zajdu na houby.
2: No tak to letos moc nerelaxujete, co?
1: Ne, ale už jsem se díval na mapu hydrometeorologického ústavu, kde by měli už začít růst, takže už se chystám.
2: Když tvoříte muziku, čím se inspirujete? Co vás tak jako nabudí, když třeba dojdou nápady?
1: V podstatě to může být úplně všechno. Může to být dobrý film, může to být situace, která z ničeho nic nastane, může to být krásný okamžik a spoustu takových jako spíš drobných věcí a prožitků a z toho vznikají potom ty nejlepší nápady.
2: Takže jsou to situace ze života, vašeho života.
1: Ano.
0: Petr Perk vystoupí 27. srpna s kapelou v České Třebové, chystá se také 10. října na městské slavnosti v Pardubicích a 28. listopadu bude v krajském městě znovu, a to ještě akusticky.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Děti si odsud neodnášejí jenom zážitky, ale také blížší vztah k přírodě a nové sociální dovednosti.
1: Líbí se mi tady na táboře, jako hrajeme tady různé aktivity a staráme se o zvířátka, doporučoval by sem.
2: Líbí se mi tady, protože tady jsou hezký zvířátka, ale nelíbí se mi, že jsem skoro celá poškrábaná od koček.
3: Mám tady nový kamarádky, moc se mi tady líbí a moje nejoblíbenější zvířátko je mýval.
4: Takové jsou reakce dětí z příměstského tábora v Pardubické pohádkové zahradě. Azyl pro opuštěná a handicapovaná zvířata letos vypsal 4 turnusy a všechny se velmi rychle zaplnily, potvrzuje jeho zakladatelka Romana Vojířová.
5: Aktuálně máme na táboře v pohádkové zahradě 22 dětí, což je maximum, většinou bereme míň, ale nám se ty turnusy stihly naplnit takovou rychlostí, že jsme nestihli zareagovat a včas zarazit přihlašování, protože většina těch dětí, nebo v podstatě skoro všichni, jezdí k nám pravidelně, jsou tady třeba po čtvrtý, po pátý, hodně z nich jde třeba na 2 turnusy, no tak my jim nemůžeme říct, že je nevezmeme, že jo. Oni tady mají své zvířecí kamarády, mají tady svoje lidský kamarády a asi chtějí trávit čas nejvíc tady.
4: Příměstský tábor v pohádkové zahradě není ale jen o hraní se zvířaty. Děti se o ně učí správně pečovat a také chránit přírodu.
5: Děláme s dětmi ptačí budky, hmyzí hotely, učí se o ekologii, o zvířátkách, o tom, jak to funguje v přírodě. To všechno se jim snažíme během toho jednoho turnusu předat.
4: Kontakt se zvířaty může být pro děti i určitou formou terapie, dodává dobrovolník Martin Lukáš.
6: Ty děti tady mají tu terapeutickou část, kde oni se můžou libovolně mazlit s těmi zvířátky. Můžou jim třeba říkat nějaké svoje problémy bez toho, aby jim ty zvířátka reagovaly jinak než pomazlením a tou láskou. A samozřejmě velký problém dnešní doby jsou technologie a přístup k technologiím, kde děti trošičku zapomínají na sociální část, bavit se svými vrstevníky, chodit na to hřiště, hrát si. Tak tady u nás to je úplným opakem, vlastně my telefony nezakazujeme, ale děti nemají tu potřebu vůbec je sem brát, naopak. Oni tady dělají to, co my jsme dělali, když jsme byli malí, staví si bunkry, hrajou mezi sebou různé zápasy, hrajeme i deskové hry, takže děti se učí komunikovat, učí se spolu vycházet, docházet ke kompromisům, takže to nemá jenom podpořit ten vztah mezi zvířetem a člověkem, ale i mezi těmi lidmi jako takovými.
4: Příští rok chce pohádková zahrada vedle tradičních turnusů otevřít také anglický příměstský tábor. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si tentokrát připravíme lososa se zapečenými bramborami. Opět to bude rychlé, chutné a navíc uděláme všechno v jednom pekáči. Což je dobré nejen proto, že máme méně nádobí k mytí, ale především proto, že se ty chutě nádherně propojí. O tom se můžete přesvědčit i vy, pokud budete vařit s námi.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: To byl John Lennon v 17.49 v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Nejvyšší čas na víkendové pozvánky přináší je Barbora Bláhová.
1: Jako první tu mám pozvánku do areálu Cihelka u Hlinska, kde dnes začíná Studnice Fest. Až do soboty jsou připravená různá vystoupení. Zítra od 14.30 zahraje kapela Byt číslo 4, Volant, Midi lidi, Xavier Baumaxa a další. A v sobotu zahraje a zaspívá Barbora Poláková, David Koller, Mucha, kapela Mňága a Šťorp, Prago Union nebo Skyline. A nebo můžete zítra a v sobotu oslavit 100 let od založení místní skupiny Masarykovy letecké ligy v České Třebové. Čekají vás komentované ukázky historických letadel, se skoky parašutistů, modelářský letecký den, sled ultralightů, jízdy velorexem. A nebude chybět ani výstava o dějinách létání v České Třebové, replika historického letounu na Starém náměstí a koncerty kapel Madam, Sifon a Kabát Revival. Další tip je na tradiční anenskou pouť, která bude od zítřka do neděle u Společenského domu v Radiměři. Letošní ročník bude výjimečný tím, že oslaví 250 let od vysvěcení kostela svaté Anny. Připravená jsou hudební vystoupení, pouťové atrakce zdarma, projížďky kočárem, ukázka útoku malých hasičů i ohňová show. Hlavní program začne v sobotu ve 13.30. Dál se přesouváme na fotbalové hřiště do Cerekvice nad Loučnou, kde bude v sobotu druhý ročník charitativní sportovně kulturní akce Memoriál Martina Kusého. Součástí bude fotbalový turnaj v Minikopané, show Petra Švancary s autogramiádou, akrobatické vystoupení Dominika Stržálka, barbershow Jonáše Pávka a dražba fotbalových dresů. Vstupné je dobrovolné a výtěžek získá spolek Athéna na podporu onkologických pacientů. A nevynecháme ani staročeský pouťový jarmark, který bude v sobotu od 9.30 do 14 hodin v Českých Heřmanicích. U kostela svatého Jakuba budou stánky s tradičními ručními výrobky a regionálními dobrotami. Těšit se můžete na dílničky, řemeslníky nebo prohlídku kostela a vyhlídku z kostelní věže. No a spolek vojenské historie Zátiší a obec České Petrovice zvou v sobotu od 10 do 18 hodin na vzpomínkovou akci Půlení prázdnin v Zátiší. Na návštěvníky čeká ukázka střelby z protitankového kanónu, boje a potyčky mezi armádou a sudetskými Němci nebo prohlídka vybaveného objektu československého opevnění. Předposlední tip je na slavnosti v Hilváckém parku v Ústí nad Orlicí. Naplánovaná jsou hudební vystoupení, jarmark a pouťové atrakce. Slavnosti začnou v sobotu v 10 hodin a vyvrcholí v neděli v 11 hodin slavnostním svěcením nového zvonu a poutní mší svatou. No a na hrad Kunětická hora v neděli přijede král Vladislav Jagellonský. Připomene tak událost z roku 1497, kdy v severním křídle hradního paláce pasoval na rytíře malé syny Viléma z Pernštejna. Dobové prohlídky hradu začnou v 11 hodin, 13.30, 15 hodin a 16.30. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Telegram na dva řádky, tak možná vychází pozvánka k poslechu našeho zítřejšího vysílání. Zítra vás totiž vezmeme do Chrudimi, kde otevřeli novou opravenou baštu Prachárna. Na zámku, na arkádách a nádvoří v Moravské Třebové přibyly další truhlíky s květinovou výzdobou, taky o tom uslyšíte. Pozveme vás i do Litomyšle, a to na noční prohlídky piaristického chrámu. No a také budeme vyzvídat, co se děje na Pardubické Trojce, kde starosta třetího pardubického obvodu neuspěl před rokem s návrhem zpřísnění vyhlášky o veřejném pořádku, ve které chtěl mimo jiné zakázat vulgarizmy v ulicích.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1, Spartakiáda, barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Quixote ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedostižným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: V pardubickém kraji jsou stovky rizikových vrtů z období totality. V Klenovce u Přelouče rekonstruují most, řidiči musí po objízdné trase. Armáda kvůli pádu vrtulníku na Třebícku nebude používat vrtulníky systému H1. A zítřek bude polojasný až oblačný, teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otakut Tvěrt. V pardubickém kraji zůstávají stovky rizikových hydrogeologických vrtů. Na mnoha místech stále existují sondy z období komunismu, které představují ohrožení pro podzemní vody. Plošný průzkum si zadalo hejtmanství společně s obcemi.
4: Zmapovaných je 600 vrtů především v oblasti kolem Vysokého Mýta a Ústí nad Orlicí. Zhruba polovina z nich není nijak zajištěná. Využívaly je zaniklé státní podniky, zemědělská družstva, ale patří mezi ně třeba i 200 metrů hluboké ložiskové sondy, které můžou zásadně ohrozit zdroje podzemní vody. Součástí průzkumu bude i návrh řešení, jak rizikové vrty zlikvidovat. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Historická budova pardubického pivovaru z 19. století může získat památkovou ochranu. Návrh podalo město Pardubice na ministerstvo kultury, aby zabránilo její demolici. Areál bývalého pivovaru patří soukromému investorovi, který tam chce postavit bytové domy nebo obchody. Firma už dříve požádala o povolení k demolici. Do rozhodnutí ministerstva se ale budova nesmí bourat ani přestavovat. Most v Klenovce u Přelouče je kvůli opravám zavřený. Řidiči musí po dobu rekonstrukce využívat vyznačenou objízdnou trasu. Práce mají být hotové do konce letošního roku, říká ředitel správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Mašák.
5: Původní konstrukce se odstraní a na jejím místě vznikne nový, bezpečnější most. Součástí stavby je také úprava navazující silnice a koryta vodního toku. Nový most bude mít větší průtočný otvor, takže lépe zvládne i případné povodňové situace. Po dobu prací musí být silnice uzavřená a doprava je vedena po objízdných trasách.
3: Armádní vrtulník Venom s 5 vojáky na palubě se dnes popolední zřítil na letišti 22. základny vrtulníkového letectva v náměšti nad Oslavou na Třebícku, a to při návratu z rutinního výcvikového letu. Pád nastal během přistání asi 50 metrů nad zemí, řekl velitel základny Petr Slíva. Nehodu jeden voják nepřežil, další 4 se zranili. Ministr obrany Jaromír Zuna z SPD uvedl, že než budou známy výsledky vyšetřování, příčiny tragické nehody nelze předjímat. Armáda kvůli dnešnímu neštěstí do ukončení vyšetřování pozastavila provoz všech svých vrtulníků Venom a Viper. Při přepadení banky v německém Řezně zemřel podle agentury DPA nejméně jeden muž. Na místě zasahují podle Tagesschau speciální jednotky. Útočník podle zpravodajského serveru dál zůstává v budově s minimálně jedním dalším člověkem. Policie zatím pobočku banky obléhá a ohradila široký okruh kolem budovy.
2: Počasí.
3: Zítra bude v pardubickém kraji polojasno až oblačno, výjimečně se objeví přehánky, k večeru se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky budou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehodu máme hlášenou na Přeloučku, je to nehoda osobního auta mezi obcemi Benešovice a Brloch.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu.
6: Dobrý den, u poslechu pořadu Kdo umí, ten umí. V životě mého dnešního hosta se spojují tři na první pohled různoběžné linie. Architektura, železniční modelářství a vášeň pro hudbu. Aleš Klosem v rozhovoru například prozradí, že nejtěžší práce architekta je navrhnout vlastní dům. Také se dozvíme to, proč má rád rekonstrukce a že ve volném čase staví železniční modely. Sice nezná typy vlaků, za to si dává záležet na krajině, kterou jeho vozy projíždějí. Každý prvek v jeho kolejišti má svůj konkrétní příběh. Nakonec nebude chybět zmínka o hudbě, protože i tu považuje Aleš Klose ve svém životě za velmi důležitou. Příjemný poslech následující hodiny přeje Milena Potučková.

0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. A mým dnešním hostem je pardubický architekt Aleš Klose. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy jste profesí architekt, ale budeme se bavit i o vašich koníčcích, které jsou poměrně zajímavé. Jsou to železniční modely a hudba. Tomu se postupně ke všemu dostaneme. Začneme tou architekturou, která vás živí. Jak moc je to zodpovědná práce?
1: Zodpovědná určitě je, třeba trošičku méně, než to mají doktoři a podobní. Nicméně každý chce bydlet hezky, každý chce někde pracovat v něčem, takže je to určitě o tom, že se vytváří lidem ta obálka toho prostoru, kde je jim dobře, kde to všechno funguje, kde mají teplo, kde mají světlo. A musím se přiznat, že to dělám asi 30 let a stále mě to baví, stále jsou to nové výzvy, stále je to zároveň i koníček a co dům, to něco jiného a podobně.
0: Když dáme na misky vah, to, jak ta práce je kreativní, protože každý dům je jiný, může se tam člověk z tohoto pohledu docela vyřádit, třeba když má svolného klienta, ale je to také zodpovědné a musí tam být matematická a fyzikální přesnost, aby to tomu člověku nespadlo na hlavu. Tak jak to vnímáte vy? Co tam převažuje? Ten tvůrčí proces anebo ten striktní a ta pravidla?
1: U mě určitě převažuje ten tvůrčí proces, to je vlastně u veškerých architektů, pak samozřejmě, aby to nespadlo na hlavu, to už se předává jakoby stavařům a stavební části a musí to spočítat statik a musí jednotlivé profese do toho vstoupit a ty samozřejmě pak nesou tu zodpovědnost za to, že ten dům nespadne, že se nebude trhat, že nebude vzlínat vlhkost, že tam nepoteče a podobně. Ten architekt by měl být spíše vizionář, ale je to i o tom samozřejmě, jaké jsou prostředky těch lidí, je to i o lidech samotných, protože lidi často přijdou s nějakou představou a když vám to není blízký, tak jim musíte třeba doporučit jiného architekta nebo hledáte nějaké kompromisy, kde se s těmi lidmi potkáte. A pak samozřejmě i v tom vymýšlení té architektury a toho objektu, ať je to jakýkoliv objekt, ať je to fabrika, ať je to výroba, ať je to bydlení, ať je to bytový dům, ať je to škola, je to jedno, tak vždycky máte nějaké mantinely a musíte se přizpůsobovat tomu okolí. Směrodatný je územní plán, kde musíte dodržet nějaký výšky, nějakou zastavěnost. Pak samozřejmě vás omezují dopravní napojení, kde k tomu objektu přijíždíte, vyjíždíte, musíte vyřešit parkování, proto omezují vás světové strany, protože samozřejmě nechcete mít ložnici na jih, kdy máte rozpálenou plochu a špatně se vám tam bude spát a zase naopak obývák třeba na sever, kde to sluníčko neuvidíte. Omezují vás vlastně sousedí, jo? Protože když máte napravo od vašeho bydlení fabriku a vlechový hangáry, tak se tam třeba nechcete dívat, takže vy vždycky přistoupíte k tomu tak, že si zkusíte nějak eliminovat ty omezení a zkusíte vymýšlet do toho daného prostoru a každý ten prostor, zakázka od zakázky, klient od klienta je prostě jiný.
0: Takže jeden výkres se nedá prodat nebo prostě nějak využít dvakrát?
1: Tuhle jsem měl přednášku kdysi tady na gymnáziu v Pardubicích na Dešické a jedna studentka, která se chystala k maturitě, se mě zeptala a pamatuju si to do dneška, říkala: pane architekte, vy jste těch domů nakreslil asi několik stovek, ne-li tisíců a když vezmu obyčejný rodinný domek, vy jste přece musel několikrát ten domek zopakovat. Furt se to opakuje, že jo, furt máte ten obývák, furt máte nějaký požadavky na ten vnitřek, furt tam jsou nějaký dětský pokoje, ložnice. Kolikrát jste zopakoval ten daný dům, že jste ho jenom vzal a posadil někam jinam? A já jsem nad tím tak jako přemýšlel a uvědomil jsem si, že za těch 30 let jsem nezopakoval jediný dům, že to prostě nešlo.
0: Ty požadavky těch klientů a to, o čem jsme mluvili, tak zkrátka skutečně platí.
1: Požadavky třeba byly i stejný nebo hodně podobný, protože se to opakuje, ale přesně. Najednou pozemek byl jinak velký, jinak směrovaný, nebyl příjezd ze severu, ale byl z východu. Tady byli sousedí, na který se nechtělo vidět, protože to byla třeba nějaká ta výroba, jinak světové strany. Pozemek byl jinak svažitej, někdy je rovinatej, někdy je svažitej od severu, někdy od východu a podobně. Takže těch faktorů tam vždycky bylo tolik, že se to nepovedlo za těch 30 let opakovat ani jednou.
0: Takže práce prostě se neušetří.
1: V tomhle oboru určitě neušetří.
2: Tak jak

0: Hostem dnešního pořadu Kdo umí, ten umí je pardubický architekt Aleš Kolose.
1: My natáčíme u vás doma a je to dům, který jste si jako architekt navrhl. Jaká je ta práce na vlastním? Je to snažší nebo těžší?
2: to jste trefila hřebíček na hlavičku. Dělat dům pro sebe je to nejhorší. Jako já, když vymýšlím dům pro někoho, tak ten první nápad a ta první koncepce, kterou než mě třeba ten klient zatíže, ať zkusím ještě druhou a třetí variantu, což je taky možné a taky se to dělá často, ale tak ta první koncepce mě trvá třeba den, dva, samozřejmě bez rozkreslení, bez ničeho, jenom tohle. Vlastní dům jsem si vymyslel 3/4 roku a nebyl jsem spokojený, protože člověk chce, aby to byl úplně nejdokonalejší. Samozřejmě dokonce už jsem byl tak v úzkých, že jsem oslovil dva kamarády architekty, kterým jsem řekl, dal jsem jim to zadání, jak to chci, a řekl jsem, prosím vás, kluci, vymyslete mi to, udělejte mě váš pohled na věc, jenom já už jsem v tom zabředlej, já už mám ty klapky na očích, já už se v tom plácám několik měsíců, protože ten pozemek, jak jste si tady všimla, byl hodně malý, je hodně specifický, je do trojúhelníka a ten dům s ateliérem musel ho využít maximum, jakoby. A kamarádi architekti mě teda nachystali do měsíce nějaký nástřel, jak to vidí teda oni. Já jsem si na to sedl, podíval jsem se na to a říkal jsem, jsem nejlepší, je to blbý. Takže to říkám s nadsázkou a nadleštěně, ale spíš to sloužilo k tomu, že člověk si řekl, jo, jdeš správným směrem, kresli si to dál sám, ale prostě takhle. No.
1: Jak dlouho tady bydlíte?
2: Asi 7 let.
1: Když už to teď stojí, tak říkal jste si, tohle ale jsem měl udělat jinak.
2: Já jsem si to říkal ještě jinak. Když jsem si to tady třeba pár měsíců užíval a mezi tím samozřejmě se mění podmínky i doma, děti odrostou, odchází už a tak podobně. Já jsem si říkal, že to chci zbourat a postavit jinak. Ne, že trošku něco jinak, ale že bych to řešil už úplně jinak. Ale samozřejmě každá stavba je nákladná finančně a člověk si nemůže dovolit, když něco postaví, tak to po 2-3 letech zbourat a postavit na tom samý místě něco jiného, ale možná jste si všimla sedlena do mě teďka, že je na prodej, takže po 7 letech to uzrálo, než abych něco složitě a draze představoval, že ten dům radši nabídnu k prodeji a zase si postavím jiný, prostě který už reflektuje na to aktuální dění a na ty aktuální prostory, který člověk potřebuje.
1: Když jsme stavěli my nebo rekonstruovali, tak jsem slyšela od řemeslníků takové, nevím jestli rčení, ale říká se, že by se měly postavit 3 domy, že na prvním se člověk opravdu učí udělat ty hrubé chyby, druhý ještě tam se vychytávají ty mouchy a třetí teprve je až ten top dokonalý.
2: To bych těm řemeslníkům přál, já teďka budu stavět 4. a furt si nemyslím, že to je dokonalý. Jako, ale je fakt, že první 2 objekty, které jsem si pro sebe a pro rodinu stavěl, tak se jednalo o rekonstrukci. První byla prostě rekonstrukce historických objektů v Olomouci, kde jsem bydlel 12 let po škole, ale jinak jsem samozřejmě Pardubák a táhlo mě to zpátky do Pardubic, pak jsem si rekonstruoval tady zase kousek od zámku v Pardubicích, jeden starý dům a taky šel dál vlastně a tenhle je první dům, který je jakoby novostavba na zelený louce a stále to není dost. Já si myslím, že ty chyby se dají vychytávat neomezeně a furt.
1: Ale při těch rekonstrukcích obzvlášť historických domů, tam je člověk, byť architekt, asi dost omezený. Není to tak?
2: Jste omezená určitě v tomhle tom jakkoliv a nejen z hlediska místností, nosných stěn, že tu dispozici musíte přizpůsobovat, ale samozřejmě často jste omezená i tím vnějškem, že to je třeba ochranný pásmo zámku nebo jste součástí památkové zóny, památkové rezervace. Takže omezení tam jsou určitě veliká, ale zase je fakt, že já ty rekonstrukce přiznám se na rovinu, že mám hodně rád a mám je rád, protože ten dům většinou má nějakýho ducha. Možná, že to znáte z vlastní zkušenosti, že někam přijdete do starého domu a na vás to tak dýchne, takový ten klenutý prostor, případně nějaký schůdky, 3 schůdky doleva, 3 schůdky doprava, různý úrovně, různý výšky. Ty domy jsou prostě nádherný a je v tom cítit, že si s tím ti naši předci vyhráli. Přiznám se, že staré historické domy mám hodně rád a mám velmi rád lidovou architekturu. Kreslíme lidovou architekturu, rekonstruujeme objekty lidové architektury. Dokonce jsem před pár lety vydal knihu o lidové architektuře kreslenou a letos nebo příští rok podle času a podle financí chystáme druhý díl k vydání a jsou to knihy, které jsou takový připomenutí, jak ti předci stavěli, že to mělo nějaký smysl, že to mělo nějakou logiku, že to bylo praktické, účelové a hlavně okulohodící.

0: Pardubický architekt Aleš Kolose zůstává hostem v pořadu Kdo umí, ten umí.
1: Je nějaký materiál, který rád používáte v těch svých stavbách?
2: To se přiznám, že není, že samozřejmě mám rád ty materiály přírodní, ale pokud děláte nový dům a nový interiér, tak se nebráníme ani těm úplně nejnovějším nějakým kompozitním plastochemickým materiálům, ale spíš ty materiály používáme podle charakteru objektu, podle typu objektu, k čemu slouží, jestli je starý, nový, jestli je to rekonstrukce, jestli je to novostavba. Tak a těch materiálů se přiznám, že teda v dnešní době je spousta a je kolikrát velice těžké nejen vybrat, ale pak i toho klienta nasměřovat, aby si vybral jakoby ten správný. Protože když se ty klienti třeba zhlídnou v nějaké střešní krytině a teďka vy vidíte, že na tu jejich rekonstrukci se to tam absolutně nehodí, že to tam je jak drátem do vlka, tak jim vysvětlovat, nedělejte to. Vyberte si trošičku dražší krytinu, ale bude to tradiční, nebude to tam takhle svítit, ten pohled na tu obec musí být. Takže tím se vlastně dostávám k tomu, že architekt by měl řešit nejen ten objekt konkrétní, třeba ten rodinný dům, ale měl by se na to dívat trošku z takového širšího pohledu, aby to třeba i ten rodinný dům nenarušil ráz toho okolí, té obce a podobně.
1: Máte za sebou stovky navržených projektů, už jsme některé z nich zmínili. Je nějaký, na který se vzpomíná?
2: No, teď jste mě trošičku zaskočila, ono jak je jich tolik, tak se vzpomíná na spoustu projektů a většinou je to teda i hodně o těch lidech. Je příjemné, že přijdou a řeknou, jo, nám se tam bydlí hezky, bydlíme tam 2 roky a pan architekt vymyslel se to hezky, tak na to pak samozřejmě člověk vzpomíná nejradši, ale že by byl úplně nějaký jeden konkrétní dům, objekt, ať už by to dům nebo nějaký velký, to se přiznám, že asi vám nebudu umět odpovědět.
1: Zkusme ještě si zahrát na to, že já jsem klient a budu chtít od vás návrh mého budoucího bydlení. Co ode mě budete potřebovat vědět?
2: Budu potřebovat vědět nějaký váš životní styl. Jak fungujete? Protože někdo chce mít obývá kuchyní jídelnu dohromady, někde chce kuchyni zvlášť, protože tam je zvyklý, že tam má nějaký nepořádek, nebo že nechce, aby bylo cítit nějaký grilování do obyváku a podobně. Někdo chce schody jako součást interiéru obytného, někdo je chce úplně zvlášť, aby nevěděl, když ti děti se vracejí pak v 15 domů do podkroví třeba nebo do horního patra do ložnicích a podobně. Takže budu chtít znát váš styl života. Jak to máte nastavený vy, manžel, děti a tak podobně. Budu chtít vědět ten prostor, kam to mám všechno umístit a pak mě stačí v obyčejná tady tato tuška za 36 korun verzatilka a s touhle tuškou si sedneme a budeme si kreslit a budeme si dělat jak hmoty a já samozřejmě tím, jak vám budu kreslit i prostorový obrázky klidně tou tuškou a mám to jakoby hned, tak vlastně zjišťuju, co se vám líbí, co se vám nelíbí. Vezmu jiný papír a tak. Prostě dělám práci, kterou samozřejmě pak následně dáme do toho počítače. Jsme v roce 2026, ale to vymýšlení a tohle probíhá s obyčejnou tuškou. Já z legrace každému říkám, byť je rok 2026, tak mě živí tady ta tuška za 36 korun a nikoliv počítat s programama za 500 000.

0: Aleš Kolosa je hostem dnešního pořadu Kdo umí, ten umí. My jsme už probrali architekturu, která vás živí, a já jsem na začátku slibovala, že představíme i vaše koníčky. A tím prvním je železniční modelářství, což můžou vidět i vaši klienti, protože hned vedle svého rýsovacího stolu máte obří koleje.
1: To je záliba vlastně od dětství. Původně jsme se synem začali tvořit vláčky, nikdy jsme to nedokonali a nedodělali dokonce, takže v podstatě teďka po večerech a většinou, když jsou dny volna, tak tvoříme tady tohle vymyšlené kolejiště, kde se snažíme, aby to navodilo zase atmosféru z nějakých let minulých. Veškerý vozový park, který tady je, tak je vše, co jezdilo u nás, jako v České a Slovensku nebo v bývalém Československu. Takže nejsou tady stroje německé a rakouské, ale jenom české. No a snažíme se s tím už dělat to trochu jinak než jako dětskou hračku, ale snažíme se, aby koleje byly rezavé, vagóny i mašiny patinované, aby to mělo příběh, aby se pásly na polích stáda kráv, aby na nádraží byli cestující s baťohama, aby pod hradem tábořili turisti. Ty, co už od hradu tady sejdou, tak jsou na zastávce a čekají na vlak. A samozřejmě můžu vám pustit, veškerý vozový park je nazvučen, zvoní přejezdy, přesně ty identické zvuky, které to vydává v realitě, tak vlastně si hrajeme, že to tady je na tom kolejišti.
0: Co to je za prostředí tady za okolí? Je tady spousta budov, tady hrad, tamhle kostel. Je to něco konkrétního, nebo to je vymyšlená krajina?
1: Je to vymyšlené, ale tím, jak člověk je zapreštěný architekt, tak je to vymyšlené tak, aby to mělo nějakou hlavu a patu a aby to mělo ty urbanistické, architektonické a logické návaznosti. Takže tady vidíte, tenhle modul zobrazuje českou vesnici, vidíte tam české statky, českou kapličku, tamhle na návsi je zvonice, tamhle je místní hospoda. Samozřejmě to ve stavbě ještě to není úplně dokonalé a není to dokončené. A zase tamhle ta druhá část, jak jste poukazoval na tu gotickou katedrálu, tak jinak vám ji takhle můžu pustit. Ona samozřejmě, aha, jak jsou tam všude zvuky, to ono to, aha, i vyzvání.
0: Máme zvony.
1: Musí to mít opravdu tu náladu toho Československa, kdy to mělo tuhle tvář stavby. Tam vidíte třeba město, hlavní nádraží, rozestavěné depo i stočnou a s remízou. A veškeré objekty a domy jsou brané tak, že jsou to většinou stavebnice. Na to už bychom neměli čas dávat každý dům dokupy, tak jsou vybírány tak, aby to mohl být třeba jako aspoň bývalý Sudety, protože ty stavebnice jsou hodně německé, ale jsou vybírány takový, který tady v tom třeba pohraničí byly. Může to být Liberec, Jablonec, může to být Cheb a podobně. Takže takhle si s tím hrajem, takhle si s tím pracujeme. Samozřejmě máme tady náznak i případného děčínského přístavbu z plavby Labsko-Oderské kdysi dávno a podobně.
0: Říkal jste, že moc času už na to nezbývá dnes, že pouze před Vánoci nebo o Vánocích?
1: Stavíme to tady 5 let, ale většinou jenom o vánočních svátcích, že si řekneme, máme 14 dnů volna, tak se na to vrhneme a patinujeme a děláme celý koliště. Jak vidíte, tak je situováno do období podzimu, protože ten podzim máme tak nějak nejradši, jako co se týče sluníčka a těch barev, takže nevidíte tady zelený stromy, výjima smrku. Ale listnaty veškeré jsou vlastně laděný takhle do toho oranžovo-zlatá, aby to fungovalo.
0: 5 let jenom, to jsem myslela, že tohle je celoživotní dílo.
1: Ne, tak většinou modeláři to tak mají, takže nejkrásnější je ta stavba, ta pak odsejpá poměrně rychle, no a když je to pak dokončený, tak to třeba prodají nebo věnují nějakému muzeu a začnou zase od začátku, protože ta stavba je to nejhezčí na tom.
0: Takže zmínili jsme už 4 domy, tak kolikáte kolejiště je tohle?
1: No, řekl bych, že asi 5. Už 5, ale samozřejmě tohle stojí zatím, co se týče dostavěnosti, nejdál. To už doděláme, tohle dokončíme.

0: Pardubický architekt Aleš Kloze povídá v dnešním pořadu, kdo umí, ten umí nejen o své profesi, ale momentálně také o svém koníčku, kterým jsou železniční modely.
1: Je taky potřeba říct, že to opravdu chce ale dost prostoru. Lidé, kteří bydlí v bytě 2+1, tak tohle si zcela jistě dovolit nemůžou.
2: Tak můžou.

0: ale musí to pak řešit tak, jak to bylo v tom legendárním filmu Dynastie Nováku z dob našeho dětství a mládí, kdy to měli někde pod stropem a spouštěli celé obrovské kolejiště z pod stropu dolů, ale to už musí být extra nadšenec. Tohle kolejiště je velké 3x5 metrů, takže 15 metrů čtverečních plus nějaké odbočky. Možná, když se podíváte, tak vidíte, že některé objekty a některou jako industriální část toho kolejiště jsem potřeboval ještě někde umístit, tak jsem si to dal nad pracovní stůl. Tak spojený to s mostem, s tím hlavním, ale samozřejmě je to dělaný takovým způsobem, aby už to bylo ne hračka, ale spíš jako taková záliba a jsou zde nahrané samozřejmě veškeré zvuky. To mě dělá kamarád elektrikář, který tomu rozumím, či já elektrice moc nehodu, já si spíš hraju s těma krajinkama, s těma domama. A veškerý vozový park, vlastně, jak jste slyšeli třeba i ten kostel, což je statická budova, tak jsou nahrané ty zvuky, které tam skutečně jsou. A pak ten 3D vjem, my říkáme, že to není 3D, ale 4D až 5D, vlastně pojem, že tam jsou ještě i ty zvuky a třeba i ty vůně toho venkova.
1: Jsem se právě chtěla zeptat na tu elektrifikaci, protože tady vidíme úplně moderní ovládací panel, takže neděláte úplně všechno komplet sám, ale máte pomoc.
0: Přesně tak, to, co neumím, do toho se nepouštím.
1: Tady na stěnách ještě to zdobí různé zarámované obrázky, ty už ale jsou zase vaše, předpokládám.
0: Nejsou jenom některý, většinou jsou od malíře a od ilustrátora, který bohužel už teda byl starší pán a už není mezi námi. Je to od pana Boudy, a který kreslil tyhle ty lokomotivy, zátiší, nádraží a takový, já bych to řekl, snové výjevy. Někdo říká, že to je kýčovité, ale ono to má takovýho svýho ducha a rozhodně to jako kýč vydáno není. Pan Bouda byl přední výtvarník, takže je to doplněný o ty jeho obrázky.
1: Který vlak právě odjíždí. Vy znáte se v těch typech?
0: Přiznám se, takový, jakoby, oni se tím říká těm vláčkařům, že to jsou šatouši, jo? Ale takový já nejsem, tak šatouš by vám řekl přesně to označení třídu kategorii. Ne, já tohle dělám pro radost, já jenom vím, že to tady jezdilo třeba v 90. letech minulého století.
1: Já myslím, že možná ještě jezdí tyhle červeno-bílé vagonky.
0: Je doba, kdy to odstavují zrovna tyhle a nahrazují těma novýma bateriovýma vlakama a elektrifikují. Takže přesné označení vám neřeknu, je samozřejmě na tom vagóně nebo na té mašině napsané, ale je to dělaný trošku v jiným směru, ne po té odborné stránce, ale spíš pro radost.
1: Může se stát tady na té vaší trati havárie?
0: Určitě. Nedobrzdíte. Ony, jak jsou vlastně ty modely digitalizovaný, tak ono je to vidět, když zapnu, když ho někam pošlu. A okamžitě, dřív to bylo o tom, že kolik dáte voltů, tak to jede, a když to trafo takhle vypnete na nulu, takže to okamžitě stojí. Ale tady ty soupravy, jak jsou digitalizovaný a slyšíte i to brzdění a podobně, tak ono to má svůj čas a vlastně vy to nezastavíte hned.
1: Takže jako v reálu.
0: Takže jako v reálu a tím zase, že už standardní volty vedou v těch kolejnicích a ovládáte to takhle digitálně pomocí toho digitálního dekodéru, tak už ty vlaky můžete, což dřív za našeho mládí nešlo, poslat i proti sobě a ty havárie skutečně při nějaké neopatrnosti, teda ať už cíleně nebo neopatrnosti, můžou být a vznikat.

0: Aleš Klus je dnes hostem pořadu Kdo umí, ten umí. A v závěru našeho povídání bych se ráda ještě věnovala poslednímu tématu, které jsme zmínili jako váš koníček už na začátku, a to je hudba.
1: Na co hrajete?
2: Je to taky složitější, samozřejmě jako v hudbě jsem velký amatér, jenom nadšenec, pocitový hráč, jak říkají někteří mý kolegové muzikanti. S odborností to nemá co dělat, ale začal jsem původně klarinetem pískal ve folkloru. Samozřejmě klarinetáci vždycky jich bylo hodně a neustále absentovali a nebyli hráči na kontrabas. Takže jsem se přeučil na kontrabas, protože se mě ta hudba líbila a bavilo mě to, tak jsem z toho klarinetu zběhl a pak už se to vleklo. Pak nějaké období jsem hrál tady v pardubické folklorní kapele Trdlo, tam jsem hrál asi 12 let na kontrabas a mezi tím se člověk tak jako ještě doučoval na kytarovou basu, baskytaru. A takže to takhle člověk střídá a podle nálady a podle chuti ty nástroje mění, ale většinou musím říct, že klarinet už jsem nevytáhl teda v hodně roku, ale zůstal člověk u toho kontrabasu nebo u té baskytary.
0: Když sem člověk přijde k vám, tak tady vidí hudební nástroje pomalu na každém rohu a různé dva klavíry, jenom za tu dobu, co tady sedíme, co jste mě provedl basu, samozřejmě to jsme zmínili, ale tamhle 12-struná kytara. Jste sběratel nástrojů?
2: Ne, vůbec ne. A samozřejmě i ty nástroje, které tady v tomhle obýváku číslo 2 visí, tak jsou většinou nefunkční, což je tamhle ta trumpeta na stěně, nebo tady ten saxofon za mnou, který visí ta altka. Na klavír neumím. Na klavír umí moje děti a umí na ní hodně dobře. Sami mají hudební projekty rozběhnutý. Musím zmínit Rebeku, která vymýšlí svoje písničky, aj anglické, aj české. Doprovází se na klavír nebo na kytaru. A samozřejmě, jak to tak bývá, ty děti se předběhly daleko dál a umí daleko, daleko nesrovnatelně více, což někteří slabší duchem můžou brát jako svoji prohru. Já z toho mám docela radost, že mě překonali a samozřejmě se velice rozčiluju, když vezmu tu basu a začnu si něco hrát a kluk za mnou přijde a řekne, tati, prosím tě, tady to hraješ blbě, podívej, pušně to. A zahraje mě to tak, jak to má být, se všema přírazama, přihrávkama, přiznávkama, ani nevím, jak se to jmenuje, ale takový různý grify, o kterých se mě může maximálně zdát a který se už nebudu schopen určitě nikdy naučit. Ale stále to baví.
0: Zmínil jste děti a to, že vás překonali po té hudební stránce. Co architektura? Potatili se nebo jdou jiným směrem?
2: Nepotatili, dcera se spíš pomamila, protože je výtvarnice, má vystudovanou malbu na umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti a maluje obrazy, dělá grafiku. Sice samozřejmě od té ruční architektury, kterou já kreslím, to taky není daleko, ale spíš se to zavádlo tímhle směrem. A syn studoval design a samozřejmě spíš se potatili po té hudbě a potom tak.
0: Ale výtvarno a design, pořád je to z toho stejného ranku.
2: Jo, je to blízko a dělá to radost, když se člověk vidí, že to někam dotahuje a do toho to samozřejmě dál než táta nebo máma.
0: Co se týká vaší profesní budoucnosti, tak je tam ještě něco, čeho byste chtěl dosáhnout? Nevím, postavit nějaký mrakodrap, teď jako hádám.
2: Ne, takové ambice nemám. Spíš já si často říkám, že nejsem takový ten služebník architektury. Samozřejmě nemám žádný doktorát, nemám nic takového, ale říkám si, že mě baví ty domy léčit, že jsem jakoby doktor architektury a každý dům, byť sebe menší, nemusí to být vůbec mrakodrap. Ano, stavíme i bytový domy, stavíme celý sídliště. Dělali jsme tady třeba celou lokalitu u Vinice, dělali jsme tady dubové návrší v Pardubicích, dělali jsme Labský palouk tenkrát v Úlabe, tu bytovou zástavbu, děláme i veliký objekty, děláme bytové domy. Ale o tom to není. Já si myslím, že to je vyloženě o tom, že vás to musí těšit, že musíte něco vymýšlet, že to těší ty lidi, pro který to děláte. Takže nějaká meta, jakoby cíl, co se týče architektury, přiznám se, že žádná není. Já dokonce i ve svém nějakým motu mám napsáno, že nejhezčí architektura je ta, které si nevšimnete. Radši budu si tvořit ty svoje objekty pro ty klienty tak, aby to spíš pohladilo a potěšilo, než někde vynikalo. Takže to se týká ambic vlastně architektury a co se týká ještě toho koníčku hudebního, po několika projektech, který jsme měli, třeba i s Chrudimskou komorní filharmonií, tak teďka máme vlastně vymyšlený další projekt nějakého hudebního sdružení autorských písní. A protože jsme natočili s minulou kapelou 3 alba, tak ještě než člověk na tomto světě skončí, tak bych ještě aspoň jedno album chtěl natočit zase s jiným sdružením a s jinou kapelou.
0: Tak ať se vám daří.
2: Děkuju moc krát.
0: Uzavírá dnešní rozhovor pardubický architekt Aleš Klose. Pořad připravila a naslyšenou se těší Milena Potučková.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4 396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Moravské Třebové dokončili první část inženýrských sítí v lokalitě Švestkový sad. Ceny benzínu a nafty vzrostly. Neodkladné odstranění budovy 34 ve Zlíně nařídil stavební úřad. A zítřek bude polojasný až oblačný, teploty do 24 stupňů. Hezký čtvrtek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Moravská Třebová dokončila výstavbu inženýrských sítí pro 30 rodinných domů na jihozápadním okraji města. V lokalitě Švestkový sad chce město s přípravou stavebních parcel pokračovat, říká vedoucí odboru investic Petr Matějka.
4: Lokalita je samozřejmě územním plánem a studií podstatně větší a umožní výstavbu dalších rodinných domků poté, co město vybuduje další infrastrukturu.
3: Křižovatka u Medlešic v létě hotová nebude. Stavba za 50 milionů korun na hlavní trase mezi Pardubicemi a Chrudimí měla skončit v srpnu. Dodavatelé ale požádali o prodloužení dopravních omezení až do konce října. Víc času potřebují na usazení násypů pro nová ramena křižovatky. Svitavy letos opraví další historickou hrobku bývalých německých obyvatel města. Poprvé na její obnovu získali taky státní dotaci. Ministerstvo pro místní rozvoj přispělo 150 tisíci korunami na opravu hrobky rodiny Wernerů. Podrobnosti přidává historička Monika Němcová.
5: Ta hrobka je zajímavá tím, že je součástí hřbitovní zdi, takže musíme opravit i tu. Vlastně ty náhrobní desky nejsou tak, jak jsme zvykli, ale jsou přímo umístěné na hřbitovní zdi. Co se hrobky týče, tak se nám nezachovala žádná historická fotografie. My si můžeme domýšlet, že kolem hrobky vedl plůtek a ten bychom tam chtěli obnovit.
3: Pohonné hmoty v Česku zdražují. Litr benzínu stojí průměrně 42 korun a 4 haléře. To je o korunu 80 víc než minulý týden. Průměrná cena nafty stoupla ještě víc, o necelých 5 korun. Litr teď řidiči natankují za 42,20. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí města Tomáš Melcer. Ten uvedl, že rozhodnutí bylo zasláno společností Krým do datové schránky. Výškovou budovu 34 poničil požár, který začal 9. července a hasiči ho likvidovali 15 dnů. Budova se z velké části zřítila. Cena severomorské ropy Brent se dnes poprvé od května znovu vrátila nad hranici 100 dolarů za barel. Cena suroviny se tak zvyšuje už 5. obchodní den v řadě. Podle analytiků za to může hlavně americko-izraelský konflikt s Íránem, který omezuje trasy důležité pro přepravu ropy. Týká se to obnovené blokády klíčového hormuzského průlivu. Tento týden začali narušovat mezinárodní lodní dopravu taky jemenští Husijové v Rudém moři.
2: Počasí.
3: Zítra bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, výjimečně možnost přehánky, k večeru se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta bude na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Varování tady máme ze silnice 1/43 u Opatovce. Je tam pobíhající pes na silnici a pozor na zavřenou vozovku mezi Pardubicemi a Sezemicemi číslo 36.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Pojďme spolu o něčem diskutovat.
2: Nebo můžeme diskutovat něco.
1: No a to jsme u dnešního tématu. O něčem diskutovat, tak to je běžné, myslím si. A teď můžeme diskutovat o tom, jestli se brambory mají vařit ve slupce anebo bez slupky. A to i, co se týká češtiny, v pořádku, o něčem diskutovat.
2: Přesně tak.
1: No a co to něco diskutovat? Není to nějaký takový neologismus posledních let, který jsme si vytvořili a není spisovný, nebo je spisovný? Jak to vidíte?
2: Řekla bych, že je to tak nějakých 10 let, kdy se o tom trochu mluvilo, protože se pořád diskutovalo něco v médiích, politici, manažeři, ty mají svůj úplně extra jazyk a ta vazba nebyla úplně běžná. Předtím se pořád diskutovalo o něčem a najednou se začalo diskutovat něco a bylo toho hodně. A lidé měli pocit, že to není správně a že je to zřejmě vliv angličtiny. No a už před těmi lety se to tedy probíralo i mezi jazykovědci, kteří nás ujistili, nás uživatele češtiny, že vazba diskutovat něco je dokonce zachycená v příručním slovníku jazyka českého, který vznikal od 30. do 50. let 20. století.
1: To znamená, že dřív se to používalo, pak se to nějak přestalo používat, pak jsme to znovu našli a řekli jsme si, ale to fuj, to je nespisovné. Ale ono je to spisovné, protože už je to tam hodně dlouho, tahle vazba.
2: Ten vliv angličtiny se připouští, nicméně krásně se to sešlo. V češtině je to v pořádku, a ta angličtina nám to připomněla.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Den se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Dobrý večer, Lačera te šukaršu niben. Festival Romipen v Brně letos opět propojí hudbu, tradice i vzdělávání. Dnes také uslyšíte rozhovor s novinářem a spisovatelem Patrikem Bangou, kterého jsme se zeptali, zda se podle něj za posledních 15 let změnil způsob, jakým česká média informují o Romech. Mangau, salačo.

0: A stále je s vámi romské vysílání Oruma Vakeren, pěkný večer. Dohrála a dospívala kapela Duo Band Kladno. Jaký obraz Romů vytvářejí česká média? A kdo by měl mít možnost o těchto tématech mluvit? Na veřejné debatě organizace Romea se nad těmito otázkami zamýšleli novináři i odborníci. Mezi panelisty byl také novinář a spisovatel Patrik Banga z iDnes.cz. Zajímalo nás, zda se podle něj za posledních 15 let změnil způsob, jaký média informují o Romech.
1: Nemyslím si, že to je stejný. Myslím si, že to je jiný, že už si ty redaktoři dávají víc bacha, že už i ta česká společnost je víc citlivá, nebo minimálně část té společnosti je víc citlivá na otevřený rasismus. Takže už si to vlastně, podle mě, seriózní média, už si to zkrátka nedovolej. A pokud jo, tak dostanou čočku uvnitř těch médií, čili myslím si, že v tomhle jsme se hodně posunuli.
0: V debatě se Patrik Banga vyjádřil také k roli sociálních sítí a rychlosti šíření informací. Zeptala jsem se ho, jak se podle něj proměnilo šíření zpráv o Romech v online prostoru.
1: Ale já jsem tu mluvil o nebezpečí toho onlineu a o nebezpečí té rychlosti. Jo? Že ono to má dvě roviny. Jedna věc je ta, že v tom onlineu se dá lecos rychle opravit, ale zároveň se dá nadělat hrozný škody, pokud vypustíš nějakou zprávu, která je nepravdivá, nebo je nějaká předsudečná, nebo může mít prostě velký dopad a v tom je ten online nebezpečný.
0: Banga upozornil, že nebezpečí spočívá v rychlém šíření neověřených informací v online prostoru, které mohou převzít i některá média.
1: Tomu se říká monitoring a je to tak, že jedno médium monitoruje druhý a dušují se jakoby tím, že oni to vlastně nenapsali, že to napsal někdo jiný. Čili lidově se tomu říká, vložíš to někomu do úst.
0: Patrik Banga pracuje řadu let v redakci iDnes.cz. Zajímalo mě proto, jak z vlastní zkušenosti hodnotí vývoj přístupu redakce k informování o Romech.
1: Já si troufám říct, že na iDnesu právě jsme ty, kteří si na to dávají extrémní pozor, už jenom proto, že máme za sebou jednu negativní zkušenost a to nás, myslím, posunulo poměrně dost v tom, aby jsme o tom mluvili. Zároveň tím, jak na iDnesu pracuju dlouho, tak si myslím, že už mám vliv na to, jak ty zprávy můžou vypadat. A i kolegové se mnou velmi často konzultují, pokud se jedná o romský témata, a já se právě snažím dohazovat romský odborníky.
0: Jedním z témat debaty bylo také zastoupení romských odborníků v médiích. Zeptala jsem se Patrika Bangy, proč jsou Romové zváni především k debatám o romských tématech a ne jako odborníci i k otázkám, které s jejich etnicitou nesouvisejí.
1: Myslím, že potom byl kus té debaty tady a myslím si, že to souvisí velmi často s tou rychlostí a pohodlností těch redakcí, kdy už vsázejí na mediálně známí Romy, kteří jsou schopní kdykoliv, cokoliv, nějakýkoliv téma říct. Smutný na tom je, že ani u nás jako není zase tolik lidí, kteří byli fundovaní v těch tématech a mohli něco říkat. Jo? Čili každý z nás by měl jakoby nabízet těm redakcím lidi, který třeba osobně zná a ví, že jsou kvalifikovaní k tomu, aby něco řekli. A já jsem životní optimista a věřím tomu, že za 20 let už takovýhle věci vůbec nebudeme řešit. To je taky ta pohodlnost, jo? Že než aby se ten redaktor dal tu práci a hledal toho romského odborníka, zvlášť pokud se to téma třeba okrajově jenom Romů týká, tak si radši pozve toho mediálně jaksi profláklýho Roma.
0: Vysvětluje spisovatel a novinář Patrik Banga.

0: Spolek Romani Hub z Brna se dlouhodobě věnuje podpoře romské komunity. Už po sedmé je také pořadatelem festivalu Romipen, který propojuje hudbu, vzdělávání i kulturu. Na letošní ročník nás pozve Petr Kováč.
1: Já bych chtěl pozvat všechny posluchače na sedmý ročník festivalu Romipen. A Romipen pořádá RHAP, což je brněnský spolek. A můžete se těšit na několik zvučných jmén, ale já prozradím jenom některé. Tak Igor Kmeťo, potom Anita Soul nebo Gypsy Prala a plno dalších. Ale samozřejmě, kde se to bude konat? 15. srpna od 14 hodin na Biskupském dvoře, to je hned vedle zelného rinku. Ta návštěvnost se nám tam pohybuje kolem 1000 lidí každý rok, takže ochutnáte nějaké dobroty a užijeme si krásný letní podvečer a večer.
2: Mimo to, že tam bude hudební program, na co se návštěvníci Romipenu mohou těšit?
1: Tak co tam bude zajímavého, bude tam právní poradna, nebo spíš registrace do právní poradny, co považuji za strašně moc důležité, protože lidé se budou moct přihlásit, zaregistrovat a potom využít bezplatné právní poradny. To znamená, že pokud máte nějaké problémy v životě a potřebujete právníka a nemáte na něj finance, tak v RHAB vám s tím může pomoct zdarma. Děláme i odškodnění romských žen po sterilizaci, takže to je velká výzva. A potom, co tam bude zajímavé, budou tam samozřejmě i tanečníci, taneční soubory. Bude tam tanečnice, která přijede z Prahy a bude tancovat s tanečnicí malou Janičkou Šťukovou, na co já se moc těším, protože to je tanečnice od Boha.
2: Pane Kováči, organizace RHAP, jak informuje ženy, které by mohly požádat o odškodnění?
1: Tak RHAP nebo Romani Hub se samozřejmě snaží informovat, ale tohle je přesně to, co říkáte, je největší problém. Informovanost lidí, nejenom žen, ale samozřejmě neděláme jen odškodnění po nedobrovolné sterilizaci žen, ale děláme i právní poradenství. Řeknu příklad, potřebujete napsat odvolání, tak to je všechno věc, kterou mám. Náš právník dokáže sepsat, podat, zastoupit vás, ale děláme i teď dvě kauzy, které byly velmi smutné, odebrání dětí z rodiny. Zatím se nám to povedlo dostat do takové fáze, že pracujeme s těma rodinama, vzděláváme je, aby věděli, jak se o dítě starat, že ho musí posílat do školy a tak dál. Takže toto Romani Hub všechno dělá a je dobré, když by to i ty Romové věděli, proto jsme se rozhodli, že tento budeme dávat stánek registrační do právní poradny na festival Romipen, který už je vlastně sedmý ročník.
0: Do Brna na festival Romipen nás pozval Petr Kováč. Adagives i Mar Savoro, Manga Vlačerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pád armádního stroje na Třebíčsku vyšetřuje vojenská policie i ministerstvo obrany. Stavební úřad ve Zlíně dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění požárem poničené budovy 34. Zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Při pádu armádního stroje Venom na Třebíčsku zemřela vojákyně. Další 4 vojáci jsou zranění. Nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu. Podle velitele vzdušných sil Petra Tománka se stroj zřítil z výšky zhruba 50 metrů. Podle ministra obrany za SPD Jaromíra Zuny armáda do vyšetření nehody pozastavila provoz všech vrtulníků systému H1.
2: Na místě působí inspekční orgán ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. Dokud nebudeme mít výsledky, tak nepovolíme lety těchto vrtulníků, dokud si nebudeme jisti, dokud nám odborníci nedají jasný závěr.
0: Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění ohněm poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. 11-patrový objekt z velké části poničil požár, který vypukl 9. července a hasiči ho likvidovali 15 dní. Budova se během zásahu z velké části zřítila a podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. Pokračuje mluvčí města Tomáš Melcer.
3: Stavební úřad dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části 34. budovy. To bylo posláno do datové schránky majiteli objektu.
0: Bývalý vedoucí obory Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy Libor Beníček u soudu dnes odmítl vinu v případu údajného týrání zvířat. Státní zástupce tvrdí, že obžalovaný surově zacházel s kočkami chycenými do pastí a jednu z nich krutým způsobem zabil. Beníček u soudu znovu tvrdil, že pouze chránil zvěř v oboře před toulavými predátory. V případě odsouzení mu hrozí až 6 let vězení. Hlavní líčení bude pokračovat v září. Sport. Tenistky Sára Bejlek a Barbora Krejčíková postoupily do čtvrtfinále Live Sport Prague Open. Bejlek porazila Timofejevovou z Uzbekistánu 2-0 na sety a Krejčíková stejným způsobem vyřadila další Češku Lucii Havlíčkovou. V Praze v osmifinále skončila také Nikola Bartuňková. Prohrála Stara Rudíjovou z Tajska 1-2 na sety.
1: Počasí.
0: Ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Ojedinělé na severovýchodě se místy vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 směrem z Bratislavy do Brna za Podivínem na 35. a 5. kilometru došetřují kolizi 4 osobních aut. Neprůjezdný je stále levý pruh místo zřetelně označené světelnou šipkou. Fronta už je velmi krátká, jen na pár minut. Na D1 z Brna do Prahy na Šmejkalce ještě více omezili provoz. Dnes večer a celou noc až do zítřejšího brzkého rána se mezi 24. a 23. kilometrem jede pouze levým pruhem. Kolona se tvoří za sjezdem na chodce rady na 26. kilometru. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Je ikonou československého filmového světa. Mezi jeho režisérské počiny patří třeba kultovní snímky Tankový prapor či Bonnie a Clyde. Režisér Vít Olmer je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Dobrý den, taky přeju.
1: Alex a host.

0: pořadu Alex a host je Vít Olmer, režisér filmů Bonnie a Clyde, Tankový prapor, Nahota na prodej a mohla bych pokračovat. Pane režisére, kdy jste viděl opravdu dobrý film? Vybavíte si to?
1: Myslíte svůj nebo cizí?
0: Cizí. Vaše filmy jsou skvělé všechny, ne?
1: No, tak já v poslední době se spíš vracím ke starší kinematografii, protože se mi zdá, že teď, jako v současné době, i u nás, i venku vzniká míň filmů dobrých, i když jsou výjimky, že jo. Mě například uchvátili dva české filmy. Jeden se jmenoval Vlastníci a druhý Zahradníkův rok. Tak to si myslím, že to jsou filmy opravdu na, nechci říkat světový, ale evropský úrovni. No jinak já miluju filmy Scorseseho, prostě celý tyhle ty plejády těch mistrů, který už jsou to starý páni jako já. Snad starší je Clint Eastwood ještě. A ještě chce točit.
0: A vy?
1: A já pozor, já jsem nejstarší točící režisér v Čechách.
0: Tak, to je úžasné, je to úctyhodné a je to dobře. A pane režisére, když se tak díváte na ty filmy, umíte se vlastně podívat na film jako divák, nebo je to prostě nemyslitelné, nemožné? Díváte se na ně očima toho režiséra?
1: Já se dívám jako divák, jo. Já to moc neposuzuju ani tak po ty stránce profesionální, to jsem se naučil od pana režiséra Kryšky, který mě objevil do filmu, který taky říkal, že vždycky zapomene na to, že je režisér a na tu profesi a spíš se do toho vžívá jako divák. No tak samozřejmě, když ten film nestrhne, tak člověk vidí ty profesionální chyby, no tak pochopitelně potom to, ale když vás to veme a opravdu zaujme, tak to je krása. Už to se stává málo kdy, to tež s komediem, ale komedie to vůbec, že jo, ten humor, který dneska teda se pěstuje, tak mě moc nesedí, protože já mám radši takový ten intelektuál jako bejval, že jo, třeba Woody Allen nebo takhle, no. Ale diváci chtějí to, co chtějí, tak to mají, že jo.
0: A skutečně myslíte, že lidem nechybí ten intelektuální humor, o kterém vy mluvíte?
1: Já si myslím, že lidi, tak vidíme to i podle návštěvností, že jo, tak tady prostě, já nevím, když to srovnám, tak třeba Zahradníkův rok vidělo poměrně málo lidí, ale pak takový film Ženy v běhu nebo podobný, že jo, tak to má milion sledovanost, takže svědčí to o vkusu lidí a o celkový situaci v kultuře tady u nás.
0: A o jakési nenáročnosti?
1: Já si myslím, že lidé dneska jsou pod velkým tlakem většinou, že ať už pracovním, nebo je to vlivem politické situace, která není dobrá. Lidi hodně musí makat, aby teda si udrželi životní úroveň. No a tak potřebují se prostě bavit, že jo, já to chápu. Prostě, že přijdou domů a potřebují se pustit něco veselýho. Hmm. Je to jasný, já už to mám taky teď. Mám tablet, posteli, ležím a říkám si, tak já nebudu si sejívat na politické zprávy, nebudu politické podcasty a pustím si třeba Mistra Bína.
0: Zkrátka pobavím se. Vít Olmer je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

0: co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Vít Olmer, režisér notoricky známých filmů jako třeba Tankový prapor, Bonnie a Clyde, Ještě větší blbec, než jsme doufali a tak dále. Vy jste v minulém vstupu, pokud bych to měla shrnout, řekl, že pokud shlédnete film jako divák, tak to byl dobrý film a jakmile tam začnete hledat chyby nebo nacházet chyby a díváte se na něj už těma režisérskýma očima, tak to nebyl dobrý film. Je to, dá se to tak říci?
2: Já myslím, že jste to vyjádřila přesně. Přesně. Protože u silného emotivně silného filmu prostě zapomenete na to, jak třeba je to stříhaný, je kamera a tak dále. Že? Je to prostě, ten vjem je takový, že prostě na tohle to zapomínáte.
1: Nicméně,
2: na tu tak, filmářskou kuchyň.
1: Jak se to uvařilo, upeklo. No. Nicméně, než jste začal točit, tak jste i hrál, herectví jste vystudoval. Proč nakonec potom zvítězila režie? Co vám chybělo na herectví?
2: Já v podstatě, teda jsem hrál už v dětství v ochotnických souborech, protože můj táta byl ochotník zarytej, ale loutkovýho divadla v Českém Brodě, jo. Pozor, to bylo na vysoký úrovni, jo. A on chtěl, abych hrál, jo, tak třeba dělali hráli se broučci a já jsem nechtěl moc. A on mě přinutil, dal mi pár facek a musel jsem mluvit broučka, jo. No pak se mi to trošku zalíbilo a pak teda jsem to zkusil na Damu, kde mě nevzali první rok, protože mě přinutili zaspívat písničku nějakou a já s tím hudebním sluchem jsem na štíru, jo. Tak mě trošičku vyhodili, ale já jsem šel jako elév do divadla v Mostě. A to bylo výborný, to byla výborná škola. A za rok potom už jsem šel na tu Damu, pan profesor Nedbal říkal, abych teda zaspíval, jestli jsem se trošku polepšil, tak já jsem začal zpívat a on uprostřed písničky říkal, no tak to lepší nebude, dobrý, berem.
1: Tak tím jste se dostal na Damu, ale stále jste měl nakročeno k tomu herectví a hrál jste dál, tak kdy přišel pak ten zájem o režii?
2: Já jsem spíš tíhnul vždycky k filmu. No tak bylo to logický, protože už na ty Damu mě obsazovali režiséři významných jmen, Krška, Kachyňa, mě obsazovali do filmů. No a mně se strašně to zalíbilo koukat těm režisérům přes rameno, jak to dělají. A začalo mě to bavit víc než divadlo. Takže jsem potom přešel na filmovou fakultu a věnoval jsem se výhradně filmový režii, i když jsem ještě hrál občas nějaký role ve filmu. A v divadle jsem ještě hostoval, to bylo poslední, Ze života hmyzu, režii Macháčka, naproti FAMU hned. Národním divadle mám takovou hezkou vzpomínku na to, pan režisér Macháček byl takový zuřivec a strašně křičel na ty herce, jo, tejdel je. A já jsem říkal, dobře, pane režisér, já to vemu, tu roli toho Felixe, ale jestli na mě jednou zakřičíte, tak jdu tadyhle za roh na FAMU, kde studuju.
1: A zakřičel?
2: A nezakřičel.
1: Vít Olmer je naším hostem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
6: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte

0: Povídám si s režisérem kultovního snímku Tankový prapor a spousty dalších, samozřejmě Vítem Olmerem. Vy jste v minulém vstupu popisoval ještě dobu, kdy jste hrál pod vedením režisérů Krška, Kachyňa. Také jste zmiňoval Macháčka, který prý hodně křičel na herce. Jaký jste byl a jaký stále jste vy, režisér? Křičíte?
1: Já nekřičím. Já, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil být, mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil. To se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už se opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodnej a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
0: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce, ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem?
1: Určitě. To byla, ta zkušenost byla dobrá i vlastně to, no to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole. Ve škole se člověk nic nenaučí.
0: Za minulého režimu byl přísný dohled nad tím, co se natáčelo, co se pouštilo ven. Měl některý z vašich filmů na mále?
1: No tak nejen, že na mále, že já jsem zažil krásný 60. let a to bylo fantastický, jo. To byl takový obrovský vzestup, kdy já už jsem natočil takový drzý dokumenty, třeba Občané s RBM, a to bylo ještě na škole, ale už se to odvysílalo a to bylo o tom, jak, co se děje s potomkama české šlechty, co se děje v současnosti, že musí dělat kopáče a jeden dělá kulisáka a tak dále, jenom proto, že mají takzvaně moudrou krev. My jsme tam pak udělali žert, že jsme jednoho vzali na odběr krve, aby se ukázalo, že ta krev je červená. No takže ty 60. let, tak to jsem stačil natočit pár takových dokumentů, který vrtali do toho režimu, ale tenkrát to ještě jakž tak šlo, ovšem po 68. mi to dali sežrat. Takže si mě zavolal ředitel Barandová, řekl tak a nebudeš ani hrát, ani režírovat. Proto bylo ještě spojení, že já jsem psal taky takový šachy články a povídky a tak dále. Vždycky se tak vrtal prostě do...
0: Nedalo vám to?
1: Nedalo mi to, no. A tak to jsem si potom odskákal, takže jsem potom strávil skoro 10 let v dabingu. Což by ještě, no, taková, ale to by ještě šlo, ale já, oni mě za trest dávali dabovat sovětský filmy, východoněmecký a vietnamský.
0: Kdy pak nastala změna, kdy ten trest pominul?
1: Potom koncem 70. let já jsem dělal něco pro Slováky. Slováci byli v té době takový drsnější, jak odbojnější, jo. A dělali jsme tam takový recesistický pořad pro televizi, který se jmenoval Ráč tě vstoupiť. A to byly takový prostě portréty, ale dělaný způsobem recese. Odvysílali se vždycky v 5 hodin odpoledne, pak to dostalo mezinárodní cenu Dunaje a pak to zakázali. To byla klasika, že jo. No ale já už se ta doba tak mírnila, že koncem těch 70. let, 80. let, tak mi nabídli ze Zlína, jsem dostal nabídku točit dětský film, Sonáta pro Zuzku, no a ten dostal paradoxně hlavní cenu. Tomu jsme já ani nechtěl věřit, jo, že prostě to. No a pak už se to teda rozjelo, pak už mě povolili točit i na Barandově a stál jsem se tam kmenovým režisérem.
0: Tak, aby přišlo rok 89, no. 90. leta, rok 91, Tankový prapor a no. O něm budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je režisér Vít Olmer.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Byla smělou, světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: Alex a host si povídám s režisérem Vítem Olmerem. Jmenovala jsem několik vašich notoricky známých filmů, ale které období vy považujete za nejplodnější?
1: Právě potom, když jsem natočil dětský film ve Zlíně a pak ještě jeden a dostal jsem šanci na Barrandově, tak jsem měl možnost dostat do ruky výborný scénáře a natočil jsem, myslím, nejlepší filmy vůbec, co, jak si ty kariéry, Co je vám, doktore, a Jako jet. Oba dva byly se Svěrákem. Půvabný je, že u toho prvního, Co je vám, doktore, měl hlavní roli hrát Menzel, ale oni řekli, tak to teda ne, takovýhle spojení Menzel, Olmer a ještě autor Máša, ten byl taky trošku na černý listině. No a Menzel říkal, víš co, půjdeme za Svěrákem, řekneme, jestli by to nevzal. No a Svěrák to vzal a to bylo štěstí, protože si myslím s odstupem, že byl lepší, než by byl býval Menzel. Navíc tam přinesl do toho spoustu svých nápadů, vtipů a hlášek. Takže to pokládám za krásnou dobu.
0: Konec 80. let, přišel rok 89, sametová revoluce a počátek 90. let, začaly se točit komerční filmy. V 91. jste natočil svůj legendární tankový prapor, který se vysílá vlastně dodnes a je stále velmi, velmi oblíben. Kolem jeho vzniku se tradují různé legendy. Mám tady přímo pana režiséra Víta Olmera, takže se vás můžu zeptat, co je třeba pravdy na tom, že na premiéře byl pan Škvorecký, nebo že jste museli opravovat tanky, které dorazily, aby byly pojízdné, nebo tu vojenskou techniku?
1: Já bych chtěl jenom zmínit, že já jsem měl původně dělat obecnou školu, ale současně jsem dostal nabídku na tankový prapor. A ten tankový prapor mému natyrelu, jak si vyhovoval víc, jo, taková ta drstost, inteligentní humor, že jo, a prostě naplno, tak jsem vzal tankový prapor. No a to byla úžasná práce, protože to bylo hned po té revoluci, takže všichni pracovali s takovým obrovským nadšením. Ta firma neměla peníze, Bonton, pozor, ty si se zadlužili všichni, že jo, honoráře se hned neproplácely, že jo. Některý lidi do toho dávali třeba rekvizitáři svoje věci a tak dále. Bylo to velmi to, ale bylo takové nadšení, jo, že i ty herci, všichni hráli naplno a myslím si, že už toto se asi nebude opakovat.
0: A teď se vrátím k té své otázce. Zda na premiéře byl tedy pan Škvorecký, údajně s manželkou přiletěli ruským vrtulníkem, měli jste prý opravovat nepojízdné tanky, které dorazily na natáčení. Tak co je na tom pravdy?
1: No tak já bych začal tím natáčením těma tankama, že jo? No. To se přivezli ze Slovenska tanky, ale pak se ukázalo, že se musí opravit a tak. A tam byl takový major na tom tankodromu, který byl takový ten zelený mozek, ale ty tanky opravili, takže se s nima točilo, jo, což jenom. Možná, že dneska jsou ještě ve válce teď na Ukrajině, že jo. Ale Škvorecký byl sám taky vlastně na vojně, on byl velitel tanku, pozor. Takže o tom je všechno odpozorovaný fantasticky, jo. Proto je to tak výborný, ta předloha, že jo. No a ten scénář, oni mu napsali jiní autoři verzi scénáře, která nebyla dobrá, protože to začali předělávat, tak my jsme potom s Radkem Jónem udělali svoji verzi, kdy jsme vycházeli dost důsledně ze Škvoreckýho. A Škvorecký byl rád a přijel na premiéru s paní a oni udělali takovou bombastickou premiéru, že jo, to byl takový ten počínající kapitalismus, tak všecko prostě obrovský, že jo, a vrchol paní Mandlovou pozvali, že jo, a vrchol všeho byl, že přiletěla helikoptéra ruská, sovětská, a ta přivezla tam na místo přivezla Škvoreckýho s paní, že jo. Chvilecky říkal, tak to je teda sranda, že já prostě přivítávám sovětskou helikoptéru. Ještě staro mohl spadnout taky, že jo? A bylo by po legraci. Byla to krásná doba.
0: Říká Vít Olmer, který je naším dnešním hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdá.

0: režisérem Vítem Olmerem teď probíráme detaily vzniku jeho kultovního snímku Tankový prapor. Také se traduje, pane režisére, že jste během Tankového praporu poznal svoji budoucí ženu, herečku paní Simonu Chytrovou, ale vy jste ji poznal už dříve. To už jste o ní věděl, když šla na casting?
1: Já jsem Simonu poznal ještě před natáčením. My jsme se potkali v Moskvě, kde byl týden jako takového toho kulturního přátelství, že od nás tam měli divadla, semafor a různý další. A já jsem tam měl s filmem Bonnie a Clyde, kterýmu tam samozřejmě vůbec nikdo nerozuměl. Na to koukali jak bulíci. A tak já jsem tam neměl v podstatě co dělat, ale Simona tam hrála se semaforem a tam jsme prostě setkali. No a slovo dalo slovo, jak to tak bývá, zamilovali jsme se do sebe. No a potom vlastně, když jsem dělal Tankový prapor, no tak se mi samozřejmě, to bylo logický, že logický, ona se na to hodila, ale prostě ten mi obsadil, že jo. Vyčítali mi to potom kritici, že obsazuju manželku, jako kdyby na celém světě to nebylo běžný, když se podíváme, tak většina režisérů obsazuje svoje milenky a svoje manželky. A já myslím, že to je dobře, protože je znají, že jo, prostě a ta spolupráce je dobrá, protože od rána do večera prostě potom diskutujou a tak dále a je to potom pozdrav na tom výsledku.
0: Tak a posouvají kupředu. Dobrou věc. Vy jste zmiňoval svůj další legendární film Bonnie a Clyde. Potom jste vlastně po více než 25 letech, protože Bonnie a Clyde se natočil v roce 87, tak jste potom po 25 letech natáčel vlastně dvojku. Většinou bývá to pokračování mnohem jako náročnější, jsou od toho velká očekávání. Tak zvažoval jste dlouho, zda točit pokračování filmu Bonnie a Clyde?
1: Tak takhle, já jsem vlastně to dostal jako nabídku, abych udělal Bonnie a Clyde 2. No, samozřejmě nedopadlo to tak, jak jsem si představoval, ale bylo hodně takových překážek, jo. Těm producentům šlo jenom o prachy, jo. Takže prostě se tomu nevěnovalo to, co mělo. Jo. A film bez peněz a bez takového nadšení, myslím nadšení ze strany těch vedoucích a těch, co o tom rozhodovali. Jo. Takže si myslím, že už to nemělo ten prostě drive jako ta jednička. Bohužel nedá se nic dělat.
0: A mrzelo vás tam, zvažoval jste, říkal jste si, kdyby se to točilo, bývalo hned třeba dva roky po té jedničce, tak by to dopadlo jinak?
1: Je to možný, ale ta

0: ta nabídka nebyla. Nabídka přišla až v určitý době. Vůbec byl problém finanční, že? Protože najednou lidi přestali chodit do kina. Na takový pravdu byla obrovská návštěvnost. Ještě na Houtu na prodej byla taky velká návštěvnost. Ale potom to začalo trošku klesat, lidi začali chodit méně do kina. Hmm. Tím pádem se špatně scháněli sponzoři. Hmm. Třeba my jsme měli dělat Smrt na prodej, což bylo pokračování na Houty na prodej, a na to už jsme s Pepíkem Klímou a s Krampolem už nesehnali peníze, jo. Hmm. Takže jsme si nemohli vybírat. Je to prostě, člověk je v rukou těch, co mají prachy.
1: Tak, Jan Potněšil, Josef Nedorost, Tomáš Hanák, Veronika Jeníková, to byly hlavní tváře nebo hlavní hvězdy jedničky Bony a klid. Když jste je oslovil, aby znovu natáčeli tedy dvojku, tak všichni kývli, nebo jste musel třeba je přesvědčovat?
0: Já myslím, že když jsme začali dělat dvojku, tak jsme samozřejmě počítali s tím, že všichni z jedničky budou hrát, a oni byli nadšený, že byli rádi, kdo by nebyl, že jo, a někdy tam byly i trošku problémy, protože někteří už byli nemocní a ty tady jmenovat dost těžce, ale prostě točili, no, ale jak říkám, už to prostě nemělo ten.
1: S námi ve studiu zůstává Vít Olmer.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Režisér Vít Olmer je hostem pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Pane režisére, někde jsem zaznamenala, že vy teď trochu koketujete s umělou inteligencí. Tak na co se jí tak vyptáváte? Co vás zajímá?
1: Tak to je opravdu takový, jako jenom, protože Sejt Bumi, který se v tom vyzná, tak já jsem říkal, hele, ukaž mi, jak se to dělá, já to taky zkusím. A tak jsem to trošku zkusil, já nejsem technický typ, jo, takže na rozdíl od tvý ženy, která paradoxně vyhrála kdysi matematickou olympiádu, tak já jsem z matematiky vždycky propadal, jo. To je takovýhle to. No, tak já jsem si zkusil tu umělou inteligenci a když jsem se zeptal na sebe, sám na sebe, tak mi to tam vyplivilo, že jsem natočil film, který natočil Jurej jako Bisko a takhle, jo. Tak,
0: jsou tam mezery, zkrátka.
1: Tak mě to přestalo bavit, no. Hmm.
0: Vy jste vzpomněl v tom našem povídání legendární režiséry, jako třeba pan Kachyňa, pan Krška. S kým se vám dobře spolupracovalo? Myslím tím, na kterého třeba hereckého barda rád vzpomínáte, kterého jste obsadil ve svém filmu?
1: Tak samozřejmě už jsem tady jmenoval, že Zdeněk Svěrák, že jo, to jsem velice zavázaný, protože těm filmům pomohl. Potměšil, vynikající, Jeníková, Hřmánek třeba mi rád, výborný. To jsou takový herci, který nejsou jenom herci, že by odříkávali texty, ale že si i vymýšlejí. A já to dělám s chutí, jo. Já je nechám, aby říkám, jak bys to třeba řekl jinak. A to strašně pomáhá, jo. Proto já taky rád jsem dělal s nehercema. Protože neherci mají takový kouzlo opravdovosti, jo. Když teda mají talent, to se může třeba objevit v 60. Forman taky objevil, že to kapelníka, já nevím, kolik mu bylo toho Kolínskýho, jo. Tak a ty neherci, a nebo úplně nejlepší ze všeho je kombinace, jo. Dělat s nehercema a kombinovat je s hercema. A zase s tím začal Forman, kdy taky měl neherce, že, a pak ve Hvězdu třeba. No v podstatě Kůkačí hnízdo, když si vemete, tak to byli málo známí herci a Nicholson tam prostě vevodil.
0: Měl jste šťastnou ruku na herce? Vycítil jste nějak ten talent nebo to, že se pro tu roli hodí?
1: Tohle je dobrá otázka. Já si myslím, že to je věc chemie, že to je opravdu věc takového nějakého instinktu. Jo. Jako pro mě je třeba jít do divadla se povádat na herce, mě moc nedává, protože tam se stylizujou, že, a tak dále. Ale já potřebuji si s tím člověkem posedět. A musím říct, že už během 5 minut tak trošku tuším, co to je za člověka. A jestli by se na tou roli hodil. Taky to samozřejmě nemusí být vždycky. A musí se postavit před kameru a natočit ho, jo. Protože kamera odhalí všecko. To je prostě úžasné. Kamera se nedá ošidit. Divadlo tam můžete nalíčit a já všecko, ale kamera je rentgen.
0: Tak já moc děkuju, ať jste u toho rentgenu ještě hodně dlouho. Vít Olmer byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: O víkendu se do Česka vrátí letní teploty, v neděli může pršet. Demolice obchodního domu Slezanka v Opavě bude pokračovat a zítra bude polojasno, maximálně 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jihozápadu budou přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. V Opavě bude pokračovat demolice bývalého obchodního domu Slezanka v centru města. Tamní magistrát už vyhlásil soutěž na druhou etapu bouracích prací. Potvrdil to Martin Kůz z opavské radnice. Součástí další fáze demolice budou také přeložky inženýrských sítí.
3: Pokud vše proběhne podle plánu, měla by být druhá etapa demolice dokončena do konce listopadu tohoto roku. Současné město připravuje na podzim další setkání s odborníky i veřejností, která pomohou určit podobu architektonické soutěže na budoucí využití tohoto významného prostoru v historickém jádru města Opavy.
2: Novou edukativní expozici s názvem Objev Jesenicko si můžou zájemci prohlédnout v turistickém a informačním centru Katovna v Jeseníku. Výstava je zaměřená na přírodní krásy a specifika regionu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
4: U vstupu návštěvníky přivítá kamp místní legendy, který je provede historii Katovny. Přijdeme si tak prohlédnout 3D modely Jesenicka, objeví živý rašeliník a hravou formou si otestují své znalosti našeho regionu. Nahlédnou také do příběhu hornictví, textilního průmyslu a lázeňství. V horním patře pak na návštěvníky čeká šestice IQ exponátů.
0: Sport.
2: Fotbalisté Sparty se chystají na start nové sezóny. V sobotu nastoupí na úvod šanceligy na hřišti brněnské Zbrojovky. Hlavní trenér Pražanů Dan Brian Priske zmínil, jaké cíle Sparta pro nový ročník má.
5: Jsme hladovější než kdy předtím. Dvě sezóny bez trofeje, to není dobré. Chceme titul v lize, probojovat se do finále poháru a být co nejúspěšnější v evropských soutěžích. Dostat se na tu nejvyšší úroveň. Cíle jsou jasné.
0: Časí.
2: Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě území bude kolem 20 a na horách bude 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy nejprve opatrně za sjezdem na Chocerady na 26. a 5. kilometru stojí nepojízdný mikrobus. Blokuje stoupací pruh, je označený světelnou šipkou a vybočuje se. A pozor pak na D1 opět směrem do Prahy i o kus dál. V omezení na mostě Šmejkalka se teď do Prahy jezdí jen levým pruhem a menší kolona z kilometru 26 je asi na 10 minut. A v Praze jsou komplikace ve Strahovském tunelu směrem na Troju. V první polovině tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdný osobní auto. Průjezd tunely tak musí regulovat a kolony přímo v tunelu jsou od Anděla a 10 minut se stojí i v Dobřížské ulici před vjezdem do Mrázovky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A teď už pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Do světa lásky a něžnosti vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová. Dnes uslyšíte příběh, který je důkazem, že láska překoná hory, poválečné útrapy a vrátí i ztracené jméno.
6: Vyprávět o svých citech budou 79letá Uršula a 81letý František.
7: Oba už také vědí, že láska je největší léčivá síla v přírodě.
0: Zlatá láska s Karmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Se zlatou láskou za vámi přicházejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět příběh manželů Uršuly a Františka Wolfových ze Srbské Kamenice.
0: Poznali se před 63 lety. Stačil pohled, láska k tanci, dvě srdce a vznikla láska. Jak to všechno bylo, jel se zeptat s mikrofonem vnímající Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Paní Wolfová.
3: Vás tady, ano.
4: Uršula.
3: Ano.
4: Patrik Rozehnal, dobrý den.
3: Těší mě.
4: Já vám dám kytičku rovnou.
3: Je, děkuji.
4: A ta vám jde krásně k šatu.
3: No, vidíte, tak pojďte dál.
4: Vy máte nádherný dům teda.
3: Jo, pojďte dál.
4: Dozadu, do domu, to je takové to staré selské stavení.
3: To byla kdysi pekárna.
4: Tady se pekl chleba.
3: Chleba a pečivo za Němců. Vystavěný to je 1908. A ty byly potom odsunutý ty lidi, ale my jsme to neměli po nich. My jsme to měli až po několikátý generaci. No a my jsme to koupili a to bylo v hrozném stavu.
4: Takže to krásu jste tomu dali vy. A tady
3: můj
4: máme
3: muž,
4: Františka, už asi předpokládám. Dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tady je plno fotek.
4: Jo, vy už jste nachystala takhle.
3: Já jsem nachystala fotky.
4: A vaše svatební.
3: No, naše svatební. No a...
4: Vy jste pořád stejný oba.
3: Ne, nejsme.
4: No jo.
3: Jo. František přišel o vlasy. Z velký lásky padají vlásky, se říká.
0: Vraťme se do doby, kdy měl František ještě bujnou kštici. Bylo mu 18, měl už po maturitě a chodil do práce.
1: Ve volném čase rád tancoval. A jednoho zářijového dne roku 1961 se s kamarády vydal z Chlumce na Ústecku do Chabařovic na taneční zábavu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a tam jsem potkal jako vokatou holku, která se mi jako tak nějak zamlouvala. Jako.
3: František mě vyzval k tanci a potom jsme tančili. A vždycky, když jsme se potom scházeli a šli jsme na čaje nebo na plesy, my jsme stihli čaje a my jsme stihli i ples tam v Chabařovicích, v tom našem městečku, kde bylo 5000 obyvatel, bylo plno 8 až 10 plesů bylo za sezonu. Takže my jsme oba dva rádi tančili. My jsme začínali s tancem, my dva na sále a končili jsme taky my dva. Takže my jsme byli takový abnormální v tomhle, bych řekla. Můj muž potom musel jít na vojnu. 19. šel na vojnu.
4: To znamená, vy jste se rok vídali, tančili a ano, pak odcházel na vojnu.
3: Ano, a potom šel na vojnu, jenomže šel na vojnu až do Liptovského Mikuláše, do Nízkých Tater. No, ale předtím ještě měl o mě zájem ten dvojitý Wolf.
4: Takže vy jste teď jednoduchá Wolfová. S jednoduchým V,
3: ano.
4: Protože František je Wolf jednoduše.
3: Ano.
4: A vy jste měla ještě nápadníka s dvojitým V.
3: Já jsem měla ještě z Chabařovic nápadníka s dvojitým V. A ten nápadník s dvojitým V byl o 2 roky starší než můj muž a o 4 než já.
4: Rozumím tomu dobře, že vy v době, kdy vám dvojitý Wolf odešel na vojnu, tak vy jste si takhle jako nabrnkla jednoduchého Wolfa?
3: No, no to tak bylo. To
5: oni...
3: tak...
5: Oni jenom kamarádili, to bylo takový, že se znali.
3: Ono to nebylo to nic vážného.
4: Co rozhodlo ve vás srdci, že jste věděla, že ne, že chcete Františka?
3: Jeho kamarádi. Měl ještě další kamarády v Chabařovici, jak to ty mladí lidi mají plno kamarádů. A ty kamarádi říkali, hele, Klaus ti není věrný. My jsme spolu intimního nic neměli. Klaus ti není věrný. Klaus tamhle s nějakou chodí a tamhle s nějakou chodí. Jestli to byla pravda? Já jsem toho nebyla svědkem. Jestli lhali ty kluci, nebyla jsem svědkem. Ale nevím, proč jsem si vybrala jednoduchýho Wolfa.
4: No a to byste měla vědět, proč.
3: No, protože byl strašně milej, strašně hodnej. Na rukách by mě nosil. My jsme někdy z blbosti, když jsme potom spolu chodili s Františkem, tak Chlumec a Chabařovice jsou 3 kilometry. A když jsme šli na návštěvu k jeho rodičům do Chlumce, tak jsme udělali blbost a on mě vzal takhle na ramena a byla mlha zrovna a šli jsme do Chlumce. A teď šel nějaký člověk naproti nám po té silnici a lekl se. Tenkrát byli hrozně aktuální péráci, tak si myslel, že to je nějaký pérák. Byli jsme to my.
4: Utíkal do pole.
3: Utíkal do vody.
5: A jsem mě mohl schodit z těch ramen, protože jsme se tak smáli. Jako.
4: Řekněte mi, co tak se vám líbilo každému z vás na tom druhém? Čím jste se navzájem okouzlili? Jak jste toho druhého viděli tehdy, Františku?
5: No, na mě udělal dobrý dojem, jako jak vypadal, že jo? No, teď byla temperamentní, a to je ještě do dneška, no, až někdy jsem spocený. Jako. No a my jsme si sedli docela, jako, já bych řekl, že jsme si jako sedli. No.
3: A já jsem byla trošku potvůrka. On vždycky mě šel doprovodit. Stoupili jsme si tam u baráčku ke dveřím a tam jsme se pusinkovali, to bylo všechno.
5: No a potom jsme se tam ještě šmajchlovali jako trošku.
3: A já schválně, on v autobusu jel 10 hodin a já schválně, aby mu ujel. A tak jsem viděla, že mě má doopravdy rád.
4: František to hezky nazval. My jsme se šmajchlovali. To je to, co nás vlastně taky zajímá, jak taková láska vzniká. Jak to vypadalo v té době, když vy jste chodili, takovéto přibližování se? Jak ty něžnosti začaly? Kdo s tím začal? Nebo byly obavy, jestli třeba ten druhý to přijme, jestli to už není moc brzo? I třeba ta první pusa nebo nějaké obětí?
5: My jsme na to šli pomalu, postupně. A ona to je taková... No, jak to mám říct? No, sobka taková, no, tak...
4: Takže ona vás popadla?
5: To šlo samo.
4: Takže ona začala, Uršula?
5: Většinou.
3: No. Co povídáš, ty jsi mě pusinkoval, já jsem čekala. Jo.
5: Dobrý, no.
3: Ale já chci říct, jako v dnešní době, já jsem říkala, intimnosti až po vojně, a skutečně to tak bylo. Mně bylo 19, když jsem měla první intimnost s manželem.
4: Po vojně a před svatbou?
5: Jo, jo.
3: Jo, před svatbou, a ano, před
5: rok,
3: svatbou.
5: Rok ještě po vojně jsme spolu o rok chodili a potom jsme se brali. Jo.
4: A ve vší slušnosti teda, ta první intimnost, byl to náhlý závan nějaké vášně, že k tomu došlo, nebo jste si udělali nějaké příjemné prostředí a byla příležitost, že jste někde mohli si takhle jako spolu pobít?
3: Taková vášeň, ne, bych řekla, jo. Že jo. Bylo to v Chlumeckém parku. Tam byl kdysi zámek v Chlumci.
4: Jaké to bylo potom? Změnilo se něco? Řekli jste si, teď už jsme postoupili někam dál? Nebo jako změní tohle ten vztah? Jako posune ho to někam výš? Nebo jak to člověk vnímá?
5: My jsme ten vztah měli docela jako hluboký a to vůbec na to nemělo vliv. Jako. Bych řekl, že ne.
3: Bych řekla, že ne.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Uršule a Františkovi Wolfovým, kteří oba vyrůstali v Sudetech. Uršula měla maminku Němku a zažila v dětství mnoho ústrků.
2: Jejich rodiče jim oběma ale byli velkými vzory. Byli to slušní lidé, kteří ctili pravdu a žili spolu šťastně a spokojeně. Takové manželství si přáli i Uršula s Františkem.
1: Jejich rozhodnutí vzít se urychlil fakt, že Františkův bratr se žení a dům jejich rodičů se prodává.
2: A tak byla 31. července
1: 1965
2: svatba v Ústí nad Labem. Od té doby nosili snubní prstýnky.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: No, máme prstýnky, máme je skovaný, ale představte si, byly teda zlatý doopravdy, byla práce sehnat zlato tenkrát v té době, nebylo zlato, nebyly prstýnky a oba dva prstýnky nám praskly, ale manželství vydrželo. On má prasklý prstýnek, já taky.
4: Víte, jak ten kroužek byl sletovaný, tak se to tam rozpojilo.
3: On nebyl v celku, on byl jako ještě mezi tím byla ještě, jako bylo tmavší zlato a světlejší zlato, jako tři druhy, a ono to tam prasklo. Ale manželství tam neprasklo.
5: A vybírali jste si je tedy sami, rozhodovali jste, jak budou vypadat, nebo vám nabídl zlatník, jak...
3: Tam nebyly vůbec žádné možnosti. My byli rádi, že jsme vůbec nějaký sehnali. Tenkrát nebylo vůbec zlato. To bylo v Ústí nad Labem, jsme to v zlatnictví, to bylo veliký zlatnictví, ale oni neměli vůbec žádný prstínky, to byl problém.
5: Co šaty? Nechala jste si šít? Do čeho se oblékl František? V čem jste se ženil, Františku?
4: No, oblék nějaký černý, jako no, tmavej, nebo já nevím, to už se si nepamatuju. A to jsem si koupil asi, ale ta si nechala ušít jako šaty a ještě do dneška poplakává, že to byly tak obyčejný šaty, oni sice byly z nějaký, co to bylo?
3: Byla to krajka, ale ono nic nebylo, tenkrát nebyl materiál, já jsem byla ráda, že jsem sehnala 3 metry a i kdybych si to bývala ušila sama, což bych bývala mohla, ale nevěsta si nemá šít šaty. Tak jsem to nechala šít, no a...
5: A říkala jste si, že jsem si je nešila sama, jo?
4: Ne, že byli takový, že neměli vlečku a takovýhle nějaký, rozumíte, jako...
3: Byli takový skromný, byli krátký a to. Já jsem si potom šívala šaty, jo. Můj muž vždycky, když přišel, že půjdeme tančit, tak ještě čekal, až já došeju ty šaty, co tam mám. S krajzlíčkama, s takovýma všelijakýma fyžíčkama. A to byly jako hezký šaty. Hezký.
5: No a u těch svatebních závoj byl?
4: Ne.
3: Nebyl. Jenom takovej do vlasů něco malinko.
5: Když jste tedy stáli u nějakého toho oltáře nebo pultu, nebo já nevím, jak to vypadalo, co vám tak běželo hlavou? Že tak jako je, budeme spolu, nebo jaké myšlenky napadají nevěstu a ženicha v tu chvíli, jestli si to ještě pamatujete, Uršulo?
3: Budeme spolu a budeme spolu šťastní až do konce života. A můj muž, já jsem řekla ano, a můj muž řekl dvakrát ano. Ano, ano.
4: Protože jsem to řekl potichu a myslel jsem si, že ten vodávající to neslyší, tak jsem to řekl jednou, ještě nahlas. Doteďka to mám na talíři.
5: Takže vy jste dvakrát ženatý s Uršulou a ona s váma jenom jednu vdaná.
4: Ano.
3: Asi takhle.
4: Přesně tak to je.
5: A pak co tedy? Polibek? Co
4: no jasně, prstýnky, to je klasika, no. Klasika.
5: Co si vy sami z toho svatebního dne pamatujete jako největší intenzivní zážitek, co tak jako vám vytane na té mysli? Nebo na co rádi třeba vzpomínáte, že jste byli dojatí, nebo že jste to nečekali ten den, nebo je to věc, která vám v té mysli a srdci zůstává hodně, hodně na tom předním místě zasunutá.
3: Ten obřad. A potom, když jsme z toho kulturáku, ten kulturák byl nově postavený a v Ústí z toho kulturáku se jde po schodech, tam je několik schodů, a když jsme tam z těch schodů scházeli, tak byl vidět hrad Střekov v dálce. A to bylo tak krásný. A za námi se šel celý ten štrůdl a byli jsme nejšťastnější lidi na světě.

0: Večer po svatbě nechali vše být, vyspali se a ráno jeli autobusem do Ústí nad Labem, kde sedli na vlak a mířili na svatební cestu do Nízkých Tater.
1: Romantiku pak vystřídal opravdový život. Do začátku dostali 5000 korun od dědečka Uršuly, který si na to dokonce vypůjčil, a František do manželství přinesl 7000 z prodeje domu rodičů.
0: Ale život to byl krásný, zvlášť když přišli na svět děti.
2: Dva roky po svatbě se nám narodila Jana. A to jsme chtěli. My jsme chtěli děti. A že my jsme chtěli, Já jsem chtěl chlapečka. Že se bude jmenovat Jan, jo. Přišla dcera, no, tak to nevadilo, tak to byla Jana, jo. No. A za 4 roky potom jsme si ještě pořídili dalšího Jana, a zase to byla holka, tak je to Hana zase. Hanka, jako Honzík, jako. A tím to skončilo, to už jsme.
3: Nepokoušeli jste se?
2: Kapitolu jsme zavřeli už.
3: Když přišla tedy Jana na svět, první, prvorozená dcera, jaké to pro vás bylo, protože vy jste se stala mámou, změní se v člověku něco, co prožívá v tu chvíli?
4: Bylo to krásný. Já se jako divím, když někdo řekne, že se mu narodí dítě a on není šťastný. My jsme byli šťastní oba dva. Oba dva jsme byli šťastní. Můj muž i já byli jsme šťastní až.
3: A probudí se opravdu v člověku najednou nějak ten mateřský cit, nebo to tak jde s těhotenstvím, jak to je?
4: Určitě se probudí takovej ten cit a já jsem vždycky celý život měla i cit pro jiný lidi a natož potom pro svoje vlastní.
3: Vy jste vlastně pracovala v mateřské školce?
4: Ano, já jsem pracovala v mateřské školce a 38 jsem měla ve třídě, ale všechny byly strašně hodní. I ty největší lumpíci byly nejhodnější. A z 20 jsem chodívala na procházku, to se chodívalo 20. Znali babičku, protože jsme chodívali kolem a babička někdy vykoukla, někdy jim dala bonbon a jednou jsem přišla v černým a říkám, děti, mě umřela babička. Ježiši, to je hrozný. Děti byly celý den tiše. Úplně to brali, jako kdyby jim někdo umřel. A říkali, paní učitelko Wolfová, půjdeme za babičkou na hrobeček. Šli, musíme tam dát kytičky. Natrhali na louce kopretinky, kartáčky, zvonečky, udělali puget velikej, šli jsme na hřbitov, dávám tam tu kytičku a nejmenší holčička Markétka je lékařka teďko v Anglii. Mě takhle hladí po ruce a říká, paní učitelko Wolfová, nebuď smutná, já ti dám moji babičku, já mám 3. Ona měla prababičku a 2 babičky, tak mi chtěla dát babičku. No nebylo to krásný od toho dítěte.
3: Pamatujete si takovéhle nějaké dojemné okamžiky i s vlastními dětmi, s tou Janou, Hanou, že by vás nějak dostali, až třeba dojali k slzám, něco takového?
2: Když jsme přinesli to první dítě domů a tak jsem na to koukal, tak jsem říkal, na mě asi taky přišly ty mateřský půdy. Takže jsem byl na měko, jako úplně. Jako. Já to jako nechápu taky, co říkala žena, že když někdo má svoje děti a nemá k tomu cit, jako, to nechápu. Protože to je to nejsilnější snad, co na tom světě vůbec je. Jako, aspoň to já takhle mám.
3: Byl jste tedy dojatý, když jste viděl poprvé svoji dceru?
2: Úplně na měko.
4: A tu druhou Haničku taky, když přišla potom Hanička, tak i Janička se strašně těšila. Všichni se těšili, babičky, my jsme bydli s maminkou mojí a s tatínkem. Všichni se strašně těšili na miminko. No.
3: Když přišly ty děti, pro vás dva, co to znamenalo? Změní se ten vztah, zase se někam posune, nebo cítí větší odpovědnost nejen k tomu druhému, kterého má vedle sebe jako partnera, ale třeba i k dětem. Co to udělá s tou láskou, s tím vztahem těch dvou?
2: Já bych řekl, že nic se nezměnilo, my jsme se měli pořád rádi, jako samozřejmě. A o ty děti jsme se společně, jako jak jsme mohli, tak jsme se o ně starali, jak jsme uměli a měli jsme možnosti. Že? No.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: V životě přichází i těžší chvíle, kdy poznáte, jak toho druhého potřebujete a milujete.
2: Friedrich Dürrenmatt kdysi napsal: Láska není náchylnost jednoho k druhému, ale neschopnost žít jeden bez druhého.
1: To ve svém životě naplno poznali také František a Uršula Wolfovi.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: V 56 letech můj manžel a dostal rakovinu kosti tady nahoře na noze. A myslím si, že si to udělal, jak tam vyklepával ty malý okýnka, jak tam byla ta stáj, tak tam vyklepával, aby tam mohl dát veliký okna a bouchnul se tam. Do pravý nohy se pořádně bouchnul. Najednou potom ho bolí noha a zjistilo se, že má rakovinu. Dostal se do Ústí a tam mu pan doktor doporučil uříznout nohu a řekl mu, my děláme krásné protézy, vydržej a jsou krásný a budete s tím spokojený. A dostal se, představte si, do Prahy. Manžel říkal, nemohli byste mě třeba v Praze zjistit, co a jak, co s tím nebo ne. No, dostal se na Bulovku a tam mu během 10 minut řekl primář, rentgenoložka a ještě další lékař, že noha nepůjde pryč, což byl velký úspěch. Tak mu to tam odoperovali a zkrátka mu zachránili nohu. Jakmile máte nějaký problém, někdo veliký, to říkám všem, běžte prosím do Prahy.
5: Františku, ale to mi řekněte, když přišla ta diagnóza, ta první, kdy vám doktor řekne, že je to vážné a že můžete přijít o nohu, co se tak jako ve vás odehraje?
6: To je, to těžký, protože si uvědomujete, že jste na hraně mezi životem a smrtí. A když slyšíte ty případy a rakovina kosti je dost špatná. Jako. Tak, ale já jsem takovej celého životní optimista, jsem říkal, když umřu, umřu. Co? Tak co mám dělat? Jako, nic. No. A díky doktorům na Bulovce opravdu musím říct, každému musím doporučit, to nejenom ty odborné stránce, ale i ty lidský, jako jo. To jako se nenechá nic tomu vytknout.
5: A to se zeptám po druhé. Máte jednu první diagnózu, přijedete do Prahy, dozvíte se, že je všechno otočeno úplně opačně. Znova, co se ve vás dělo?
6: No, ono to nebylo tak úplně jednoduché, jak to říkala žena, jako jo, ale první, jako když mě poslali z Ústí na tu konzultaci kde, a tak dále, já jsem měl spoustu snímků a tak dále, a tak dále. A ten doktor mi řekl, ne, my to vám to opravíme a tak dále, jo. Tak jste šťastný samozřejmě.
5: Uršula, ale co vy, když přišla ta první zpráva, to musí zamávat i s vámi, protože vlastně jste dva, jste propojení.
4: No, určitě, určitě. Jakmile jsem se to dozvěděla, já jsem byla tak hrozně nešťastná. Já jsem říkala, ale já ho musím zachránit. Já ho musím zachránit, mojeho miláčka. A snad jsem ho taky zachránila, i já trošku.
5: Je to důležité mít v tom druhém oporu, vědět, že vlastně vám pomůže, nebo že se na něj můžete v tu chvíli obrátit, najednou kus té starosti přenést na toho druhého, protože je zdravější a třeba to líp unese a pomůže pak zpětně. Funguje to tak?
6: Moje žena, jako ta byla schopná zorganizovat celý svět, jako jo, aby mi pomohla. Jako. No, je to spíš taková psychická podpora. No. Já jsem se potom musel smát, když jsme odcházeli a ten pan profesor říkal, ty se držte, ta vám pomůže, nebo něco takového v tom smyslu. No. To jsem říkal, no tak je to pravda, jako, že by bývala dala, a to ještě mělo takovou souvislost, že naše dvě dcery, obě dvě byly těhotné v té době.
4: No, no. No.
6: Takže to bylo taky takový, jako
4: z jedné strany štěstí a z druhé strany velký starosti, že jo? o Františka.

0: Život jim připravil řadu zkoušek, ale Uršula a František Wolfovi je ustáli a jejich lásku to neohrozilo.
1: Jejich optimismus, síla a vitalita v 80 letech je pro nás inspirací.
0: Rádi bychom jim zpříjemnili společné chvíle, a tak jsme poprosili Patrika Rozehnala, aby jim předal náš dárek.
1: Je to velký automatický kávovar, který umí připravit pravou italskou kávu.
2: Jo, to je krásný. Jo, to je krásný.
3: Jsme velice překvapeni.
4: Děkujeme.
2: Milé překvapení.
4: Já jsem koukal, že vy už vlastně jeden máte, ale v té druhé kuchyni?
2: Tam nemáme a tenhle asi brzo dojde taky, protože jo. Už ho máme dlouho.
4: A kávu si rádi dáváte?
2: Dáváme.
4: Tak máte to i s kávou, můžeme ho potom vyzkoušet.
2: Děkujeme moc. Takže děkujeme moc panu Koskovi a paní Majerovi. Děkujeme moc.
4: Děkuji vám, že jste napsali příběh, že jste se rozhodli zveřejnit a že jsme si takhle mohli i popovídat.
2: Ano. Já jsem pořád si říkala, třeba vám to vadilo, že jsem napůl Němka.
4: Proč?
2: Takhle, já nevím, mně to tak připadalo, jo, protože moje maminka byla vyhozená, že jo, to jsem tam psala. Maminka byla se mnou vyhozená, v Chabařovicích vybubnovali, že všechny Němci musí pryč, ale maminka zas byla taková, že ona měla každý národ ráda, já taky mám ráda lidi, kteří jsou hodní, nikdo za to nemůže, jaký je národnosti, že jo. A musela přes ty kopce Krušní hory se mnou s tím kočárkem. Ano, a musela až do Drážďan šla, než tatínek dostal povolení, že se může vrátit. Ale maminka říkala, a pomáhali nám i Rusové, když jsme neměli co jíst. Člověk nemůže říct, že tahle národnost nebo tahle jsou mezi nima dobrý a špatný lidi, jako všude, že jo.
4: Františku, byla nějaká obtíž, když jste se vlastně s Uršou seznámili, že měla maminku třeba Němku?
3: Vůbec ne, ale žena to řeší pořád, protože jako malá prožívala takový ty ústrky, to bylo po válce, takže ty nálady byly dost vyhrocený a to, že šla ve 3 měsících přes kopečky, to jí zůstalo až do teďka, protože ona by nejradši pořád cestovala.
2: Ale já musím taky říct, že doopravdy jsem se setkala taky s fanatismem jako dítě ve škole. Urzula, co to je za jméno? Voršila, Ludmila, Ludimila. Takhle jsem se jmenovala. Přeměnila.

Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání.

0: nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Uršuly a Františka Wolfových je důkazem, že láska vydrží do pozdního věku.
2: Vždyť už brzy oslaví diamantovou svatbu. Milují se. A za těch 60 let se museli poznat dokonale.
1: Zkusíme si to ověřit v našem manželském testu. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, ale každému samostatně. Jeden druhého neslyšel. A teď si můžeme jejich odpovědi porovnat.
3: Kdy jste si poprvé dlouze podívali do očí? Kdy to bylo?
4: No to muselo být hned, jak jsme se jako potkali. Jak mě se líbila, no, tak jsem na ní koukal.
5: Já bych řekla, že už při první příležitosti, když jsme se potkali na té zábavě tam v Chabařovicích.
3: Jaký má pohled?
5: No hezkej, má modrý oči. Hezkej, milej pohled.
3: Kdo zavírá přilíbání oči?
5: Asi já.
4: Asi ani nikdo z nás, bych řekl.
3: Kolik jste mu napsala milostných dopisů?
5: Yeah. Bylo to dost, já bych řekla jednou za 14 dní jsem mu psala.
4: Ale těch moc nebyla, ona byla na to psaní byla docela liknavá. Takže.
3: Jaké jídlo vy máte nejraději, co vás potěší na stole?
4: Já mám rád i český jídla, no, bramborový salát, řízek, knedlíky.
3: Jaké jídlo má nejraději?
5: No to český pravý. Knedlo, vepřo, nebo bramborový salát a řízeček, nebo řízeček a brambor.
3: Kolik sní manželka knedlíků?
4: Dva.
5: Já? Dva.
3: Kam jste jeli poprvé k moři?
4: My jsme nejdřív jezdili do NDR.
5: Nahoru do Německa.
3: Jaké bylo vaše první auto?
5: Je Peugeot. Peugeot.
4: Žigulík.
3: Kdo víc trestal děti?
4: My jsme je netrestali. Když tak dostali ode mě něco, ale to byly výjimky vyloženě.
3: Kdo víc trestal děti?
5: Jednou dostala Hanička na zadek.
3: Od koho?
5: Od Fandy.
4: Měla období, kdy byla jako neposlušná, umíněná, nechtěla jít domů, nechtěla se zout a přišly babičky a začaly do toho povídat. Tak já jsem je nechal a potom jsem říkal, běžte dovnitř všichni a dal jsem jí na zadek a tím to bylo vyřešený, už navždy.
5: No a to byl ten nejhoršejší tatínek.
3: Nešte vás něčím nějakým zlozvykem?
5: Ne, nemůžu říct, že by mi... No. Ne, fakt nevím.
3: V čem vás chtěla změnit?
4: Ve všem.
3: Ve kterém oblečení vypadá svůdně?
5: No když má oblek. Když má oblek.
4: Ve obleku.
3: Pozoroval jste někdy ženu, když spí?
4: Jo, ano.
3: A ona vás?
4: Určitě taky.
3: Pozoroval vás někdy, když spíte?
5: Ano. A já ho taky pozoruju. A on je tak málo mluvný, ale v noci někdy mluví.
3: A je horňák nebo dolňák?
5: Já tak tohle nevím.
3: To jste nevypozorovala za 60 let.
5: To jste nevypozorovala.
3: Typujete ho na co?
5: Na všechno.
3: Jste horňák nebo dolňák?
4: Já jsem obojí asi.
3: Kdy má František takový ten nejzamilovanější nebo nejhezčí pohled? U čeho? Kdy?
5: Asi když se milujem.
3: Kdy máte ten nejhezčí pohled? Zamilovaný.
4: Asi při milování je to hezký, ne?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: V závěru života už člověk přemýšlí, kolik má ještě času, co by chtěl zvládnout a kolik dní mu osud ještě dopřeje po boku svého milovaného. Co by si ještě přáli Uršula a František Wolfovi?
5: No, aby jsme byli zdraví, nebo aspoň tak, jak jsme na tom. Někdy nás trošku bolí koleno, anebo záda, ale cvičíme. Já cvičím denně 1000 cviků v posteli.
4: Pět pohybu. Pohyb. Ano. Jako nechtěl bych my by se mohli, já říkala, že být u dcery vlastně vrný a já to bych koukal z okna na Labe. Jeden den, druhý den, měsíc, rok, nebo jak dlouho. To já tady radši budu běhat po zahradě, něco dělat a tak dále, abych se jednak pohyboval a jednak i zabavil. No. Nechci žít, abych čekal, až umřu. Ne? Já jsem říkal ženě, já bych nejradši, až to na mě přijde, vypad z traktoru a budu sekat trávu a byl mrtvej. Abych se nemusel trápit. Tak to rozumíte. Jako.
5: Nejlepší by bylo usnout a nevzbudit se. No, ale bohužel to na každého nepřijde takhle. No.
3: No a není tohle láska, že vlastně uvažujete i takhle spolu, až do jakého okamžiku dojdete společně a společně zase. Tak jako jste do života vstoupili a opustíte?
5: Ano, ano.
4: Přesně tak, to je, ano.
5: Ano, aby jsme odešli společně. K tebe velkou rakev.
3: A teď mi ještě řekněte, to nás taky zajímá, uplynou ta léta. Vy sami říkáte, že vás čeká diamantová svatba. Jak se ta láska za ty léta změnila? Změnila-li se?
5: Nezměnila. Já bych řekla, že se nezměnila. Já ho mám čím dál tím radši.
4: Asi se to moc nezměnilo, to má pravdu. Jako no, ten vztah je, to je vlastně, že jo, zalíbení, přátelství,
5: pochopení
4: a tak dále. A já jsem měl vždycky takovou zásadu, že co jsem nechtěl, aby mi někdo dělal, tak jsem taky nedělal. A to je i v tom vztahu. Když někdo podvádí manželku, tak se nemůže divit, když potom se mu to vrátí, že jo, nebo tak. No. A my jsme takovýhle věci nikdy nemuseli řešit, naštěstí. No.
5: My jsme se nikdy v životě nehádali. Doopravdy, s Františkem to ani nejde. Já to sama nemám ráda, já mám ráda, když je pohoda, když jsou lidi k sobě milí a přála bych si, aby byli všichni milí a hodní na sebe, aby nebyli takový ty egoisti, aby nebyli takový ty, který si myslejí, že musí mít miliony. Jo, ty miliony někdy nepřinesou těm lidem vůbec nic. Maminka moje říkávala, každý člověk by měl mít stejnou porci svědomí, tak by bylo na světě dobře. Není to tak?
3: Jak ta láska vypadá v tomhle věku kolem osmdesátky? Je ještě čas na obětí, políbení a takovéhle věci. Patří to k tomu?
4: Já jsem volízaný jako meloun.
3: Je to tak?
5: U nás by neexistovalo, že bychom ráno stali a že bychom si nedali pusinku, že bychom večer šli si lehnout a nedali si pusinku a během dne, že bychom si nedali pusinku. My se rádi pusinkujeme.
3: Je něco, za co byste mu v tom vztahu vy chtěla třeba poděkovat, říct, Františku, já ti v životě a zcela vážně děkuju za to, že tohle a tohle.
5: Já bych chtěla poděkovat za celý život, protože on byl vždycky čestný, pracovitý, milý člověk, láskyplný. Vůči dětem, vůči rodině, nikdy mě nepodved, vždycky měl jenom mě, já jsem byla ta jediná a to stejný bylo ode mě taky.
4: No, já bych řekl, že jí beru takovou, jaká je. Asi každý člověk je nějaký, jo, ale no, já to beru ty plusy i minusy, který má. A já jsem šťastný. Jako, no, mám o mě strach. To jako je vidět, když jsem má rodil, tak ta dělala všechno možný i nemožný. No.
3: Máte i vy někdy strach o ní?
4: Samozřejmě. Ona je taková impulzivní, no.
3: Jak by se ta láska v tomhle věku dala popsat?
4: No je to spousta věcí, ale říkám, je to respekt, je to přátelství, je to zalíbení asi taky. No, pochopení jeden k druhému. Vždycky se snažím pochopit, co ona se vlastně chce, protože někdy je to složitý, no. Jo, asi tak, no.
3: A je to nějaký jako hřejivý pocit, který máte, strach od toho druhého? Jsou tam ještě ty motýly v břeše jako na začátku? Jak se ta láska projevuje v tomhle věku?
4: No je to asi všechno dohromady, ne? Jako strach a štěstí a asi jo, takhle no.
5: Ty něžnosti a to je, to je to pořád takový hezký, jako to bylo za mlada. No.
3: Je to hezké mít ho vedle sebe.
5: Ano, ano, je, je. Já si neumím představit týden bez něj. V obráceně taky ne.
3: Milujete jí?
4: Ano, samozřejmě. To můžu říct i na hlas. No, mám jí rád a miluji jí. No.
3: Milujete ho?
5: Ano, miluju. A jsem šťastná, že jsem ho poznala. Že přišel do Chabařovic.

0: Uršula a František Wolfovi už vědí, že láska ve vás dokáže probudit sílu, o které jste neměli ani potuchy. Pomůže vám překonat útrapy dětství, nesnáze v dospělosti, vyléčit tělo a zahřát duši.
1: Francouzský básník Voltaire napsal: láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
0: Pusťte i vy lásku do svého života. Nebraňte se. Nic vás to nestojí. A přitom jedním citem dáváte i dostáváte. Je to krásné.
1: Tak to vnímá Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas, zprávy.
3: Jihomoravští silničáři spustí ještě letos dalších 8 dopravních staveb. Nízké hladiny řek komplikují vodáckou sezónu. A zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Opravy dalších 8 silnic chtějí ještě v tomto roce zahájit jihomoravští silničáři. Souhlas s vypsáním zakázek jim dnes dali krajští radní. Ve všech případech se jedná o rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy. Je mezi nimi třeba cesta mezi Židlochovicemi a Žabčicemi nebo mezi Oslavany a Ivančicemi. K těm nejnákladnějším bude patřit rekonstrukce průtahu městyse Běhařovice na Znojemsku, říká mluvčí správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Monika Švehlová.
4: Téměř 700 metrů dlouhý úsek bude mimo opravy samotné vozovky zahrnovat veškeré související stavební objekty, jako inženýrské sítě a jejich přeložky, parkovací stání, chodníky. Předpokládaná hodnota této zakázky je 66 milionů korun a stavební ruch by to měl začít v podzimních měsících tohoto roku.
3: Většina vodáky oblíbených řek v Česku má aktuálně nedostatek vody. Na Vysočině je to například Sázava, na které se hladina vody pohybuje na limitu sjízdnosti. Ve vysílání Českého rozhlasu to dnes řekl předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček.
5: Projet se dá, ale musíme počítat s tím, že některá místa, hlavně podjezy, mohou být hůře projezdná, kde bude nutné vystoupit a ty lodě tam tahat. Ono se to může samozřejmě změnit. Zaprší, případně zase bude více teplo, takže se to může zase klesnout, stoupnout.
3: Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži se zranili dva lidé. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských záchranářů ve Zlíně Veronika Slaměnová. Jednoho zraněného převezla sanitka do nemocnice v Kroměříži. Druhého s vážnějším zraněním transportoval vrtulník do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Havárie zároveň přerušila dodávky pitné vody ve velké části města.
0: Sport.
3: Fotbalový útočník Tomáš Chorý zůstává v mistrovské Slávii. Ke konci minulé sezóny ho šéf představenstva Jaroslav Tvrdík vyřadil z kádru kvůli opakovanému nesportovnímu chování v zápasech. Majitel Slávie Pavel Tykač ale teď rozhodl, že se Chorý vrací do týmu před novým ročníkem. Potrestaný vyřazením byl i David Douděra, který si hledá zahraniční angažmá. Jaroslav Tvrdík chce, aby se ve Slávii neobjevovaly v utkáních negativní emoce.
6: Všichni chceme udělat ve Slávii víc proto, aby jsme tolik nepodléhali atmosféře zápasu, aby jsme si dokázali udržet tu zdravou mentalitu, ale aby to naše chování a vystupování na hřišti a na veřejnosti, aby bylo důstojnější a nenechávali jsme se tolik strhávat jednotlivými ligovými zápasy.
3: Nový ročník fotbalové ligy začne v sobotu. Mistrovská Slavia do něj vstoupí o den později proti Slovácku.
0: Počasí.
3: Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Nejvyšší teploty budou 21 až 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na D1 z Brna do Prahy na Šmejkalce ještě více omezili provoz. Dnes večer a celou noc až do zítřejšího brzkého rána se mezi 24. a 23. kilometrem jede pouze levým pruhem. Kolona se tvoří za sjezdem na Chocerady na 26. kilometru. A na silnici 52 je silný provoz na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, přátelé rozhlasového archivu. Taky se vám to někdy stane, že slyšíte třeba v dabingu nějaký hlas dřív známého českého herce a v tu chvíli ne si vzpomenout na jeho jméno. Ne, já jsem to měl svého času u starých rozhlasových nahrávek. Ten hlas mi byl tak důvěrně známý. Kolikrát jsem ho jen slyšel. A já jsem tenkrát ještě nepoznal, že to byl v pravém slova smyslu opravdu rozhlasový herec, pan Antonín Zíp.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to přesně tak, jak jsem říkal na začátku dnešního divadla. Stejně jako mělo svého času vlastní herecký soubor třeba filmové studio Barrandov, měl své herce i Československý rozhlas. V divadle nebo na plátně jste je často nepotkávali, ale v rozhlase tam to byla jiná. Pan Antonín Zíp patřil k těm nejoblíbenějším a taky nejobsazovanějším. Určitě si ho pamatujete třeba jako doktora Mortimera z Doylova Psa Baskervilského.
2: Sherlock Holmes, jenž zpravidla chodíval k snídani velmi pozdě, seděl tentokrát již za stolem. Právě jsem vzal do ruky vycházkovou hůl, kterou zde náš návštěvník včerejšího večera zapomněl. Byl to pěkný masivní kus dřeva s cibulovitou rukojetí, hůl onoho druhu, které se říká Singapurka. Těsně pod rukojetí byla hůl obtočena stříbrným prstencem širokým skoro na dva prsty. Lékaři Jakubu Mortimerovi, jeho přátelé z LNHC, bylo na kroužku vyryto a letopočet 1884. Byla to přesně taková hůl, jakou nosívali staromódní rodinní lékařové, důstojná, solidní a uklidňující.
3: Nože, Watsone, co jste vyčetl z hole našeho včerejšího návštěvníka, kterého jsme na neštěstí nechali čekat nadarmo?
2: Myslím, že není problém zjistit několik dat o věku a lékařské dráze tohoto muže, milý Holmesy. Vzal jsem ze své malé lékařské poličky adresář lékařů. Bylo tam několik Mortimerů, ale naším návštěvníkem mohl být jenom jeden jediný. Přečetl jsem záznam na hlas. Mortimer Jakub, promován 1882, adresa Grimpen, Dartmoor, Devonshire. V tu chvíli někdo zazvonil u dveří.
3: Vsadím se, že je to doktor Mortimer. Prosím vás, otevřete mu, Watsone. Je to váš kolega v povolání a vaše přítomnost mi snad bude užitečná.
2: Šel jsem otevřít. Muž, který za dveřmi stál, se mi skutečně představil jako doktor Mortimer. Byl to velmi vysoký, hubený muž s nosem dlouhým jako zobák, jenž strměl mezi dvojicí šedých, bystrých očí, blízkajících spod brejlí se zlatými obroučkami. Když vstoupil, padl jeho pohled na hůl v Holmesově ruce.
4: Jsem tak rád. Nebyl jsem si jist, zda jsem ji zapomněl zde nebo v kanceláři lodní společnosti. Nechtěl bych o ní přijít za nic na světě.
3: Je to patrně čestný dar.
4: Ano.
3: Od nemocnice Charing Cross?
4: Od několika tamních přátel. Dali mi to k svatbě.
3: Ouha, to je zlé.
4: Proč je to zlé?
3: Jen potud, že jste pošramotil naše úsudečky. Domnívali jsme se podle jistých náznaků, že jste dosud svobodný. Nože, nyní by doktor Jakub Mortimer...
4: Pan Mortimer. Pan. Pouhý, obyčejný chirurg.
3: A zřejmě muž přesného myšlení.
4: Diletant ve vědě, pane Holmesi, sběratel mušliček na břehu velkého neznámého oceánu. Velmi mne zajímáte, pane Holmesi. Odlitek vaší lebky, pane... Dokud nebude k dispozici originál, by byl ozdobou každého antropologického muzea. Nechci být nevkusný, ale musím přiznat, že bych měl hrozně rád vaši lebku.
3: Jste, pane, jak vidím, stejným nadšencem ve svém oboru jako já v tom svém. Z vašeho ukazováčku usuzuji, že si kroutíte cigarety. Neváhejte si zapálit. Mám za to, pane, že jste mne včera a znova dnes nepoctil návštěvou jen z toho důvodu, abyste si mohl prohlédnout mou lebku.
4: Nikoliv, pane Holmesi, nikoliv. Ačkoliv jsem šťasten, že jsem měl příležitost i k tomu. Přišel jsem k vám, pane Holmesi, protože vím, jaký jsem nepraktický člověk a protože jsem se ocitl náhle tváří v tvář problému krajně vážnému a mimořádnému. A jelikož vím a uznávám, že jste druhý největší odborník v Evropě...
3: Myslím, doktore Mortimere, že byste jednal moudře, kdybyste mi laskavě bez dalších okolků prostě pověděl, jakého druhu je věc, ve které si žádáte mé pomoci.
4: Mám v kapse rukopis...
3: Spozoroval jsem to, jakmile jste vstoupil do místnosti.
4: Je to starý rukopis.
3: Začátek 18. století, leč by to byl padělek.
4: Jak to můžete říci, pane?
3: Po celou dobu, co jste hovořil, jste mi umožňoval studovat část papíru vyčnívajícího na dva prsty z vaší kapsy. Byl bych věru špatným odborníkem, kdybych nemohl určit stáří listiny s přesností zhruba na desetiletí. Možná, že jste četl mou monografii o této otázce. Kladu váš rukopis do roku 1730.
4: Přesné datum je 1742. Tento rodinný dokument mi svěřil svého času Sir Charles Baskerville. Jehož náhlá tragická smrt vyvolala před 3 měsíci v Devonském hrabství tolik rozruchu. Mohu směle říci, že jsem byl nejen jeho lékařem, ale i jeho osobním přítelem. Sir Charles byl muž bystrého rozumu, pane, člověk chytrý, znalý světa a měl k blouznění a k obrazotvornosti tak daleko jako já sám. A přece bral tento dokument velmi vážně. A jeho mysl byla připravena přesně na takový konec, jaký potom vzal.
3: Vypadá to jako nějaký záznam.
4: Ano. Je to záznam o jisté pověsti, která se traduje v rodu Baskervillů.
3: Domnívám se však, že si přejete mé rady ve věci modernější a praktičtější.
4: Ano. Jde o věc krajně praktickou a naléhavou, jež musí být rozřešena do 24 hodin. Dovolíte-li, přečtu vám podstatnou část rukopisu.
2: Holmes se opřel o lenok své židle, sepjal ruce svým způsobem, to jest tak, že se dotýkali konečky prstů, a zavřel oči s výrazem člověka odevzdaného osudu. Doktor Mortimer otočil rukopis ke světlu a přečetl hlubokým, nemelodickým hlasem následující podivné starosvětské vyprávění.
4: O původu psa rodu Baskervillů bylo jest mnoho zkazek. Pravdivá jest však toliko tato. Věstež, že v době veliké rebelie na zboží baskervilském sezením byl Hugo téhož jména, muž krom obyčej divoký, hrubý a ukrutný. Řečený Hugo jest zahořel vášní k dceři rolníka svobodníka, leč pana děva jsou ctná a pověsti cudné, vyhýbala se mu sečbila. A tak se jest přihodilo, že Hugo s darebnými svými kumpány se k radí k chalupě připlížili a panu unesli. Uzamklí v jedné z komnat zámeckých a odali se pustému truňku. Děva pak, tísně na bázní o svou počestnost, se odhodlala k srdnatému skutku. Slezla z podkroví povětvých břečťanů a vydala se napříč přes blata k domovu. Když Hugo, připlíživ se v chtíči dívčině komnatě, spatřil, že ptáček uletěl, rozlítil se zběsile, zapřísahal svůj život mocnostem zla, podařili se mu mladici stihnouti a vyřítil se k pronásledování na své klisně po boku sloveckou smečkou vypuštěnou z psírny. Jeho kumpáni pak vydali se za ním, sledujíce jeho stopu svými psy. Stopa vedla stále hlouběji do blat. Tu se kolem nich mihla černá Hugonova klisna, vlekouc za sebou otěže a s prázdným sedlem. V zápětí pak se jim naskytlo hrůziplné vidění na malé mítině v prostřed úzkého údolí. Měsíc jasně svítil na mítinu a v jejím středu ležela nešťastná děva, mrtvá hrůzou a vyčerpáním. Leč vlasy na hlavách o něch 3 bezbožných rufiánů nevstali proto, že viděli mrtvou mladici, ani proto, že opodál spatřili mrtvolu Hugona Baskervilla, ale že viděli, kterak nad Hugem stojí a jeho hrdlo drásá cosi příšerného. Obrovská černá bestie, mající tvary velkého loveckého psa, ale větší než jakýkoliv pes, na němž kdy spočinuli smrtelné oči. A právě v tu chvíli, kdy se dívali, ta věc vyrvala je z Huga Baskervilla hrdlo, načež, když se obrátila s planoucíma očima s mordou, z níž kanula krev, ti 3 muži vykřikli strachy a pořády ječíce ujížděli přes blata, aby život spasili. Jeden, tak se praví, téže noci zemřel jest na to, co viděl, a ostatní 2 byli mátožni, do konce svých dnů. Takový, synové moji, jest příběh o zjevení psa, jenž jak se praví, tak zle sužoval rod od oněch dob až po nynější časy. Než přece se můžeme odevzdati do nekonečné dobroty prozřetelnosti, jež jistě nebude navěky trestati nevinné, dále než do onoho třetího a čtvrtého kolene, jak hrozí písmo svaté. Této prozřetelnosti, synové moji, vás poroučím a radím vám, abyste pro opatrnost vyhýbali se blatům, vřesovišti, slatině a bařinám v oněch hodinách temnoty, kdy moc zla jest nejsilnější. Toto píše Hugo Baskerville svým synům Rogerovi a Johnovi s poručením, aby nic o tom neříkali své sestře Alžbětě. Tak, pane Holmesi, nemyslíte, že je to zajímavé?
3: Zajímavé. Pro sběratele pohádek, pane Mortimere.
4: Nuže, pane Holmesi, poskytneme vám nyní něco poněkud modernějšího. Zde toto je výtisk časopisu Devon County Chronicle ze 14. června tohoto roku. Obsahuje stručnou zprávu o tom, co vyšlo najevo o smrti sra Charlesa Baskervilla, jenž zemřel několik málo dní před tímto datem. Prosím, čtěte.
3: Ukažte. Nedávné náhlé úmrtí sir Charlesa Baskervilla, jenž byl pro nastávající volby považován za pravděpodobného kandidáta liberálů za střední Devon, pohřížilo celý kraj ve smutek. Sir Charles, jak obecně známo, získal velké peníze spekulacemi v Jižní Africe. Na zámku Baskerville se usadil před pouhými dvěma lety a je dobře známo, jak dalekosáhlé byly rekonstrukční a zvelebovací projekty přerušené nyní jeho smrtí. Dne 4. června Sir Charles oznámil, že má v úmyslu odejet příštího dne do Londýna. Téhož večera vyšel na svou obvyklou noční procházku. Z této procházky se již nevrátil. Když Barrymore o půlnoci zjistil, že domovní dveře jsou ještě otevřené, byl krajně znepokojen a vydal se hledat svého pána. Ve dne poprchávalo a tak bylo snadné sledovat šlépě Sir Charlese po celé aleji. Na půli cesty je branka, která vede ven na blata. Několik okolností naznačovalo, že Sir Charles u této branky po nějakou dobu prodlel. Pak kráčel dál alejí a jeho tělo bylo potom skutečně nalezeno na konci tohoto stromořadí. Jedna skutečnost, jež nebyla vysvětlena, je Barrymorova výpověď, že ráz šlepějí jeho pána se změnil od chvíle, kdy minul branku vedoucí na blata a že Sir Charles od tohoto místa patrně kráčel po špičkách.
4: No, pane?
3: Na těle Sir Charles se nebyly zjištěny žádné známky násilí, a ačkoliv lékařova výpověď konstatovala neuvěřitelné, téměř křečovité stažení svalů v obličeji, mimochodem tak znetvořující, že doktor Mortimer zpočátku ani nechtěl věřit, že tu před ním leží jeho přítel a pacient.
4: Ano, ano, tak je to.
3: Bylo vysvětleno, že jde o příznak nikoliv neobvyklý v případech dušnosti a smrti slabostí srdce. Toto vysvětlení došlo plného potvrzení pitvou, jež prokázala dlouhotrvající organickou chorobu srdce a koronerova porota vynesla verdikt v souhlase s lékařským posudkem.
4: To je vše, pane Holmesi. Toto jsou veřejně známá fakta kolem smrti sra Charlesa Baskervilla.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Čím niterněji a přitom civilněji herec v rozhlase promlouvá, tím je jeho výkon lepší. Herec tu může upoutat pouze vnitřním prožitkem, popisoval Antonín Zíp svou hereckou profesi u rozhlasového mikrofonu. A těch jeho rolí a roliček bylo opravdu nepočítaně. Často sice jenom tak říkajíc doplňoval ostatní, důležitější spoluhráče, ale jeho charakteristický hlas se nikdy nestratil. Poslechněte si ho třeba v povídce Kapr na úsměvno Vladimíra Rohleny, kde hlavní part vypravěče patřil Františku Filipovskému.
2: Teď už to pomalu začíná. Otec připevnil až docela nahoru na stromek hvězdu, poodstoupil, znaleckým okem ohodnotil svou práci, tu a tam upravil a uhladil třásně, potom zašel do kuchyně pomoct při chytání kapra a vypravil se s Ivanem na procházku. To je toho. Jednou za rok touhle dobou vyzve syna a neplete se. Jde ven. Je svátečně naladěn a má autoritu. Usměje se na souseda Troníčka, který má plné ruce dárků a marně se pokouší odemknout. Zahlaholí. Tak co? To bude radosti. A vážným krokem sestupuje se schodů. Popřeje bodře správcové, která se jako z udělání točí v chodbě, vyjde na chodník a chvíli pozoruje oblohu. Já se pamatuju, řekne po chvíli, že dřív byly Vánoce vždycky na sněhu. Totiž skoro vždycky. A sněhu bylo i po kolena. Po moje nebo po tvoje, ptá se syn. Po moje, řekne vážně. Až semhle. I kolikrát víc. A padaly takhle velké vločky. Kde pak dneska? Já vím, řekne syn, ty jsi měl lyže ze sudu a jednu brusli. Byla to pravá kolumbuska, zasní se otec. Ale ty si nevážíš ničeho. Rozvážně potom vysvětluje, že by si Ivan měl víc vážit svých věcí. Že nic není zadarmo, na všechno, že musí on, otec, sperně vydělat. A teprve po několika krocích zjistí, že není nikoho, kdo by ho poslouchal. I obrátí se a uvidí syna u kádě, která poštuchuje kapry a strká jim do krku prst. Ivane, zvolá přísně. A Ivan se loudá, jako by nic k němu. No proto, řekne otec. A marně si vzpomíná, kam poschovával všechny dárky. A hráli jste hokej, tati, tenkrát? Ptá se syn, aby řeč nestála. Hokej nehráli. My měli hochu jiný starosti. Pak se oba odmlčí, koukají po výkladech a dívají se do oken. Tamhle už jsou taky hotovi. Tady už mají dokonce rozsvícené svíčičky. A tamhle nemají asi vůbec nic. Zajdeme na čaj, rozhoduje otec. Pro zahřátí. Je tak nějak vlezlo, aby se nás nakonec nechytila chřipka. Syn nic nenamítá. Bude tam pan Novotný a pan Klán a pan Sýkora a budou si povídat o kaprech. Jako vždycky. Potřesou si se všema rukama. Tak co? Všechno v pořádku. Pane vrchní, 4x grok. A pro děti čaj s citronkem. Ale jen naskok, pánové, jen naskok. Já musím ještě dodělat salát a vůbec. Jenom naskok. Ještě několik všeobecných slov a začíná každoroční rozprava.
3: Vaspiku.
4: No, to jsou dobroty.
3: No, Vaspiku. Já ho například Vaspiku vůbec nejím. Ten já.
5: Bodej Vaspiku. No. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený. No to bych řekl. Pěkný kousek.
6: No nesmysl, smažený ho dělá každý, to spíš pečený. Pěkně na máslíčku, no. Dát ho do trouby, polít máslem a no, no, podávat no. K němu malé bramburky a ozdobit petrželí. No.
7: Tedy já bych ho rovnou uvařil. Ne? Uvařit. Ovšem to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. No. Já nemám kroucený kapry rád.
3: Nebo když jsou sardelky, tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat a za 20 minut šťávu zaprášíme moukou, podusíme, zředíme polívkou a... No, a omáčku můžeme zalít kyselou smetanou.
5: Mě ho maminka vždycky dělala na černo. To bylo moje. švestky, ořechy, hrozinky, no samozřejmě očištěné a spařené.
3: No to se ví, no, to
5: mandle
3: ví.
5: Pěkně rozkrajené na nudličky.
3: Černík.
5: No, trochu červeného vína.
3: Víno.
5: Dobrý knedlík.
3: A daj mi pokoj s knedlíkem, ještě ke kapru knedlík. A víno do toho, vždyť je to hřích, lej do toho víno.
7: Samozřejmě, na paprice. Na paprice, víte, to je jiná. S nudlema. No, a na paprice s nudlema. No, to je lepší než slepice.
3: Ajajaj, to se zase neschodnem. Faspiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
5: Prosím tě.
3: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
5: A byl to vůbec kapr?
3: Víte, ti nelžu, pak mi ne kapr. Tak páni, tu naši ne, ale pijánko. A pan Novotný, Klán, Sýkora a tatínek si vemou potichoučku a opravdu začnou pijánko.
4: Máme kapra, jak ho upravíme. Máme kapra, jak ho upra, máme kapra, co o kapru víme. Máme kapra, jak ho

0: Tak já, jo, řekne pan Novotný, naznačuje, že se zamýšlí, poposedne a začne. Neříkejte mi, že kapr je hlupák. Kapr není hlupák. Kdepak? Mně vám se stala jednou taková zvláštní věc. Jdu na ryby a když už jsem na břehu, tak koukám, že jsem nechal doma háčky. No to se může stát, ne? Je to zatraceně nepříjemné, ale co dělat? Vracet se přece nebudu, vždyť je to lán cesty. Tak si sednu, nahodím vlasec jen tak a koukám. Najednou to zavířilo. Hele, hele, a kousek ode mne. Takovýhle kapr. Vystrčí z vody papulu a koukáš, koukáš, povídám mu. Jo, koukám, povídá kapr. Jen koukej, koukej. Vemu ho kamenem, myslím si, provokatéra. Proč nepřišel včera? Ale dělám jakoby nic. Kapr taky. Když už mi to bylo hloupý, tak mu povídám. Ještě koukáš? Ještě. A zase jakoby nic. Tak vemu kámen. No kámen. Kamínek to byl. A pic po něm. Dívá se. Neuhne. Pak kývne hlavou a je v trapu. No proto, myslím si. Za chvíli se objevil zase. Vymrštil se a hodil po mně kus chleba. A pak povídá. Abys teda věděl, já jsem vychovaný kapr. Já vím, že kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Tak ahoj. A už se neukázal. Pan Novotný dovyprávěl a otočil se k dětem. Milé děti, ne abyste ubližovali němé tváři. Může být, že by vám to měla za zlé.
1: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát veršem. Koupil si nepromokavý papír, dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři, pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích. Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stričku, tak krásně zelený. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A co dušičky?
2: Děkuji za optání.
1: Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý. Podívejme se, řekli si rybáři, takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme. Musíme se s ním seznámit. Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku. Z toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná, já si ještě vzpomenu.
3: I byla řada na Ivanově otci, aby vyprávěl svůj kapří příběh s mravním naučením, vhodným i pro dětské posluchače. Ale dříve, než popustil úzdu své výmluvnosti, zadíval se na hodinky a bylo po všem. Platit a pěkné poručení doma a šťastné a veselé bohatou nadílku a my už musíme běžet. To je on, prohlásil cestou domů Ivan, ukazuje na kapříka, který plul v síťovce v létržní třídou. Co on, jaký on, ptal se otec. No to je on, co o něm vždycky vyprávíš, tati. No ten, jak se nešťastně zamiloval a skočil na tu žížalu.
4: Já se tak těšil.
3: No dobře, míní otec, ale mamince ani můk. Ani můk, slibuje syn a capká vedle dlouhonohého táty. Ale že to byl on, tati, viď? A zase potkávají známé a hlaholí se. Všechno nejlepší a Jezusku, toto letí, tak už koloběžku, toto letí. Ivanovi rudnou uši chladem i samou radostí. Třeba už dostane kolo. Nebo pravé brankářské nákolenky, jako má Jirka Jandejsku. Nebo... A drží se pevně táty za ruku. Už se ani nedívá kolem. Už by chtěl být doma a mít před sebou takového docela obyčejného kapra, který nemluví ani nepíše básničky, ale voní a má kostičky. Dej pozor, člověče, kostičky. A už jsou doma. Ovana je sedmero vánočních vůní a ruch a zmatek a cinkot nádobí. Rovnýma nohama vpadnou do poezie i prózy Vánoc. Maminka si jen tak loktem odhrne vlasy z čela, protože má umáčené ruce. A takové je to snad ve všech rodinách. Jestli pak mi bude stačit olej na smažení a ten salát, prosím tě, schválně ochutnej ho. A kam jsem dal ten balíček, když přece byl určitě pod košilem a... No tak jak to, že nechceš jít pro pivo? My se s maminkou tady... To a mladý pán nechce jít, prosím, pro pivo. Takhle je to snad ve všech rodinách. Jenomže ryby nemám nasolený, Jiříčkovi dej teplený, kuchyní se pára valí, proč jsme vlastně hosty zvali, jen ať se nic nepřipálí. A vločka za vločkou k zemi se snáší, šťastné a veselé rodině vaší. Jenomže dárky nejsou zabaleny, ryby nejsou nasoleny, rybí oko smutně kouká, Jezusko, te kde je mouka, co tam pepře ještě chybí, nejradši bych byla kdyby. A malá sněhová vločka na dlani roztaje, ať ještě chvilku počká, když tady zima je. Jenomže to by člověk vylít z kůže, nikdo mi nic nepomůže. Takhle je to od jak živa, kdo se to dal do pečiva. Kamna začnou strašně sálat, ochutnal si už ten salát. Ryby, salát, kremrole, všechno už je na stole. A už se smrklo, vítr se točí komínem, maminka podořila naběračku do husté polévky. Zase to byl mlíčňák, kolik let už jsem nedostala jí krnáče. A vzpomíná si na Vánoce u nich na vsi. Oči se jí trochu zalejí, ale to nic, to je z toho kvapu. Jen jestli na nic nezapomněla. A pak zazní cinkot příboru, všechno bude takové jiné a slavnostní. Jen malá, něžná vločka zapadne do zahrad. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou spát. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě dvě rozhlasové vzpomínky na herce Antonína Zíba zařadíme do dnešního divadla pro vaše uši. Ta první připomene jeho účinkování v rozhlasovém publicistickém pořadu Piš a slyš. A ta druhá, to je Zíbův kronikář v dobovém seriálu, vlastně v jednom z prvních svého druhu v rozhlase v 60. letech. Jmenoval se Z kroniky naší obce a jak už řečeno, tím kronikářem tu byl právě Antonín Zíb. Tak zůstávejte ve zdraví a já vlastně, jako tak trochu samozvaný kronikář v rozhlasovém archivu, se s vámi těším už teď zase někdy naslyšenou.
2: Klid, klid, prosím. Dnešní opus, pořad Piš a slyš, vydání 26. a to převážně hudební. Tempo rubato agitato, sem tam i pizzicato, allegro humoroso i furioso. V 60. minutě je generál pauza. Připraveni?
3: Jo.
2: Tak jedem. S, dva, tři, čtyři.

0: A dnešní opus má tyto části. O hudbě, oblékání a jídle před 300 lety.
1: Mě by strašně zajímalo to oblékání.
2: Samozřejmě, samozřejmě, slečna. Tak tedy, oblékání bylo velmi přísně odstupňované. Záleželo by na tom, bohunko, zda bys seděla na zámku, v nevolnické chaloupce, v rodině měšťana, kupce nebo řemeslníka. Ale já jsem přesvědčen, že bys chtěla jít s módou. Být oblečená podle poslední módy, to je totiž sen všech žen a dívek od nejútlejšího věku až po věk kanonický.
1: Prosím, a co to je věk kanonický?
3: Hele, hele, poslouchej, Loutnu. Ano, vidíš, na tohle se taky hrálo před 300 lety.

0: Loutna patří v té době vedle harf, citer a mandolín k nejoblíbenějším strunným nástrojům.
1: A kdy už mi povíte o tom oblečení?
0: U kolegy, prosím.
2: Ano, ano, tady dobře, u kolegy. Tak tedy, právě v polovině 17. století vychází z módy španělský i holandský límec a objevují se výstřihy, zdobené po nejvíce krajkou. Dámské šaty z té doby mají špičatý živůtek, vpředu prodloužený podpas. Běžnou módní barvou je zelená a růžová ve všech odstínech. Vrchní oděv zelený, spodní růžový.
1: Tak vám pěkně děkuji za poučení.
2: O, rádo se stalo, dívčino, ale poučení nikdy dosti. Postůj, mladá noho, postůj, protože jsem tu objevil ještě jeden zdroj poučení. Jakéhosi společenského rádce, jak se chovati u stolu. Titul: mravictné, mládeži potřebné. No, třeba se něco z toho bude hodit. Prosil bych ukázku.
3: Když pak jídlo přineseno, bude na stůl postaveno, modlitbu máš hned říkati, aneb nábožně zpívati, slovy nepříliš dlouhými i jiným dobře známými. To vše spravě, jakž přísluší, otevři oči i uši, kdož by čeho potřeboval a tobě jen návěstí dal, ty stojek té potřebnosti podejš jemu.

0: prošafností, aby nepolil někoho, nepřevrhl něčeho. Načež též pozor míti máš, když ze stolu co odbíráš, pravou rukou podati máš, přičemž přílišné kvapnosti, střese i též váhavosti. Obétu často škodí, nejeden nemrav provodí.
1: Pěkné, že? A tady je ještě zveršovaný seznam, co všechno je u stolu zakázáno.
0: Na lokty se podpírati, nep na stěnu spoléhati, v hlavě se poškrabávati, blechy na ten čas lapati, v lžících sobě přebírati, předloženou krmí pohrdati, vrchovatou lžíci bráti, na ubrus krmě kydati, do horké silně dmychati, sem i tam rozprskovati, líce jídlem vycpávati, ústy, co svině mlaskati.
2: Takže vidíš, milá Bohunko, že už tenkrát před 300 lety páni rodičové a pedagogové výstražně zvedali prst.
3: 300 let sem, 300 let tam.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dne 3. listopadu dostavil se do naší obce pan Robert Charles Kozlicek z Iowy ve Spojených státech, aby navštívil své příbuzné v obci. Prosím, stačí jedna věta a čtenář naší kroniky ví, že jsme měli návštěvu. Dokonce návštěvu zdaleka. A přitom ho vůbec nenapadne, že kolem takové návštěvy se může semlít spousta věcí a že pamětníci tohoto setkání ještě dlouhá léta budou říkat, jo, když tady byl tenkrát ten Amerikán. Začalo to tím, že do pohostinství u nádraží odpovědný vedoucí Josef Ošický vstoupil v neděli dopoledne příslušník SMB, nezasedl ke stolu, ale pátravě se rozhlížel místností. Rozhlížel se tak pátravě, že některým lidem zatrnulo. Potom se zeptal silným hlasem, kdo z vás je Kozlicek? Nikdo se nepřihlásil. No, Kozlicek. Kozlicek tu není? V koutě si odkašlal Lojza Kozlíčků a hlasem, který nečekaně zamutoval, pravil.
2: Kozlíček bych byl, Kozlíček.
1: Já hledám Kozlicka.
2: Tak Kozlicek nejsem.
1: Řekl Lojza s úlevou a ponořil se do půl litru. Máte nějakého příbuzného v Americe? Ptal se ostře příslušník. Lojza nedopil, jenom hlasitě polkla a zavrtěl hlavou. Ne, nemá. Je tu v obci vůbec nějaký Kozlicek? Nebyl. Jenom Kozlíček. Vy jste jediný Kozlíček v obci?
2: Ne, prosím, ještě mám bratra.
1: A má váš bratr nějaké příbuzné v Americe?
2: To prosím nevím.
1: Příslušník si ho změřil studeným pohledem. Půjdete se mnou. A pak se znovu rozhlédl sálem. Kdo z přítomných ovládá anglický jazyk? Dlouho se nikdo nehlásil. Potom jsem zvedl ruku, protože kdysi dávno jsem se učil The teacher's table is at the window a enclosed we sent you. Nepředpokládal jsem, že by mé znalosti mohly být komukoliv platné, ale přesto jsem chtěl zachránit situaci. Všichni se dívali, jak platíme, jak odcházíme a míříme nejdřív k mladšímu Kozlíčkovi. Holil se. Když viděl oknem příslušníka SMB a svého bratra, zbledl jako stěna. A jakkoliv se říká, krve by se nedořezal, pořezal se rovnou pod nosem a krev tekla proudem.
3: Co? Co se děje?
2: Karle, nemáme nějaký příbuzný v Americe?
3: Kde by jsme vzali v Americe příbuzný?
1: Tak to nevadí, pojďte s námi, řekl příslušník komisně. A odebrali jsme se do budovy místního národního výboru. Znáte toho pána? Zeptal se příslušník, ukazuje na neznámého dlouhána s brýlemi. Kozlíčkové svorně prohlásili, že neznají. Dlouhán vstal, trochu se pousmál a řekl.
4: Já jsem Kozlicek. How do you do?
1: Říká, že se jmenuje Kozlicek. Přeložil jsem pohotově. A ptá se, jak se máte.
4: Yes, Kozlicek.
1: Přitakal dlouhán a ukázal na sebe.
4: Robert Charles. Charles je Karel, víš? Kozlicek.
1: Good, povídal příslušník. Má to i v pase. A yes, Iowa. Robert zase ukázal na sebe a potvrdil.
4: Yes, Iowa.
1: Tak jsme měli všichni radost, že je z Iowy a že je Kozlicek. Lámaně a poutavě nám pak vysvětlil, že jeho grand and grandfather, tedy pradědeček, se narodil v roce 1850 v Horním Dolním a že se v roce 1872 vystěhoval do Ameriky, kde založil rod Kozlicků. Ještě otec Kozlicek umí líp česky než anglicky, ale on, Robert, už umí jenom pár slov. Hele, řekl mi příslušník, zeptej se ho, co dělá, když je z té Iowy. Zeptal jsem se, co dělá.
4: Já?
1: Robert Karel Kozlicek se zatvářil vážně.
4: Já pracuju for the government, rozumíš?
1: Aha, poděkoval jsem. Pracuje pro vládu. Příslušník Hvízdl a Kozlíčkové pobledli, aniž přesně věděli proč. Měli nejasné tušení, že sem přicházejí občas špioni, kteří potají fotografují nádraží, počítají vojáky, když vycházejí z kasáren a hlavně vyzvídají na lidech všelijaká tajemství. Tohle Kozlíčkové už četli několikrát, vždycky, když byl nějaký špion zadržen. A obávali se nejhoršího. Mít v rodině špiona, to není legrace. Podívali se na sebe plni zoufalství zblížící se zkázy a záhuby rodu Kozlíčků. Naštěstí příslušník SMB četl Švejka a nehodlal postupovat jako putinský strážmistr Flanderka. Hele, vyzval mne znova, zeptej se ho, co pro ten government dělá, jo? Oh yes, and what do you work? Chápeš, jo? Co děláš for... government.
4: For government? Já post office, rozumíš?
1: Rozumím. No co bych nerozuměl, je to pošťák, ale i za Kozlíčku dodal s úlevou.
2: To bude mít Bína radost.
4: Bína neznám, I don't know.
3: A co dělá táta? Tatínek, tvůj tatínek, co dělá?
4: Tatínek, father is a farmer, rozumíš? Farmer.
1: Jeho otec je farmářem, přeložil jsem, v Ajově. A to, že dělá for government, znamená, že je státní zaměstnanec.
4: Yes, yes, a farmer. Ty jsi Kozlíček?
1: A kdepak, já nejsem Kozlíček. Tohle je Kozlíček. A tohle je Kozlíček. Já ne, já mluvím anglicky. Čemuž Robert notoval?
4: Ty umíš English?
1: Tak jsme společně, pomalu a s rozvahou spočítali všechny kozličky v Ajově a v Horním Dolním a zjistili jsme, že v Americe je jich 48 a u nás v okrese jen 8.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Pěkný letní večer přeju, vážení přátelé. Máme po 23. hodině a jsme na startu Noční linky Českého rozhlasu. Z brněnského rozhlasového studia vám posílám pozdravy. U mikrofonu je Borek Kapitánček. A tématem těch našich dalších dvou hodin povídání s vámi, posluchači a posluchačkami, škola, případně řemeslo jako jistota. Vysvětlím. Nutili vás rodiče studovat školu nebo učit se v oboru, který vás nezajímal? Mělo to ovšem být vaší životní jistotou? A přestože jste splnili jejich přání, živíte se stejně nakonec tím, k čemu jste inklinovali už v dospívání? A nebo jste si prosadili svůj odvážný sen, vydali se pro rodiče nečekaným směrem a váš úspěch je nakonec dojal? Byla vaše profesní cesta klikatá? A vrátili jste se k oboru, k jehož studiu vás rodičové nutili? Psát příběhy na téma škola či řemeslo jako jistota můžete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900. Budu čekat na vaše příběhy, budu čekat na vaše psaní, ať už budou krátká či dlouhá. To první zkusil jako vždy Bedřich, cituju. Dobrý večer, dneska na tom nezáleží, jestli jste vyučení. Dneska záleží, jestli to umíte, to řemeslo. No, Bedřichu, i s tím se dá souhlasit. Ale nejsem tady proto, abych říkal ano nebo ne, abych souhlasil či nesouhlasil. Jsem tady proto, abych vám popřál hezký večer a společně s vámi poslouchal příběhy na téma škola či řemeslo jako jistota.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jako každý den v té poslední hodině starého a v první hodině nového dne vás potká na naší rozhlasové vlně Noční linka. A jako vždy to je jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, vaše povídání i vaše psaní. Pro dnešek škola či řemeslo jako jistota. A na telefonu už čeká paní Lenka. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer. Já volám ohledně toho, že od kamarádky syn teď promluval, bude z něho kapitán na vojně a v pondělí jako mají už tu promoci zástup. Takže je tak strašně šikovné.
0: No škoda, že nezavolala vaše kamarádka, že by nám to pověděla sama, ale pokud máte trošku bližší vhled, tak mi řekněte, bylo to rozhodnutí
1: jeho napřed byl poručit a potom šel dělat toho kapitána teda, ale...
0: Takže to nebylo rozhodnutí jejich rodičů proti jeho spádu.
1: Proti tomu nic neměli.
0: Mm-hmm. Takže...
1: Ale už... jeho kapitána bude složit v táboře.
0: Bezva. Sice je to trošku proti tématu, ale pochopitelně gratuluju, paní Lenko.
1: No, ale je šikovné strašně moc.
0: No a jak to bylo s vámi? Řekněte mi, čím jste prošla vy, tedy jakou školou? Máte střední školu, vysokou školu, řemeslo?
1: Já mám střední odbornou a potom mám na prodavačku školu.
0: A to, čemu jste se vyučila, tomu se věnujete po celý život?
1: Já mám teď plný invalidní důchod, ale vyučila jsem se jako střední odbornou, to znamená strojní mechanička, nebo spravuju počítače a takový.
0: No, tak v dobách, kdy jste procházela ještě školní výukou, to bylo asi zatím nemyslitelné, protože v tehdy ještě asi počítače, řekl bych podle hlasu, že budete tak zhruba můj ročník, že...
1: 61.
0: No, tak ještě o něco víc. Takže v té době se něco takového ani neučilo. Takže jste se vlastně musela taky rekvalifikovat, ano?
1: Musela. A zvládla jsem to. A syna mám právníka, který má 6 let vystudovaný a ještě má školu na stavební a navrhuje výkresy na stavbu. 5 let, takže 11 let.
0: Moc krát děkuji za váš telefonát, paní Lenko. Zdravím vašeho pana syna. A samozřejmě i syna vaší kamarádky, kterým jste začala svůj telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc. Škola či řemeslo jako jistota. A k tomu se dá napsat mnohé. Třeba pan Franz napsal tyto řádky. Na studia mě nasměroval můj kantor. Já jsem se nasměroval po 5 letech k jeho dcerce při studiích na vysoké. Po 2 letech jsem už šel svojí cestou, a to stále ve stejném oboru, kterému jsem věrný celý život. Ač vstupuju již do 8. desetiletí, pracuji imrvére, bez práce, která je mi koníčkem, neumím žít. Páni rodiče mě ve studiích neřešili. Vzpomínám, jak pan otec říkal mé mamince, o kluka se nemusíme starat, on má dobrou hlavu. Vím to, protože jsem stál za dveřmi. Holt jsem dítě štěstěny. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví Noční linku pan Franz. Můžete zavolat, můžete napsat. Jestli to byla opravdu životní jistota, ke které vás přiměli vaši rodiče, abyste se třeba vydali úplně jinou cestou po té, co jste dokončili školu podle jejich výběru, či snad učební obor podle jejich výběru.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeju vám nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. A to proto, abyste dobře slyšeli i příběh paní Lidky, která čeká na telefonu 731 800 900. Paní Lidko, teď už je to na vás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borečku, já vás zdravím a zdravím zároveň všechny noční posluchače Nespáče.
0: Za všecky, samozřejmě děkuju, Lidko. Tak škola
1: starý,
0: jako jistota.
1: Důchodci, už toho moc nenaspíme, že? Já se budím každé 2 hodiny. A potom to doháníme přes den, že? U televize po obědě samostatně sednu a okamžitě usnu. No, tak to by bylo. Já jsem nebyla nějak vzorná žačka, jeho, takže maminka říkala, no holka, do zbrojovky tam tě nedám. Já nejsem zvědavá, abys přišla o ruce. tak nakonec mě dali do zemědělského odborného učiliště. Bylo to na 2 roky a dělali jsme to v roce 66 až 68. No a tam bylo navíc vaření a ještě péče o dítě. No, protože mě děti a kočky od jakýma přitahovaly a do dneška mě to drží. Takže vůbec dodělala jsem školu, prošli jsme, zkoušky jsme udělali, vyuční lid jsem dostala. Tak jsem si říkala, víte, jak byly ty SOS vesničky. Třeba tam bych byla s dětma, to byl vždycky můj sen, já jsem chtěla třeba do mateřské školky aspoň vařit anebo uklízet, aby byla s dětma, jo, a byla jsem tady ve Zlíně v domově dětském. No a jak jsem uviděla ty děti, jak se jako přihrnuli všetky a ty oči, že tam byl manžel se mnou, tak jsem se otočila a říkám, pojď pryč. Já bych nemohla, protože když jsem si uvědomila, že tolik dětí tam vás úplně hrká těma očima, by bylo vděčné, kdyby se dostali někde do rodiny. A já potom bych to musela třeba vrátit, jo. No, tak to já bych to nepřežila prostě. Takže udělat to děcko nešťastné, no tak říkám, kde pak. No, tak bratr, ten měl větší štěstí. Ten od malička si hrál rád s vláčkama, no a tak se přihlásil do učiliště železničního nějakého, to bylo v Šumperku, a tam ho pro velkou účast jako nevzali. Tak ten nešťastný, jak se vpadl z dvoreček, naštěstí mu potom došla pozvánka, že pro jeden chlapec byl vyloučen, protože měl špatný zrak, tak ho přijali místo něho. Já ho do dneška vidím, jak skákal na automatě až do stropu. Mami, já budu ajzlboňák, Tak se mu to splnilo, nastal se na tu školu. No a říkal si, jelikož už to je povolání, jednu nohu v hrobě, druhou v kriminále, že? Protože když se mu stalo, že se rozjel vlak prostě naložený jiným ovocem proti němu, víte. Takže on by nereagoval, mohl reagovat, takže vyskočil z toho vlaku, že? Protože ten vlak by se vykolejil. On nestratil ducha přítomnost. Říkal, dal tam zpátečku, ty vagony ho jako dohnali, ale už ta rychlost nebyla tak veliká, víte. Já se to těma nárazníkama stlumilo, prostě ten náklad se nevykolejil, takže zachránil ohromné hodnoty, že. No tak říkal, co myslíš, že mě dali? Papír, ten si mohli někde nechat. Kdyby mu dali nějakou odměnu finanční, že, protože měl rodinu, že. No, takže, ale splnilo se mu to, no. Říkám, já dneška vidím, jak štěci na tom montování a byl šťastný jak blecha. No, a nakonec vidíte, stejně ho dostal a rakovinu dostal, takže musel jít spíš do invalidního důchodu, ale do dneška díky lékařům a mě neho zachránili, protože on potřeboval ty krevní kmenové buňky. Víte? A oni hledali dárce. On říkal, já mám jenom sestru, bohužel. No. Tak jděte za ňu a říkajte, já přijede do Olomouce na hematologii a tam mě vzali krev a zjistili, že máme ty buňky dohodné, takže tomu zachránilo život.
0: No tak to mi trošku odlehlo. Paní Lidko, moc krát vám děkuju za příběh váš i vašeho bratra a přeju vám krásnou dobrou noc a hezké léto.
1: A vám taky přeju krásnou dobrou noc a pěkný víkend, ať si užijete sluníčka. No a mě spal to vše hlavně.
0: Budu se snažit. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Dobře, dobrou noc. Přeju všem posluchačům a vám zvlášť.
0: Díky. Škola či řemeslo jako jistota? Na tohle téma čekám po písničce Petra Jandy vaše další příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Jím tématem je škola či řemeslo jako jistota. A paní Věra, která čeká na telefonu, doufám, že nejste celá učekaná, paní Věro, nám k tomu také má co říct. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže já jsem 40. ročník. Musím pochválit Plzeňáky, to je moje milý rádio. A k tomu vašemu tématu, nebo našemu, já jsem kdysi chtěla jít na zdravotní školu, učila jsem se jako docela slušně, ale naše třídní paní učitelka rozmluvila mým rodičům tenhle ten můj nápad a řekla, aby mě dali na pedagogickou školu. Mm-hmm. Naši si to nějak nechali projít hlavou, dali mě na pedagogickou školu. Já jsem si dodatečně vlastně zjistila, že bych na to psychicky neměla, když bych nemohla těm lidem pomoct od trápení, jo. Mm-hmm. Takže do dneška se stýkám se svými žáky. Moji žáci už dneska chodí do důchodu. Máme velice hezký vztahy. Jsem tý paní učitelce vděčná, že to našim rozmluvila a mě taky. Protože mě to naplňuje. Dneska se potkáváme u lékařů, těmi mými žáky. A tu práci jsem dělala moc ráda. A ty vztahy byly hezký, takže se potkáme u pana doktora a můj žák řekne, letos se mě ale vydařily sazenice rajčat, přijďte ke mně, já vám nějaký sazenice dám.
0: Tak to je velice hezký závěr vašeho příběhu, i když mohli bychom si povídat ještě mnohem dál. Mě by třeba zajímalo...
1: Nebudem si povídat díl.
0: Mě by zajímalo, když dovolíte jednu otázku, vzpomínáte si ještě na jméno té učitelky, která vlastně změnila vaše životní dráhu?
1: Ano, učitelka Michalíčková a bylo to ve Zdicích.
0: Děkuji vám moc krát, paní Věro, a protože jsem vyrozuměl, že už asi spěcháte, tak vám děkuji za tenhle váš příběh a přeju krásné léto.
1: Já vám taky a děkuju za tahle ta témata a prvně se mi podařilo večer dovolat. Tak mám radost.
0: Já mám
1: Mějte slávu. Hezký příští čas. Ať vám všechno vychází aspoň na půl, jak si přejete. Dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Škola či řemeslo jako jistota. Někdy to tak bývá, že rodiče rozhodnou, no, já sám za sebe můžu říct, co člověk ví ve 14 letech o svém budoucím směrování, takže jsem na tu elektroprůmyslovku vlastně šel tak nějak bez jakéhokoliv odporu. A nejsem ani zdaleka jediný, myslím si. Tak věřím, že se najde plno dalších, kteří si k telefonu s číslem 731 800 900 cestu najdou a zavolají na tohle téma. Konec konců před námi je písnička Marie Rotrové a pokud si dobře pamatuju... Pokud se mýlím, tak se omlouvám už dopředu. Marie Rotrová taky pracovala ve spořitelně za přepážkou a ke zpěvu se teprve dostávala.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jen pro upřesnění toho, co znělo před písničkou, cituju z Wikipedie. Marie Rotrová pochází z hudebnické rodiny, po maturitě na Bohumínském gymnáziu pracovala jako úřednice. V roce 1960 se ještě jako úřednice ostravské pobočky Československé státní spořitelny zúčastnila ostravské hudební soutěže, která hledala mladé talenty a kterou doprovázel orchestr Gustava Broma. Říkám to proto, že tématem Noční linky je dnes škola či řemeslo jako jistota. A jakému řemeslu či jaké škole se musel podrobit náš další posluchač? Je to Josef, který čeká na telefonu. Přeju hezký večer.
1: Dobrý večer, slyšíme se?
0: Ano, samozřejmě, slyšíme.
1: Tady Josef.
0: Tady je Borek Kapitančík. Josefe, jakou školu či jaké řemeslo vám, nechci říct vnutili, ale přiměli vás k její návštěvě nebo ke studiu?
1: No, já jsem chtěl být vždycky automechanik, ale jelikož jsem měl samé jedničky a naši byli jako rozdělený hodiny, takže mě přinutili na obchodní akademii z Plzni.
0: Mm-hmm. Říkali, je to životní jistota?
1: No tak, byla by tady velká škoda promarnit ty jedničky, no. Ale nebylo to dobrý pro mě, jako školu jsem vychodil, ale jako nedržel jsem se jí. A pak jsem se uchytil v jedné firmě, kde jsem jako viděl administrativu. A na školu vzpomínám velice rád. Jedné věci. Ve třídě bylo hodně holek. Byli jsme už tady kluci, tak si to dovedete představit.
0: No, představit si to dokážu. My jsme to měli obráceně. My jsme měli 6 dívek a zbytek 25 chlapců na elektroprůmce.
1: No to si ani nechci představovat.
0: No. Máte pravdu. Takže vy jste na tom byl úplně obráceně. Rodiče tedy řekli, půjdeš studovat obchodní akademii. Vám se asi nechtělo, že jo?
1: Bylo, jak se říká, po zadku.
0: Ano, bylo vymalováno.
1: Zdal jsem podvod, co zašel jsem.
0: No ale objevil jste i ta pozitiva, to znamená převaha dívek na obchodní akademii a k tomu k té práci automechanika jste už nikdy nepřičichl.
1: Ani z dálky. Hmm. Je to pro mě španělská vesnice. Jo, takhle účty, ale co vám budu povídat, no.
0: Ale dá se říct, že tahle životní jistota se vám vyplatila. Z toho materiálního
1: hlediska.
0: Rozumím.
1: Já děkuji, že jste dostal prostor a přeju všem posluchačům hezký večer.
0: Za všechny děkuji.
1: Já si nechal znát o holka.
0: Vás to teda drží celý život, jo?
1: Hodně mě to drží. Akorát už to občas nemůžu držet jako dřív.
0: Tomu taky rozumím. No tak člověk musí mít nějakého koníčka. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Papa.
0: Posluchače Noční linky zdraví i Bohumír, který na rozhlas.cz/linka napsal. Moje maminka měla velké ctižádosti. To, co se jí samotné nedostalo, chtěla po nás. Tak mi obor vybrala náročný a já tehdy vůbec neměl představu, kam jdu a co to obnáší. Skončily prázdniny a já jel na internát 50 kilometrů daleko na obor dřevomodelář. Po vyučení a do stavu manželského jsem přešel na stolařinu, tesařské a kolářské práce. Práce se dřevem všeho druhu a to mě velice bavilo. Využil jsem všechny vědomosti při stavbě rodinného domu, doplňků nejen pro sebe, ale i pro druhé. V životě by mě nenapadlo, že budu tak všestranně spokojený. Od mámy to byl dobrý tah. Za to jsem jí vděčný. Napsal Bohumír. A já mu děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Škola nebo řemeslo jako jistota. Takhle se dá shrnout téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. A povídáme si o tom, jak klikaté byly vaše životní dráhy, vaše profesní životní dráhy. Tentokrát by to měla být paní Emma, která čeká na telefonu a věřím, že se, ano, nestratilo naše spojení, takže vás můžu přivítat.
1: Máme.
0: Dobrý večer, paní Emo.
1: Takže první řadě zdravím všechny posluchače tohoto rádia, protože já když přijdu večer z práce a jdu spát, tak první, co si zapínám rádio a poslouchám téma.
0: Děkuju, děkuju.
1: Takže jako úplně po celodenní hojničce v práci, tak toto je pro mě taková léčba na nervy.
0: Je, no tak to já si dám do životopisu, to si dám do CVčka, jak se říká, že jsem pro vás a mý kolegové a mé kolegyně jako spruha. Paní Emo, vy ještě chodíte?
1: Opravdu mě vždycky nabudíte. To je jako je pro mě úplně taková droga, krom kávy a cigarety.
0: Rozumím. Vezměme to odzadu. Říkáte, že když se vrátíte z práce, takže vy ještě pořád jste pracovně činná, ano?
1: Ano. Už jsem 6 let v důchodě, ale pořád běhám po place a točím pivo a nosím jídla hostům.
0: Takže hospodská, respektive číšnice, v Brně říkáme pinklica, no ale tak to nechme bokem. Takhle nějak začala vaše životní profesní dráha, nebo jste se vyučila něčemu jinému, vystudovala jste něco jiného?
1: Osmiletku, za mě byla osmiletka, kterou jsem vyštudovala, dalo by se říct, červeným diplomem, nebo prošla červeným diplomem a hrozně jsem milovala děti. A můj tatínek milovaný, který bohužel už je v nebičku, si představoval, že budu paní učitelka, paní doktorka a chtěl po mně asi dám žádost, jako po osmiletce tam. Ale já jsem měla kamarádku z dětství, kterou mám do dneška, a její maminka byla hospodská. My jsme za ní chodili do práce. Vždycky v té době, když nám mě bylo 10 let, to se točili limonády jako pivo, jo, z pipí a to. A mně se ta práce strašně líbila. Jak točila pivo, teď limonády, nalívala štamprle, chodila mezi klientama a to. Tak já jsem tatínkovi tvrdila, že jsem si dala požadavek na gympl a na zdravotku dětem, jako dětská sestra, ale dala jsem si taky na hotelovku. No a přišli mi 3 příjmy, ty 2 jsem stopila a tatínkovi jsem tvrdila, že mě přijali jenom na hotelovku. Tak se tím nějak smířil, takže jsem udělala hotelovku a to, takže od 18 let dělám hospodskou. A když moji rodiče slavili 50 let svatby, tak jsem se mu přiznala v té době, že jsem ty 2 přihlášky stopila, aby se dostala na tu hotelovku. Aby mi nebránil, protože jsem chtěla být hospodská a tuto práci dělám od 18 let. Krom 2leté mateřské, jinak si práci neznám.
0: Jak to přijal tatínek, tohle vaše přiznání?
1: No, byl se mě trošku jako pav, ale pak říkal, splnila jsi si svůj sen, dobře, nemám námitky.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, ještě než jste to řekla vy, jestli vás netížil tenhle start vaší profesní kariéry, to, že jste vlastně tatínku

0: se měla dvě děti, takže už nemohl nic namítat. Trošku to možná mrzelo, že jsem ho v té době tak jako ošidila trošku, ale viděl, že jsem spokojená, že si dělám práci, kterou miluji, zbožňuji do dneška. Je mi, já to řeknu na rovinu, je mi 66 let a běhám po place lepší jak nějaká 18. Jako jo.
1: A já vás za to chválím, protože když se sami nepochválíme, tak kdo to udělá za nás? Takže já vás chválím za vaši upřímnost. A to i za tu upřímnost, která sice přišla až na 50. vašeho tatínka, ale přišla.
0: Ne, 50. S maminkou slavili
1: zlatou svatbu. Tak to bylo ještě o něco později.
0: A se zlaté svatbě, jak jsem ho teda pozvedla svým způsobem.
1: No ale on to přijal, protože jednak to zřejmě podle toho, co říkáte, byl milující tatínek a viděl, že vás ta práce naplňuje.
0: Ježíš, no tak jako, já jsem měla práci kolegyni, která má 25 let a paní šefová ji odstavila z placu a řekla, že je neschopná, že radši tam nechá mě.
1: No tak to potěší, že? Z čistě osobního hlediska.
0: No, tak můžu vám říct, že jsem třeba obsluhovala Honzu Dětka z televize, moderátora Máru, to hraje, no Mára z Ulice, toho pana herce jsem obsluhovala.
1: Je, tak to po mně nechtějte, protože já neviděl ani jeden díl Ulice, nevím.
0: No, byli u mě v hospodě, já jsem je obsluhovala, mám s nima fotky, mám s nima poděkování, že za vzornou obsluhu a všechno. A teď zrovna, jestli můžu teda ještě chvilku mluvit, jsem měla v práci, týden ke mně chodila rodinka, pan s manželkou a se synem. Na jídlo byli v Jeseníku ubytovaní a to, poprvé byli v Jeseníku, tak si já jsem říkala, kam se mají podívat, i k nám do Javorníku na náš krásný zámek a všechno a to. A dneska se se mnou loučili, že ráno odjíždí a mi říká, paní Emo, řeknu vám jednu věc. Já jsem manažer velké jako pivovarské skupiny, Kofola, tady u nás je Hanušovice a to. A já jsem manažer toho všeho a řeknu vám, že tak dobře natočené pivo a tak suprovou servíku jsem v životě ještě neviděl. Tak jsem povyrostla, jak mám 1,50 m, tak jsem povyrostla o 2 metry a byla jsem v 7. nebi. Celý týden ke mně chodil a byl potichu, až dneska, když se se mnou loučili, mi řekl pravdu, čeho je manažer. A ukázal, dal mi vizitku a všechno, kdybyste něco potřebovala, zavolejte. Já kam se přijedu a pomůžu vám.
1: No krása, tak jednak žijete bohatým společenským životem, dokonce i s celebritami, ano. Jak jste říkala. No a taky vás chválí ti, kteří tomu řemeslu rozumí. Paní Emo, já z vás mám obrovskou radost a jsem rád, že jste takhle krásně vlastně ilustrovala dnešní téma.
0: Kdy přijedete do Jeseníku, ke mně na pivečko, a kdy přijedete se podívat do Javorníku na náš krásný zámek a okolí.
1: Vedu v patrnosti tuhle vaši pozvánku a snad to jednou vyjde. Děkuji vám za váš telefonát a za váš příběh.
0: Já vám něco cukrového uvařím na peču, což strašně ráda peču a nejím to. Já napeču koláče, buchty, já nevím co všechno. Pak to roznáším po sousedech, ochutnejte, jo, a takhle. Ten manžel už je dost tlustý, takže to musím dávat dál.
1: Paní Emo, ale moc krát vám děkuji a přeju vám dobrou noc. No, poslouchám vás ještě, ano, máte
0: je
1: zřejmě
0: zajímavé,
1: něco na srdci.
0: Je zajímavé, že takhle zbavím jako s lidma, tak mi říkají, my jsme se v životě tam nemohli dovolat do té linky. A musím říct jedno, že poslední dobou kdykoliv volám, tak se vždycky vám dovolám.
1: No ale teď jste možná naštvala ty, kterým se to dneska nepodaří. Ale i tak děkuji za váš telefonát, paní Emo, a za chvíli dáme šanci ještě dalšímu. Mějte se hezky a naslyšenou. Dobře.
0: Přeji všem dobrou krásnou noc a jdu vás dál poslouchat, než usnu.
1: Díky, dobrou noc.
0: Nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě před půlnocí a tím pádem před chvílí, kdy se změní datum, ale také ti, kteří slaví svůj svátek, zatím jsou to ještě pořád Liborové a za pár chvil to budou Kristýny, tedy ještě před půlnocí vás vítám při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. U mikrofonu je Borek Kapitánčik a na telefonu 731 800 900 čeká paní Olga, která má co říct k tématu škola či řemeslo jako jistota. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer přeji všem, kteří nás poslouchají. Já budu docela stručná. Já jedině teda škola a já jsem si to vybrala tak, že jsem vlastně do školy chodila od 6 do 60 let. Takže to je takový můj stručný příspěvek k vašemu tématu.
0: No ale takhle stručný snad ani nemusíme být. Vysvětlete mi to, jak to, že od 6 do 60 let jste chodila do školy?
1: V 6 letech jsem začala chodit do školy, že? Tak jsem vystudovala střední školu, pedagogickou fakultu, no a pak jsem do 60 učila, proč se mi to trošku protáhl ten důchod, takže tak to myslím v tomto smyslu.
0: Rozumím. A ta volba pedagogické fakulty, respektive toho, co předcházelo zřejmě gymnázium, tak to byla volba vaše nebo vašich rodičů?
1: Ne, to byla jedině moje volba. Já už jsem od druhé třídy chtěla být učitelkou. Měla jsem kamarádku, ta byla o 2 roky starší. Tak jsme si řekli, že budeme učitelky a že budeme učit na stejné škole. Ona teda sice potom taky vystudovala, nebo vlastně fakultu nedokončila, protože se musela vdávat, měla děti hodně, takže já jsem jako to slovo jako v uvozovkách splnila a tou učitelkou jsem se tedy stala. Protože já jsem měla ráda, já jsem měla 3 sourozence mladší, takže vlastně jsem se o ně starala, tak jsem asi to začalo tím, že jsem ty děti měla ráda, takže opravdu to bylo moje přání teda opravdu tak od té druhé třídy.
0: Vy jste si vlastně splnila dětský sen.
1: Ano, je to tak, je to pravda, ano.
0: No tak já to měl s drobným přerušením vlastně úplně stejně. Pravda je, že ve 13, ve 14, kdy se rozhodovalo o tom, co budu studovat za školu, jsem ani náhodou nemohl ani snít o tom, že bych pracoval v rozhlase. Což ale pozor, můj sen byl. Takže jsem dělal elektroprůmku, no a než bych byl špatným elektrikářem, tak v 91. jsem si sedl za mikrofon, bylo mi dovoleno, no a zatím to ještě drží. Paní Olgo, jsme na tom částečně podobně a já jsem rád, že jste popsala byť jen několika málo slovy svůj životní příběh. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Děkuji taky, dobrou noc.
0: Už za pár chvil bude 12 hodin, jinými slovy půlnoc a pak už 24. červenec. A téma noční linky se měnit nebude. Škola či řemeslo jako jistota. Pro ty, kteří přišli o něco později, znovu zopakuju, že to myslím tak, že jste třeba chtěli splnit přání vašich rodičů, kteří chtěli, abyste vystudovali určitý druh školy nebo se věnovali určitému řemeslu s tím, že to bude vaše životní jistota. Ale třeba jste poté, co jste dostudovali střední či i vysokou školu a nebo absolvovali s výučním listem, se vrátili ke svému snu. Jak to bylo u vás? Tak i na to se vás ptám a budu se vás na to ptát i v té příští hodince. Nicméně nejen telefonáty, ale i vaše psaní z webu rozhlas.cz/linka tvoří naše 2 hodiny povídání. Dana napsala: krásnou noc přeji všem a díky za téma. Mě nikdo nenutil ani nepřemlouval a taktéž já svoje 3 děti. Vybrala jsem si směr a šla praxi studiem za svým. Faktem je, že ostatní jsem praktikovala jako záliby a praktické dovednosti zároveň s prací chemičky a naučila se mnoho dovedností, mi život naplnilo. Děkuju, Dano, snad jsem to přečetl tak, jak jste to myslela. I vám přeju krásný nový den za pár chvil.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dámy a pánové, přeju vám krásný nový den. I když je pravda, že ještě dvě vteřinky bude platit datum 23. července. No teď už ne. Už vás vítám v pátku s datem 24. A vítám i našeho posluchače, jeho vlastními slovy pravidelného přispěvatele vysílání Českého rozhlasu, pana Milana, který už v úvodu druhé hodinky také má co říct k tématu škola či řemeslo jako jistota. Milane, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer, krásný a všem nejkrásnější posluchačům Českého rozhlasu. Já jsem teďka poslouchal ty vaše paní, ale mě to velice zaujalo. Chtěl jsem říct teda, já, abych se držel tématu, líbí se mi vaše téma, totiž... to mám tak komplikované, to by bylo na dlouho, já to zkrátím. Zkrátka, nedostal jsem se na střední vojenskou školu kvůli tomu, že táta udělal jaksi za minulého režimu nějaký průšvih a oni mě tam nevzali, ale to nevadí. To, já už jsem si to u něj jaksi odpíkal, jaksi jsem se s ním poznal, ale poslouchejte ještě dále. Líbí se mi, co jsem tady všechno vyslechl. To je velice zajímavé, paní Emma. To je úplně luxusní téma, suprové. Abych se držel tématu, jak si obklikou jsem si dostudoval tu svoji střední vojenskou školu, ale měl to být někde Martině na Slovensku, ale pak jsem si udělal ještě další vyšší. Zajímal jsem se o docentu, ale to není už ani tak úplně zajímavé. Co, pane redaktore, můžete mi do toho skočit a zeptat?
0: Můžu, samozřejmě, já to vezmu od začátku. Takže váš tatík byl voják z povolání, ano?
1: Můj tatík byl jaksi vážený pán, no, tak to teďka nemůžu. Já se totiž pořád bojím. On byl jaksi spojený s tou minou komunistickou. Teď už jsem to prozradil. Ale to není to důležité.
0: No,
1: to
0: já bych důležité... s dovolením do toho vstoupil znovu. Takže váš tatínek byl voják, ano?
1: Ano.
0: Výborně. A vám řekl, když vám bylo, dejme tomu, 12, 13, 14, budeš dělat taky vysokou, teda budeš dělat taky vojenskou školu, anebo to byl váš nápad? Byl jste inspirován právě jím samotným?
1: Byl jsem inspirován svými emocemi. Já bych se do toho až takhle realice nepouštěl, ale...
0: Takže byl jste inspirován. Byl jste inspirovat a chtěl jste dělat...
1: Inspirovat jeho rodinou.
0: Tak, dobře. Nicméně, jak jste říkal, nepřijali vás. Je to tak?
1: Nepřijali, protože tatínek byl takový svérazný. On jaksi udělal trošku nepředrženost, kterou po něm nechtěla tehdejší, jaksi...
0: prostě měl škraloup, abychom to zkrátili. Ano? Dobře, tak jakou školu jste tedy dělal? Jakou školu jste studoval nebo řemeslo?
1: Já jsem se tenkrát přihlásil, že už mě 50 let, takže tenkrát to bylo, jaksi na střední jsem se hlásil do Martina na Slovensko, automobilní tanková. A bylo mě to zamítnuto z důvodu, jak si táta udělal...
0: Měl škralup, to už jsme probrali. Dobře, jakou školu jste tedy vystudoval, nebo dělal jste řemeslo?
1: Nakonec jsem se teda dostal nějakým zajímavým způsobem, který mě zajímala třeba technika, nebo plakal jsem matematiku, teďka si to uvědomuji, jak mě to moc chybí, ale dokážu i ve svých letech se k tomu zpátky vrátit. Chtěl jsem říct, je to velmi zajímavé, když můžu působit na poli, no, abych to zkrátil. Udělal jsem si obklikou tu svoji armádní činnost, chtěl jsem říct, sloužil jsem po armádě České republiky, doufám, že to není nikomu z posluchačů, jakože, ale já jsem to myslel všechno jaksi od srdce, jo, tak já jsem se snažil, tak a co se mi podařilo? Podařilo se mi udělat tu podůstojnickou školu, udělal jsem si vojenskou akademii ve Vyškově, jestli se s tím můžu pochlubit, lítal jsem s vrtulníkem, sice to byly ty staré ruské stroje, dneska už do muzea. Omlouvám se.
0: No je v pořádku, ale já jsem ty 24 na zhůří hlídal, já si ještě pamatuju. Takže jste si nakonec...
1: Tak je dobrý.
0: Takže jste nakonec přece jenom se oddal tomu vojenskému studiu, povedlo se vám to a teď v 50, říkal jste, že je vám 50, děláte pořád ještě, nebo jste pořád ještě vojákem?
1: Jsem pořád vojákem, ale už nejsem jaksi ten, kdo běhá po poli, ale já už... No a já nevím, jestli to takhle můžu říct do éteru, když
0: vy si neprozradíte vojenský tajemství. No tak víte co, tak budeme si 50-50. Já řeknu, že jsem četař v záloze, jo, jsem prozradil vojenský tajemství a teď to prozraďte vy zase.
1: Těrasky jsem majorom.
0: No tak to, pane majore, to bych měl stvaknout paty.
1: Ne, to je v pořádku, však já jsem poslouchal pozorně vaše vysílání a vy jste mi taky sympatický.
0: Děkuju vám moc krát, Milane. Bylo to sice trošku klikatější, ta vaše životní cesta podle vašich slov, ale nakonec dobrá věc podařila a jak se zpívá v jedné opeře, věrná láska, no vlastně ano, věrná láska k vojenskému řemeslu zvítězila.
1: Poslyšte, mám ještě trošku času, než se mi úplně vybije baterie. Chtěl jsem říct, já pozorně poslouchal vaše posluchače. To není jenom, já vnímám ty ženský, teď to bylo, já nevím, 85, já mám taky přítelkyni, ona má 80, ale už mi to píplo.
0: Tak to nebudeme prodlužovat, pane Milane. Já vám děkuju, já myslím, že to podstatné odeznělo a jsem rád, že jste nám svěřil svůj příběh. Dobrou noc a hezké léto přeju. Naslyšenou.
1: Krásné léto vaše a budu vaším pozorným posluchačem Českého rozhlasu. To si přeju nejlíp. Však nenadarmo si říkám, že jsem patriot.
0: Moc si toho cením. Mějte se hezky a dobrou noc. Dobrou noc přeju samozřejmě i vám, kteří už máte očička takhle malinkatý, ale ještě zhruba 50 minut si můžeme povídat o tom, jak jste se vydali na cestu, kterou vám původně naplánovali vaši rodiče, ale potom jste přece jenom přišli znovu na tu svoji stezku vysněnou od dětství, anebo ne? Škola či řemeslo jako jistota. A možná, že jste u toho vydrželi až do konce.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je na tom hodně pravdy, když nám ti starší, moudřejší říkají, že řemeslo je jistota, nebo že škola je jistota. Ale možná, že vaše sny mířily někam úplně jinam. Takže jste podstoupili, dejme tomu 4 roky, odborné školy a potom se vaše cesta znovu vrátila do těch kolejí, které jste si vysnili. A nebo ne, možná jste zůstali u řemesla nebo u školy, oboru, který jste studovali. Kdo ví, jak je to v případě paní Vicky, která čeká na telefonu. Hned se to dozvíme. Vicky, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte. Já jsem 48. ročník, no a něco jsem zažila podobného, co pan posluchač přede mnou. A sice, když všichni ve třídě dostali, že už jako z umístěnku, že jsou na tu a na tu školu, tak já stále nic. A tak jsem šla za třídní učitelkou a říkám, soudružko učitelko, mně pořád nic nepřišlo dom v poště. A ona říká, víš co, máme kousek Národní výbor Brno 4, zkusíme tam zajít a zeptáme se na to. Tak jsme tam přišli, byl tam takový malý úředníček za stolem, ani ho vidět nebylo skoro. A díval se do kart, nahlásili jsme jméno, všechno a to iniciály. A on se díval do kartotéky. Zdvíhl obočí, podíval se na nás, podíval se zpátky, zase se podíval na nás a řekl jenom pár slov. Studium nežádoucí. Soudružka učitelka okamžitě viděla, že je zle, lapla mě za ruku a říká, pojď jdeme a na chodbě mě pak řekla, to si musíš vyřídit doma, to jako, protože hned poznala, že je to z politických důvodů. No a tak jsme přišli domů a já jsem byla jako rozrušena z toho, rozčertěna, dá se říct, protože říkám, co pak jsou něco méně cení jak kdokoliv druhej, když známky jsem špatně neměla. No a tak, ale od rodičů jsem se nic nedozvěděla a bylo nabídnuto. A sice strojní zámečnice, soustružnice, frezařka. No já jsem vždycky měla hrůzu ze stroju, tak mě malém omilo, tak jsem chtěla třeba švadlenu nebo kadeřnici. Ne, neexistuje. No tak prostě tak se stalo to, že jsem byla teda přijata na soustružnici kovů. No a teď jsem teda začala chodit do školy. Měli jsme třídní výcvik a třídní školu. No a když bylo nebo těsně před pololetím, tak byla rodičovská schůzka a tam bylo řečeno, že 3 děti jako narušují program třídy, že jsou nejlepší. Takže by jim bylo umožněno chodit na denní školu na Sokolskou, ale na strojní. No a já musím říct, že teda jsem zdědila po tatínkovi trošku z té povahy, tak já jsem říkala, tak vy jste mě nalajnovali život úplně a hodili mě úplně vexl na jinou kolej. Já říkám, tak ne. Maminka říkala, Hedvičko, je dobře, když jako si uděláš aspoň ten výuční list a když dobře si vyučíš, tak jako bude to v pořádku. Tak já jsem odmítla. Maminka z toho byla nešťastná, říká, konečně by se mě splnilo, že chodíš do školy studovat. Já pám ne, mami, když takhle to je nalajnovaný, tak já se vyučím a pak si já zjednám život podle svého. No dobře, tak se stalo a ti 2 hoši teda skončili na té denní strojní, na té Sokolské, no a já jsem se doučila. Můžu vám říct, že ten první rok jsem měla pernej, protože tak, jak jsme byli zvyklí, 1 hodinu seš volanej, tak 2. tě nevyvolají. A oni a na potvoru. A tak to bylo za 5, že to je jasný. Takže já jsem si zhoršila o 2, o 3 stupně skoro z některých předmětů, až přišel ve 2. ročníku na konci třídní učitel nový a zavolal si mě do kabinetu a řekl mě, poslouchej, co doma řešíte, nebo jak vyznáváte, co mě nezajímá. Ale ty seš chytrý děvče, ty tu školu dokončíš, já ti pomůžu, ale tady mě rukou podáním dáš slovo, že se budeš učit, ne že to budeš flákat. No moc se mě do toho nechtělo, ale ano, přijala jsem ruku, tak jsme si takhle stiskli a já jsem slíbila, že se budu hodinu od hodiny učit. No a na konci jsem to dokončila tak, že teda se stalo to, že teda jsem se dobře vyučila a byla jsem doporučena tady tím třídním učitelem, on nás měl aj ve třetím ročníku, že teda mohu jako nastoupit pro pracující, ale ve strojařině teda. No a tak jsem začala studovat a co se nestalo, když jsem končila, tak mě zemřel tatínek. Mně se, Borku, se mnou se úplně zhroutil svět. Já jsem si pamatovala látku, která byla nová, ale která byla stará, nebyla jsem schopna. Takže asi tak nějak jsem chtěla trošku přiblížit ten můj život.
0: A jak to nakonec pokračovalo po té, co zemřel váš tatínek? Dostudovala jste tu školu pro pracující?
1: Ne, právě, že ne. Ředitel si mě volal na Sokolské a říkal, já ti povolím, jako ten, jak to nedělávalo se moc v té době. Ano, reparát v srpnu, že to, a já říkám soudru řediteli, ale já se na to necítím, já mám úplně okno. Já bych to nezvládla, to starší učivo, kdybych dostala nějakou otázku a byla jsem natolik hrdá, že jsem si říkala, kdybych to měla jo neudělat a, ne, a vím, že se na to necítím, tak radši do toho nejdu. Takže jsem to opravdu takhle skalpuhla, jak se říká, ale tím svou houževarnatostí a svým jako umem a takovým citem a různýma kurzama jsem se dopracovala na poště na velice pěkné místo a vůbec mě nevadilo celý život, že jsem jako neměla tu školu.
0: Já vám děkuju za upřímnost.
1: Akorát maminku to mrzelo.
0: To je samozřejmé, ale vy jste si prostě vybrala svoji cestu, šla jste po ní a znala jste svoje, no, řekněme, mantinely už od
1: ano.
0: brzkých let, jo? Řekla jste ano. si, když takhle, tak tedy takhle. Měla jste to v hlavě srovnaný, no, já se snažím ano. to říct, co a možná nejsrozumitelně.
1: Navíc, byla jsem po tatínkovi velice hrdá a když jsem se necítila na to, tak jsem si říkala, tak se nikam nehrni. Musíš prostě sklapnout, jak se říká, uši. Ano, stalo se, stres mě dohnala k tomu, že prostě jsem to nedávala. No tak, tak jsem to uznala a říkala jsem si, ale já si to třeba jinak s tou vyřídilkou a svým umem a svým jako praktickým životem a podařilo se.
0: Děkuji vám moc krát, Viki. Krásný příběh.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Škola či řemeslo jako jistota. Jak klikatý byl váš profesní život? Taky by se to dalo takhle říct. Věřím, že po písničce dvojice Karel Gott a Darinka Rolincová budete slyšet.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když to hodně zestručním, tak tenhle interpret, teď mám na mysli samozřejmě božského Káju, či Sinatru východu, no prostě Karla Gotta, tak právě Karel Gott je zářným příkladem toho, kdo by měl co říct k tématu škola, řemeslo jako jistota. I když, jak se to vezme, já se teď pokusím něco málo ocitovat z Wikipedie. Jediný potomek pozdějšího náměstka ministra těžkého průmyslu v mládí chtěl být malířem a po ukončení školní docházky v Plzni se v Praze neúspěšně pokoušel o studium výtvarného umění. Když nebyl přijat, tady je to důležité, odešel do učení v oboru elektromontér. Ovšem během učňovských let se věnoval své druhé velké lásce, hudbě, a aby se stal zpěvákem, šel na konzervatoř. Takže nakonec přece jenom ta stezka jeho života se vrátila do toho směru. Ano, šel tím azimutem, který si zvolil zřejmě už ve velmi útlém mládí. Škola či řemeslo jako jistota, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Radek k tomu taky má co říct. Vítám vás na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Radek z Uherského Hradiště. Jak je zvykem, tak zdravím samozřejmě všichni posluchače. No, já jsem chtěl k tomu jenom takto říct, že já jsem vyrůstal v rodině, kde maminka, tatínek, babička, dědeček, všichni pracovali ve strojírenství. Klidně to asi už dneska můžu říct, není to žádná reklama, poněvadž ta firma už nefunguje, ale byl to ČKD Slavia Motor na Pajedlích, já jsem z Uherského Hradiště. A všichni tam pracovali. A mně už bylo předurčeno, že půjdu na strojní průmyslovku v podstatě. A navíc mě to bavilo, protože tu preciznost jsem všude viděl. Ale někde tam ve mně hloubalo to, že moje babička ještě předtím, než někde šla pracovat do fabriky, před tím znárodňováním a tak dále, se věnovala tomu zemědělství, všechno sbírala, jabka, a každý týden několikrát do toho týdne jezdila na trh, takže to obchodnictví. Mm-hmm. A jak jsem to měl tak, pane Borku, v sobě zakotvené, tak samozřejmě, tak šel jsem na tu průmyslovku, protože strojaře mě opravdu bavila, to tam v těch genech asi bylo, jo, všechno opravit, já to opravím, já to udělám a tak. A průmyslovku jsem udělal. A potom vystudování, tak jsem našel nějaký inzerát, že zháníme v zemědělském zásobování a nákupu, to už taky možná dneska reklama, to už nefunguje, nákup příhona, hutní materiál, elektro, nářadí a tohle, což bylo v podstatě z mého oboru. Tak já jsem nastoupil, velice za to děkuju. Jo? Mm-hmm. A to mě bylo tenkrát 18 let a za, já nevím, 7 let potom byla ta revoluce, jsem potom šel podnikat. Mm-hmm. Omluvil jsem se panu náměstkovi, říkám, pane náměstku, aby to slušit, zkusil, mám malé děti, ta výplata zase v tom zemědělském oboru není, v tom sezonu až taková, aby mohla být, třeba mohla být větší. On mě řekl, Radku, běž, zkus to, když tak se vrátíš. Velice krásně na to opravdu vzpomínám. Příjemní lidé kolem mě vždycky. Mm-hmm. Tak já jsem si začal jsem podnikat v tom prodeji toho nářadí a podnikám v tom do dneska, za chvilku do důchodu. A strašně jsem za to vděčný svým rodičům, těm genům, co mi dali, jestli mě rozumíte.
0: Rozumím, vy jste vlastně provedl tu symbiózu z několika pramenů. Babička se věnovala...
1: Obchodnice,
0: ale zároveň zemědělec. No a vaši další členové rodiny, všichni ve strojírenství. No a vy jste to zkombinoval a vyšlo to.
1: Pane Borku, nad tím já do dneška furt přemýšlím, že to obchodování mám prostě v krvi po té babičce. Jinak jako, že bych někde stál u soustrhu, jo, nebo rozumíte, jestli mě rozumíte, nebo dělal mistra ve fabrice, protože když jsem měl tu průmyslovku, tak asi bych nestál u mašiny, ale dělat třeba mistra, nebo tohle, to mě jakože nelákalo, jo, že mě to nějak oslovilo, že ano, přesnost, to mám do dneška, všechno, odbornost,
0: A ono je to dobře, tak jak to bylo?
1: Jo, já se nechci vychvalovat. To by znělo špatně. Ale že to obchodníčení, ten obchod, že jsem prostě tak spojil dohromady to strojírenství s tím obchodem.
0: No a je to dobře, rozumíte. Je to dobře, a protože takhle to bylo třeba u Bati. Tam si vlastně musel každý projít vlastně od té píky pověstné až jo, od toho nejnižšího stupínku až po ten nejvyšší, aby mu potom nikdo nemohl třeba, dá se říct, ne mazat med okolo huby, ale jak se říká v Brně, mlátit s ním vozem, říkat, že to nejde, když on ví, že to jde třeba, jo, ušít ta bota tak, jak on to chce. Protože si tím prošel. A vy jste prošel všemi těmi stupni. A jak říkám, je to hezká symbioza všeho, co vás formovalo v dětství.
1: Já se tam strašně moc uvědomuju, pane Borku, a co si nejvíc ještě uvědomuju? Já se volám, promiňte. Tu poctivost, kterou mám nějak zakotvenou.
0: No ono je to vlastně jenom trošku jiná podoba přesnosti.
1: Od rodičů a všude, jo? Že já když podnikám, tak prostě to je všechno.
0: Já vám rozumím.
1: Na čestné slovo.
0: Já vám rozumím, Radku. A jsem moc rád, že jste nám tohle všechno řekl. Mějte se hezky, přeju vám krásné léto a zůstaňte správně naladěn.
1: Děkuji moc. Taky. Dobrou noc všem.
0: Všem teď můžu říct, co napsal František. Zdraví vás a píše. Jako syn rolníka jsem neměl moc možností si vybrat nějaké řemeslo. V poslední třídě k nám do školy přišli nejprve učni havíři, potom přišli učni zedníci, kteří nás lákali do jejich učebních oborů. No já jsem si vybral obor zedník. Z naší obce jsem z mého ročníku byl jediný, kdo se dostal někam do učení. A vůbec toho nelituju, protože jsem nikdy neměl problém sehnat práci. Toho havíře jsem chtěl zvolit před vojnou, protože jsem se před vojnou ženil, tak jsem se jí chtěl vyhnout. Tedy vojně. Nakonec jsem šel na vojnu a všechno dobře dopadlo. Jsme s manželkou 64 roků. Františku, to my víme. To píšete pravidelně. A o moje řemeslo, tedy zakončuje František, je stále velký zájem. Co víc si přát. V tom s vámi souhlasím. Františkův vzkaz jste slyšeli, možná přidáte další vaše psaní na téma škola či řemeslo jako jistota na rozhlas.cz/Linka, anebo možná zavoláte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, popřeju dobrou noc všem těm, kterým už se pomaličku taky klíží oči. Tedy ne, taky, já nechci naznačit, že bych snad byl ospalý, to ani náhodou. No tak trošku jo, ale pořád ještě je před námi asi 25 minut našeho povídání na téma škola, řemeslo jako jistota. Tak ještě úplně neusínejte. Možná byste propásli příběh paní Anny, která čeká na telefonu 731 800 900. Pěkný večer, paní Ano.
1: Pěkný večer. Já bych chtěla říct takový svůj příběh. Bylo mě 16 let a měla jsem se jít učit na prodavačku a zemřel mě tatínek. Takže mámka dostala sama a měla jsem brášku 11 roku mladšího. Tak co teď? No tak jsem nakonec mě tady jeden mě zjednal školu, v učení v Mesitu jsem byla. A pak jsem tam byla, měla jsem 3 děti a po těch 3 dětech jsem maminka řekla, že ne, že už teda nemůžu na odpolední a tak vybrali mě za výplatní a já jsem ani neměla školy, ale chodila jsem na školení a dělala jsem tu výplatní 20 let.
0: To byla zodpovědná funkce. Vy jste vlastně...
1: Zodpovědná. 120 lidí výplat? Jsem měla.
0: Páni, no.
1: No, 120 lidí a prostě vydržela jsem tam v těch 20 roku a potom přišlo nové vedení a jedenkrát už jsem potom byla sama tam na dílnách a nosila jsem ty zakázky a všechno. Přijeli nějací centisáci z Brodu, naučili mě na počítači, tak jsem to všechno jim naházala tam, ty zakázky a to. Tak přišel ten pan vedoucí a řekl mě: paní, my vás nemůžeme zaměstnat. Tak mě propustili v 50 letech. To bylo hrozné ještě před Vánocama. No a tak jsem, co teďka, jelikož jsem trpěla ze zádama, měla jsem problém, tak jsem šla marodit. Marodila jsem necelý rok a jelikož mamka byla taková už nemocná, tak jsem s ní zůstala doma. No a šla jsem o půl roku spíš do důchodu. No dneska už mám moc roku, ale jako nelituju toho. Já i když jsem tu školu takovou nějakou neštudovala jsem, protože jsem neměla možnost, když ten taťka mě zemřel. On měl 40 roku a já 16, že? Takže a nelituju toho a opravdu jsem tam prožila fakt 20 let jsem to zvládala všecko bez toho. Takže se dá aj bez nějakého školy nebo studování jako pracovat nebo dělat. A nakonec jsem šla teda do toho důchodu a takový životní. A děti moje mají školy, všetci studují, ještě vnučka už studuje také, teď půjde na vysokou. Ale tak člověk dopadne, no.
0: No tak dopadne, ještě pořád padáme. Já vím, že to je zní hrozně, ale snažil jsem se aspoň trošku o nadsázku. Ale teď mi řekněte, paní Ano, vy říkáte, že vaše děti mají školy. Vybrali si svůj studijní obor sami, nebo jste jim radila, nebo jste je snad k něčemu přiměla?
1: Sami si vybrali. Ta nejstarší má ekonomku, která už pracuje delší dobu a měla, a druhá byla vyučená obráběčka kovu, taky si to vzala a syn byl mechanik leteckých přístrojů, ale nedělá to. Pracuje něco úplně jiného.
0: No tak on by zrovna mohl taky vstoupit do našeho dnešního vysílání škola řemeslo jako jistota, protože vystudoval jistý obor, ale jak vy říkáte, živí se něčím úplně jiným.
1: Úplně jiného, ano. Ale že tak aj bez té školy nějaké, tak bez studování jsem jsem dělala fakt 20 let výplaty. A to víte, že je to náročná práce. A
0: to je. Ještě mi řekněte, proč vás vlastně nemohli zaměstnávat dál? Právě protože jste neměla na to vzdělání, na svůj obor?
1: Dál, když mě propustili.
0: Když vás propouštěli, ano.
1: No, ano, ne, oni mě dávali do jinšího prostě na dílnu někde a na směry já jsem nemohla, protože mamka už měla roky a říkala, že s těma dětima ten, že nemůže být už, takže jsem zůstala doma, šla jsem marodit, protože rozumím. Jsem fakt byla maroda, s těma zádama jsem onemocněla. No, tak mohla jsem jít ještě dál, jako pracovat, ale tak
0: už to prostě neumožňovaly vaše rodinné podmínky, no, když to takhle řeknu hloupě. Paní, ano, já si beru z vašeho příběhu to podstatné, že i bez škol se dá pracovat kvalitně, dobře v oboru, který je prostě oborem, který jsme si vysnili. No, tak co má, kdo jiný by to mohl říct než já, protože já jsem vlastně elektrikář, ale pamatuju si akorát, kde je fáze a kde je nulák v zásuvce.
1: No. A každý, kdo mě ještě, kdo žije, nebo kdo mě potká, tak každý byl spokojený a si myslím, že bylo to hrozné, když mě došel řec, že mě propouští, že to byla tedy ta doba. No tak nedá se nic dělat, tak jsem nechala všecko tak a odešla jsem jako dom marodit, protože jsem fakt měla ty záda nemocné, takže jsem...
0: Rozumím.
1: Ale že to jsem chtěla říct, že aj bez té školy, že se dá žít.
0: Ano, přesně to jsem před malou chvilkou demonstroval sám na sobě. Paní, ano, děkuji moc krát, přeju vám krásné léto a dobrou noc.
1: Já už mám dost, tak doufám, že ještě chvilku člověk tady bude.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Tak to byl další zářný příklad. Richard Krajčo, frontman kapely Krištof, je vlastně také tím, kdo by měl nebo kdo by mohl říct něco k tématu škola či řemeslo jako jistota. Taky se původně vyučil elektrikářem na střední škole v Havířově. Po maturitě studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě. Ovšem po několika semestrech ukončil studium a začal se věnovat hudební kariéře. No, já jsem skončil ve třeťáku na Vysoké. Teď ovšem paní Jarmila se svým přiznáním a životním profesním příběhem. Zdravím vás, paní Jarmilo.
1: Já vás také zdravím, pane Borku, a zdravím všechny posluchače, kteří vydrželi až do teď.
0: No, jak to bylo u vás?
1: Já jsem se ve druhé třídě zamilovala do paní učitelky a chodila jsem jí odata, bydlela u nás na vesnici ve svém bytě a já jsem jí nosila i vodu, chodila jsem za ní, pořád jsem se jí tam motala. No a tím pádem jsem měla teda za cíl dělat taky paní učitelku. No tak když jsem skončila teda osmiletku se samýma jedničkama, tak jsem si říkala fajn, jenže problém.

0: Mezitím naši, otec byl řemeslník, ale v 48. bohužel už ne, to už byl strup na republice, tak mu odvezli všechny stroje a všechno a my už jsme potom naši vstoupili v 51. do SZD. Už to jinak nešlo. No a mě právě nechtěli pustit, že jsem byla už poslední, že tam někdo musí zůstat pracovat. To mě vede. No tak já jsem, jediná možnost byla do zdravotnictví. Tam se mě moc nechtělo, no a když to byla jediná možnost, tak jsem se tam přihlásila, ale vždycky přes prázdniny, udělala jsem zkoušky a přes prázdniny šupky, rubky do gymnázia. Kam jsem mohla dojíždět, protože naši neměli teda na internát. No, tak a potom v gymnáziu se mě naskytla příležitost jít hned pracovat, bohužel teda v 17 letech tehdy to tak šlo, do školky. Aspoň takhle. No tam jsem byla 3 roky a chtěla jsem si dodělat školu, ale z Jižní Moravy to bylo strašně daleko do Kroměříže. Tak jsem si říkala nějak přes Brno. Ale co s bydlením, že jo? Tak jsem si zjišťovala, kdo by mě nechal bydlet jakkoliv. Tak jsem nastoupila do prvního Brna jako jeřábnice, jsem si musela udělat zkoušky. A tam jsem bydlela 3 roky s tím, že mě umožnili studovat pedagogickou školu. Tak 3 roky jsem dělala noční na jeřábu, týden co týden jezdila do Boskovic. To byla. Ale pak jsem to dodělala a od té doby už jsem potom nastoupila. Bylo to klikaté, nastoupila jsem do mateřské školy, dělala jsem to celý život, posledních 15 roku ředitelku a byla jsem s dětmi maximálně spokojená.
1: No vy mi berete slova. Že to bylo klikaté, jsem chtěl říct taky, ale nakonec už jsem to jednou použil. Dobrá věc se podařila a vaše věrná láska k učitelství, respektive k tomu, abyste vychovávala děti, nakonec se zvítězila. Ovšem, přes jeřábnici v první brněnské to šlo.
0: Ano, přes jeřábnici v první brněnské.
1: A to by mě zajímalo,
0: jedině jsem mohla bydlet.
1: A to by mě zajímalo, jestli jste nějak poznatky z téhle své profese, z profese jeřábnice, uplatnila nebo ještě třeba uplatňujete ve své práci s dětmi?
0: Ne, to ne, to je to, jednou jsem měla možnost jezdit s autojeřábem ještě, ale to už mě to potom nešlo, kluci mě nabídli, že budou stavět byt, že by mě taky vzali, jenom, že mezi tím jsem se vdala a čekala miminko, tak jsem nemohla. To mě mrzelo. Ale jinak bych byla šla jezdit s tím autojeřábem.
1: Paní Jarmilo, to byl moc hezký příběh. Váš příběh a vaše příběhy tvoří Noční linku a já jsem za to nesmírně vděčný. Jak vám, tak všem, kteří tady byli před vámi. Aně, Radkovi, Vicky, Milanovi, Olze.
0: Ano, všechny jsem poslouchala. Prosím, úžasné.
1: A já jsem rád, že posloucháte. Děkuju a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
0: Krásné léto i vám. Naslyšenou.
1: No a protože 1 hodina už je opravdu na dosah a na dohled, já vidím, jak to vypadá na našich studiových hodinách za 8:01, tak právě teď dostane další z vás tu úplně poslední šanci vstoupit do vysílání a říct, jaký byl ten jeho profesní příběh, jestli opravdu škola či řemeslo v jeho či v jejím případě byla jistota. Nevím, kdo je na drátě. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, u telefonu Zdena.
1: Zdravím vás, paní Zdeno. Tak jak to bylo s vámi? Je škola ve vašem případě jistota?
2: Já jsem původně chtěla jít na sestřičku. To byla moje velká touha, ale protože jsem měla na koneční vysvědčení 2 trojky a šli jsme po staré ulici a maminka si všimla cedulky knihaří. A tak jsem se přihlásila jako knihařka. A můžu říct, že to řemeslo mám velice ráda. Jsem spokojená, už jsem sice v důchodu, ale kdyby mě to zdraví dovolilo, tak bych dělala dál.
1: Bylo to velice stručné, paní Zdeno. A řekněte mi, Já právě proto, že to bylo tak stručné, tak chci ještě trošku rozkošatit ten váš příběh. Stýská se vám někdy po... No dnes už vlastně ty stejnokroje nejsou to, co bývaly třeba ještě před nějakými 30 lety, ale stýská se vám třeba potom po té možnosti být sestřičkou pořád, jo?
2: Ne, teďka už ne. Miluju svoje řemeslo, kterému jsem se vyučila.
1: Takže knihařka.
2: Knihařka.
1: V tomhle případě tedy volba vaší maminky, čistě náhodná, protože, jak jste řekla, viděla někde zřejmě inzerát, oznámení, tak v tomhle případě byla volba vaší maminky zcela na místě.
2: Úplně 100% perfektní.
1: No, někdy se vyplatí věřit moudřejším a zkušenějším. Já bych řekl, že vždycky, ale někdy si k tomu musíme najít i vlastní cestu či okliku. Paní Zdeno, děkuji vám a přeji vám dobrou noc.
2: Dobrou noc všem posluchačům a děkuji vám taky.
1: Mějte se hezky, naslyšenou. Teď už se budu muset rozloučit i já, vážení přátelé. Před námi je poslední písnička Noční linky. No a vám, kteří čekáte na tu další, ona začíná už za 22 hodin a pár minut, řeknu, že na místě, na které teď sedím já, i když tedy ne doslova, protože já vysílám z brněnského rozhlasového studia a ta příští naše Noční linka bude vysílaná ze středních Čech, přímo z Prahy, takže zasedne Honza Macoun a že tématem povídání s ním bude nejkrásnější podzemí. I Honzovi budete moci volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web Noční linky. Takže úplně stejný postup jako v tom dnešním vysílání, které se už opravdu chýlí ke konci. Takže vám popřeju dobrou noc. A pozvu vás k té další takzvaně brněnské noční lince tuto sobotu, 25. Tam to bude trošku třaskavější téma. Nevěra. Budu se těšit na vaše příběhy. U mikrofonu byl Borek Kapitánček. Sladké sny vám přeju.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer a buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši má pro vás další příděl zajímavostí z rozhlasového archivu. I dnes budeme hned několikrát opakovat jedno jediné jméno v různých podobách, jak se nám dochovalo na rozhlasových páscích. Ale víc neprozradím, protože to už za mě napoví následující písnička. Pěkný poslech.

0: No tak dobře, tohle byli sice Petr Habka a Jana Kiršner, ale já to myslel trochu jinak, takže znovu a lépe. Slovo mají pánové, nebo spíš pan Spejbl a jeho nezvedený synátor Hurvínek a ten, kterému to dnešní divadlo opravdu věnujeme, totiž Miloš Kiršner.
1: Pane Kiršner, jestli pak vás někde napadlo, že budete mít jednou dřevěné děti a dokonce i dřevěného taťuldu.
2: No tak možná, že ti to bude, Hurvínku, připadat divné, ale já jsem na něco takového myslel už tenkrát, když jsem jako kluk v loutkovém divadle svého táty hrál Kašpárka. Už tenkrát jsem se chtěl před profesorem Skupou, který nás navštívil, trochu vytáhnout. No ale že se jednou skutečně ke Skupovi dostanu, že o vás začnu pečovat jako o vlastní, to bylo jenom zbožné přání. Ale splnilo se mi. Bylo mi po několika učednických letech vlastně dopřáno vás adoptovat. No a to už přece víš sám nejlíp. Ten můj kluk je nevychovaný, nezlobte se, ale já bych se vás taky chtěl na něco zeptat. Váš hlas, to je náš život. Jak to děláte, abyste se vyhnul třeba rýmně nebo kašli, abychom my nemuseli nečinně viset v zákulisí? No tak to jste, pane Spejble, narazil na velice vážnou otázku. Tomuhle nebezpečí se prakticky nevyhne žádný herec. U nás však naštěstí funguje dokonalá technika. Můžu si vaše hlasy nahrát na záznam. Takže jsme pro takový nepříjemný případ dobře pojištěni.
1: No jo, ovšem, s takovým hlasem byste klidně mohl třeba do opery. Kolikrát jste zkoušel vážně či nevážně zpívat?
2: No tak ty pokusy už bych dneska těžko spočítal. Zpívali jsme spolu v mnoha hrách, na deskách, v rozhlase, i v televizi. Dokonce, jestli si, Hurvínku, vzpomínáš, pustili jsme se spolu i do muzikálu a tady jsem tehdy nespíval jenom za vás, ale i za hraběte Drákulu. Vedle divadelních písniček se dostalo i na populární šlágry z období klasického swingu. No a abych pravdu řekl, na takovou laskalu bych si zrovna netroufal, na to jsou tu povolanější, ale jinak si skutečně velice rád čas od času zaspívám. Vlastně víte? Víte, že vás někdy lituju, Řídio? Možná si ani nemůžete odplic zakřičet na fotbale či někde jinde, nebo nemám pravdu? No, na fotbal nebo na hokej se z časových důvodů ani nedostanu. A pak ve sportu patřím spíš k těm klidnějším fandům, kteří nezbytně nemusí lámat zábradlí a pohazovat různými předměty či nadávkami na adresu rozhodčích. Takže tady takové nebezpečí nehrozí. Zvýšený hlas, dá-li se to tak říci, si nechávám spíš pro problémy umělecké. Ale ani tady není zapotřebí zvyšovat hlas příliš často.
0: Takhle si se svým adoptivním taťuldou Milošem povídali jeho dva dřevění svěřenci, ať už jde o důstojného pana Spejbla nebo věčně zvídavého Hurvínka. No a protože Miloš Kiršner měl celoživotně hodně přátel mezi kolegy herci, taky jaksi mimo dřevěnou rekvizitárnu v běžném životě, není divu, že u něj, a ne tedy jednou, zazvonil i jeho kamarád, herec Miloš Kopecký.
3: S národním umělcem Milošem Kiršnerem se povídá náramně dobře, vždycky na úrovni. A navíc on je vynikající hostitel. Má to jedinou chybu. Bydlí vysoko nad Prahou. Já tedy zvoním a je mi otevřeno s úsměvem. To je velice milý zvyk, když se otvírá s úsměvem. A na stole je připraven žbánek. To je taky velice příjemný zvyk. Děkuji. Ale až po práci, Miloši, ano? Dneska si budeme povídat vážně, totiž no tak vážně. Respektive maličko vážněji. Tak otázka první. Je to pravda, že ty jsi stejně starý jako Spejbl? Tedy, rozuměj, myslím tím, jak jsi den založení Skupova divadla.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla. Pokud je o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
3: Ano, ano, bratr, který má respekt.
2: No, který má respekt. Kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
3: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hudvínek a vytvořili novou dvojici Českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
3: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jednu.
3: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
3: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
3: Opravdu? Výborně. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
3: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Tak, milej Hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
1: Ale taťuldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co tu blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
1: No dobře,
2: zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
1: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
1: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
2: Jo?
1: No ano.
2: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
3: Prosím?
2: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
3: Já jsem bohužel před malou chvílí
2: netušil, že... No, nevadí, mistře, nevadí. Hudweis, včera jsem koupil nové dřeváky.
1: Jo, co s nimi?
2: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
1: Přinese.
2: Ano, jako...
1: Dárek.
2: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
1: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
3: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
2: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
3: Dřeváky.
2: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vůd, jak živa moje touha.
3: Nápad. Vidíte,
2: no, ohromný.
1: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
2: Co prosím?
1: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniéra. Přesně tak to tady stojí, tati.
2: Jo, jakože...
1: No, právě.
2: Tak je to jako bomboniéra, ano?
1: Hostitel pak může z bomboniéry nabídnout ostatním, tati.
2: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
3: Ne, děkuji, já už dneska měl něco tak
2: no, tak,
3: podobného.
2: No tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
1: Já dřeváky nerad, tati.
2: Baštěn za nehloupej řečí.
1: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
3: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
2: No prosím.
3: Moje dcera jaksi mi jde do let.
2: Ano.
3: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
2: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
3: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano?
2: Ano, ano.
3: A později jako by to našli.
2: Jo, slyšíš? Slyšíš? Hlomku je nevzdělaná?
1: No dovol, tati.
2: Představ se nám.
1: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
3: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
1: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
2: Ano, slyšel jsem to.
1: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
2: Dobrý, tady je má ruka.
1: Jo, vajs.
3: Ano, tedy... Pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče. Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
2: Jo, to znám.
1: Já taky.
2: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
3: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
2: No tak, to já znám jednu... Takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
3: Ano, ovšem, ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a teď jako ještě trošku brzy.
2: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
3: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat. Ano?
2: O, jistě, to ano.
3: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
2: O, jsem diplomat. Nebo...
1: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
2: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
1: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
3: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
2: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
3: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
2: k rybníku.
3: Šli k rybníku a potom...
2: Tak konec. Konec společenské výchovy, Mloši, prosím tebe.
3: To je škoda, zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
2: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
3: Dopovím. Rád.
4: Divadlo pro vaše uši.
1: Jele, tatí, tu je Karel. Karle, on mě snad neslyší.
2: No tak zařvi.
1: Karle, tady jsme.
5: Je, ahoj, co tady děláte?
6: Ahoj.
1: Napřed nás vem na ramena, pak teprv můžem komunikovat.
2: Hurvajs, jak to mluvíš?
1: Teď je to kamarád, víš, že jo?
5: Správně, tak co vy tady?
2: Ale vytáh mě na procházku.
1: No koho by to bavilo být pořád pověšenej v kolisárně?
2: Tak a už ticho.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Melodie z Pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky teď jakoby zrovna uváděla Jiřinu Bohdalovou. Ta byla totiž druhdy průvodkyní pořadem, který v rozhlase představil některá zajímavá místa městské části Praha 2. No a mezi ně tenkrát patřilo v Římské ulici, jak se říkalo, u hasičů i divadlo Spejbla a Hurvínka, jen kousek od divadla na Vinohradech, kam zase společně patřili po léta právě Jiřina Bohdalová a dnes tedy ještě jednou Miloš Kopecký.

0: Vážení přátelé, tady v sále Vladimíra Majakovského, ústředního kulturního domu železničářů na náměstí Míru v Praze 2, dovolte, abych vás co nejsrdečněji, nejvřeleji, nejvroucněji a
1: Nejste vy náhodou Miloš Kopecký?
0: Co na tom k smíchu? Jsem. Těším. Vážení a milí, vy jste kdo?
1: Bohdalová, těší mě.
0: No, to není k smíchu, to je fakt. No. A co pak tady děláte?
1: Ale no tak, zvali mě sem.
0: Co vás sem?
1: No, pozvali, ale já jsem ovšem netušila, že vy tady máte nějakou přednášku, tak promiňte.
0: Přednášku? Já? Přednášku?
1: No, vy jste totiž tak před chvíli vypadal. Vy jste byl takový...
0: Intelektuální?
1: Ne, takový oficiální, no.
0: Oficiální říkáte. No. Má drahá, já dovedu být ještě daleko, daleko oficiálnější.
1: Ne.
0: Ano. Já dokonce dovedu být přísně komisní.
1: Ne.
0: Já dokonce můžu být vojenský stroj.
1: Ne.
0: Ano, to mohu, poručnice Bohdalová.
1: Moment, neříká se poručíková Bohdalová.
0: To je možné.
1: Že vy jste nebyl nikdy na vojně, co? Nebyl, co?
0: No tak byl, já už se tak přesně nepamatuju.
1: No to se vám ani nedivím, protože pokud jste byl, tak to se flinty asi ještě nabíjely ze předu, víte.
0: To je velmi vtipné, opravdu velmi vtipné, to je mi for, tedy.
1: No.
0: Že to říkáte zrovna vy, Vochomůrko, Křemílková, Bohdalová.
1: No prosím, já už mlčím, pane doktore, já už mlčím.
0: Nejlépe.
1: No jistě.
0: A pozor, teď se vás zeptám,
1: no.
0: Jestli pak víte, proč jsme tu.
1: No.
0: Nevíte?
1: Vím.
0: No.
1: Já vám to řeknu.
0: No.
1: Dnes.
0: Tedy právě teď.
1: Se nám hlásí.
0: Ano.
1: Praha 2.
0: Výborně. A co my?
1: No, co myslíte?
0: No tak my tady budeme jako, jak si to, no.
1: No, dělat.
0: Jo.
1: No, my přece nejprve všechny přivítáme,
0: no.
1: Pak se koukneme tu a zase tam.
0: Jo.
1: Orchestr Československé televize sem tam zahraje něco...
0: Hudebního nejspíš,
1: ano. No, až nebudeme vědět, jak dál, tak se zase rozloučíme a půjdeme.
0: A kam se budeme koukat? Vy jste říkala, že se budeme koukat tu i tam. Má se dívat tu nebo tam?
1: Ale ne, tak... Já jsem myslela obrazně, jakože se podíváme po druhém pražském obvodě, kde co je, kde se co dělá a tak
0: já
1: dále.
0: Já rozumím.
1: No, takže bychom začali tady nedaleko, víte,
0: ano.
1: Tady nedaleko je takový divadlo.
0: To já vím, já tam chodím.
1: Jo. A mají tam takový zvláštní herce.
0: No, velmi dobrý, že ano, velmi dobrý.
1: Dobrý, to jo, ale dřevěný.
0: Moment. Jmenujte, jmenovitě konkrétně.
1: No.
0: Vy se takhle odvažujete veřejně napadat před celým národem a vy si dokonce ryjete ve vlastní zahrádce.
1: O jaký zahrádce to mluvíte? Já vám nerozumím.
0: Jak to vy už tam nejste v tom divadle?
1: A kde? No tak vysvětlíte mi to konečně.
0: No mluvíte přece o divadle.
1: No to mluvím.
0: No, o našem tady vedle kousek.
1: Ale ne, no tak teď už mi to konečně došlo. Já přece nemluvila o našem divadle. No tak zkuste si vzpomenout, no. Je tu přece ještě jedno.
0: Tady
1: no,
0: poblíž,
1: no,
0: okolí?
1: Ano.
0: S dřevěnými herci?
1: No ale úplně dřevěnými.
0: A tak to já už vím. Vy myslíte Spejbla?
1: A Hurvínka, pochopitelně.
0: No. Ale já vás teď trumfnu. Hmm? Já totiž vím, co vy nevíte a neví to ani nikdo z těch, co tady sedí.
1: No tak na to jsem tedy vážně zvědavá, co vy asi tak můžete vědět.
0: Já totiž, vážená kolegyně, vím, že když takhle udělám rukou, tak přijde někdo, kdo toho o tom divadle ví přece jenom víc než my dva.
1: A já už vím, že to nemůže být nikdo jiný, než ředitel tohoto divadla, zasloužilý umělec Miloš Kiršner. No tak udělejte tou rukou takhle.
0: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Buďte pozdraveni.
1: Ano,
0: od koho?
2: No, od těch dřevěných herců.
0: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
2: No tak, že hrajeme nejraději doma pro naše diváky to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
1: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Hurvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
2: Mám.
0: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
1: No.
2: Mám.
1: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
2: Mám.
0: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
2: Udělejte.
3: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
2: Do mlýna říkáš?
3: Simano.
2: S troškou?
3: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
2: No vidíš. A právě v tom a tak je ten háček.
3: Jaký háček?
2: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
3: Jen aby.
2: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
3: Jak nahraný?
2: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
3: No to vidím.
2: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
3: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
2: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
3: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
2: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
3: loveckém chodníčku.
2: Ano, nebo metat kostkami.
3: K tomu účelu volně položenými.
2: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
3: skokanský můstek.
2: Ano, a z jara jako
3: ráj horolezců.
2: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
3: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
2: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte, jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
3: starý muž.
2: Starý muž, jo.
3: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
2: No vzpomínám, jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mel.
3: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Řídě.
2: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
3: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
2: Jo, takhle.
3: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
2: Jo, takhle.
3: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
2: Jo, takhle.
3: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
2: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
3: Na brzkou shledanou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: V rozhlase svého času Spejbl s Hurvínkem působili, považte, tak trochu i jako redaktorská dvojice. No vážně, měli tu seriál krátkých rozhovorů a neutekli jim ani takové osobnosti, jako třeba Striček Jedlička, haškolog doktor Radko Pitlík, spisovatel František Nepil, anebo, a to byste asi vážně nevěřili, odborník na manželské problémy doktor Miroslav Plzák.
2: Tak Hurvínku, tamhle ten pán v nejlepších letech, to je pan doktor Plzák. Já nevím, co na něm vidíš směšného. Je to sympatický člověk průměrného vysokého vzrůstu. Má krásný nos, průbojné oči, i vlas vidím. A navíc nikdo není dokonalý, že ano, tak co je tady k smíchu?
3: Smích pomáhá léčit, taťuldo.
2: No jo, to je pravda. Takže trochu smíchu nikdy neuškodí, že ano. No a my vlastně tady panu doktorovi pomáháme.
3: Pan doktor je primář, taťuldo, víš?
2: No abych nevěděl, primářů já znám. Chlapče, jednou jeden primář hrál dokonce na mých narozeninách na housličky až do rána.
3: To byl primář, tatí, tohle je primář.
2: Ano, ano, velmi správná připomínka. Primář, vím. Co vlastně dělá primář, pane doktore primáři?
4: No tak podívejte se, já jsem primář kliniky a tam je to vlastně zástupce přednosti kliniky. Tak, ale ještě lépe vám to objasním. Podívejte se, přednosta kliniky ten učí mladé mediky, jak léčit, a primář ten léčí.
2: Vlastně. Jo, rozumím. Takže primář je takový lepší doktor, že ano?
4: No, tak taky by se to tak dalo říct, když jinak nedá ten...
3: Sím, mohl bych též vznést dotaz?
4: No, prosím.
3: Co to znamená to, co jak tady čtu na vaší navštívence, primář Miroslav Plzák, co?
4: No, tak to je kandidát scienciarum, neboli kandidát věd.
2: To je přeci jasné, Hurvínku. Ty jsi ještě malej, tak jsi kandrdas, on už je větší, tak je kandidát.
4: No, tak pozor, zase tak úplně přesné to není, pane Spejble.
2: Ne.
4: Kandrdas je kandrdas, ale kandidát věd, ten musí obhájit vědeckou práci v rozsahu asi tak 60 stránek.
2: A vy jste ji obhajoval?
4: Já, ano.
2: On vám ji chtěl někdo ukrást?
4: Tak, prosím vás. Obhajoval jsem ji před vědeckým fórem.
2: Ach tak.
4: Že mám pravdu v tom, co tvrdím. Taková kandidatura trvá léta.
2: Je to, jste měl přijít k nám do divadla. My bychom vám to potvrdili hnedka, že máte pravdu. My máme doktory rádi, ano.
3: Primáře.
2: Ano, ty taky. To mi jednou jeden primář hrál na narození... Jo, to už jsem vlastně říkal. Tak na co bychom se ještě tak zeptali, Hurvínku, aby řeč nestála?
3: Já bych prosím měl ještě jeden dotaz. Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?
2: A myslíš, že to ví?
3: No jasně, protože primář Plzák je psychiatr.
2: Podívejme se, co ten můj kluk všechno neví. Tak jak se od sebe, pane primáři, ti psi liší?
3: Psychiatr a psycholog.
4: No podívejte se, psychiatr je lékař a léčí duševní nemoci. A psycholog to není lékař a ten by měl vlastně rozumět lidské duši.
3: A on nerozumí?
4: Ne.
2: Žádný z nich?
4: Žádný.
2: Že to tak otevřeně říkáte? Vždyť by vám mohl někdo z psychologů ve vzteku na třídoma kliku kolomazí nebo ještě něco horšího udělat.
4: No já se jim trochu omluvím. Podívejte se, psychologie to je věda o lidské duši. Je to věda v prudkém rozvoji. Vždyť podívejte se, lidský mozek, to je vlastně nejsložitější počítač na světě.
2: A tu máš čerty kropáč.
4: Já vám dám příklad. Kdyby měl lidský mozek být vytvořen uměle, ano. Představte si, že by potřeboval k provozu tolik energie, jako mají niagarské vodopády.
3: Jo, no ne, a to není žádný tálinský rybník, takový vodopády, že ne?
4: To tady určitě ne, a ještě si představte, že kdyby si někdo přece vzal vytvořit jeden jediný umělý lidský mozek, tak by musel být ten mozek veliký jako dva paláce kultury.
3: Je.
4: A proto je tak těžké rozumět lidské duši.
3: To tedy čubrním, primáři. Takže to když jdeme my s taťou na procházku třeba po Václaváku, tak to jdou 4 paláce kultury, že ano?
2: No, my 2 starý paláce a ty 2 nový, no. A všechny plný personálu. To vám řeknu, to je ale věda, tahle psychologie. Raději o ní ani nevědět. To si budeme radši povídat o tom prvním psovi. Jak jste to říkal, psi?
3: Psychiatrie.
2: Tak přesně tak. Takže kdybych přišel k vám do psychiatrické ordinace, to se musím taky slíknout do půl těla jako u normálního
4: doktora. Ne. To si jen sednete.
2: A slíknou se.
4: A budeme si spolu povídat. Já se vás budu jen ptát.
2: Tak se ptejte.
4: No tak třeba máte závratě?
2: Mám.
4: A víte, co je to závrať?
2: Nevím, pane primáři.
4: Vidíte. Jak se třeba k něčemu odhodláváte, pane Spejbl? Dá vám práci se k něčemu rozhodnout?
2: No tak řekl bych, pane primáři, řekl bych ano i ne.
3: Taťulda je zralej, pane primáři, že?
4: No počkejte, to se ještě s určitostí říct nedá, ale něco mu pak určitě pro jistotu předepíšeme.
3: Mohl bych teď přijít do ordinace já?
4: Jako pacient?
3: Ne, jako reportér. Zdravej, zvíravej reportér.
4: No prosím, tak se ptej.
3: Čím jste chtěl být, pane primáři, když jste byl ještě klukem?
4: To vím velice přesně. Hasičem.
3: Snad požárníkem.
2: Hasičem. Tenkrát byli ještě hasiči. Že ano?
3: Mečtaťuldo, já jsem v ordinaci. Ty si teď na chodbě prohlížej obrázky.
2: Já se s tebe jednou zblázním.
3: Nech toho.
2: No tak dobře.
3: Pane primáři, na chodbě čeká pacient, ale já pokračuji. A potom, čím jste chtěl ještě být, když jste se nestal hasičem?
4: No to se podrž, protože pak jsem chtěl být důlním inženýrem.
3: Důlním inženýrem?
4: Ano, já jsem se totiž narodil v Libušíně u Kladna a tam jsem měl k tomuhle povolání velmi blízko.
3: Ano,
4: ale
3: pak
4: přece jenom jsem se stal lékařem.
3: Lékařem, no jo. Ono, nahoře, sikr je sikr. A kamarádů jste měl hodně v mládí.
4: Hodně, možná, že až příliš. Ale vždycky jenom jediného toho pravého, toho věrného a důvěrného, jak se říká. To si pamatuju, že je nesmírně důležité mít toho jednoho pravého, důvěrného kamaráda. Toho si pak vážím. A takové kamarádství musí mít ovšem své nepsané zásady.
2: Napiš si je, Hurvínku.
3: Taťuldo, mlč tam na té chodbě. My tady pracujeme.
2: Tak promiň.
3: Jaké jsou zásady pro pravé kamarádství?
4: Tak předně. Na kamaráda nikdy nežaluju.
3: To je fakt, to bych byl sketa,
4: no, to bys byl. A za druhé, s kamarádem si rád povídám, ale pozor, musím ho také nechat povídat.
3: No já sám, a za třetí?
4: Kamarádovi se nikdy nevnucuju, když třeba já chci jezdit na kole a on chce hrát fotbal, nikdy nesmím říkat, že na kole je to zdravější a zajímavější, protože to je podfuk.
3: A to mám jít s ním hrát fotbal, když se mě nechce?
4: Ne. Ale rozhodnout mezi kamarády má koruna. Pana nebo vorel, kolo nebo fotbal. Hodit si korunou, to není projev hlouposti nebo nerozvážnosti. Kdepak, to je moudré a správné.
3: A proč?
4: Protože tady

0: bacha, tak tady je mi s vámi lepší.
1: Já mám ještě jeden dotaz.
2: No prosím.
1: Od kdy se může, kluk, abyste mě správně rozuměl, od kdy se může zamilovat?
2: No tak podívej se, já bych řekl, že tak už od 10 let.
1: Tak fajn.
2: No ale to má psát jenom básničky a svou lásku musí přísně tajit.
0: Jo, básnicky nařezat, přehnout přes koleno a 10 na holou.
1: Poslední dotaz, být či nebýt? Myslím na holou, ne na Hamleta.
2: Aha, tedy jak trestat vlastně chceš vidět?
1: Jak trestat?
2: Tak já si myslím, že nejlépe stačí zvýšit hlas.
0: Zvýšit hlas, vy jste dobrý. To já pořád zvýšuju. Já někdy zvednu hlas, až praskají okenní tabulky. A co potom, když prasknou?
2: No tak pak trestat odnětím odměny. A odměna je pro malýho kluka televize, biograf, hračky, plovárna. Prostě trest je zákaz.
0: Tak hurvajs. A nepůjdeš plavat a ještě dostaneš 10 přes holou. Už vím, jak na tebe.
2: No tak někdy se opravdu stane, že otec uhodí svou ratolest. A já se vás ptám, kdy ji uhodí? No přeci jedině, když má otec vztek. No dovedete si představit, že by otec v nejlepší náladě a pohodě nařezal svému synáčkovi, že byste měl perfektní náladu a nejenom by si řekl, jo tak a teď ještě nařežu hurvínkovi, no to přeci nejde. Nařežeme-li svému dítěti, je to vždycky důkaz toho, že jsme tedy ve stavu vysokého hněvu. Takže dát třeba záhlavec tady hurvínkovi, když jste v dobrém rozpoložení, no to přeci nejde. Ale například hurvínek doma uklidil, navíc vám vyčistil boty a teď se učí.
0: No jo, máte pravdu. Jsou vyčištěné a prachy dokonce. Utřený a učí se chlapec, učí. Já ti dám takovou ránu. No jo, ono to opravdu nejde. Na co vy, doktoři, nepřijdete?
2: A ty to dotáhněte. A když jste rozčílený, ujela vám tramvaj, zmoknul jste a srazilo se vám mléko a navíc třeba ten váš hurvínek namaloval Žerikovi packy červeným latexem?
0: Žerikovi? Ty rošťáku! No a už jí má.
1: Oh, tak Čuldo, já to měl být tak jako příklad, tohleto.
0: Teď já jsem zase tolik nepřitlačil. Hlavu máš pořád na svém místě, jak ti může přítomný lékař potvrdit.
1: Ještě dotaz, jak se má nebohá ratolest účinně bránit rozčílenému taťuldovi, kterému se zdrcnulo mlíko.
2: Tak každý kluk má znát, co má jeho táta rád, jeho záliby. A když je otec rozčílený, tak i hned zavést řeč na tatínkovo hobby. Aha. Tím se přece otec uklidní a zavládne zase pohoda.
1: Ano, například taťulda rád chodí na ryby.
2: No tak vidíš, podívej se, je rozčílený a na ulici třeba šlápnul...
1: Do téru.
2: Ano, do asfaltu a ty to víš. A co uděláš?
1: No, řeknu třeba, nic si z toho, taťuldo, nedělej. Boty jsou boty a zdraví máme jen jedno. V sobotu si zase zajdeš na ryby.
0: No, to je dobrý nápad. Já vám děkuji, pane primáři, a naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou.
3: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: No a za mě teď společně s Tomášem Rypanem v režii u technického pultu už jen přání dobrých dnů ve zdraví a na rozloučenou pro vás ještě jeden krátký dialog, nebo spíš trialog, kde se k našim dřevěným hrdinům přidává i Hurvínkova neodmyslitelná kamarádka Mánička, aby si pak všichni ve spolek zaspívali společně s Valdemarem Matuškou.
5: Když se bude Mánička zpěvu věnovat, může z ní za pár let bejt i, řekl bych, taková...
1: Taková siréna. No ty se, Hurvínku, víš.
5: Jaká pak siréna? Zpěvačka.
1: Zpěvačka.
5: Ano, třeba jako ta Rýpalová, že ano.
1: Pilarová.
5: No ano, jak říkáš, Mánčko, nebo jako ten Karel... O tatí.
1: O tak ti, tatí, dík.
5: No, Hergot, jak on se jmenuje?
1: Neckář.
5: No, vidíš, já věděl, že to znáš. Jestli pak ty vůbec umíš tak dobře dějepis jako zpěváky, no?
1: Simano.

0: No tak dobře, zpěv to je krásná věc, abys věděl.
1: Já vím, tačí.
2: No tak se mi neposmívej, když to víš, víš?
0: Ovšem, živit se tím, to už musí mít člověk hodně tohoto.
2: Známých.
0: No, ale ne, talentu, že ano.
1: A taky musí mít dobrý nervy, tati, aby vydržel poslouchat ten rambajs.
0: No to taky, ale když já jsem zpíval děti...
2: Je, vy jste taky zpíval, pane Spejble.
0: Ovšem, že Máničko, já děti dokonce jednou vyhrál bratislavskou... Tu, liru.
2: Je.
1: Vážně, tati?
0: No.
1: Liru bratislavskou?
0: No, jsem vyhrál.
1: Jo.
0: No, v tombole. V tombole, jo. A jednou jsem taky dostal děčínskou kotvu. No.
1: Ha, děčínskou kotvu.
0: No jo.
1: Paní Hurdálková říká, že jsi dostal děčínskou kotvou do hlavy. To je rozdíl, tati.
0: Ale paní Hurdálková, to je stará... Že o jejich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat. Já například, já zpíval i v milánský skále, abyste chtěli vědět.
2: Je, a proč ve skále, jo, pane Spejble? Jo, to vy jste byl jako blanický rytíř.
1: Proč ve skále, hele, tati?
0: A dejte mě pokoj.
2: Jako rytíř?
1: Tati, hele, proč jsi zpíval ve skále, tati?
0: A dej mě pokoj.
2: Proč jste zpíval v té skále?
1: Tak řekni, proč ve skále?
0: No, jako proč rytíř? Ve skále? To je taková opera, žáno, italiánská, skoro až italská, bych řekl. Chodí tam samý skalní fandové, no tak tomu říkají La Scala. To La, to je jako...
1: Laskonka.
0: Ale La to je jako takový italský člen, no, jako derdy das ve francouzštině, že ano.
1: No, tati, francouzštinu to já ovládám permanentně anglicky.
0: No, tak.
2: No, a co jste tam zpíval, pane Spejble?
0: Já, co jsem tam... No, tak, počkej, pokud si vzpomínám, tak jsem zpíval třeba tohleto. Oj, jak je měnivé to srdce. Ženivé. Nebo tuhle, tu jsem taky zpíval. V síni mi visí kamarád. O butterfly.
2: Mě na nohy táhne.
0: Ale dej pokoj, pořád nezesměšňuj ty věci. Bravo. Moment, to je Matuška.
2: Matuška.
0: Ale ne, říkám, že je to má tuška, tohle ta tuška, že má.
3: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
3: No, jindy bývá zvykem, že si zvu hosty do studia já. Dneska jsem to udělal obráceně, přišel jsem za váma a to má svůj důvod. Já bych si s váma totiž chtěl zaspívat.
0: No, to se vám ani nedivím. Má to ovšem jeden háček, jestli vám to... Nevadí, že jsme poněkud dřevění.
3: Vůbec mi to nevadí. Já už jsem zpíval s loutkama a rý měsíce například.
0: Ano, ano. No, tak to je velká čest a vyznamenání pro vás, že ano. Co byste si stříhnul s námi? Lidovku, operu nebo pop show?
3: Jak jsem vás, pane Spejble, poslouchal, tak vám plácala celá La Scala, že?
0: Jo, nejen nám, i nás, ano, to...
3: Takže bychom si mohli dát třeba Houpavou.
0: Houpavou. No Houpavou. Vidíte, to je docela dobrý nápad. Živě souhlasím.
3: Výborně.